posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé. Buď vůle Tvá, jako je v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť Tvé jest království.

Po písni kapely Agape tady máme připravenou jednu z dílny baptistů z Aše, píseň s názvem Kotva, ve které se mimo jiné zpívá Ježíši, v slabosti docházím milosti, v bouři zlé tvá láska je kotvou mou.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

0: srdce.
1: Společně proplouváme nedělním nočním vysíláním Rádia 7. Nejbližší z pořadů bude relace Základy. Ve 3:15 se Štěpánkou Paluchníkovou, která vyučuje na evangelikálním meteorologickém semináři v Praze, zaměříme na téma křest. Teď kapela El Worship s písní Nadevším, a to za doprovodu žďárských cvrčků.

0: Štěpánka Paluchníková, která vyučuje na Evangelikálním teologickém semináři v Praze, představí v následujících minutách jednu ze dvou svátostí, které ustanovil sám Ježíš.
1: Základy. Dnes je před námi téma křtu. Krásné, hluboké a radostné téma. Chvíle křtu je okamžikem oslavy. Radosti, která se dotýká nejen země, ale i nebe. Je to chvíle, kdy se odehrává něco podstatného a proměňujícího. Křest není jen obřad, ale vyjádření nové identity člověka. V něm člověk říká Bohu, jsem tvůj. A zároveň slyší Boží odpověď, jsi můj. Tento vzájemný vztah můžeme přirovnat k okamžiku svatebního slibu. Muž a žena si vyměňují prsteny. Dávají si sliby a vstupují do nového způsobu života. Už ne jako jednotlivci, ale jako ti, kteří si patří. Podobně i křest je pečetí vztahu. Je potvrzením našeho rozhodnutí i Boží věrnosti jeho rozhodnutí. Je to Boží zaslíbení. Nikdy se tě nevzdám a nikdy se tě nezřeknu. A zároveň je to lidská odpověď víry, důvěry a otevřenosti. Různé křesťanské tradice kladou důraz na odlišné aspekty křtu. Někteří zdůrazňují křest jako veřejné vyznání víry nebo jako znamení nového života. Jiní v něm vidí především tajemný duchovní akt, ve kterém sestupuje Duch svatý a proměňuje lidské srdce. Ať už však klademe důraz kamkoliv, podstata zůstává stejná. Jde o křest ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého. Křest je jednou ze dvou svátostí, které ustanovil sám Ježíš, a právě proto má v křesťanském životě tak zásadní místo. Křest je začátek cesty, na které krok za krokem dozráváme do svatosti. Cesty, kdy vrůstáme do Krista, a cesty, kde ještě hodně klopítneme. Křest nás uvádí do vztahu s Bohem, který je živý, osobní a trvalý. Není to jednorázový moment, ale pečeť s trvalým významem. Symboliku křtu můžeme najít už ve starozákonních příbězích. Potopa, která očistila zemi, nebo přechod Izraelitů přes Rudé moře, kdy lid opustil otroctví a vstoupil do nové svobody. To všechno jsou obrazy, které nám pomáhají porozumět hloubce křtu. Křest tak propojuje starou a novou smlouvu. Ukazuje kontinuitu Božího jednání s člověkem napříč dějinami. Křest je vždy přechodem. Přechodem od někud někam. Od starého k novému, od života bez Boha k životu s Bohem. Je to očištění od hříchu, ale nejen ve smyslu minulosti. Je to otevření nové budoucnosti. Je to proměna směru života. Křest je tak obrovskou radostí a oslavou zračící se ve vzkříšeném, předýmka věcí budoucích, kdy budeme spolu s ním vzkříšeni na věčnosti.
0: V úterý v 9:30 bude pořad Základy pokračovat v 16-dílném seriálu Štěpánky Paluchníkové tématem Duch svatý.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Minula třetí hodina. Ladíte nedělní noční vysílání Rádia 7 s datem 2. srpna, kterým vás provází Kuba Lofítek. Právě teď je čas pro další ze našich pořadů. Přeji inspirativní poslech.

Opět se otevírá pokladnice našeho rádia, která obsahuje rozmanité vzácnosti, jak se sluší a patří na každý pořádný poklad. V našem rozhlasovém archivu jsou poklady zvukové, nahrávky slova i hudby. Do třetice váze zvuk poslechu úvah o Boží vůli. Autorem těch dnešních je Petr Hajčiar, který o Boží vůli pro lidi přemýšlí z různých pohledů. V prvním příspěvku uvažuje nad otázkou, jak můžeme žít v souladu s Boží vůlí. Dobrý poslech vám přeje Helena Brdečková.

0: Život v souladu s Boží vůlí je stavbou, kterou každý křesťan během svého života buduje od základu až po střechu. Někomu se dílo daří více, jinému méně. Někdo vybuduje palác, jiný jen chudý, ve větru se kymácející příbytek. Na rozpoznání Boží vůle neexistuje jednotný plán. Je to umění, kterému se musíme stále učit. V minulém pořadu jsme položili základy života podle Boží vůle. To byly důvody, proč se o ně vůbec starat. Řekli jsme, že Bůh pro nás mnoho učinil, že nás chce vést a že hledání jeho vůle má mnohá zaslíbení. Pak jsme postavili opěrné zdi. To byly předpoklady pro život v souladu s Boží vůlí. Uvedli jsme dobrou paměť, zdravý rozum, ochotu k poslušnosti a duchovní růst. Na těchto zdech pak leží strop. To je ten skutečný život, který žijeme. Jak pevně stojí, zda nepraská a nekymácí se, ovšem závisí nejen na pevnosti obvodových zdí, ale také na jeho zatížení. Jsou v životě období, kdy všechno jde celkem hladce, kdy rozhodování nejsou příliš složitá, protože v celku dobře víme, jaká Boží vůle je. Někdy se ale dostáváme do situací, kdy ani podle svého nejlepšího rozumu, paměti, moudrosti a svědomí před Bohem prostě nevíme, kudy dál. Kdy všechny cesty se zdají stejně dobré. Jak v takových případech poznat Boží vůli? V prvním listu Korinským, 7. kapitole, Pavel odpovídá na otázku, zda se ženit či neženit. Jeho odpověď není jednoznačná. Ani jedna z možností není hříšná, obě jsou tedy dobré, ale přece je jedna z nich lepší. Pavel svůj výklad končí takto.
1: Kdo se ožení se svou snoubenkou, jedná dobře, ale kdo se neožení, udělá lépe.
0: Jak najít tu lepší možnost? Jak zjistit Boží pohled na naši situaci? Příklad z listu Korinským naznačuje, že odpověď může přijít skrze člověka, který má v dané oblasti našeho života autoritu. I my máme své nadřízené, jejichž rada může rozuzlit náš problém. Nicméně jsou i rozhodování ryze osobního charakteru, kdy jedinou autoritou nad námi je sám Pán. Jakou životní dráhu si zvolit? Oženit se či provdat se? Nebo žít samostatně? A koho si vzít? Jaká profese? Jaké zaměstnání? Jaká služba v církvi? To jsou otázky, které nám nemůže zodpovědět nikdo menší než Bůh. Je-li rozpoznání Boží vůle v jistém smyslu uměním, pak nalezení té nejlepší z více dobrých možností je skutečným mistrovským kouskem. Ačkoliv není možné podat přesný recept, některé zásady takového hledání mohou být užitečné třeba i vám. Povězme si především, že při rozhodování bychom měli ctít svá předchozí rozhodnutí. Dnes stavíme na tom, pro co jsme se už dříve rozhodli. Dříve jsem se rozhodl, že se ožením, proto dnes musím jednat jako manžel. Rozhodl jsem se mít děti, proto dnes musím jednat jako otec. Bůh bere vážně naše dřívější volby, byť byly třeba i špatné, proto je musíme brát vážně i my. Mějme na paměti, že dnes se rozhodujeme pro dnešek. Máme pokušení dívat se nazpět a říkat, kdybych tak neudělal toto nebo tamto. Ale někdy si taky říkáme, kdyby na mě ti lidé nespáchali takové věci, neměl bych takové problémy. Bůh však může ty následky změnit. Je to jeho milost. On chce pracovat s naším skutečným životem takovým, jaký je dnes. Chce nás vést bez ohledu na to, jak daleko jsme se třeba dostali stranou z té nejlepší cesty. Každý den je nový, s minulostí nikdo nic nenadělá. Hledejme Boží vedení dnes, v těchto konkrétních podmínkách, ve kterých jsme, a ne v nějakých vysněných okolnostech. Když se rozhodujeme, hledáme Boží vůli pro nás osobně. Dojdeme-li k určitému závěru, neznamená to ještě, že je to automaticky nejlepší řešení i pro ostatní, byť by byli v podobné situaci. Ponechme jim svobodu, aby tutéž záležitost viděli jinak. Naše porozumění Boží vůli je vůbec nezavazuje ke stejnému názoru. Tak například dojdu-li k přesvědčení, že Bůh mě vede do manželství s konkrétním člověkem, nesmím ho tlačit k tomu, aby sdílel můj pohled. Pokud mi řekne, že Bůh mu dovolil vzít si kohokoliv, jen ne mě, musím to respektovat. Než přistoupíme k hledání Boží vůle, zkoumejme nejdřív náš vlastní duchovní stav. V jaké kondici se nacházím? Prožívám Boží lásku, která zahlazuje mé hříchy? Nebo jsem plný hněvu, smutku a výčitek? Řeknu vám teď důležité pravidlo. Neprožíváte-li pokoj s Bohem, nečiňte žádná důležitá rozhodnutí. Považte, že v dobách duchovní vyprahlosti, neklidu a nespokojenosti jsme spíše pod vlivem ďábla než Ducha svatého. V takové situaci se nejdříve snažte získat zpět pokoj s Bohem a pak teprve pokračujte v rozhodování. Chceme-li poznat Boží vedení, musíme si vyhradit dostatečný čas pro stišení, třeba celý den nebo i víc, záleží to na závažnosti problému. Připravme si tušku a papír na poznámky. Začněme tak, že se pokusíme odstranit ze svého myšlení veškerý přebytečný hluk. Stišme se a soustřeďme se na Boha. Děkujme mu za jeho dobrotu, která se už v našem životě tolikrát projevila. Obraťme pozornost k sobě. Uvědomme si své hříchy, své starosti. Předložme Bohu argumenty pro i proti. Co si o tom všem asi myslí on? Co si myslí o mně? Jaký jsem? Jaké jsou mé silné a slabé stránky? Poté věnujme čas četbě písma. Ne proto, abychom z něj vyčetli odpověď na náš problém, ta tam není, ale abychom se přiblížili Bohu, abychom vstřebali jeho hodnoty a preference. Čtěme pomalu a třeba i několikrát tutéž pasáž. Jde o to, abychom se do Božího slova ponořili. A pak řekněme třeba toto. Bože, své situaci rozumím tak a tak. Soustřeďme se na přítomnost Ježíše Krista a naslouchejme. Naslouchejme svatému duchu, který bydlí hluboko v našem nitru. Naslouchejme tomu, co se odehrává v hlubinách naší osobnosti. Právě tam se může vynořit rada od Pána. Na povrch našeho vědomí pak probublá chuť vydat se určitým směrem. Pocítíme radost a pokoj při představě konkrétní volby. Tak nějak to může být. I při vší poctivosti se při hledání Boží vůle můžeme zmýlit. Je proto nutné, abychom své závěry podrobili důkladné zkoušce. Snad ani nemusím připomínat, že naše volba nesmí být v rozporu s písmem. Musíme však také vážit své motivy. Zjistíme-li, že jsme ve svém rozhodnutí vedeni touhou po pohodlí a majetku, po úctě a uznání druhých lidí nebo touhou pomoci, tak si můžeme být celkem jistí, že jsme se zmýlili. Jistě není možné mít absolutně čisté motivy, ale jde o to, co je hnací silou našeho rozhodnutí. Také bychom se měli poradit s druhými lidmi, ale pozor, nejde přitom o to, aby nám řekli, udělej to takhle, ale aby doplnili a opravili naše argumenty a aby nás povzbudili v našem vlastním naslouchání Bohu. Aby nám pomohli zkontrolovat, zda jsme se v něčem nezmýlili. Pokud naše volba v těchto zkouškách obstála, můžeme ji považovat za inspirovanou Duchem svatým. Ale i tak musíme zůstat v pokoře. Vždyť někdy si nemůžeme být zcela jisti, že jsme se nezmýlili. A vykročme ve víře. Ujištění přichází často až později. Nemyslím si, milí posluchači, že bych vám právě teď přidal nějaký zaručený postup, který musí vždy zafungovat. Může se stát, že ani upřímně hledající člověk žádnou odpověď nezaslechne. Jak je to možné? Jedno dobré pravidlo říká, že chybu máme hledat nejdříve u sebe. V nás samotných mohou být překážky, které nám brání slyšet Božího ducha. Co to může být? Nejčastější příčinou, proč neslyšíme Boží hlas, je prostě a jasně únava, vyčerpání, nevyspalost. V zdravém těle zdravý duch, říkávala generace sokolů a je na tom kus pravdy. Dalším blokem mohou být nesprávné názory. Bůh nás chce například poslat do manuální služby, ale my máme utkvělou představu, že služba může být jedině duševní. Klapky na očích nám tak brání vidět všechny alternativy, které se před námi otvírají. Příjem Božího hlasu mohou také rušit skryté emoce. Nahlédněme pod pokličku svého srdce, zda tam nebublá hněv nebo strach. Prozkoumejme, zda nás od Svatého Ducha neizoluje zatuchlý nános zármutku a malomyslnosti. V začátcích televizního vysílání se prý na obrazovkách občas objevoval nápis Porucha není ve vašem přijímači. Tak je to i s naším nasloucháním Bohu. Jestliže se ptáme a přitom neslyšíme žádnou odpověď, neznamená to automaticky chybu na naší straně. Bůh někdy mlčí, bolí to, ale nezbývá nám nic jiného než čekat. Potřebujeme velkou trpělivost, abychom si nenašli nějaké zkratkovité řešení. Vzpomeňme na krále Davida. Musel čekat 10 dlouhých let, než ho Bůh zbavil Saulova pronásledování. Během té doby se mu dvakrát naskytla příležitost Saula zabít, ale neudělal to. Počkal na Boha.

V relaci Pokladů z archivu vás dnes zveme k uvažování o tom, jakým způsobem lze nacházet cestu životem, abychom žili v souladu s Božími záměry. Toto téma inspirovalo také Luboše Hlavsu k napsání písničky Už neprosím.

Téma Boží vůle v životě člověka vyvolává řadu otázek. Jakým způsobem se Bůh dotýká lidských životů? Povolává jednotlivé lidi k určité speciální životní cestě? Jak to dělá? Petr Hajčiar nás dál zve k přemýšlení o smyslu života a o Božím povolání. Ve dvou následujících úvahách se dává inspirovat příkladem Pána Ježíše Krista. Musel i Ježíš hledat své povolání v životě? Co se od něho můžeme naučit pro svůj život? Přeji vám užitečný poslech.

0: Přestože nás dnešní doba často klamně ujišťuje o tom, že smyslem života je dobře si užít, většina lidí pociťuje touhu něco v životě dokázat, někým se stát, aspoň něco málo tady na světě změnit k lepšímu. Nad svým pětiletým potomkem rodiče někdy kroutí hlavou, říkají si, co z tebe jednou bude? Desetiletý kluk se chce stát automechanikem a dcera třeba zpěvačkou. V 15 už jde ovšem do tuhého, neboť základní škola končí a je třeba se rozhodnout, co dál. Ve 20 nastoupí do své první práce, ve 30 přestoupí jinam a do důchodu vystřídá ještě několik dalších zaměstnání. V 60 pak je čas na hodnocení. Byl jsem mužem či ženou na svém místě? Nebo jsem se, jak se říká, minul povoláním? Kam jsem to dotáhl? Zůstala po mně tam, kde jsem byl, vůbec nějaká stopa? Nepromarnil jsem svůj život? Před 2000 lety kráčel po této zemi muž, který znal smysl svého života. Věděl, proč se narodil a jaký je jeho úkol. Své poslání tušil už jako chlapec a i když zpočátku následoval profesi svého otce, přišel čas, kdy ji opustil a věnoval se svému skutečnému povolání. Nebyl to snadný úkol, ale on se nedal ničím odradit, ani svými nepřáteli, ani příznivci. Věděl, co má vykonat a své pověření splnil. V jeho životě přišel okamžik, kdy mohl s čistým svědomím říci.
1: Dokonáno jest.
0: Jistě už víte, o kom mluvím, o Ježíši Kristu. Jak to dokázal? Kristus byl Boží syn, nebyl postižen hříchem, ať už v oblasti poznání, tak v oblasti rozhodování. Proto neměl pochybnosti o tom, k čemu ho Bůh povolal, a měl také dost síly, aby vytrval. V tom se s ním nemůžeme měřit. My asi nikdy nebudeme mít 100% jistotu v poznání našeho úkolu a nebudeme schopni jej beze zbytku naplnit. Budeme se mýlit a budeme chybovat. Ale nesmíme na své povolání rezignovat. I s námi má Bůh své plány. I nás volá do práce a chce, abychom v tomto světě něco udělali. I náš život má mít vyšší smysl, než jen urvat si z pomyslného společného koláče. Jak tedy rozpoznat své povolání? To je závažná otázka. Apoštol Pavel trval na tom, že každý příslušník církve má nějaké pověření, podobně jako každý orgán lidského těla má nějakou důležitou funkci. Nikdo proto nemůže být jaksi navíc zbytečný. Ve 4. kapitole listu Efeským píše:
1: Jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele.
0: Jak se toto povolání událo? Jak poznali jedni, že jsou povoláni za proroky, zatímco jiní byli povoláni za učitele? Domnívám se, že jsou dva základní způsoby, jak Bůh volá člověka do služby. Jednak můžeme být povoláni přímo. Někdo se na nás obrátí s žádostí, abychom se do něčeho pustili. Tak povolával Pán Ježíš své učedníky.
1: Pak vyšel a spatřil celníka jménem Levi, jak sedí v celnici, a řekl mu, pojď za mnou.
0: Druhý způsob je méně nápadný, ale možná, že jej Bůh používá častěji. Přečteme si verše 6 až 8 z 12. kapitoly listu Římanům.
1: Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás. Kdo má dar prorockého slova, ať ho užívá v souhlase s vírou. Kdo má dar služby, ať slouží. Kdo má dar učit, ať učí. Kdo dovede povzbuzovat, nechť povzbuzuje. Kdo rozdává, ať dává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí.
0: Jinými slovy se zde píše asi toto. Podívejte se každý sám na sebe. Všimněte si, k čemu máte obdarování. A to také dělejte. Někdy máme sklon přehlížet své vlastní schopnosti, když říkáme, že sami od sebe nejsme ničeho dobrého schopni. Ale to je jenom půl pravdy. Ano, bez Pána nejsme schopni udělat ani krok. Ale bez schopností, které máme nakonec zase jen od něho, bychom mu byli málo platni. Je pravda, že Ježíšovi učedníci byli většinou prostí a nevzdělaní. Ale je také pravda, že Pavel, kterého si Ježíš vyvolil pro misi mezi pohany, byl jedním z nejnadanějších a nejvzdělanějších židovských rabínů. Proto, hledáme-li Boží povolání, hleďme také na schopnosti, které nám Bůh daroval. Uvědomme si rovněž, z čeho míváme radost. Zkusme si třeba napsat 10 různých věcí nebo činností, které nám působí potěšení. I to souvisí s povoláním. Bůh nás totiž asi nebude volat do služby, kterou bychom trvale konali s nechutí. Ostatně výsledky by podle toho také vypadaly. Pomocí nám může být také uvědomění si typu své osobnosti. Mám sklon k uzavírání se do sebe, nebo se cítím nejlépe ve společnosti druhých? Zajímají mě spíš fakta, anebo spoléhám na svou intuici? Jsou pro mě důležité vztahy s druhými, anebo abstraktní principy? Dělám nějakou věc pro její výsledek, anebo pro práci samou? To vše nám může pomoci zahlédnout, k čemu nás Bůh v životě volá. A ještě je k dispozici jedna zkouška. Žijeme v padlém světě a chodíme do nedokonalé církve. Vidíme, jak to kolem nás vypadá. Hřích proniká vším a všechno kazí. Ale ne každý vidí totéž. Ne každého trápí totéž. Na bídu kolem sebe nereagujeme všichni stejně, ale každý je znepokojen něčím jiným. A nyní se obloukem vracíme k úseku z listu Římanům, který jsme již citovali.

0: obsadil? Nějakou službu, která je potřebná, ale kde schází pracovní síla? Nenasvědčuje snad i moje povaha a mé schopnosti, protože tohle je to místo pro mě. Místo, na které právě mě volá Bůh. Uvedl jsem, že jsou dva základní způsoby, jak Bůh volá člověka k službě. Tyto způsoby se navzájem nevylučují, naopak, zpravidla se doplňují. To znamená, že když člověk obdrží přímé povolání, když mu například někdo řekne, pusť se do toho a toho, tak to pro něj nemusí být žádný velký šok. I když může být zpočátku zaskočen, hluboko vnitru cítí radost. Ano, právě to jsem přece vždycky chtěl dělat. Po něčem takovém jsem už dlouho toužil. Přímé povolání tak může být vlastně potvrzením toho, k čemu Bůh člověka už dlouho volal. Přímé povolání ale také může znamenat, že právě teď přišel ten správný čas uskutečnit své sny. Povšimněme si podrobněji, jak to bylo s povoláním Pána Ježíše. Onen hlas z nebe a holubice, která sestoupila na Ježíšovu hlavu, nepřinesly do Kristova života nic zcela nového, neočekávaného. Byl to spíše hlas, který řekl:
1: teď, právě teď nadešel čas uskutečnit to, co už dávno nosíš skryto v sobě. To, co o tobě bylo oznámeno tvé matce ještě dřív, než tě porodila. Co o tobě tví rodiče uslyšeli od Simeona, když tě jako nemluvně poprvé přinesli k oltáři. Co tě tak zajímalo, když jsi jako 12letý zůstal s učiteli v chrámu a diskutoval s nimi tak vášnivě, že jsi opustil i svou matku a otce. Tenkrát ještě nebyl ten správný čas, ale teď je zde.
0: Zanedlouho poté, jak už jsme dnes četli, Pán povolal učedníka Matouše. Jeho reakce je na první pohled těžko pochopitelná.
1: Když šel Ježíš odtud dál, viděl v celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu: pojď za mnou. On vstal a šel za ním.
0: Představte si, že by za vámi někdo přišel v pracovní době do dílny nebo kanceláře a řekl by vám: pojďte za mnou. Asi byste se spíše zděsili. Nemohu vidět, co se odehrávalo v Matoušově srdci, ale nezdá se mi, že by na Ježíšovu výzvu reagoval s nechutí a přemáháním. Možná, že už dlouho měl v srdci touhu po Mesiáši a po životě učedníka. Teď přišla ta chvíle a proto mohl vstát s radostí a ne s předstíranou poslušností. Je úžasné, když Pán některé lidi povolá tak zřetelným způsobem. Neměli bychom ale spoléhat na to, že takhle to musí být i s námi. Je nebezpečí, že bychom pak mohli strávit celý život čekáním na nějaké velké zavolání a přitom bychom neslyšeli, že Pán nás už celá léta volá jinými, jemnějšími způsoby. Třeba takovými, o jakých jsem dnes mluvil. Bůh stvořil mě i vás jedinečným způsobem tak, aby každý z nás mohl pro něj něco udělat. Budeme-li v tomto smyslu věrní sami sobě, budeme věrní jeho povolání.

Úvahy, které posloucháte, jsou v archivu našeho rádia už 20 let a posuďte sami, zda jsou aktuální. Že otázka života podle Boží vůle není jen abstraktním tématem, dokládá i další písnička, kterou naspívala Cesta života z Českých Budějovic. Jde o live nahrávku, proto prosím omluvte sníženou kvalitu zvuku.

poslední dnešní nahrávce slova, kterou vám pustím, Petr Hajčiar dál hovoří o potížích, se kterými se běžně potýkáme při hledání a naplňování Boží vůle.

0: V minulém pořadu jsme hovořili o tom, jak rozpoznat Boží povolání. Povolání do práce, povolání do služby. Řekli jsme, že Bůh povolává buď to přímo, kdy nám řekne, jdi a pusť se do tamtoho. Druhý a možná častější způsob je, že Boží povolání můžeme zahlédnout, když se postavíme před zrcadlo a dobře se na sebe podíváme. Myslím to obrazně. Jde o to, jak nás Bůh stvořil, jaké nám dá schopnosti a obdarování. Jde také o to, do čeho máme chuť, z čeho máme radost. Jde také o to, jak reagujeme na hřích kolem nás, co nám vadí, co nás nenechává v klidu. To všechno může ukazovat na to, jaké povolání od Boha máme. Pán Ježíš Kristus je vzorem člověka, který znal své povolání, uposlechl je a dotáhl až do konce. Na něm si též ukážeme, jaké obtíže na nás mohou číhat při hledání a naplňování svého povolání. Na co je třeba si dát pozor a čeho se vyvarovat. K rozpoznání svého povolání je jistě potřeba, aby člověk nežil v izolaci od ostatních lidí. Kontakt s okolím nám pomáhá poznat sama sebe, když vidíme, jak na druhé lidi a na nejrůznější okolnosti reagujeme. Druzí lidé nám mohou poradit, Bůh si je může použít k tomu, aby nás někam poslal. Je dobré, když nás někdo jiný povzbuzuje, abychom ve svém povolání vytrvali. Druzí lidé však také mohou působit komplikace. Mohou na nás tlačit, abychom přijali povolání, které nám přisoudili oni sami. Opravdu klasický je příklad rodiče, který nutí své dítě k určité profesi. Já jsem učitel, můj otec byl učitel, tak ty musíš být také učitel. Kolikrát jsme se s tím už setkali, i když třeba ne na vlastní kůži. A je to chyba. Každý by měl být věrný svému vlastnímu povolání. Mohu se stát učitelem, ale ne proto, že si to otec nebo matka přeje, ale proto, že mě k tomu Bůh volá. Tento konflikt byl i v životě Pána Ježíše. Jeho otec byl tesařem a tak bylo samozřejmé, že i Ježíš se stane tesařem. Stal se, ale ne nadlouho. Jeho skutečné povolání totiž bylo úplně jiné. A když nadešla ta pravá chvíle, dokázal opustit řemeslo, které zdědil po otci, a vydat se po své vlastní cestě. Brzy poté musel Pán Ježíš podstoupit velké pokušení od samotného ďábla.
1: Tehdy byl Ježíš duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Postil se 40 dní a 40 nocí, až nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu, jsi-li syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby. On však odpověděl, je psáno, nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu a řekne mu, jsi-li syn Boží, vrhni se dolů, vždyť je psáno, svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen. Ježíš mu odpověděl, je také psáno, nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého. Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu a řekne mu, toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět. Tu mu Ježíš odpoví, jdi z cesty, satane, neboť je psáno, Hospodinu, Bohu svému se budeš klanět a jeho jediného uctívat. V té chvíli ho ďábel opustil a hle, andělé přistoupili a obsluhovali ho.
0: Satan chtěl těmito pokušeními odvrátit Ježíše od jeho povolání, což se mu díky Bohu nepodařilo. Ježíš se mohl nasytit, mohl se proslavit jako divotvorec a mohl se stát pánem všech království na světě. Ale my bychom zůstali bez spasitele, bez naděje. Díky Bohu, že se tehdy Pán Ježíš nevzdal svého poslání. Pána Ježíše ovšem často mátli i jeho nejbližší. Nejen, že jim bylo zatěžko pochopit cestu kříže, po které šel jejich mistr, ale dokonce, když jim to jednou řekl na rovinu, ještě ho od ní zrazovali.
1: Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat. Buď toho uchráněn, pane, to se ti nemůže stát.
0: Kristus v té chvíli věděl, že znovu čelí Satanově pokušení. Zůstal na své cestě. Kéž i my dokážeme stále jít po své cestě, i když se budeme setkávat s nepochopením a odporem, třeba i od těch, od nichž bychom očekávali největší podporu. Je třeba říci, že ačkoliv to, jak vnímáme bídu světa nebo církve, nám může pomoci rozpoznat, k jakému úkolu nás Bůh volá, nemůžeme být otroky potřeb kolem nás. Co tím myslím? Na jedné straně jistě chceme v tomto světě změnit aspoň něco málo k lepšímu. A bylo by to divné povolání, které by nebylo k ničemu dobré. Na druhou stranu, potřeby, které kolem sebe vidíme, nám nesmí diktovat, že hned teď musíme udělat to a to. To by nebyla služba, ale zničující otročina. Je to Bůh, kdo povolává, nikoli momentální potřeby. Ano, naše služba má být velkodušná a štědrá. A přece je třeba někdy říci ne, abychom nezradili to, k čemu jsme povoláni především. Pán Ježíš také neuzdravil všechny nemocné, kteří byli v Judsku a Galileji, ačkoliv to jistě potřebovali. Nevyhověl všem žádostem, se kterými se na něj lidé obraceli.
1: Časně ráno, ještě za tmy, stal a vyšel z domu. Odešel na pusté místo a tam se modlil. Šimon a jeho druhové se pustili za ním. Když ho nalezli, řekli, všichni tě hledají. Řekne jim, pojďte jinam do okolních městeček, abych i tam kázal, nebo proto jsem vyšel.
0: Zajímavý je v této souvislosti následující rozhovor.
1: A hle, jedna kananejská žena z těch končin vyšla a volala. Smiluj se nade mnou, synu Davidův, má dcera je zle posedlá. Ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a žádali ho. Zbav se jí, vždyť za námi křičí. On odpověděl, jsem poslán ke ztraceným ovcím z lidu izraelského. Ale ona přistoupila, klanila se mu a řekla, pane, pomoz mi. On jí odpověděl, nesluší se vzít chleba dětem a hodit jej psům. Ona řekla, ovšem, pane, jenže i psi se živí z drobtů, které spadnou ze stolu jejich pánů. Tu jí Ježíš řekl, ženo, tvá víra je veliká, staň se ti tak, jak chceš. A od té hodiny byla její dcera zdráva.
0: Asi ani pro Ježíše to nebylo vždy jednoduché rozhodování. Na jedné straně jasné povolání, na straně druhé potřeby lidí kolem něj. Kéž i my máme vždy dostatek moudrosti, abychom věděli, jak v každé situaci jednat. Na cestě povolání nás může provázet i jiný druh obtíží. Cokoliv děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale pánu, píše Pavel Koloským. Proto bychom měli usilovat o to, abychom své povolání vykonávali co nejlépe, tak, abychom mohli mít před pánem čisté svědomí. Ale pozor, naší zodpovědností je dát pánu to nejlepší, co umíme, a nikoli, co od nás očekávají jiní lidé. A jen každý sám ví, zda dává pánu to nejlepší. Také je zde nebezpečí, že se staneme perfekcionisty, kteří v podstatě slouží především svým vlastním představám o dokonalosti. Takoví lidé přinášejí mnoho trápení nejen sobě, ale i těm, kteří s nimi žijí. Své povolání máme vykonávat v pravdě. Měli bychom pracovat pro pravdu, ne s ní manipulovat podle našich potřeb. Měli bychom bránit pravdu, ale pozor, i zde je nebezpečí. Neměli bychom se stát fanatickými fundamentalisty, kteří již neslyší nikoho jiného než sama sebe, kteří už neumějí naslouchat druhému, kteří sami všechno znají nejlépe a kteří se už od druhých nepotřebují nic učit. Povolání je třeba vykonávat trpělivě, vytrvale a důsledně. Nečekejme, že naše práce bude lehká, ale pozor, to neznamená, že máme být, jak se dnes někdy říká, workaholiky, tedy lidmi, kteří dřou od rána až do večera, lidmi, pro které se jejich práce stala drogou. Díky Bohu za sobotu. Teď si možná říkáte, co má společného práce se sobotou. Právě. Bůh určil jeden den, kdy se nepracuje. Ačkoliv někteří trvají na tom, že to má být právě sobota, já myslím, že důležitější je princip, který za tím stojí. Po několika dnech práce se najednou nepracuje. Den pracovního klidu je tou nejlepší ochranou před nebezpečími souvisejícími s prací, tak jak jsem je před chvílí zmínil. Neschopnost říct ne, perfekcionismus, uzavření se do své pravdy, hektická aktivita. Den odpočinku nám každý týden připomíná, že jsme víc než jen dělníci, že jsme lidské bytosti patřící Bohu. Jsme Boží děti, jsme Kristovi přátelé a teprve pak jsme také jeho spolupracovníci. My jsme nejprve museli přijmout službu Ježíše Krista a teprve pak jsme schopni udělat také něco pro něj. On není na nás závislý, ale naše životy visí na jeho milosti.

Relace pokladů z archivu potřetí zaměřená na poznávání a naplňování Boží vůle pomalu končí. V závěru pro vás máme píseň, ve které kapela Blázny pro tebe vyspívává svoji zkušenost o životě prožívaném ve shodě s Boží vůlí. Na setkání zase příště se těší Helena Brdečková.

třídílný seriál o boží vůli v pokladech z archivu se uzavřel, nicméně tématu boží vůle a tomu, jak ji poznat, se bude tato relace věnovat i v příštím vydání. Premiéra v sobotu v 16 hodin.

0: Odbyla čtvrtá hodina. Je neděle 2. srpna a vy posloucháte noční program Rádia 7, jehož průvodcem je Kuba Lofítek. O 16:30 nabídneme biblickou úvahu Saši Štěpánovského, teď se ovšem ponoříme do světa hudby. V písničkách z archivu se setkáme s Jiřím Pešinou. Dobrý poslech.
1: Písničky z archivu.

Dobré odpoledne. Vítejte u písniček z archivu. Dnešní půlhodinka bude věnována tvorbě písničkáře Jiřího Pešiny.

Jiří Pešina je zpěvák, kytarista, písničkář a výborný textař. Jeho jméno bylo spojováno zejména s kapelou Creedence, se kterou natočil album Období dešťů. Velmi úspěšným se ale také stalo jeho sólové album Čekej, čekej a nezapomeň, obohacené o celou řadu zajímavých hudebních hostů. No a právě z tohoto alba si dnes hrajeme.

Hudba byla velmi dlouhou dobu hlavní součástí i profesního života Jiřího Pešiny. Několik let vystupoval a zpíval na prknech Karlínského hudebního divadla. My se teď pustíme jeho další píseň z alba Čekej, čekej a nezapomeň, které bylo natočeno v roce 1995.

Posloucháte písničky z archivu na Rádiu 7. Dnes máme otevřené album Jiřího Pešiny Čekej, čekej a nezapomeň. Pešina je autorem hudby všech písní na tomto albu. O autorství textů se dělí s Petrou Kepertovou a Pavlem Kantorem. Text následující písně ovšem nesložil ani jeden ze jmenovaných. Jedná se totiž o zhudebněnou třetí kapitolu biblické knihy Kazatel.

0: Další dvě písně z alba Čekej, čekej a nezapomeň jsou inspirovány jinou biblickou knihou, a to prvními kapitolami první knihy Mojžíšovy, Genesis, a událostmi, které se staly na úsvitu dějin lidstva v ráji, zahradě Eden.
1: Já jsem tvůj Adam a ty jsi má kost, láska je u nás vítaný host.
2: Já jsem tvá Eva a tvoje kost, láska je u nás vítaný host.
1: Já jsem tvůj Adam a ty jsi má kost, láska je u nás vítaný host.
2: Já jsem tvá Eva a tvoje kost, láska je u nás vítaný host.
1: Já jsem tvůj Adam a ty jsi má kost, láska je u nás vítaný host.
2: Já jsem tvá Eva a tvoje kost, láska je u nás vítaný host.
1: Já jsem tvůj Adam a ty jsi má kost, láska je u nás vítaný host.
2: Já jsem tvůj Adam a ty jsi má kost, láska je u nás vítaný host.

Vztah mezi člověkem a Bohem a vztahy mezi lidmi jsou hlavní inspirací tvorby Jiřího Pešiny, z níž jsme strávili dnešní půlhodinku nad písničkami z archivu. Nebude tomu jinak ani u závěrečných dvou písní, které vyjadřují odvěkou lidskou touhu po vztahu, po lásce a poukazují na zdroj, kde může být tato touha naplněná. Hezký poslech vám přeje a od mikrofonu se loučí Kateřina Hodecová.

Toužím ti říct, mám tě rád. Jako pánek, který hladí, jako vodu, která chladí,

na svatbu vzpomínat, jako na malý kousek ráje, jako na ovoce, co zraje, jako na narozené dítě v rukou lékařů, jako na sen, který trvá, jako na budík, co mě zbudí, když manželství se stane nuda.

0: S pastorem Sašou Štěpánovským si v následujících minutách budeme všímat starozákonního Gedeona.
1: Milí posluchači, já bych vás rád vzal do starého zákona, do staré smlouvy, do knihy Soudců, což byla taková hodně složitá a těžká doba pro Izrael, kdy vlastně byl po smrti Mojžíš, byl po smrti Josue a ta generace, která zažila to zázračné vítí z Egypta putováním, tam vlastně mřeli na poušti a ta nová generace vešla do zaslíbené země, ale po smrti Josua. To byla taková doba charakterizovaná větou, že každý si dělal to, co uznal za vhodný a podle toho to vypadalo. A nedařilo se Izraelcům dobře. A Pán Bůh čas od času posílal vysvoboditele. A o jednom z nich si budeme spolu vyprávět. Měl zvláštní jméno. Kdybychom to přeložili do češtiny, tak se jmenoval Bourák nebo Bořič, v hebrejštině Gedeon. Čteme v 6. kapitole knize Soudců, že Izraelci páchali to, co je zlé v očích Hospodinových. A Bůh je vydal do ruky Midiánců na 7 let. A tak to bývá i v našich životech, přátelé. Pokud bychom dělali vědomně a schválně zlé věci, odvraceli se od Boha, tak Pán Bůh nás prostě nechá a vydá nás jakoby tomu zlu. Teď to zní možná trošku kostrbatě, ale nepřítel, ten zlý, nás zotročí, protože hřích zotročuje. Pán Bůh osvobozuje, ale hřích je něco, co působí otroctví. To platí pro každého z nás.

0: A to, co člověk uctívá, čemu je podán, toho zotročuje. Buď sloužíme živému Bohu, a to přináší svobodu, to přináší zároveň i to dobrovolné vydání se Bohu do služby, jsme jeho služebníky, ale je to svoboda. A nebo si děláme, co chceme, ale ty zlé věci nás zotročí. Izraelci byli zotročeni Midiánci a projevovalo se to tím, že spolu s Amálekovci a syny východu jim prostě vždycky je připravili o úrodu. A tak Izraelci upravovali si soutěsky a v horách a jeskyně, ale vždycky prostě o všechno přišli. A čteme tam, že byli úplně zubožení od Midiánců a volali k Hospodinu o pomoc. A to je začátek řešení. Žalmista říká, Žalm 50, obětuj Bohu obět díků a plň Nejvyššímu své sliby. A teď pozor, volej ke mně v den svého soužení, já tě vytrhnu a ty mě budeš slavit. A Izraelci volali. Volali o pomoc a Bůh poslal proroka. Skrze toho proroka jim říká, já jsem vás vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Já jsem vás vysvobodil z ruky Egypťanů. Já jsem vyhnal před vámi ty národy, dal jsem vám tuto zemi. A já jsem vám řekl, nebojte se těch model Amorejců, těch bohů, abyste mě neposlouchali. To byla příčina toho, proč se jim dělo tak špatně. A dál tam čteme, že přišel, protože boží pomoc přijde. Přišel boží anděl, tam si sedl pod nějakým dubem, pod terebintem, no a tam byl náš hrdina Gedeon, tam mlátil pšenici v lisu na víno, byl tam někde schovaný, aby to uchránil před Midiánci. Boží anděl se mu ukázal a řekl mu, Hospodine s tebou udatný hrdino. Na tomu Gedeon odpověděl, no dovol, nebo přesněji, dovol, můj pane, pokud je Hospodin s námi, proč nás postihlo toto všechno? A kde jsou všechny jeho obdivuhodné činy, o kterých nám vyprávěli naši tátové, když říkali, což pak nás Hospodin nevyvedl z Egypta, jenže nás teď Bůh opustil a vydal nás do rukou Midiánců. Vidíte, on mu to prostě, nějak mu to tam nespíná, nebo jestli neslyšel toho proroka, který jim vysvětlil, proč to tak je, ale Gedeon neslyší ani to, že ten anděl, boží posel mu říká, Bůh s tebou udatný hrdino. On totiž je přesvědčený, že Bůh není s nima. On říká, jestli je Bůh s náma, proč tohle je? A kde to je, ty boží zázraky, o kterých nám tátové říkali? Bůh není s náma. Díky tomuhle postoji, němu nedolehne ani to, že ten anděl mu říká udatný hrdino. On se ani určitě tak necítil. Ale když my uvěříme té lži, že Bůh není na naší straně, že není s námi, tak potom nejsme schopni ani přijmout a slyšet to ostatní, co Bible o nás říká jako o božích dětech. Teď nás Bůh opustil, říká Gedeon. A Bůh skrze anděla mu říká zvláštní věc, on mu říká, jdi. Jdi v této své síle a zachráníš Izrael z ruky Midiánců, což jsem tě neposlal. To je zajímavý, že mu říká, běž v této své síle. Mě to trošku tahá za uši, protože když čteme nový zákon, novou smlouvu, tak tam občas jsme nabádáni, abychom sloužili ze síly, kterou dává Bůh, ne z těch lidských sil. Ale možná tomu úplně dobře nerozumím, ale na mě to působí takto. Jakoby nám Bůh touto větou říkal, prostě vykroč. Možná se cítíš nezpůsobilý. Možná se cítíš nepatrný a malý, tak jako Gedeon, ale vykroč ve víře a já ti dám sílu. Tuto moji myšlenku bych podepřel tím, co přečtu dál z toho příběhu. Gedeon se ptá, dovol panovníku, čím zachráním Izrael? Vždyť můj rod je v Manasesovi nejslabší a já jsem nejmenší. Vidíte, jak se viděl? Bůh mu říká udatný hrdino a on říká, já jsem úplně trpajzlík, já jsem nejslabší a nejmenší v domě svého otce. Já jsem nula, já jsem prostě pidi duchovně. Ale Bůh mu říká, protože budu s tebou, pobiješ Midiánce jako jediného muže. To je to tajemství. Ne, kolik máme síly, kolik máme moci, kolik jsme dokázali, kolik skutků dobrých jsme vykonali, ale protože Bůh je s námi. To je tajemství síly. A vzpomeňme apoštola Pavla, který říká, já jsem zjistil, že tehdy, když jsem slabý, tak jsem silný, protože ve mně působí Boží milost, působí Boží moc. Tam, kde jsem já slabý, tam, kde jsem na dně, tam, kde končí moje možnosti, tak Pán Bůh jedná. To je parketa pro Boží jednání tam, kde já jsem právě na dně. Zmatený Gedeon říká, počkej, tak jestli fakt jako jsem našel tu Boží milost, tak tady počkej, já přinesu nějakou oběť a tady prostě počkej tady. A tak šel, připravil kůzle, nějaký chleby nekvašený a Boží anděl mu řekl, co s tím má udělat, kam to má položit a vstáhl konec hole, kterou měl v ruce ten anděl, dotkl se masa nekvašených chlebů a ze skály vystoupil oheň a strávil maso a nekvašené chleby. Gedeon připravil oběť a sestoupil oheň. A mě to říká tu důležitou věc, že pokud toužíme po Boží přítomnosti, po té Boží moci a milosti, měla by tomu předcházet oběť v tom smyslu, že řekneme, Pane Ježíši, já ti dávám svůj život, já se cítím tak malý a nepatrný, já si neumím představit, že by si skrze mě mohl něco udělat, ale já se ti vydávám, já mám strach, já si nevěřím, já pochybuju o sobě a já se ti vydávám, já ti dávám v oběť svůj život. Prosím vás, to neznamená nějak si ubližovat nebo dokonce se zabít, ne, to znamená vydat svůj život do Božích rukou, aby on dělal to, co on uzná za vhodné. A Gedeon, když zjistil, že to byl Boží anděl Hospodinův, tak říká, běda mi, panovníku Hospodine, já jsem spatřil Božího anděla tváří v tvář. A Bůh, víte, co mu říká? Pokoj tobě, neboj se, nezemřeš. Gedeon tam postavil Hospodinu oltář a nazval jej Hospodin je pokoj. Až do tohoto dne je stále v Abiezerské Ofře. Pokoj tobě, příteli. Pokud věříš v Krista, Bůh říká, pokoj tobě, neboj se, nezemřeš. To znamená, máš život věčný. Pokud spoléháš na Ježíšovu oběť na kříži a věříš, že vstal z mrtvých, že to je Boží syn, pokoj tobě, neboj se, nezemřeš. Kdo věří ve mne, řekl Ježíš, i kdyby zemřel, bude žít. A Gedeon tam staví oltář, dává mu název Hospodin je pokoj. A tak mi dovol, milí příteli, toto ti na závěr připomenout, že v Ježíši Kristu je náš pokoj, šalom, pokoj. Přečně to Ejrené. Pán Ježíš řekl, ve světě máte soužení, ale buďte dobré mysli, já jsem přemohl svět. V Kristu je náš pokoj. A tam, kde člověk svůj život pokládá Bohu na oltář a přijímá vírou tu Ježíšovu oběť do svého života, tam přichází pokoj. A to je právě ta situace, kdy se ti Pán Bůh může začít používat. Když tvé srdce spočívá v tom Božím pokoji, nespoléháš na své zásluhy, ale na ty Kristovy. Zdar Bůh.
1: Také v pondělí od 6. hodiny 45. minuty nabídneme biblickou úvahu Saši Štěpánovského s názvem Otcovo zastání aneb o Gedeonovi podruhé.

Když je kolem hodně tmy, potřebuješ světlo. Vyzkoušej Rádio 7.

0: Z neděle 2. srpna uplynulo již 5 hodin. Posloucháte Radio 7 a závěrečnou 60-minutovku nočního vysílání, kterou vás provede Kuba Lofítek. Jako tým Rádia 7 nechceme předávat laciné odpovědi a instantní návody na život. Co ovšem chceme, je probudit srdce i mysl posluchačů k promýšlení biblické zprávy o naději a záchraně v Ježíši Kristu. To dělá Rádio 7 už od počátku své existence. Tato práce by nebyla možná bez modliteb a finančních darů podporovatelů. A my jsme vděční za každého stávajícího i nového dárce či modlitebníka. I vás zveme k těmto formám spolupráce. Podrobnosti o možnostech podpory najdete na našich webových stránkách www.radio7.cz, kde jsou také podrobnosti o stále probíhající kampani s názvem 500 statečných. Čtvrt na šest bude čas pro relaci Modlitby podle Bible. Ve zbytku hodiny dostane prostor hudba. Díky, že jste s námi.
1: Pod tvým oknem z velkého vozu letíš. Toužím sedět a doufat, že chytím tvůj zrak. Jeden pohled, když zachytím tvé oko v nebi.

ty mě střežíš, když světa proudy kolem tíží. Ve tvých dlaních, na tvém srdci v ústech smích.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu pro vás vysílá Rádio 7.
1: Přemýšlím nad obětí tvou, Ježíši, k prachu se smířil.

Také v rámci pořadu modlitby podle Bible saháme v letním čase do archivu. Z devítidílné série Boží zbroj máme před sebou čtvrté pokračování s názvem Obuv k nesení evangelia. Relace modlitby podle Bible hned po písni Láska vrůcna kapely PR Music.

Vítám vás při sledování pravidelné relace modlitby podle Bible, ve které dnes po čtvrté otevřeme list Efeským, 6. kapitolu a budeme se modlit o další vystrojení boží zbrojí, tak jak se tu píše. Vám, kteří posloucháte dnes poprvé, bych chtěla modlitby podle Bible krátce představit. Cílem tohoto pořadu je nechat se inspirovat ke svým soukromým modlitbám biblickým textem. Chceme se učit modlit podle písma. Tak jako apoštol Pavel v polovině prvního století kolem sebe vídal Římany oblečené v římské zbroji, podobně popisuje určité vlastnosti a schopnosti, které připravuje Bůh všem svým věřícím lidem, aby je používali jako zbroj k obraně i k útoku. Na nás lidech je, abychom tuto zbroj od Boha přijali, začali jí důvěřovat, naučili se jí používat, spoléhat se na ní a bojovat s ní. Pojďme si opět oddíl z 6. kapitoly listu Efeským, verše 10 až 18, přečíst. Až dočteme, budu se modlit podle tohoto textu způsobem, kterým se modlí jeden z posluchačů, tak jak mi svoji modlitbu zapsal. Zvu vás, abyste se přidali k této modlitbě, buď přesně tak, jak se budu modlit já, nebo podobně, tak, jak vás text inspiruje, a také následující písnička je zamýšlená jako čas vašich modliteb. Efeským 6, 10 až 18. A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Oblečte plnou boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy opásáni kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Přijměte také přílbu spasení a meč ducha, jímž je slovo boží. V každý čas se v duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne. Pane, dej, ať svou sílu hledám u tebe, oblečen plnou boží zbrojí, abych odolal ďáblovým svodům, vždyť nevedu boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám, všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. A proto vzal na sebe plnou boží zbroj, abych se mohl v den zlý postavit na odpor, všechno překonal, obstál, stál pevně opásán kolem beder pravdou, obrněn pancířem spravedlnosti, obut k pohotové službě evangeliu pokoje, vždy se štítem víry, jímž bych uhasil všechny ohnivé střely toho zlého, a též přijal přilbu spasení a meč ducha, jímž je slovo boží, a v každý čas se v duchu svatém modlil, prosil, bděl na modlitbách, vytrvale se přimlouval za všechny bratry, sestry i za sebe. Amen.

Už v prvním díle tohoto seriálu jsme se zaměřovali na své nepřátele a všímali jsme si toho, že to nejsou lidé, ale duchovní síly, které nás svádí, pokouší a odvracejí od dobrých úmyslů. V dalších dvou dílech jsme mluvili o prvních dvou zbraních, o kterých Pavel v textu píše, o pásu pravdy a o pancíři spravedlnosti. Tyto součásti výzbroje jsou určeny především k obraně vojáka. Další součástí, o které budeme mluvit dnes, jsou boty, popsané v 15. verši. Přečtu související text od 13. do 15. verše. Proto vezměte na sebe plnou boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy, a tady začíná výčet zbroje, opásání kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti. A v 15. verši, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje. Obvykle je obuv k pohotové službě evangeliu pokoje chápaná jako schopnost a připravenost říkat ostatním lidem o Bohu a o spasení skrze Pána Ježíše Krista. Pohotová služba evangeliu je pojem obecnější a zahrnuje i mnoho dalších způsobů, jak evangeliu sloužit. Budeme teď prosit Pána o to, aby nás On sám obul do této obuvy a abychom byli ochotni ji používat. Budeme číst 13. začátek 14. a 15. verš 6. kapitoly Efeským, pak se budu modlit. A v modlitbách můžeme zůstat i během následující písničky. Efeským 6, 13. začátek 14. a 15. verš. Proto vezměte na sebe plnou boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje. Pane Bože, vyzýváš mě, abych stála obutá k pohotové službě evangeliu pokoje. Prosím, obuj mě k pohotové službě evangeliu pokoje.

Při přemýšlení nad tímto veršem mě napadá mnoho otázek a mnoho nejistot, které mohu také přinášet k Pánu Bohu a otevírat je před ním. Ještě jednou si přečteme začátek 14. a celý 15. verš a pak ho můžeme před Pánem

a prosím tě za odpuštění. A prosím, abys mě v tom, co dělám špatně, změnil. Prosím, vezmi ode mě strach a zmocni mě svým duchem k této službě Evangeliu pokoje. Prosím, nauč mě o tom, co si představuješ pod touto službou a jakým způsobem chceš, abych ti sloužila právě já. Prosím, pomož mi používat tuto obuv. Zmocni mě k tomu. Prosím, připravuj mi situace, ve kterých ti budu moci takto sloužit.

Posloucháte Rádio 7, pořad modlitby podle Bible, ve kterém dnes mluvíme a modlíme se podle 15. verše 6. kapitoly Efeským. Je tu napsáno, že máme být obuti k pohotové službě Evangeliu pokoje. Obuv je něco, co zpevňuje naše kroky a ochraňuje naše nohy. Když budeme chodit službou Evangeliu pokoje, přisvojíme si další součást duchovní výzbroje, tak jak jsme k tomu na tomto místě písmem vyzývaní. Tento verš vzbuzuje mnoho otázek o tom, co konkrétně je touto službou Evangeliu pokoje myšleno. Ale právě tak vzbuzují otázky předchozí zbraně. Co je míněno pásem pravdy a pancířem spravedlnosti? I když nerozumíme plnému dosahu těchto pojmů, jsme vyzývaní, abychom tyto zbraně oblékali a používali do té míry, do jaké nám srozumitelné jsou. Tak postupně budeme víc a víc poznávat, co Pán Bůh pro nás připravuje, jak nás chce vystrojovat a vyzbrojovat a jak nás chce používat, jak chce, abychom žili. To je snad všechno dohromady shrnuto ve slovech, že budeme poznávat Boží vůli. V poslední části dnešního pořadu se podíváme o několik málo vět dál. V 18. až 20. verši tohoto oddílu apoštol Pavel prosí efeské křesťany o to, aby se vytrvale přimlouvali u Boha za jeho službu a aby mu vyprošovali pravé slovo, kdykoliv promluví. K této pasáži se dostaneme znovu za několik dílů, ale k dnešnímu tématu také patří. Pojďme si tuto část přečíst. Apoštol Pavel tu píše: Efeským 6, 18 až 20. V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na

modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne, aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím. Tak budu moci směle oznamovat tajemství Evangelia, jehož jsem vyslancem i v okovech, a svobodně je zvěstovat, jak je mi uloženo. Na své cestě s Bohem při oblékání duchovní zbroje nemůžeme být sami a nemůžeme myslet jen na sebe. Potřebujeme se přimlouvat jeden za druhého. I apoštol Pavel neměl za to, že je dost v Bohu silný a všechno ví a všecko zná, ale prosí o to, aby ho církev nesla na modlitbách. Když se budeme věrně a vytrvale přimlouvat u Boha za své kazatele, za své spoluvěřící, i za ty, kteří nám v nějaké věci šlápli na kuří oko, za misionáře a církevní představitele všech církví, nejen své, ale za všechny Bohem povolané služebníky, když se budeme takto modlit a podepírat tak Boží dílo mezi lidmi, budeme tím pomáhat obouvat obuv ke službě Evangeliu pokoje jiným lidem, kteří to velmi nutně potřebují, a budeme tím obouvat tuto obuv i sobě. Pojďme se tedy modlit za sebe i za jiné, podobně jak o to prosil Pavel. Efeským 6, 18 až 20. Každý čas se v Duchu Svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne, aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím. Tak budu moci směle oznamovat tajemství Evangelia, jehož jsem vyslancem i v okovech, a svobodně je zvěstovat, jak je mi uloženo. Pane Bože, chci tě prosit za našeho kazatele a za starší našeho sboru, aby jim bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluví, aby mohli směle oznamovat tajemství Evangelia a svobodně je zvěstovat, jak je jim uloženo.

Loučím se s vámi a přeji vám Boží požehnání během celého příštího týdne. Těším se, že se za týden zase virtuálně sejdeme k dalším modlitbám. Loučí se s vámi Helena Brdečková a přeji vám Boží požehnání během celého příštího týdne.

Pátý díl z devítidílné série o boží zbroji nabídneme v rámci relace modlitby podle Bible dnes v 21 hodin.

Hledáme 500 statečných dárců ochotných podpořit práci Rádia 7 tisíci korunou měsíčně. Přidáte se? Naši práci je slyšet 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Rádio 7 v proudu dobrých zpráv.

Nedělní noční vysílání Rádia 7 se pomalu, ale jistě uzavírá. Za společně prožitý čas děkuje a zároveň se ze studia Rádia 7 loučí Kuba Lofítek. Čerpat z našich zdrojů můžete i v následujících hodinách. Přeji vám příjemný, pokojný nedělní den a stálou Boží blízkost.

FM, Radio7.cz, křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Radio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

0: Bylo 6 hodin, dnešní den ponese datum 2. srpna. Nedělním ránem na Rádiu 7 bude provázet Broňa Procházková. Přeji vám, ať je to pro vás ráno pokojné, nedělně pokojné. Na začátek ranního vysílání se pojďme podívat na přehled pořadů. V 6.15 je tu pravidelný tichý čas. Dnes se v něm mihne slovo odpočinek. Bůh sám je zdrojem duchovní potravy, kterou potřebují jeho následovníci. To připomíná Jiří Hurta, když nahlíží do textu začátku 10. kapitoly 1. listu Korinským. O řádu večeře páně přemýšlí v relaci Studna slova od 6.45. Tam, kde se rozšířil hřích, tam se rozlévá i boží milost. 6. kapitolou listu Římanům, kde tento rozpor vysvětluje apoštol Pavel, projdeme v čase po 7. hodině, kolem 7:30. Je vlastně zvláštní, že jedna a táž situace jednoho člověka pohne k odvaze nebo jinému dobrému skutku a druhého vůbec. Čteme příležitosti špatně? Svou zkušenost bude ve svátečním slově sdílet Jiří Krejčí. Poslouchejte v 8 hodin. Už před 2000 lety řekl Ježíš Kristus, že přijde znovu. Řada míst z Bible napovídá, jak se to všechno stane a že křesťané mají jeho příchod očekávat. Kdo by ale v čekání neochaboval, když to trvá tak dlouho? I naše zkušenosti mají vliv na to, jestli Bohu nadále věříme, anebo se potřebujeme modlit, stejně jako muž, který řekl, pane, věřím, ale pomoz mé nedověře. Poslouchejte bohoslužbu z církve bratrské v Třinci, Lišbice. Krátce po 9. hodině káže Zdeněk Kašpárek.
1: Každý den a každou chvíli si má radost zdrojem síly, v pokoře a milosti.

Dospívala Jana Zibalová písničku na motiv žalmu číslo 63. Ještě jedna písnička a po ní pozveme k tichému času. Čeká nás text z Matoušova evangelia.

Léto je čas dovolených. Když jsem na dovolené, nebo vůbec když mám jakýkoliv odpočinek, tak dělám to, co mám ráda. Pravda, někdy dělám i to, co je potřeba, ale není to problém, odpočinku to nepřekáží, prostě něco uvařím. Také zažívám nové zážitky, nové obzory, ale ve všem je pohoda. Je to prostě odpočinek. V Matoušově evangeliu v 11. kapitole Ježíš říká, že nikdo nezná Otce než Syn a ten, komu by ho Syn chtěl zjevit. Syn zjevuje Otce, zjevuje, jaký Bůh je. A Ježíš pokračuje tím známým: pojďte ke mně všichni upracovaní a obtěžkaní a já vám dám odpočinout. Kdo zná Boha, nezakouší, že je jak na šichtě u továrního pásu, že je jak výrobek obráběný na fréze. Zažívá odpočinek, zažívá úlevu od břemen, spočinutí. Bůh jako odpočinek, ne jako další položka na seznamu úkolů, co je potřeba splnit. Všímám si rozdíl v pojetí sebe v práci a odpočinku. Když pracuji, tak jsem tu pro něco, kvůli něčemu, pro nějaký úkol. Když odpočívám, tak tam ten účel není. Prostě jenom jsem. Prostě jsem. Žít s Bohem znamená zakoušet úlevu, pohodu, nové obzory z toho, že jen jsem. Jsem před Bohem a s Bohem. Já poznávám a přijímám Boha, jaký je, a On zná a přijímá mě, jaká jsem. To je podstata lásky. Tak buďme s Bohem a odpočívejme s ním. Poslechněme si ona Ježíšova slova v celku 3 veršů a poté zvu k modlitbě. Pojďte ke mně všichni upracovaní a obtěžkaní a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého a učte se ode mě, neboť jsem mírný a pokorný v srdci a vaše duše najdou odpočinutí. Mého je totiž příjemné a mé břemeno lehké. Je to tak, Pane, nespočine člověk, pokud není s tebou. Hnát se může sebe víc za čímkoli, nespočine. Děkujeme, Ježíši, že jsi nám ukázal Otce, že jsi ukázal cestu, kudy jít a dal vše, abychom na té cestě mohli být. Díky, že u tebe můžeme složit svá břemena, díky, že s tebou duše může najít odpočinutí, děkujeme za přijetí, díky, že jsi s námi. Amen.

0: Hodiny ukazují přibližně 6:30. Posloucháte Rádio 7, které ve 6:45 přináší studnu Jiřího Hurty. Podíváme se s ním do 1. listu Korinským a tématem se stane Večeře Páně.
1: Snídám a piju horký čaj. Dívám se na koně a stáj. Chladné ráno senem provoněné je němé. Zlaté slunce nad lesem, dívka s malým černým psem dovádí a běží

krásně voní les. Na stráni kvete bílý řez. A já, svobodný jak pták,

Pouhá účast na večeři páně není zárukou spásy. Někdy může jít dokonce o přesný opak. Za okamžik studna slova Jiřího Hurty.

0: Vítejte u poslechu relace Studna slova, ve kterém spolu s kazatelem Jiřím Hurtou podruhé otevřeme 10. kapitolu 1. listu do Korintu. Její úvodní řádky připomenou jeden ze známých příběhů Starého zákona. Vezmou nás na poušť spolu s Mojžíšem a Izraelity. Konstatování, která Pavel nabízí, ovšem vztahuje ke svým současným čtenářům a platná jsou i dnes. Dobrý poslech.
1: Studna slova. Archivní biblické výklady Jiřího Hurty.
2: Posledně jsme si řekli, s jakou vážností apoštol Pavel varuje křesťany, aby do svobody, která jim byla dána v Kristu, nevnášeli hovění vlastním choutkám a své voli, ale aby tuto svobodu celé podřídili Božímu cíli, jímž je služba lásky bližnímu. Mluvili jsme také o nemístném siláctví víry, která může sklouznout do pověrečnosti, ve které člověk marně spoléhá na magické působení svátostí, obřadů a náboženských úkonů, které ho spasit nemohou. V této souvislosti jsme si řekli o křtu, jak ho Pavel připomíná v situaci Izraele při exodu z Egypta v úvodu 10. kapitoly 1. listu do Korintu, kde píše: Chtěl bych vám připomenout, bratři, že naši praotcové byli všichni pod oblakovým sloupem, všichni prošli mořem, všichni byli křtem v oblaku a moři spojeni s Mojžíšem, všichni jedli týž duchovní pokrm a pili týž duchovní nápoj. Pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela, a tou skálou byl Kristus. A přece se většina z nich Bohu nelíbila, vždyť poušť byla poseta jejich těly. Nejde tedy tady jenom o starozákonní předobraz křtu v přechodu moře a v přikrytím oblakem. Pavel připomíná, že všichni Izraelci, kteří byli vysvobozeni z egyptského otroctví, jedli také týž duchovní pokrm a pili týž duchovní nápoj. V těchto slovech jde o starozákonní předobraz svaté večeře Páně. Nepřijímali sice chléb a víno, ale přijali z milostivé ruky Boží nebeskou manu a životodárnou vodu. Ta vnější látková rozdílnost není samozřejmě podstatná. Podstatné je, že v případě večeře Páně, stejně jako v případu Izraele, jde o pokrm a nápoj duchovní. To znamená, že v obou případech jde o Bohem darované prostředky milosti, skrze něž Bůh mocně působí svým duchem k duchovnímu nasycení, k upevnění ve víře, ke zvroucnění vztahu, a tedy ke spáse svého lidu. Nejde tedy jenom o nějaký pokrm a nápoj, který si člověk pouze v duchu představuje. Bůh vychází vstříc naší tělesnosti tím, že nám podává konkrétní pokrm a konkrétní nápoj. Ta duchovnost spočívá v tom, že v tomto viditelném aktu působí skrze víru on sám. Aby korinští křesťané lépe pochopili a aby souvislost mezi starozákonním a novozákonním znamením byla ještě zřetelnější, píše apoštol výslovně, že zdrojem onoho duchovního nápoje, který Izraelci pili, byla skála a tou skálou byl Kristus. V 17. kapitole Exodu na samém počátku izraelské cesty pouští čteme, jak lid žíznil a jak Mojžíš na pokyn Boží udeřil holí do skály, ze které vytryskla poté voda. Sama tato událost je velikým starozákonním předobrazem, v němž udeření do skály lidskou rukou podle Boží vůle ukazuje na Kristův kříž, jímž udeřili Božího syna právě ti, kdo se dovolávali Mojžíše, A přece právě tato smrtelná rána holí trestu, který měl patřit ve skutečnosti nám, se stala zdrojem spásy a věčného života. Ve starém zákoně ovšem nečteme, že ta skála po celou cestu Izrael na poušti provázela. Ale čteme o ní znovu na konci cesty ve 20. kapitole knihy Numerí, a to určitě není náhoda. I na konci cesty Mojžíš z této skály vyvádí vodu. A tak je možno souhlasit s rabínskými výklady, které Pavel vlastně cituje, když říká, že tato skála Izrael na cestě doprovázela. Apoštol však jasně ukazuje, že tímto zdrojem života, protože voda byla pro Orient vždycky symbolem života, byl od počátku Kristus. Můžeme tady jistě myslet na věčného Božího syna, který tu byl přítomen od počátku, od věčnosti, tedy na ono slovo, které bylo na počátku u Boha a jímž byl Kristus sám dávno předtím, než vstoupil do našeho světa a narodil se jako člověk. Ale stačí si uvědomit, že všechno ve starém zákoně ke Kristu a k dokonalé spáse v něm směřuje a ukazuje dávno předtím, než jako trpící služebník přišel a své dílo spásy dokonal. Stačí pochopit, že to, v čem je přítomen jeho duch, je za všech časů zdrojem života. Není možné porozumět starému zákonu, jestliže jsme nepochopili, že v něm Kristus je přítomen svým duchem, že je nám v něm zjevován v nesčetných předobrazech jako sám zdroj a dárce života. Vždyť bychom si měli živě uvědomit, že sám Hospodin je v tomto smyslu mnohokrát nazýván skálou. A měli bychom domyslet skutečnost, že řecký překlad Hospodinova hebrejského jména Jahve je Kyrios. A v Novém zákoně tímto titulem je označen Pán Ježíš Kristus. Nejstručnější vyznání víry prvotní církve znělo Ježíš je Kristus, nebo Ježíš je Kyrios. To znamená, že on je Pán, tedy on je Hospodin. Těmi událostmi, které Pavel připomíná z dějin starého Izraele a jimiž ve skutečnosti vykládá smysl svátostí jakožto prostředků Boží milosti, chce však říci jedno podstatné. Křesťané v Korintu, a nejen v Korintu, mají mít na paměti svědectví, které varuje. Ačkoliv všichni Izraelci po výjití z Egypta jedli jeden a tentýž duchovní pokrm, a ačkoliv všichni pili tentýž duchovní nápoj, přece ve většině z nich nenašel Bůh zalíbení, takže cestou byli pobiti, pomřeli na poušti, nedošli do cíle, kterým pro ně měla být zaslíbená země. Řečeno jinak, pouhá vnější účast na bohoslužbách a svátostech nezaručuje nikomu automaticky spásu, jak si to snad představovali někteří členové korinského sboru a jak si to myslí leckteří takzvaní křesťané dodnes. Dokonce naopak. Takové náboženství může být příčinou skázy a zahynutí. Konec konců, v 11. kapitole, kde se Pavel zabývá podrobně ustanovením svaté večeře páně, říká jednoznačně, kdo jí a pije nehodně, odsouzení sobě jí a pije. Měli bychom tedy ve světle tohoto slova zkoumat sami sebe. A měli bychom si s tím pospíšit, protože času je málo a stále se rychleji krátí. Církev má být připravena na příchod svého pána a slovo napomenutí by jí mělo k tomu pomoci. Nejde o to, abychom se třásli strachy. Tam, kde je láska, strach mizí. A písmo nás ujišťuje, že není Boží vůle, aby kdokoliv z lidí zahynul. Jde však o to, abychom se opravdově a celé podřídili včas Boží vůli, aby starozákonní příklad, který uvádí apoštol, nevisel nad námi jako Damoklův meč a abychom byli včas ve víře vyrovnáni se slovem, jímž ve svém prvém listu do Korintu Pavel pokračuje. To vše se stalo nám na výstrahu, abychom nezatoužili po zlém jako oni. A také nebuďte modláři jako někteří z nich, jak je psáno, usadil se lid, aby jedl a pil, a potom povstali k tancům. Ani se neoddávejme smilstvu, jak to někteří z nich, a padlo jich za jeden den 23 000. A také nechtějme zkoušet pána, jako to dělali někteří z nich, a hynuli od hadího uštknutí. Ani nereptejte jako někteří z nich a byli zahubeni s houbcem. To, co se jim stalo, je výstražný obraz. A bylo to napsáno k napomenutí nám, které zastihl přelom věků. Těmito slovy se budeme zabývat příště.

Ke zkoumání vlastního srdce a svých postojů vyzval Jiří Hurta v závěru dnešní procházky prvním listem do Korintu. V upřímném náhledu je pak možné odlišit falešné pseudojistoty i pevná boží zaslíbení. Děláme to pravidelně i v rámci studia Bible, které nabízí pořad Studna slova. Díky, že jste i dnes byli s námi. Naslyšenou za týden.

Z neděle 2. srpna uplynula 7. hodina. Vysíláním provází Broňa Procházková. Přeji vám pokojné ráno s Rádiem 7. V hodině před námi dáme prostor textu Bible. Nachystané mám úryvky ze dvou žalmů a také knihu Kazatel a z Nového zákona otevřeme 6. kapitolu listu Římanům, přibližně o 7:30. Vše pak prolnou písničky a kéž všechno prostoupí právě to přání, kterým jsem začala. Pokojné ráno.

Čtu začátek žalmu 116. Hospodina miluji, on slyší můj hlas, moje prosby, sklonil ke mně ucho. Po všechny své dny chci k němu volat. Ovinuli mě provazy smrti, přepadly mě úzkosti podsvětí, nacházím jen soužení a strasti. Vzývám však Hospodinovo jméno. Hospodine, prosím, zachraň mi život. Hospodin je milostivý, spravedlivý, náš Bůh se slitovává. Hospodin je ochránce neskušených. Byl jsem vyčerpán a dopřál mi zvítězit. Můžeš opět odpočinout, moje duše, neboť Hospodin se tě zastal. Ubránil jsi mě před smrtí, mé oko před slzami, moje nohy před zvrtnutím. Před Hospodinem smím dále chodit v zemi živých.

písmu mám nalistovaný žalm číslo 132, čtu od verše 11 po verš 14. Hospodin přísahal Davidovi na svou věrnost, nevezme to nazpět. Toho, jenž vzejde z tvých beder, dosadím po tobě na trůn. Dodrží-li tvoji synové mou smlouvu i toto mé svědectví, jemuž je budu učit, navždy budou též jejich synové sedat na tvém trůnu. Hospodin si totiž zvolil Sion, zatoužil jej mít za sídlo. To je místo mého odpočinku navždy. Usídlím se tady, neboť po něm toužím.

na kříž jsme ho přibili, láskou jeho jsme pohrdli, přesto nás dál miloval, krev svou proléval, abychom skrze ní mohli

Dáváš mi všechno, co potřebuji, zpívala Lauryn Daigle. Ještě jedna písnička a po ní otevřeme list Římanům. K 6. kapitolu přečte Kateřina Chodecová.

List Římanům, 6. kapitola. Co tedy máme říci? Že máme dále žít v hříchu, aby se rozhojnila milost? Naprosto ne. Hříchu jsme přece zemřeli. Jak bychom v něm mohli dále žít? Nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho smrt? Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom, jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce, i my vstoupili na cestu nového života. Jestliže jsme s ním sjednoceni, protože máme účast na jeho smrti, jistě budeme mít účast i na jeho zmrtvých vstání. Víme přece, že starý člověk v nás byl spolu s ním ukřižován, aby tělo ovládané hříchem bylo zbaveno moci a my už hříchu neotročili. Vždyť ten, kdo zemřel, je vysvobozen z moci hříchu. Jestliže jsme spolu s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít. Vždyť víme, že Kristus, když byl vzkříšen z mrtvých, už neumírá. Smrt nad ním už nepanuje. Když zemřel, zemřel hříchu jednou provždy. Když nyní žije, žije Bohu. Tak i vy počítejte s tím, že jste mrtvi hříchu, ale živi Bohu v Kristu Ježíši. Nechť tedy hřích neovládá vaše smrtelné tělo, tak abyste poslouchali, čeho se mu zachce. Ani nepropůjčujte hříchu své tělo za nástroj nepravosti, ale jako ti, kteří byli vyvedeni ze smrti do života, propůjčujte sami sebe a své tělo Bohu za nástroj spravedlnosti. Hřích nad vámi už nebude panovat, vždyť nejste pod zákonem, ale pod milostí. Co z toho plyne? Máme snad hřešit, protože nejsme pod zákonem, ale pod milostí? Naprosto ne. Víte přece, když se někomu zavazujete k poslušné službě, že se stáváte služebníky toho, koho posloucháte. Buď otročíte hříchu, a to vede k smrti, nebo posloucháte Boha, a to vede k spravedlnosti. Díky Bohu za to, že jste sice byli služebníky hříchu, ale potom jste se ze srdce přiklonili k tomu učení, které vám bylo odevzdáno. A tak jste byli osvobozeni od hříchu a stali jste se služebníky spravedlnosti. Mluvím názorně z ohledu na vaši lidskou slabost. Jako jste se dříve propůjčovali k službě nečistotě a nepravosti k bezbožnému životu, tak se nyní dejte do služby spravedlnosti k posvěcení. Když jste byli služebníky hříchu, měli jste svobodu od spravedlnosti. Jaký jste tehdy měli užitek z toho, zač se nyní stydíte? Konec toho všeho je přece smrt. Avšak nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu a stali se služebníky božími, máte z toho užitek, totiž posvěcení, a čeká vás život věčný. Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Před malou chvílí četla Kateřina Hodecová 6. kapitolu listu Římanům. Zaujalo mě, jak je to tam rozčesáno na dvě strany, rozstříděno na dvě strany. Hřích, vysvobození, smrt, život, život s Bohem, život bez Boha. Na dvě strany. Není žádné mezi, stojím neutrálně na místě, nezúčastněně mimo. Buď jdu vpřed nebo dozadu, buď mířím k Bohu nebo od něj.

0: na chalatech a urem venasem adeola.
1: Nezahrnuj mě mezi darebáky a mezi pachatele zla, mezi ty, kdo s bližním mluví o pokoji, srdci však mají zášť.

0: náš Hospodin však vyslyšel mé prosby. Hospodin je má síla a mští, na něj se mu spoléhá.
1: Zachraň
0: Hospodin,
1: svému
0: dědictví.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

V hodině mezi 7 a 8 jsme nalistovali různá místa z Bible, z písma. Přidám ještě jedno ze Starého zákona z knihy Kazatel ze 4. kapitoly, 6. verš. Lepší na dlaň odpočinku, než hrstě plné pachtění a honby za větrem.

0: Osmá hodina z neděle 2. srpna za námi. Příjemný poslech Rádia 7 vám přeje Broňa Procházková. Do nedělního rána přidáváme sváteční slovo. To dnešní připravil Jiří Krejčí.
1: Sváteční slovo.
2: Dnešní zamyšlení uvedu biblickým veršem z Janova evangelia 7. kapitoly, 38. verš. Kdo věří ve mne, z jeho nitra potečou řeky živé vody, jak praví písmo. Nedaleko obce Lipovec v Moravském Krasu, ve které bydlí naše dcera, je zajímavá technická památka. Je to větrný mlýn v Ruprechtově. To samo o sobě není žádná velká zajímavost. Starých větrných mlýnů je po naší republice poměrně dost. Ale větrný mlýn v Ruprechtově je opatřený větrnou turbínou. Jaký je rozdíl mezi klasickým větrným mlýnem s velkými lopatkami, jak ho známe například z Holandska, a tímto mlýnem? Severoamerický farmář a konstruktér Daniel Halliday sestrojil kolem roku 1877 větrné oběžné kolo se stavitelnými lopatkami, žaluziemi. Halliday rozdělil žaluzie oběžného kola na jednotlivé sektory, z nichž každý ovládalo jedno táhlo. Všechna táhla uchycená na pohyblivém prstenci kola mohla být ručně nastavována a tím se dosáhlo mnohem větší účinnosti mlýnu. Možností nastavování žaluzií se dosáhlo nejen vyššího výkonu, ale v případě nadměrné síly větru i zamezení poškození větrného motoru. Žaluzie se v takovém případě nastavily rovnoběžně se směrem vzdušného proudění. Takové větrné turbíny známe ze Spojených států amerických. Na každé železniční stanici Union Pacific bylo takové zařízení, pomocí něhož se čerpala voda pro zásobení projíždějících parních lokomotiv. Určitě si vzpomenete na řadu amerických filmů, ve kterých jsou tyto větrné turbíny k vidění. Například ve známém westernu Tenkrát na západě. Proč o tom mluvím? Ruprechtovský větrný mlýn mi připomněl, jak je potřebné správné nastavení. Větrný mlýn pracoval pouze v případě, že jeho lopatky byly nastaveny správným směrem. Někdy můžeme prožívat pocity osamocení a opuštění nebo neúčinnosti naší služby. Vzpomenu si na Ruprechtovský mlýn a potřebu vědomně se obracet správným směrem k Pánu Ježíši a jeho slovu. Služba Bohu vychází zevnitř ven. Pán Ježíš řekl, kdo věří ve mne, řeky živé vody poplynou z jeho nitra. Čteme v Janově evangeliu, 7. kapitole, 38. verši. Teprve když Bůh zasáhne naše nitro a my jsme vůči jeho působení správně nastavení, jsme schopni přinášet užitek. Uvědomuji si, že mít správně nastavené lopatky svého života znamená zaměřovat se do Božího slova a mít se svým Pánem živý vztah prostřednictvím modlitby. Tak, jako na železničních stanicích ve Spojených státech používali větrné turbíny k čerpání vody, kterou zase poskytovali projíždějícím lokomotivám, tak i my máme čerpat z bohatství Božího slova a společenství s ním, abychom mohli dávat dál těm, kteří jsou kolem nás a potřebují občerstvení. Pokud máme správně nastavené lopatky našeho života, dostává se naše větrná turbína do pohybu a přináší užitek těm, kteří jsou kolem nás.
0: Sváteční slovo připravil Jiří Krejčí.

0: kalendáři najdete napsané jméno Gustav. Gustav slaví dnes svůj svátek. Je to jméno švédského původu, původní podoba jména Gustaver se překládá jako opora Gotlandianů, tedy lidí, kteří žijí v Gotlandu, oblasti na jihu Švédska.
1: Nevral mi, že nejestvuje vietor, čo zlé odvanie, naladenie myšlienok, že nenachádzaš správne struny, že zbytočne hľadáš, čo je tvojho bytia poslanie a že piesne z vysokých skál nie sú vôbec žiaden

0: kalendárium.
1: Na pět událostí upozorníme v krátké procházce historií spolu s dnešním datem 2. srpna. Roku 1892 byl vydán zákon, který zaváděl od 1. ledna 1900 korunu jako platidlo na území Rakouska-Uherska. Skočme do roku 1934. Po smrti německého prezidenta vyhlásil Adolf Hitler sám sebe vůdcem celé německé říše. K roku 1945 se pojí konec jednání v Postupimi. Zástupci vítězných stran druhé světové války, Josef Stalin za Sovětský svaz, Harry Truman za Spojené státy a Winston Churchill za Velkou Británii, jednali o rozdělení a následném vybudování poničené poválečné Evropy. Zajímavé je, že v průběhu setkání se vyměnili zástupci Velké Británie. Churchill po prohraných volbách odstoupil a jednání dokončil nastupující premiér Clement Attlee. Něco z novodobější historie. Roku 1990 podnikl Irák invazi do Kuvajtu. A roku 1999 došlo k prvnímu vysílání Transworld Rádia z nově zprovozněného vysílače v moldavském Grigoriopolu. Přidejme jedno jméno. Roku 1909, 2. srpna, umírá český architekt Josef Zítek, tvůrce Národního divadla a pražského Rudolfina. Po požáru první budovy Národního divadla se rozhodl nepracovat na jeho obnově a do budovy už nikdy nevstoupil. Důvodem bylo prý netaktní jednání členů sboru pro zřízení Národního divadla.

všetko, čo ti svet dá, je tak prázdne.

V nedělním ránu je s vámi Rádio 7, kde nás se 9:45 čeká záznam bohoslužby s kázáním Zdeňka Kašpárka, který povzbudí Vytrvej ve víře. Z dnešního programu, nedělního programu, upozorním ještě na 11. hodinu. Rozmarína bude konstatovat, že manželství potřebuje podporu. A nejen, že to bude

konstatovat, spolu s Dášou a Jirkou Pospíšilovými budeme hledat, co tou oporou, co tou podporou v každodenním kolotoči je, nebo může být. Krátce popoledni pak začíná interval s retrospektivou kapely Trabant a když jsme u těch hudebních pořadů, Koncertino ve tři nabídne k poslechu polky Bedřicha Smetany. A hudební svět neopustíme ani v akademii v 17 hodin, zazní přednáška Pavla Hoška o duchovním profilu Karla Kryla. Tak pojďme si Karla Kryla připomenout jednou písničkou.

Z nabídky k poslechu pro příští týden upozorním na čtení na pokračování. V pondělí nás čeká závěrečný díl z příběhu o Suzaně Wesleyové a od úterý otevřeme životní příběh muže, který se zapsal do české sportovní i duchovní historie. Miloš Scholz byl významný český tenisový reprezentant i osobitý baptistický kazatel. Jeho barvitý příběh stojí za poslech. Od úterý vždy ve 12.15 bude z knihy Jak život šel číst Michal Bumbálek.

Mezi písničky vkládám tipy k poslechu na Rádiu 7 a přidám ještě jeden. Srpnové díly pořadu Řeka života budeme věnovat českým překladům Bible. Historický průřez nám přiblíží rozhovory Kateřiny Hodecové s církevním historikem Jiřím Sladkým. Premiéry připadají vždy na středu na 10:00 dopolední.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Pokojnou neděli vám krátce po 9. hodině. Přeje z Rádia 7 Broňa Procházková, průvodce vysíláním dnešního dne, tím je 2. srpna. Čas po 9. patřívá na těchto vlnách v nedělním dopolední bohoslužbě. Zváni jsme na kázání Zdeňka Kašpárka s titulkem Vytrvej ve víře. No jo, vytrvej ve víře. Bible zaslibuje, že Ježíš Kristus přijde jednou znovu v moci a slávě, ale kdo by časem neochaboval? Jak a proč ve víře vytrvat? O tom bohoslužba za necelou čtvrt hodinu. Naladí nás na ně písničky, které možná znáte a ke kterým se rozhodně můžete přidat.

0: Z Rádia 7 zní pozvání na bohoslužbu. V církvi bratrské Třinec Lišbice kázal Zdeněk Kašpárek.
1: Bohoslužba. Záznamy křesťanských bohoslužeb na Rádiu 7.
2: Takže si můžete ve svých biblích otevřít nebo nalistovat Skutky 12. kapitolu od začátku do 16. verše. Skutky apoštolů 12. kapitola od 1. verše do 16. V té době král Herodes vztáhl ruce, aby ublížil některým z církve. Janova bratra Jakuba zabil mečem. Když viděl, že se to Židům líbí, pokračoval a zmocnil se také Petra. Byly právě dny nekvašených chlebů. Zatkl ho, dal jej do vězení a svěřil ho čtyřem čtveřicím vojáků, aby ho hlídali. Po Velikonocích ho chtěl předvést před lid. Petr byl tedy střežen ve vězení a církev se za něho vytrvale modlila k Bohu. Noc předtím, než jej Herodes hodlal předvést, spal Petr mezi dvěma vojáky spoután dvěma řetězy a stráže přede dveřmi hlídali vězení. A hle, pánův anděl se u něho postavil a v celé zazářilo světlo. Udeřil Petra do boku, vzbudil ho a řekl, rychle vstaň. A řetězy mu spadly z rukou. A anděl mu řekl, opásej se a obuj si sandály. On tak učinil i říká mu, obleč si plášť a pojď za mnou. Vyšel a šel za ním, ale nevěděl, že to, co se skrze anděla děje, je skutečné. Myslel si, že má vidění. Prošli přes první i druhou stráž, přišli k železné bráně, která vedla do města, ta se jim sama od sebe otevřela. Vyšli, prošli jednou ulicí a náhle od něho anděl odstoupil. Petr se vzpamatoval a řekl, teď opravdu vím, že pán vyslal svého anděla a vysvobodil mě z Herodovy ruky a ze všeho, co židovský lid očekával. Když si to uvědomil, přišel k domu Marie, matky Jana, zvaného Marek, kde byli mnozí shromážděni a modlili se. Zabouchal na dveře brány a přišla otevřít služka jménem Rodé. A ta poznala Petru v hlas, radostí ani neotevřela bránu, ale vběhla dovnitř a oznámila, že Petr stojí před branou. Ale oni jí řekli, blázníš. Ona však tvrdila, že je tomu tak. Oni říkali, je to jeho anděl. Ale Petr nepřestával tlouci. Když otevřeli a spatřili ho, byli ohromeni. Ten příběh je vlastně velmi, velmi humorný. Když si to vezmete, tak na dvou místech v tom textu, v 5. a 12. verši, čteme, že církev se vytrvale modlila za tu Petrovu situaci. A když Bůh vysvobodí nadpřirozeným způsobem zázračně Petra z vězení, tak jsou z toho všichni na větvi. Pro ně bylo jednodušší uvěřit, že za dveřmi stojí anděl, anděl strážný, než že tam stojí ten samotný Petr, jo, když si to představíte, co by pro vás bylo jednodušší k víře, jo, čemu byste snadně uvěřili, že tady v Malé Novicích zazvoní anděl, jo, a přijde nás navštívit, anebo že to přijde nějaký bratr z církve. A ten Petr sám taky na tom nebyl o moc líp s tou svojí vírou, protože vidíme ještě v tom 9. verši, že když ho ten anděl tam probral, on tam v podstatě do něj nějak jako praštil, kopl, nevím, co ten anděl s tím Petrem dělal v tom vězení. Tak Petr si myslel, že to je vidění. Jo? On si myslel, že se mu to zdá, nebo že to je nějaký způsob vytržení. On prostě taky nevěřil, že se to reálně děje v jeho životě. A tak když nad tím přemýšlím tady na tou situací, vidíme, že ta církev se modlí, ale pak, když se něco stane, tak ta církev nevěří, že prostě se Bůh něco dělá. Petr tomu taky nevěří, že Bůh něco nadpřirozeně dělá, teď ho vysvobozuje. A tak si říkám, to ty modlitby církve teda musely vypadat. Rozumíte? Oni se za něco modlí a pak nevěří, že se to stane. Pravděpodobně, když bychom to vzali do toho rozměru nebo kontextu vlastně těch seminářů, které jsme tady měli, tak bychom mohli říct, že vlastně ta církev měla všechno jenom nemodlitbu víry. To je evidentní, jo? To nemohla být ani modlitba naděje, jo? Nevím, co to bylo, ale v každém případě se nějak jako se modlili, ale stejně nevěřili, že se něco stane. Ale zajímavé na tom příběhu je, že přesto, že to byla nějaká podivná modlitba a ta církev neměla víru, tak Lukáš jako autor skutků apoštolských dvakrát v tom příběhu dává na srozuměnou, že ta církev se modlila. Dává tam prostě, že ta církev, je tam vlastně v tom pátém verši napsáno, že se vytrvale modlila, nebo dá se to přeložit jako usilovně se modlila. Teď se vlastně nabízí taková otázka, co teda ta církev vlastně dělala, nebo co bylo špatně a co bylo dobře. Proč Lukáš, když popisuje ten příběh, ukazuje, že vlastně ta církev dělala něco správně, ale když se podíváte na ten kontext a na ty jednotlivé části toho příběhu, tak vidíte, že to vlastně bylo špatně. Takže co se tam vlastně v tu chvíli dělo? A myslím si, že odpověď na tuhletu otázku se nachází v těch prvních třech verších toho našeho příběhu, respektive v prvních třech verších 12. kapitoly. Já to přečtu znovu. V té době král Herodes vztáhl ruce, aby ublížil některým z církve. Janova bratra Jakuba zabil mečem. Když viděl, že se to Židům líbí, pokračoval a zmocnil se také Petra. Tomu, co se děje tady v té 12. kapitole, tomu se říká, že to byla vlastně druhá vlna pronásledování církve. Zkuste, nebo jestli byste se vybavili někdo, čím začala ta první vlna pronásledování církve. Viděli byste? Čím začala ta první vlna pronásledování církve? Kdy šlo o život, kdy začaly být křesťané, zatýkání, popravování? Ano, perfektně. Ukamenování Štěpána. Tam začíná ta první vlna pronásledování. Štěpán je chycen davem, odvlečen před synedrium, vyslýchán a nakonec ukamenován jako první vlastně mučedník církve. Máme tam ty první zmínky taky o Saulovi, tedy pozdějším apoštolu Pavlovi, který se přidal k tomu pronásledování v té době a vlastně podílel se i na tom kamenování Štěpána a vlastně později přímo systematicky vyhledával křesťany a snažil se zatýkat a odvlékat před soudy do vězení. Takže to bylo to první pronásledování, ta první vlna pronásledování církve. Máme tam napsáno, dočetli byste si to v 7. kapitole skutku a na začátku 8. a máme tam napsáno, že vlastně všichni křesťané v té době, kromě apoštolů, opustili Jeruzalém. Že to bylo tak krutá situace, že nikdo se nebyl jistý svým životem a vlastně kromě apoštolů, těch vedoucích církevních, všichni ostatní křesťané opustili Jeruzalém. Ale poněco později se ta situace sklidnila a my pak čteme v 9. kapitole, je to skutku v 31. verši, že zase přišlo takové sklidnění, takový pokoj a že církev mohla svobodně, víceméně svobodně se scházet, sloužit, děli se tam zázraky a hlavně církev velmi početně vyrostla. A teď přichází ta druhá vlna pro následování. O tom je ta 12. kapitola, respektive tím začíná. Máme tam napsáno, že tehdejší král, tehdejší panovník Herodes, neplést teda s Herodem Velikým, ten už byl samozřejmě dávno mrtvý, ale jeho vnuk Herodes Agrippa I. pronásleduje církev. A první oběť tady té druhé vlny pronásledování je apoštol Jakub Zebedeus, bratr Jana, čili jeden z té trojky nejbližších učedníků pána Ježíše. Vidíte, že za pánem Ježíšem šly jednak samozřejmě nějaké větší zástupy, takových fanoušků spíš možná, pak byla nějaká skupina něco přesto bližších učedníků, pak bylo ještě to uší jádro 12 apoštolů a v něm ještě byli tři lidé s takovým specifickým povoláním, které pán Ježíš bral na některá místa, kam nevzal nikoho jiného, jenom ty tři osoby, a to byl Petr, tedy Šimon Petr, a právě sourozenci bratři Jan a Jakub Zebedeovi. A tento Jakub byl vlastně první obětí té druhé vlny pronásledování. A my tady vidíme, že to nebylo jenom nějaká spontánní nenávist davu, jako to bylo v případě Štěpána, že by toho Jakuba prostě někde chytli a ukamenovali. Ale je evidentní, že to bylo zatýkání například panovníka a tudíž se dá předpokládat, že to všechno proběhlo podle nějakých regulí římského práva. Takže Jakub byl pravděpodobně zatčen, uvězněn, vyslýchán, byl postaven před nějaký soud a potom byla naplánovaná a zrealizována veřejná jeho poprava s tětím mečem. A v té době církev udělala první zkušenost, která byla pravděpodobně pro ně poměrně bolestivá. A určitě v době, kdy se dozvěděli o tom zatýkání nebo zatčení Jakuba, tak ta církev se zrovna tak modlila, Modlila se za to, aby pán Bůh do toho vstoupil, aby nějakým způsobem Jakuba zachránil, ale ono se to nestalo. Celý ten proces trval minimálně hodiny nebo desítky hodin, možná několik dní. Církev se modlila, ale vysvobození nepřišlo. A Jakub byl popraven. A teď vlastně se ten příběh opakuje, akorát s jinou postavou, s jinou ústřední postavou, kterou je Petr. A zase Herodes, když vidí, že se Židům líbí to zatýkání těch čelních představitelů církve, zatkne Petra, dá ho do vězení, vyslýchá ho, proběhne nějaký soud a čeká se, až skončí Velikonoce, aby mohl být Petr také popraven. A církev se zase modlí. Jenomže v tuhle tu chvíli se církev modlí se zkušeností, že během jejich prvních modliteb to dopadlo tak, že Jakub byl popraven mečem. A ta zkušenost zásadním způsobem ovlivnila myšlení, víru a modlitby a očekávání církve. Osobně jsem přesvědčen, že oni vlastně předpokládali, že s Petrem to dopadne z největší pravděpodobností podobně jako chvíli předtím s Jakubem. A to je důležité a dobré si uvědomit, že církev, a to se týká života každého z nás, je velmi ovlivněna svojí zkušeností. Jestli uděláte pozitivní zkušenost s nějakou svojí modlitbou, s nějakým očekáváním, s nějakým proroctvím, které dostanete a pak reálně vidíte, že se naplní, tak vás to nesmírně povzbudí. Když vidíte, že to funguje, když vidíte, že se modlíte za nemocného a neuzdravený, když vidíte, že vám někdo řekne proroctví, ono se pak naplní, tak to je prostě úžasná věc, která vám nasadí taková ta orličí křídla, jak říká písmo. Jo? Kdy nejenom vám připadne, že do všeho můžete jít, protože v tom máte jasno. Nevím, já úplně neznám ty vaše životy, ale mnoho lidí, kteří se obrátili ze světa, měli takovou silnou zkušenost, že po svém obrácení za cokoliv se modlili, tak se stalo. Jeden bratr, jeden můj kamarád, který taky uvěřil někdy během středoškolských studií, uvěřil v Pána Ježíše, tak říkal, já jsem zjistil, že autobusy a vlaky nejezdí podle jízdního řádu, ale podle toho, jak já se modlím. A opravdu se mu to tak dělo. Jenomže někdy, nebo později, potom máme i ty zkušenosti, řekněme, negativní, kdy se modlíme úplně stejně, s úplně stejnou vírou, ono se neděje nic. A nebo naopak, modlíme se za něco a ono je to ještě horší. My jsme tady slyšeli třeba to svědectví Markovo o těch modlitbách za ty mrtvé, za ta vzkříšení. Já ho teda obdivuju, jo? Protože si představíte, že se jdete s vírou modlit za prvního mrtvého, kterého potkáte. Ještě k tomu třeba zmobilizujete nějaké další sourozence v Kristu a ono se nic nestane. Nebo dokonce, jak říkal, vlastně se modlí za umírajícího a on umře místo, aby teda se uzdravil. A tak to zkusíte po druhé v jiné kauze, v jiném případě. A dopadne to stejně. A po třetí, a po čtvrté. No, naprostá většina křesťanů to v tu chvíli zabalí. Stejně tak je to s modlitbama za uzdravení. Četl jsem kdysi svědectví amerického pastora Johna Wimbera, který objevil v Biblii, byla taková přelomová zkušenost pro něj, ten text taky tady zazněl v Markovi v 16. kapitole, kde je napsáno, že ti, kteří uvěří, budou skládat ruce na nemocné, a teď tam různé překlady to různě překládají, ale fakticky z toho textu vyplývá, že když budete skládat ruce na nemocné, že oni budou uzdravováni. A on přijal, že to tak má být. A dělalo mu docela práce přesvědčit starší svého sboru, který v té době vedl, aby tomu taky věřili, že když budou v církvi v neděli vzkládat ruce na nemocné, tak lidé budou uzdravováni. Nakonec se mu to víceméně podařilo je přesvědčit a rozhodli se, že každou neděli na bohoslužbě budou vzkládat ruce na nemocné, a aby byli uzdraveni. A udělali to první neděli a nikdo se neuzdravil. Udělali to druhou neděli, nikdo se neuzdravil. A tak to šlo týden za týden, měsíc za měsícem. Trvalo to asi rok, nikdo se neuzdravil. A pak mu jednou zavolal jakýsi chlapík a říká, pastore, jsem nemocný, ležím v horečkách doma, potřeboval bych, aby si za mnou přišel se za mě modlit. A ten John Wimber byl takový jako poctivý služebník, říká, já tam přijedu, budu se za tebe modlit, ale nebudeš uzdravený. Už to takhle děláme v církvi rok, ještě si nám nestalo, že by byl někdo uzdravený. Tomu se říká víra. A to teď zakoušíme my v nejrůznějších kauzách, situacích, modlitbách, očekáváních, ve věcech naplnění těch zaslíbení, o kterých taky byla ta víkendovka. Církev to unaví. Víte, ty negativní zkušenosti, kdy to, za co se modlíme a čemu třeba i velmi věříme, A jsme stoprocentně, jsme si jistí, že tomu stoprocentně věříme, máme naprosto jisté, ono se to tak nestane. To bere lidem naději, víru, energii, nebo jak to chcete prostě pojmenovat, unavuje to církev. Kdo pamatujete 90. léta, tak hlavně ta první polovina 90. let, ta byla plná proroctví o probuzení. Neustále se mluvilo o probuzení. V časopisech to vycházelo na titulní stránce. Církev vyhlíží probuzení. Byly konference o probuzení. Přijížděli sem týmy misionářů z Jižní Ameriky, ze Severní Ameriky, já nevím odkud. A vždycky si říkalo, vždycky byla nějaká zjevení, nějaká proroctví, že po této akci přijde probuzení. A na konci 90. let už nikdo nevěřil, že přijde nějaké probuzení, že nepřicházelo. Protože vždycky byla nějaká proroctví, nějaká zjevení a ono se to pak nedělo. Unavilo to církev. Někteří křesťané už se stali alergičtí na slovo probuzení. Nebo na konference a na různé evangelizace se zahraničními evangelisty.

přijde brzy a jeho reálným příchodem uběhne víc jak 2000 let. A nevíme, kolik to nakonec bude, ale 2000 let církev žije s vědomím, že Ježíš přijde brzo. A to vás musí unavit. Rozumíte, když pořád v každé generaci, každém století se objevují proroctví, zjevení o tom, že Ježíš přijde brzo a nejlépe už za naší generace a někdo rozeznává ta znamení doby a dokonce počítá nějaké příchody, o tom budu víc mluvit na té biblické hodině, tak to musí tu církev úplně vyčerpat, protože neustále v každé generaci přichází zklamání. Zase se to nestalo. A pak už církev přestává očekávat, přestává důvěřovat tomu, co je napsáno přímo černé na bílé v Bibli. A pak se může stát velmi snadno to, co říká pán Ježíš. Přijde nečekaně jako zloděj v noci a zdali pak nalezne syn člověka na zemi víru, až přijde, je tam napsáno. Takže zpátky do toho našeho příběhu ve Skutcích ve 12. kapitole. Myslím si, že církev, když byl Petr ve vězení, tak se modlila se velmi intenzivně, to je evidentní z toho textu, že se modlili velmi horlivě, velmi intenzivně, ale pravděpodobně se buď nemodlili za Petrovo vysvobození z vězení, ale modlili se za to, aby obstál v té hodině smrti, aby tu mučenickou smrt zvládl, aby nezapřel pána Ježíše. A nebo se možná i někteří odvážnější modlili za to, pane, jestli chceš, tak tě prosíme, aby si Petra zachránil, ale v podstatě nevěřili tomu, za co se modlili. To jsou takové ty modlitby z povinnosti, že víme, že bychom se možná takhle měli pomodlit, ale zároveň nemáme víru, že se to stane. S tímto postojem se ta církev tenkrát modlila. Víte co? A to úžasné na tom příběhu je, Bůh je překvapil. Ať se modlili za cokoliv, Bůh je překvapil. A najednou na brány toho domu, té maminky Jana Marka, buší Petr a církev v úžasu zjišťuje, že Bůh jedná jinak, než v té kauze s Jakubem. Že Bůh v tuto chvíli začíná jednat, i když to vlastně ani ta církev nečeká, v podstatě tomu nevěří. Že jim Bůh dává víc, než za co oni prosí. Víc, než za co mají, na co mají víru. Víc, než k čemu se upíná jejich naděje. Protože Bůh je větší než naše představy a očekávání. Když se podíváte do listu Efeským, 3. kapitola, 20. verš, tomu pak, kdo je mocen podle síly, kterou působí v nás, učinit daleko více nade všechno, co žádáme, nebo co si můžeme pomyslet, jemu buď sláva. Ještě jednou to přečtu. Tomu pak, kdo je mocen podle síly, kterou působí v nás, učinit daleko více nade všechno, co žádáme, nebo co si můžeme pomyslet, jemu buď sláva. Tomu Bohu, tomu Pánu Ježíši Kristu, který je mocen v našich životech udělat mnohem víc, než za co se modlíme, než na co dokážeme pomyslet. Miluju ten příběh z Evangelií o vysvobození demonizovaného chlapce. To je ten příběh, který se děje po události promění nahoře, kdy jakýsi člověk přichází za učedníky pána Ježíše, přichází se svým synem a říká, prosí, aby ho osvobodili, toho syna, od démonu. Je tam napsáno, že ten démon s tím chlapcem smíkal do ohně, do vody, snažil se ho spálit, snažil se utopit, snažil se to dítě zničit. A tento otec přichází s tím svým synem, popáleným, několikrát málem utopeným, přichází za učedníky a říká, osvoboďte mého syna od démonů, a apoštolové, učedníci se modlí, vymítají toho démona a nic se nestane. Nic se nestane. A ten zdrcený táta přichází za Ježíšem a říká, pane, můžeš-li, udělej něco s mým synem. A pán Ježíš mu říká, můžeš-li? Všechno je možné tomu, kdo věří. A teď se podívejte na toho otce, který křičí na Ježíše, pane, já věřím, pomoz mé nevíře. Rozumíte, to je ten postoj lidí, kteří prožili mnoha zklamání, kdy toužili potom, aby viděli boží zázrak ve svém životě nebo v životě svých blízkých, kteří se modlí, postí a pořád se nic neděje. On vyzkoušel určitě nějaké doktory, určitě vyzkoušel nějaké židovské exorcisty, vymítače démonů, vyzkoušel učedníky a pána Ježíše, apoštoly, a pořád se nic nedělo a jeho syn byl pořád stejně demonizovaný. A teď mu Ježíš říká, když budeš věřit, tak to bude fungovat. A on by tak chtěl věřit, ale nemá tu víru po všech těch zkušenostech. A tak říká, pane Ježíši, já věřím, ale pomoz mé nevíře. Pomoz mé nevíře. Velmi reálně si uvědomoval, že on prostě nemá víru na

0: to, že v tuto chvíli ten syn bude uzdravený. Jediné, co měl, tak poslední naději, doufání, očekávání, že snad ten Ježíš by ještě něco udělat mohl. A když se podíváte na příběhy písma, když budete číst od Starého zákona až po zjevení Janovo, tak uvidíte, že naprostá většina zázraků, těch nejúžasnějších věcí, které Bůh udělal, udělal, ačkoliv to lidé nečekali. Když pán Bůh vyváděl Izraele z Egypta, vůbec netušili, do čeho jdou. Vůbec netušili, co je potká na cestě. Dokonce pak přišli až před to Rudé moře, za zády měli faraona s celou armádou, před sebou měli moře, byli v naprosto slepé uličce. Neměli žádná očekávání, jenom tam reptali, brblali a báli se o své životy, protože reálně jim hrozilo, že tam faraon zmasakruje všechny. A teprve v tu chvíli jim Bůh říká, nebo říká Mojžíšovi, vztáhni ruku nad moře a rozděl ho. Víte to, rozumíte, jako kdyby vám pán Bůh řekl, jako běž k Olze, rozdělí a přejdi po suchu, nevím, jak byste se tvářili, jak se asi tvářil ten Mojžíš. No ale co mu zbývalo jiného, než to zkusit? A Bůh rozdělil Rudé moře. Syrský generál Náman, který trpěl malomocenstvím, přišel, cestoval ze Sýrie, přicestoval do Izraele, aby se potkal s Elíšou, s prorokem, s nadějí, že bude uzdravený. A když mu Elíša říká, 7x se namoč do Jordánu, tak to zabalí a chce odejít, protože tomu nevěří, že by se to mohlo stát. A kdyby ho neukecali jeho služebníci, řekl, zkus to, už nemáš co ztratit, prostě to jenom zkus. Tak on to zkusí a je uzdravený. Když pán Ježíš říká učedníkům, čekejte na seslání moci z výsosti o letnicích, tak oni jsou někde shromážděni, někde se modlí, ale vůbec si nedokážou představit, co se stane. Protože to nikdy předtím nezažili, protože si nedovedli prostě to nějak vůbec vymyslet ve své fantazii, ale v ten den vznikla církev, která měla tisíce lidí. Během jednoho jediného dne se obrátilo několik tisíc lidí. A mohli bychom jít dál mluvit o vzkříšení pána Ježíše, o spoustě zázraků, mohli bychom mluvit o dějinách církve, kdy se celé generace modlili za probuzení a nic se nedělo, a pak se dvě, tři nějaké tety někde modlili po kafi na shromáždění a sestoupil Duch Svatý. Bůh je Bůh, který má rád překvapení. A je to Bůh, který dokáže udělat mnohem víc, než co očekáváme, než za co prosíme. Já jsem tady nakousil ten příběh Johna Wimbera. On má pokračování, když vlastně ten muž s tou horečkou pozval Johna Wimbera k sobě domů a on se tam za něj modlí a pomodlil se za něj a říká tomu muži, tak já už zase půjdu domů, pravděpodobně teda jste nic neprožil, ale prostě mi to tak děláme, že se modlíme za ty nemocné. A ten člověk říká, já nemám horečku, já jsem zdravý. A to nastartovalo úplně novou službu, která v podstatě v druhé polovině 20. století byla jedna z největších služeb uzdravování na světě. Služba Johna Wimbera, dokonce vlastně kvůli tomu vznikla celá biblická škola, která se zaměřovala na rozvoj daru uzdravování a byly o tom napsány knihy a po celém světě se dělá spousta zázraků. Ale rok, neděli co neděli, se modlili za uzdravení s vírou a nic se nedělo. V okamžiku, kdy tu víru ztratili, tak Bůh začal jednat. Víte? To je úplně staví na hlavu celé hnutí víry a všechny takové ty poučky o tom, jako kolik procent potřebuješ nebo nepotřebuješ mít. Protože Bůh dělá svrchovaně a překvapivě to, co je potřeba. Jinak, než jak my si to představujeme. Jinak, než my si myslíme, že by to měl udělat. A tak my potřebujeme nesvazovat Boha svými představami, nesvazovat Boha nějakými očekáváními, svými zkušenostmi, dovolme Bohu, aby nás překvapil. Dovolme Bohu, aby nás překvapil. Mě Bůh překvapuje pořád. Mám pocit, že celý život mě Bůh neustále překvapuje. Bůh mě překvapil tím, že jsem teď pastorem sboru církve bratrské v Třinci v Ližbici. Kdybyste se mě zeptali na to před 2 lety, tak bych si ťukal na čelo a říkal, do církve bratrské v životě. Přemýšlím, jestli to dáme na YouTube. Jakož nejsem ještě ordinovaný. Abych nepokazil celý proces vikariátu. Ale je to tak. Nenapadlo nás to. Když naše manželství bylo v troskách a byli jsme na rozvod, jeden pastor z Polska nám prorokoval, že jedno budeme sloužit manželským párům. Víte, tak to byla taková naděje, že možná by to Bůh mohl udělat. Možná, ale nedokázal jsem si to představit. A po letech jsme se odstěhovali do Těšína s tím, že už nikdy nebudeme sloužit v církvi na plný úvazek. že budeme dělat svoji sociální práci a že pán Bůh si nás možná nějak použije k tomu, aby jsme někde vedli nějakou skupinku nebo pomáhali s kurzama Alfa. A jenom začali chodit bez nějakého našeho přičinění, pozvánky do církví, do sboru, abychom sloužili manželským párům, rodinám, přednášeli na otázky komunikace, vztahu a podobně. Já jsem to vůbec nechápal. Ani jsme se za to nemodlili, aby to tak Bůh udělal. Jenom Bůh naplnil to proroctví, spoustu let staré. A já nevím, proč. V ten konkrétní čas nevím, co vlastně Bůh s náma tu dobu dělal, jenom vím, že Bůh mě velmi překvapil. Naplnil to své zaslíbení, naplnil to proroctví, ale mnohem později a úplně originálním způsobem jinak, než jak bychom si to představovali. Zpátky na závěr do toho textu ve Skutcích 12. kapitole. I když to vypadá, že ta církev se tam modlila vyloženě s prominutím blbě, v rozporu se všema poučkama o tom, jak se modlit ve víře, tak pravdou je, že se stal zázrak, a že ten text ve Skutcích 12. kapitole dvakrát upozorňuje na to, že církev se modlila. Možná se modlili blbě, možná moc ani nevěřili tomu, za co se modlí, ale Bůh udělal zázrak a všechny je překvapil. Totálně. Dostali něco, s čím vůbec nepočítali. A když přemýšlím nad tím, jak se to teda mohlo stát, tak si myslím, že odpověď je v tom, že to církev nezabalila. Že opravdu se modlila vytrvale. Že se modlili usilovně. Možná ne úplně ideálně podle pouček hnutí víry. Možná to byly modlitby plné pochyb. Možná se ve skutečnosti modlili za to, aby Petr zvládl svoji mučednickou smrt. A nemodlili se moc za jeho vysvobození. Ale modlili se vytrvale. Doufali v Hospodina, kterého znali jako Boha všemohoucího, jako ten, který se nazývá El Shaddai, Bůh všemohoucí. A Bůh se přiznal k těm modlitbám, přiznal se k jejich očekávání, přiznal se k tomu, že důvěřovali, že Bůh může něco udělat. Oni po té kauze s Jakubem se mohli rozprchnout, stáhnout odsaz, jak se říká, odstěhovat se z Jeruzaléma, radši se poschovávat do jeskyní, aby náhodou taky nebyli zatčeni. Ale oni se dál scházeli, dál se shromažďovali a dál se modlili ve víře, že Bůh je El Shaddai a že udělá, co bude potřeba, když oni jako církev se budou vytrvale modlit. A to, co vám chci dneska říct, tím příběhem, tím výkladem toho příběhu je, dělejme to také tak. Bez ohledu na to, kolik máš nebo nemáš víry. Bez ohledu na to, jestli máš nějaké představy, zkušenosti, negativní nebo pozitivní, buďme vytrvalí v modlitbách a v důvěře, že Bůh nás může překvapit. Že může udělat cokoliv, když my budeme k dispozici. Nemá velký smysl možná měřit intenzitu víry Franty nebo Pepíka. Smysl má zůstat vytrvalý v modlitbách a v očekáváních na Boží slávu. A mám naději a věřím, že tak jako Bůh mnohokrát v mém životě mě překvapil, že nás všechny překvapí. Že ta zaslíbení, která jste možná dostali, ať už nadpřirozeně, prorocky, skrze nějakého člověka, anebo jste si je dočetli v písmu, jako ta univerzální zaslíbení, která platí komukoliv, Bůh je uvede do reality. Pokud vytrváme a budeme se dál horlivě, usilovně modlit. Pokud to nezabalíme. A pokud ještě během toho vyroste naše víra, no chvála Bohu za to. Ale ten příběh a mnoho dalších příběhů písma ukazuje, že lidé prostě někdy tu víru nemají. Ale přesto Bůh může přijít se svým nadpřirozeným jednáním. Dělejme to tedy jako učedníci, jako apoštolové. Zůstávejme v modlitbách. Horlivě žádejme, prosme, očekávejme a volíme k živému Bohu. Pojďme se modlit, můžete si prosím stoupnout. Pane Ježíši Kriste, tak ti děkujeme za to, že ty jsi svrchovaný Bůh. Děkujeme ti za to, že ty jsi El Shaddai, Bůh všemohoucí. Že ty jsi Bůh, který překvapuje, který přichází a jedná nadpřirozeně v našich životech. I tenkrát, kdy ta naše víra není zrovna stoprocentní, pane, kdy máme spoustu pochyb a možná jsme už zemdlení a leda, co za to jsme se modlili, se nestalo nebo stalo jinak, než jak jsme si představovali. Pane, děkujeme ti, že ty přicházíš a přemáháš naši nevíru. Že ty si přicházíš, pane, a přemáháš naše zkušenosti, ty negativní, pane, naše podivná lidská očekávání, naše představy, přicházíš jako všemohoucí Bůh, pane, a děláš svoji práci. Děkujeme ti, že můžeme patřit takovémuto Bohu. Děkujeme ti za to, že nepatříme Bohu, který by fungoval na základě nějakých matematických rovnic. Děkujeme ti, pane, že můžeme důvěřovat tobě, Bohu, který jsi stvořil celý vesmír, který jsi stvořil i nás, který jsi nás povolal k úžasným věcem. Prosíme tě, abychom měli důvěru, naději, očekávání, že ty můžeš. A pane, tak tě teď prosím za každého člověka na tomto místě, aby vytrval, pane. Aby vytrval ve svých modlitbách, aby vytrval ve své víře. I když možná už čeká dlouho na naplnění toho zaslíbení. Možná už se ztrácí jeho víra, možná už je zemdlený v těch očekáváních, ale tě prosím, pane, aby si ho postil, aby vytrval. Tak voláme jako ten táta od toho demonizovaného chlapce. Pane, věříme, pomoz naší nevěře. Pomoz naší nevíře. Prosíme tě, pane, aby si přišel a jednal svrchovaně s našimi životy. Amen.
1: Dozněl záznam kázání Zdeňka Kašpárka z bohoslužby z církve bratrské Třinec Ližbice.

Hodiny se v nedělním dopolední posouvají k 10. Ranním vysíláním provázela a příjemný poslech dalšího programu Rádia 7 vám přeje Broňa Procházková.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Dnes je první srpnová neděle, která se honosí datem 2.8.2026. Právě bylo 10 hodin a Milan Remeš vás zdraví a srdečně vítá u poslechu křesťanského Rádia 7, které pro vás má i dnes přichystánu spoustu písniček a pořadů, které přinášejí a přibližují tu dobrou zprávu biblického evangelia naděje, kterou máme v Bohu a jeho synu Ježíši Kristu. Na jaké pořady se můžete v následujících hodinách těšit, se dozvíte právě teď. Zrovna jsem se zvedal, že odejdu, když přišla starší dáma a sedla si na místo, kolem kterého bych se musel protáhnout, říká Petr Štěcha z Litoměřic a dodává, je lidi, kteří chodí pozdě na shromáždění církve, si může Bůh použít. Jak a k čemu pomohl Petrovi pozdní příchod starší dámy? Poslouchejte v relaci Život víry v 10 hodin a 15 minut. Žádný vztah nekvete sám od sebe. Za každým spokojeným manželstvím je spousta úsilí, investovaného času a občas i odvaha projít bouřkou. Jak v každodenním kolotoči dávat i nalézat podporu, která vztah udrží pevný, si bude povídat Lída Pohanková s pastorským párem Jirkou a Dášou Pospíšilovými. V repríze pořadu Rozmarína od 11 hodin. Je vlastně zvláštní, že jedna a táž situace jednoho člověka pohne k odvaze nebo jinému dobrému skutku a druhého vůbec. Čteme špatně příležitosti? Svou zkušenost s námi bude ve svátečním slově sdílet Jiří Krejčí. Poslouchejte od 12 hodin. Celý měsíc se interval věnoval retrospektivě kapely Trabant. Putování uzavřeme retrospektivou. Věděli jste, že kapela vznikla kvůli písni Sáro? I o tom bude řeč krátce popolední, kdy představíme výběr nazvaný Montáž 1996 až 2014. Dnešní kormidlo bude zelené. Taková je totiž pátá stránka knížky Beze slov, kterou otevřeme, abychom si pověděli něco o správném růstu a o tom, co je k němu všechno potřeba. Naše rozhlasová loď vyplouvá od 13 hodin. Hledání Boží vůle a Boží povolání, to jsou nadčasové otázky, o kterých budeme už po třetí uvažovat v pokladech z archivu. Přidejte se k poslechu ve 14 hodin. Polka se u nás bere jako ryze český a taky lidový tanec. Český je ale vznikl díky dobovým událostem v Polsku a taky na základě jednoho polského lidového tance ve 30. letech 19. století, tedy přibližně v době, kdy se narodil Bedřich Smetana. A protože i sám slavný skladatel byl v mládí aktivní tanečník, složil za svůj život Polek poměrně hodně. Právě jim bude věnované další koncertino po 3. hodině odpolední. Séla, bohoslužba slova s manželi Šanderovými, kteří slouží v kuřimském sboru církve Československé husitské, nás čeká v 16 hodin. Čekáme dlouho a je snadné zapomenout. CD Jiřího Pešiny Čekej, čekej a nezapomeň, které zazní v písničkách z archivu, nás vybízí k opaku. S jeho písněmi se od 16.30 podíváme například do knihy Genesis nebo projdeme bouří. Karel
Krill je pro mnohé symbolem polistopadových událostí. Jeho písně stále žijí a přináší důležitá poselství. Do života tohoto umělce dá nahlédnout Akademie v přednášce Pavla Hoška. Připojte se v 17 hodin. Je vlastně zvláštní, že jedna a táž situace jednoho člověka pohne k odvaze nebo jinému dobrému skutku a druhého vůbec. Čteme špatně příležitosti? Svou zkušenost s námi bude v repríze svátečního slova sdílet Jiří Krejčí. Poslouchejte v 18 hodin. Jsme rádi, že vám i dnes můžeme dělat společnost tam, kde právě jste, ať už doma, na dovolené, na cestách nebo i v práci, pokud na vás právě dnes vyšla služba třeba v pečovatelském domě nebo v nemocnici. A doufáme, že vám naše vysílání přinese povzbuzení a přispěje k větší pohodě. K tomu vám po vlnách posíláme i následující písničky skupin On Fire a Planet Shakers.

0: Dozněla skladba All Things New skupiny Planet Shakers, ve které se zpívalo Můžeš vzít můj smutek a proměnit ho v tanec. Pane, vezmi rozbitou nádobu a dej ji zase dohromady. Pane, ty můžeš vzít jizvy a proměnit je v něco krásného. Každý okamžik, který jsi zacelil, to je přesně to, co dělá tvá dobrota. Ty děláš všechno nové, ty děláš všechno krásné. Ježíši, znovu jsi vstal a porazil smrt a nyní žijí i já. Zpívám, tančím, znovu jsem naživu, děkuji ti a chválím tě. Jsi větší můj spasiteli než cokoliv, kraluješ na věky věků a tvoříš všechny věci nové. Bůh dokáže změnit život každého člověka a o tom je i následující pořad. Některé životní náhody a schody okolností jsou vskutku úsměvné. O jedné takové bude vyprávět Petr Štěcha, se kterým natáčel Pavel Kohl.
1: Život víry. Rozhodnutím pro Ježíše to teprve začíná.
2: Jmenuji se Petr Štecha a ten můj příběh o tom, jak jsem se setkal s Ježíšem, začíná vlastně někde v dobách ještě totality v roce 1986, což byla doba, kdy asi úplně nebylo snadné jednak se možná k Bohu přiznat, a nejenom to, ale i třeba sehnat Bibli, získat Bibli, nebylo tak, jako že dneska si člověk jde do obchodu, koupí si Bibli a ještě si může vybrat z několika překladů. Asi tam nějak to začínalo. Takovým nějakým hlavním impulzem asi bylo to, že jsem se jednou od své spolužačky na střední škole dozvěděl, že věří v Boha. A to samozřejmě v té době bylo hodně zajímavé. Možná hlavně z toho důvodu, že se o tom nemluvilo a že všude v různých těch občanských naukách a podobných předmětech se upřednostňovalo vlastně to, že svět tady se vyvinul postupně jako ten materialistický způsob vysvětlení a že by nějaký Bůh zatím mohl být, tak to se vůbec nepřipouštělo. A vím, že teda i tohle z to mě právě třeba v těch hodinách tak jako trošku provokovalo. Říkal jsem si, jak to můžou tvrdit s takovou jistotou. Jo, takže to asi byly takové nějaké otázky, které někde hluboce ve mně dřímaly. A pak když ta spolužečka přišla s tím, že teda věří Boha, nebo že uvěřila, tak přímo, že uvěřila v Ježíše, tak to byla taková chvíle, když jsem si říkal, aha, tak já bych asi o tom chtěl vědět trošku víc, zjistit, o čem to teda skutečně je. A ta příležitost ta se nabídla nějak krátce na to, co jsme se o tomto bavili. Ona říkala, hele, teďka tam u nás ve sboru, to bylo v Mladé Boleslavi v Jednotě bratrské, bude tam nějaká přednáška, hele, tak přijď se tam podívat, jestli chceš, a možná i tu Bibli si budeš moct koupit, kterou jsem teda tak nějak jako vyhlížel, že bych se do ní rád někdy podíval a trošku se seznámil s tím obsahem. No, tak musím říct, že jsem sebral všechnu odvahu a vyrazil jsem tedy v daný den na dané místo a byl jsem celkem zklamán, musím říct, protože přednáška byla taková neúplně zajímavá pro mě v tu dobu. Bylo to cosi o Komenském, o jeho, já vím, co to přesně bylo, to téma. A vím, že po nějaké době jsem si říkal, no tak tohle jsem nepřišel poslouchat, jako to mě zajímají jiné věci. A býval bych byl odtamtať odešel, ale zrovna, když už jsem tak jako zvažoval, že se zvednu a odejdu, tak přišla nějaká starší dáma a jak si sedla si tam do toho místa v lavici, kterým já bych se musel protáhnout. A tak mi to bylo takové, jak si jsem říkal, teď tady budu ještě dělat takovýhle jako rozruch a ostudu, že se kolem ní budu protahovat, no to dělat nebudu. Tak to je jenom možná takové pozastavení nad tím, že i lidé, kteří chodí pozdě do shromáždění, tak si je Pán Bůh může použít, protože jsem neodešel, zůstal jsem tam a to bylo, myslím, zásadní, protože pak skutečně po té přednášce, která nebyla až tak zajímavá, tak jsem se mohl s některými lidmi, kteří tam byli s křesťany, trošku povyprávit, mohl jsem si trošku jako nějaké věci vysvětlit, říct. A hlavně teda oni říkali, hele, tak jestli máš čas, tak pojď, můžeme k nám domů a já to mám nějaký nový zákony nebo něco, tak to si něco vybereš, to nebude problém. A Takže já jsem říkal, no tak jo, fajn, tenkrát to už byla jako konec střední školy, nástavby, tak to byla jako pohoda prostě, jako nějaký povinnosti, úkoly, jako prakticky žádný, jako hodně volný čas. Tak jsem vyrazil, říkal jsem, fajn, to bude dobrý. A musím říct, že se mi tam velice líbilo. Hrála tam nějaká muzika a muzika mě tenkrát, no, do dneška mě muzika oslovuje, líbí se mi. My jsme tenkrát měli s takovou partou nadšenců kapelu, hráli jsme takový nějaký hard rock a trošku heavy metal a tak to bylo takový někdy trošku divoký, ta naše muzika. A tak jsem říkal, tohle se mi taky celkem líbí, to zní zajímavě, tahle ta muzika. A bylo to, mám takový pocit, že zrovna z Brna, z baptistické jednoty, nějaké nahrávky a bylo to, velice se mi to líbilo, hezký dvojhlasy tam byly, takže celkově to naladění bylo fajn a oni potom v nějakou chvíli řekli, hele, tak už půjdeme domů, ještě se pomodlíme. A teďka to byl ten okamžik, kdy jako jsem říkal, tak co se teďka bude dít, co teďka nastane. A tak se jako někdo se tam modlil nějak a někdo jiný, asi nějaký jinak. A pak právě jsem tam slyšel modlitbu, Bože, já ti děkuji za to, že ses mi dal poznat. A během toho modlitevního stišení tato věta mě tak nějak stále rezonovala v hlavě a jsem si říkal, tak jako, když se za tohleto děkuje, tak proč by se za to nemohlo prosit? A do dneška jako, je mi to takovou zvláštní jako záhadou, jako, jaká to byla boží moc už tenkrát, že jsem v sobě nějak sebral tu odvahu v tom, a k údivu mnohých, kteří tam byli, tak jsem říkal, Bože, prosím tě, dej se mi poznat. A asi to nebylo něco, jako, že by najednou se udělalo nějaké velké světlo nebo nějaké hvězdičky kolem začaly lítat, ale já jsem věděl, že tu chvíli jsem udělal nějaký první krok někam dál a skutečně potom hned následně jsem mohl vydat svůj život Pánu Ježíši, ač jsem úplně pořádně nevěděl vlastně, co to všechno obnáší, ale byl to takový krok určitýho rozhodnutí jít. A pak když jsem vlastně tam odcházel, tak ještě tu Bibli jsem si vzal, ten nový zákon a jsem přišel domů, tak jsem tím listoval a teď jsem do toho koukal, říkal jsem, no tak, ale to je zajímavý a teďka kde začít, jak začít, teď tam člověk nacházel ty listy Římanů, jsem říkal, co pak jsem nějaký Říman, Židům, no, Žid taky nejsem, ale pak jsem tam objevil Janovo evangelium, protože to už jsem slyšel jaksi, že to by bylo asi to správné, čím bych chtěl začít, říkám, aha, fajn. Tak jsem se do toho nějak začet a musím říct, že mi ty věty celkem dávaly smysl. Třeba na rozdíl od toho, když jsem, a to bylo několik let předtím, když vlastně doma jsme nakrátko měli starou Bibli kralickou a tak tam člověk udělá vlastně to, co asi udělá každý člověk, když dostane knížku do ruky, že ji vezme hnedka od první stránky a teď jsem tam prostě četl o tom stvoření a v těch termínech a výrazech té kraličtiny, o těch létavcích a podobně, tak to úplně, to se říká, tomu jako nějak tomu nerozumím, tomu neberu, ale když jsem pročítal toho Jana, tak tam jsem skutečně nacházel slova, který mě ukazovali na tu podstatu toho, o co vlastně jde. A s tím se možná potom ještě pojí jedna taková věc, protože já když jsem, že samozřejmě člověk udělá nějaké rozhodnutí, ale pak může přijít i nějaká pochybnost. A já jsem tu pochybnost samozřejmě měl, ale říkal jsem si, jestli pak já jsem to udělal všechno správně, tak jak mám a jestli je to opravdu ta správná cesta. Začaly různý takový nejasnosti v mém životě a vím, že jednou jsem se právě probudil jsem se ze sna, z takového trošku zmateného a v hlavě mi rezonovalo Jan 5:24 a já jsem si říkal, tyjo, to je nějaký nesmysl přece, jako proč zrovna tady ten verš, to se to si vymyslel, to je úplná blbina, hloupost. Ale jako ráno mi to nedalo, a tak jsem si to našel a jsem tam čet. Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. A pro mě v tu chvíli tohleto slovo bylo neskutečným takovým zásekem hluboko do mý duše, takový ujištění o tom, že když jsem se rozhodnul, když jsem slyšel to slovo a uvěřil, takže vlastně nemusím pochybovat o tom důsledku, o tom výsledku, co vlastně to znamená do mého života ohledně spásy, ohledně záchrany. Tak to možná taková věc toho rozhodnutí samotného, pokud by šlo třeba o takové ty věci těch důsledků, toho, co člověk jako, jak se život změnil. Pro mě se asi změnil možná v přístupu k té muzice, to asi možná na prvním místě, protože tak nějak jsem shledal, že ne všechna ta tvrdá muzika, jak si je, správná, když se člověk začne těmi texty malinko zaobírat, tak zjistí, že to úplně není to pravý ořechový. Tak to byla asi taková jedna z těch prvních změn. Samozřejmě to, že člověk, když nevěřil, tak bral Boží jméno nadarmo, pak si to najednou uvědomí, že vlastně to je špatně, tak to je věc další, taková asi automatická. Ale možná ještě jeden taková vnitřní změna byla v tom, že do té doby jsem tak nějak druhý lidi hodně posuzoval a zkoumal podle sebe, podle svého měřítka, jako vůči mně, že jako já bych byl ten nejlepší a teďka tady ten je horší a ten ještě horší. A ten pohled na lidi se, musím říct, si hodně zásadně změnil, že jsem si uvědomil, že vlastně tím měřítkem vůbec nemůžu být já, ale že tím měřítkem musí být Ježíš a že já zdaleka nedosahuju toho měřítka, těch kvalit, tak jak by to mělo být, a je to do značné míry zápas na pořád, abychom byli Kristu podobní a abychom nezůstávali stejný v těch našich zvyklostech starého života.

0: podle čeho se rozhodovat, co je správné, co je špatné? Třeba tvrdá muzika je špatná a která je dobrá, podle čeho se to dá rozlišit?
1: To je nesmírně těžká, složitá otázka. Samozřejmě jsou lidi, kteří třeba z různých názvů skupin hledají, že v tom je skrytý jakýsi akronym, jakási zkratka, že v tom je skrytý nějaký název, jiný další. Ale obecně si myslím, že pokud v tom textu je nějakým způsobem vzýváno násilí, nebo přímo je tam vzýván ďábel, satan, tam asi není žádná další diskuze. Tam je to víceméně jasné. Do určité míry možná i obaly desek, obaly CDček napoví, jestli to působí k nějakému pokoji, k nějaký pohodě, nebo jestli to má spíš vzbudit možná až trošku odpor, jestli to má vzbudit nějakou kontroverzi. Takže tak, určitě si myslím, že je tvrdá muzika, která může být i křesťanská, byť by možná někteří křesťani nesouhlasili, ale tak to je věc diskuze. Na druhou stranu může být zase i muzika, která vůbec třeba není tvrdá, a přitom si myslím, že může být zavádějící v tom obsahu, v tom pojetí.
0: A obecně, i když bychom vztáhli i na ostatní věci, co děláme, podle čeho rozlišit, co je dobré, co je špatné?
1: Rozumím té otázce, ano. Tak myslím, že tím základním rozpoznáním, co je dobré a co je špatné, tak to nám ukazuje Boží slovo. V Božím slovu nacházíme jednoznačně nějaké vodítko. Ať už vodítko ve smyslu třeba i deseti přikázání, nebo obecně toho, co je ve starém zákoně, v těch všech ustanoveních, která byla, tak tam určitě nacházíme jednoznačné rozlišení, co je správné dělat a co není správné dělat. Tím, že Ježíš přišel, tak ukázal vlastně ještě trošku jiným způsobem a posunul, řekl bych, zásadním způsobem na větší hlubinu to, co je dobré a co není dobré. Možná jenom mě teďka napadá skázání nahoře, kdy prostě přichází s takovým srovnáním. Říká, ano, ve starém zákoně nebo v zákoně je napsáno, že například nescizoložíš. Jo. Ale Ježíš jakoby to posunul na mnohem vyšší úroveň tím, že říká, když někdo už jenom pohled na ženu chtivě, tak už v tom je skryté to cizoložství. Nebo zmiňuje nezabiješ. A zase posouvá to na mnohem vyšší úroveň, když říká, už tím, že se na někoho hněváme a zlobíme, tak vlastně jako bychom zabíjeli. Takže určitě pokud je to srovnání, co je dobré a co je zlé, nechat se jednak tedy inspirovat písmem, Biblií, ale samozřejmě i nechat se vést, protože věřím tomu, že Ježíš nám v těch věcech, které nejsou do detailu popsány,

0: ještě to společenství těch dalších lidí?
1: Tak tohle je otázka, kterou si možná zvlášť v dnešní době celá řada lidí klade. Myslím si, že právě tím, že Boží slovo je do značné míry přístupné, ať už je to po vlnách rozhlasu nebo po internetu, v televizi, najdeme si nejrůznější kázání, nejrůznější vyučování, psané texty kázání, v podstatě podle směru, který nám vyhovuje od, řekněme, nějakých tradičních pohledů na věc až po evangelikální a charismatický, to všechno tam je. A jsou skutečně lidé, kteří by možná si řekli, no tak mě to stačí, já si to prostě pustím, poslechnu, a mě to potěší, mě to nějakým způsobem nabije, můžu jít dál. Ale já si myslím, že to je špatně, protože myslím si, že v našem životě by měla být taková ta, nejenom to přijímání toho slova jako takového, ale to, že v tom společenství jsme a že to společenství církev můžeme nějakým způsobem spolu vytvářet, že i tam je prostor pro, možná ne třeba úplně vždycky pro to vyučování, i když samozřejmě taky, ale třeba právě pro sdílení, protože různé těžkosti můžeme se s někým o tom sdílet, můžeme se za to společně modlit, můžeme to míst společně, možná někdo bude mít nějakou konkrétní radu, kterou bych normálně asi neměl, neslyšel, někde nenašel bych ji na internetu. Takže církev jako společenství, a tím bych asi možná podtrhnul to společenství jako to místo, kde vlastně jsme lidi, kteří věří stejnému Bohu, prožili stejnou zkušenost s Ježíšem, jsou jeho krví ospravedlněni, očištěni, tak to je naprosto zásadní. Samozřejmě pokud si někdo pod církví představí jenom nějaké obřady nebo kostel jenom jako takový, tak to samozřejmě málo. Já si myslím, že církev je hlavně o lidech.
0: A jaký Bůh je? Dá se popsat? Dá se popsat život s ním?
1: To je zajímavá otázka. Nesnadná, jaký Bůh je. Jaký Bůh je a nesklouznout do nějakých klišé, nesklouznout do nějakých frází. Já bych řekl, že možná bych řekl možná něco novýho, tak pro mě osobně Bůh je vždycky znovu překvapující. Vždycky mě znovu nějakým způsobem zaskočí, a teď to myslím dobrém, jo, že přece jenom jako za tu řadu, můžu vlastně říct desetiletí, který už člověk nějak s Bohem prožil, tak člověk už leco zná, leco sví a tak jako asi v každé oblasti, když už člověk něco prožije a něco s něčím se seznámí, tak už je pak málo věcí, které by člověka překvapily, nějak znovu oslovily, nějak zbohatily. A já musím říct, že to je, vnímám to vůči sobě takovou velkou boží milost, že vždycky jako najdu něco nového. Najdu něco nového, jako čím se můžu zabývat, co můžu jako tak nějak hledat dál. A abych jenom nemluvil tak jako obecně, tak teďka úplně konkrétně od té doby, co jsme nedávno před půl rokem byli s manželkou v Izraeli, tak musím říct, že jednak teda to by bylo na nějaké úplně jiné další a dlouhé vyprávění, co tam člověk duchovně prožil, ale říkal jsem si, přece jenom asi bych neměl tu hebrejštinu úplně dát za hlavu, a takže teďka takovým novým koníčkem nebo novým takovým směrem je, že se prokousávám pomalinku hebrejskýma písmenkama, seznamuju se s tím, jak ta hebrejština je tvořená a jak vlastně ty počátky úplně toho, co Pán Bůh vlastně svěřil Izraeli, celou tu Tóru, to od počátku, co je, tak jak je to vlastně psáno a jak tam jsou možná skryté poklady další, které nám samozřejmě díky tomu, že to máme přeloženo do češtiny, tak nám možná někdy unikají nebo úplně nejsou vždycky podchyceny, tak to je taková nová věc, čím mě Pán Bůh překvapil, že mi tuhle tu touhu dal.

Svědectví Petra Štechy natočil pro Radio 7 Pavel Kohl. Pokud jste i vy navázali s Bohem osobní vztah a chcete se o svůj příběh podělit s druhými, ozvěte se nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz nebo nás vyhledejte na sociálních sítích. Rádi váš příběh pošleme dál. Další svědectví o životě s Bohem uslyšíte v pondělí od 8.30 v pořadu Stopy, ve kterém bude hovořit Pavel Dirda. Pořad Život víry naplní v pátek od 11.15 příběh Věry Ovdijenkové. Na Rádiu 7 jsou teď před námi písničky, podíváme se do kalendáře a jako každý den nás také čeká pohled do kalendária, který přiblíží události i osobnosti, které jsou v historii spojeny právě s datem 2. srpna. Budeme rádi, když zůstanete s námi.

Po písničce Jiřiny Džiny Čunkové nahlédneme do dnešního kalendáře. Patří dnes možná k těm zapomenutějším, ale právě toto jméno připomíná dnešní kalendář. Gustav je švédského původu. Původní podoba jména Gotstaver se překládá opora Gotlandianů, lidí, kteří žijí v Gotlandu, oblasti na jihu Švédska. Jméno Gustav, jak jinak, proslavili především švédští panovníci. Velmi významným nositelem tohoto jména byl především Gustav I. Vasa, který se stal roku 1523 švédským králem a zakladatelem slavné dynastie Vasa. Jiným vynikajícím Gustavem byl jeho vnuk Gustav II. Adolf, který usedl na trůn v roce 1611. Byl to úspěšný vojevůdce i hospodář a politik. Své území úspěšně rozšiřoval a jeho vítězné tažení Evropou zastavil až Albrecht z Valdštejna. Gustav II. Adolf padl při střetu s jeho armádou v bitvě u Licenu. Jméno Gustav převzali i další švédské královské dynastie po dlouhá staletí. Podle statistických údajů, které ovšem pochází z roku 2016, bylo v naší republice necelých 17 stovek Gustavů a jejich průměrný věk v té době byl 59 let. Asi nejznámějším byla postava revizora pražského dopravního podniku Gustava Anděla, kterou ve dvou filmových komediích, které dnes patří do kategorie pro pamětníky, stvárnil Jaroslav Marvan. Pokud tedy některého z Gustavů znáte, nezapomeňte na ně a zpříjemněte jim jejich sváteční den, třeba tím, že se s nimi na některou z těch komedií pro pamětníky o jejich jmenovci podíváte, a když už je to léto, tak by to mohla být právě dovolená s andělem. My Gustavům přejeme, aby jim byl oporou Pán Bůh a aby dnes prožívali jeho blízkost, pokoj a požehnání. A pro radost jim z Rádia 7 posíláme hezkou písničku, po které se již dozvíme, co nám odhalilo dnešní kalendárium. I've got a friend.

0: Mám přítele, který je mi bližší než můj vlastní bratr. Přítele, který mě nesoudí, je má opora, je se mnou v ohni i bouři, ať celý můj život vypráví o tom, jak nás Bůh miluje. Dospíval Dante Bau a Maverick písničku God Really Loves Us, Bůh nás opravdu miluje, kterou jsme z Rádia 7 posílali jako sváteční pozdrav všem a dárek všem Gustavům. Teď už přichází pohled do dnešního kalendária.
1: Kalendárium.

2. srpna roku 1892 byl vydán zákon, který zaváděl od 1. ledna roku 1900 korunu jako platidlo na území Rakouska-Uherska. V roce 1934 po smrti německého prezidenta vyhlásil Adolf Hitler sám sebe vůdcem celé Německé říše. Srpen roku 1945 znamenal konec jednání v Postupimi. Zástupci vítězných stran druhé světové války, Josef Stalin za Sovětský svaz, Harry Truman za Spojené státy a Winston Churchill za Velkou Británii, jednali o rozdělení a následném vybudování poničené poválečné Evropy. Zajímavé je, že v průběhu setkání se vyměnili zástupci Velké Británie. Churchill po prohraných volbách odstoupil a jednání dokončil nastupující premiér Clement Attlee. V roce 1990 podnikl Irák invazi do Kuvajtu. A 2. srpna roku 1999 znamenalo první vysílání Transworld rádia z nově zprovozněného vysílače v moldavském Grigoriopolu. Srpna roku 1949 se narodila česká dokumentaristka a režisérka Olga Somerová. Ve svých filmech se zabývala sociálními tématy a mezilidskými vztahy, později významnými osobnostmi a fenomény společenského a uměleckého života, feminismem a nedávnou historií naší země. Cyklu o politických vězních 50. let předcházelo natáčení asi 200 rozhovorů s dalšími politickými vězni. Vznikla tak archivní banka paměti národa, jakou dělal například Steven Spielberg s přeživšími holokaust. Srpna roku 1909 umírá český architekt Josef Zítek, tvůrce Národního divadla a pražského Rudolfína. Po požáru první budovy Národního divadla se rozhodl nepracovat na jeho obnově a do budovy už nikdy nevstoupil. Důvodem bylo prý netaktní jednání členů sboru pro zřízení Národního divadla. Posledním, kdo je dnes zmíněn v kalendáriu, je Alexander Graham Bell, americký vynálezce, který umírá 2. srpna roku 1922. Byl profesorem fyziologie orgánů řeči a fyziky. Vynalezl mikrofon a zkonstruoval první použitelný telefon. Bylo to roku 1876 a také gramofon. Dne 10. března roku 1876 slyšel Bellův pomocník v laboratoři první větu přenesenou Bellovým telefonem. Pane Watsone, přijďte sem, potřebuji vás. Na jeho počest je pojmenována jednotka, kterou se měří intenzita zvuku. Deci Bell. I dnešní kalendárium pro nás připravili Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší. Na další se můžete těšit zase zítra. Je krátce před 11. hodinou, která na Rádiu 7 přinese relaci Rozmarína, a pokud žijete v manželství nebo se do něj chystáte, třeba i někdy později v budoucnu vstoupit, určitě zůstaňte s námi, protože dnešní téma zní Manželství potřebuje podporu.

Na tónech písně BCC Worship Změněný jsme dopluli k 11. hodině nedělního dopoledne s datem 2. srpna 2026. Na Rádiu 7 je s vámi Milan Remeš, který vás nyní zve k poslechu rozhovoru o tom, jak v každodenním kolotoči dávat i nalézat podporu, která udrží manželský vztah pevný. Začíná Rozmarína, ve které si povídá Lída Pohánková s pastorským párem Jirkou a Dášou Pospíšilovými. Přeji vám povzbudivý poslech.

0: v Rozmaríně vás dnes vítám s jedním manželským párem. My se známe už docela dlouho, takže o nich vím především to, že nepovažují manželství za něco, co vám spadne jenom tak do klína bez práce, ale moc dobře ví, a to ze zkušeností vlastních, ale i těch dalších párů kolem nich, že manželství vyžaduje docela dost úsilí a také podpory. A právě o tom bude i ta dnešní Rozmarína, ve které tady vítám Dášu a Jirku Pospíšilovi.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Tak jsem ráda, že jste přijali moje pozvání. A možná dřív, než se dostaneme víc k tomu tématu o té podpoře manželství a rodiny, tak já se vás zeptám, jak dlouho jste vlastně spolu? A jak to vaše manželství, jaká období jste v tom manželství vlastně už prošli? Tak možná Dáša může začít.
1: Tak letos to bude 31 let, takže loni jsme měli takové hezké kulaté výročí. Právě nedávno jsem se s někým bavila a říkala jsem, že mám pocit, že jsme se brali předevčírem, jako jo, že čím déle jsme spolu, tím rychleji to nějak letí. Takže jaká jsme měli období? Měli jsme zajímavá období určitě, některé z nich tady zmíníme víc, některé míň. Prvních 12 let života jsme byli jenom spolu, což může být velmi pozitivní, ale může to být taky vyzývající, protože jsme 12 let neměli děti. Pak to bylo období, které nás totálně rozhodilo, když přišly děti do rodiny a potom teď prožíváme období puberty svých dětí. Takže já bych to zatím tak jakože roztřetila, že to tak asi nějak těch 30 let je rozdělených.
0: Jak to vidíš ty, Jirka?
2: Já si pamatuju, když jsme vstupovali do manželství, tak si pamatuju na setkání s jedním manželským párem, kteří byli už ve věku důchodovém. Drželi se za ruku, sedla si dali pusinku a říkali, že to je čím tím krásnější a lepší. A tak jsem si říkal, že to je téměř nemožné. A během možná prvních 5 let jsme byli do sebe takový zaláskování, zamilování, všechno vycházelo, ale přesto jsme měli nějaké spory a jsme museli něco řešit. A tak jsem si říkal, jestli někdy se dožijeme toho, že řekneme, že to je čím tím lepší a lepší. A buď už zapomínám, a nebo mně připadá, že už jsme v tom období, kdy mohu říct, že jsme tak vzájemně provázaní, že to je čím tím lepší, lepší a lepší. A chtěl bych tady říct, že to je možné. Že před těma 31 lety jsem si to neměl představit a dneska díky Pánu Bohu, ale i díky Dáše a díky všemu, co jsme mohli spolu zažít, mohu vidět, že opravdu manželství může fungovat velice dobře i těch 30, 40, 50 let.
0: Já jsem v tom úvodu zmínila, že vy ale dobře víte, že vám to nespadne do klína jenom tak bez práce. Kdy jste měli nějaké takové období, kdy jste zjistili třeba právě možná po tom prvním období takové té zamilovanosti, že vlastně to bude vyžadovat úsilí, nebo dostali jste se do nějaké situace, kdy jste zjistili, že možná spolu víc bojujete, než budujete?
1: Jirka to tak řekl hezky, jako že jsme prvních několik let byli zaláskovaní, ale já si myslím, že už i v těch prvních letech jsme právě naráželi na věci, které jsme si přinesli ze svých původních rodin. Jo. My vždycky, a myslím, že asi s každým manželským párem, kterému sloužíme, nebo třeba pak připravujeme na manželství, tak zmiňujeme historku o dělání volských ok, nebo tedy vajíček, které buď mají to oko píchnuté, nebo nepíchnuté. A v rámci toho, že jsme si chtěli projevovat tu lásku a Jirka mi chtěl připravit ta volská oka, které mi píchnul, a já jsem s ním potom chvíli nemluvila, protože jsem byla totálně naštvaná. Takže jsme vlastně zjistili, že každý jsme nějak nastavení, že máme tak zaběhnuté nějaké vzorce chování a že pokud chceme být spolu, tak buď se budeme respektovat, nebo přijmeme vzorec toho druhého, nebo prostě najdeme nějakou schodu. Takže já bych řekla, že záhy jsme přišli na to, že na tom musíme pracovat a že jsou věci, které se dají překročit. Myslím, že prvních 10 let manželství jsem nebyla schopná překračovat ponožky svého manžela, které ležely všude. A potom nastala taková změna, že jsem s láskou sbírala ty ponožky, odnášela jsem do nějakého koše a už jsem je nekomentovala. A teď už se vlastně o ponožkách vůbec nebavíme. Jo? Takže ta změna, nebo ten vývoj a ta práce na tom vztahu je možná.
2: Myslím, že jsme asi hodně pochopili takový ten vzájemný respekt, respekt jeden k druhému, ale též respekt k té odlišnosti, ať už, že já jsem muž, Dáše žena už i to, že vycházíme z jiných rodin, ale taky tím, že působíme jako pastorský pár, tak samozřejmě do toho přichází nějaké sebevzdělání. To znamená, že jsme si taky něco mohli přečíst o manželství, o vztazích, o psychologii. A bylo to někdy velice zajímavé. Si pomínám, že možná pro mě i pro Dášu, to bylo možná po 15 letech manželství, bylo strašně takové klíčové, že si pamatuju, jak jsme se jednou možná hádali. Dáša mi říkala, že mi něco řekla, já jsem říkal, že si to nepamatuju. A pak mi napadla taková zajímavá myšlenka. Jsem se optal Dáši, proč si myslíš, že se jí na to ptám? A řekl, tak asi, že nevíš. A já jsem řekl, no a co mám jiného dělat, když nevím, tak se tě na to zeptám a můžeš mi na to odpovědět, než mi říkat, že jsi mi to říkala už 10krát nebo 100krát. Já prostě, když nevím, tak se zeptám a to, že nevím, za to vlastně možná mohu, ale tam se ne, protože jsi mi to ty říkala, ale tam se, protože nevím. A tohle si myslím, že bylo taky klíčové pro Dášu, že to zakceptovala. A myslím, že to je třeba takový častý spor v manželství, že žena říká něco, mužu nevnímá nebo přeslechne, ale když se muž ptá, a to je možná taková dobrá rada pro ženy, když se muž vás na něco ptá, on fakt neví a chce odpověď, nechce zjistit, proč neví, prostě on se ptá na něco a jestli ho máte rádi, tak mu na to odpovězte.
1: Takže to jsou určitě věci, ve kterých se dá bojovat a dá se v nich bojovat asi celý život, pokud nepřijde k nějakému takovému prohlédnutí, že se s tím dá vlastně zacházet i jinak. A máte ještě nějaké takové tipy, kde jste spolu bojovali a pak jste přišli na to, že se s tím dá zacházet i jinak?
3: Tak určitě, když spolu mluvíme o věcech. Jo? Vím, že mě hrozně pomohlo, jednou jsme probírali takovou situaci a já jsem věděla, že asi nezměním Jirkův názor, ale já jsem mu řekla, že se s ním nechci hádat, ale že já potřebuju vyjádřit ten svůj pocit. Že potřebuje vyjádřit, jak se v tom cítím, že mu prostě musím říct, jak já to vidím, jak bych to chtěla a pak jsem schopná přijmout, že on to udělá jinak, ale že prostě o těch věcech musím mluvit. Jo, takže často se mi stávalo, že jsem se s ním dohadovala, nechtěla jsem ho poslechnout nebo nechtěla jsem přistoupit na ten jeho názor, ale pak jsem si uvědomila, že mě vlastně stačí, když řeknu, jak se cítím a potom se poddám a přenechám to Pánu Bohu. A vím, že jsme řešili, možná jsem tu situaci už někdy líčila, takovou situaci, a vždycky říkám, vzpomínám si na bagry, jo? To je taková historka, kdy jsme stavěli dům a kolem domu byla spousta hromad a já jsem pořád říkala, já bych chtěla to mít tak uklizený a už prostě jako něco s tím udělat a furt jsem to Jirkovi vyčítala, že se nestará. A pak mi Pán Bůh říká, jako řekla jsem to moc krát, tak mi to prostě dej a počítej s tím, že já můžu něco udělat. A tak jsem říkala, jo, Pane Bože, ty máš moc, ty můžeš odklidit i ty hromady, když já si to nedokážu představit, když s tím můj muž nic neudělá. A bylo jedno sobotní dopoledne a vedle nás se stavěl další dům a byl tam bagr. A on překopnul náš elektrický kabel. Pán zazvonil, přišel se nám omluvit a že to teda spraví a že s tím něco udělají a jestli by pro nás něco mohlo udělat. A já jsem se tak nadechla, říkám, no kdybyste nám srovnal ty hromady. Takže myslím si, že když je chvíle, která je jakoby nějakým zdrojem konfliktu, tak z toho božího pohledu je asi nejlepší pro manželku, nebo teda já to tak mám nastavený, že se přestanu hádat, přestanu škemrát a začnu se modlit. A mám toho nejlepšího přímluvce a Pán Bůh se prostě postará. Ale ne s tím, že jsou naštvaná, že to prostě pustím a Bohu důvěřuju. Takže možná taková rada, když zápasíte, přestaňte bojovat a přenechte to Pánu Bohu, protože on vidí ty potřeby.
1: Tak já myslím, že to je docela hezkých pár rad na úvod v tom, že boje v manželství asi jsou normální věc, ale dá se k tomu postavit způsobem buď to opravdu tvořivým nějakým, ve kterém zažijeme, že se to posouvá a buduje, anebo se k tomu dá postavit způsobem destruktivním, kdy od věcí utečeme, rezignujeme a nebo si to vyčítáme a omlacujeme o hlavu. Tak já myslím, že pro úvod by to stačilo a o té podpoře si řekneme zase za chvilku.

0: Povídáme si s Jirkou a Dášou Pospíšilovými o tom, že manželství v podstatě potřebuje podporu a prožívá různá období. A já o vás vím nejenom to, že vy sami pracujete na svém manželství, ale že jste podporou i pro mnohá manželství kolem sebe, připravujete lidi jako pastorský pár i právě na vstup do manželství. Takže to můžete trošku vnímat, jak je to důležité vlastně, aby manželství mělo nějakou podporu. Tak já nejdřív se zeptám, jestli vy sami jste měli nějakou podporu v tom začátku, anebo jste si ty svoje boje museli vybojovávat sami.
1: Já si vzpomínám na jednu situaci, když jsme v podstatě začali sloužit s manželem jako pastorský pár, tak jsme měli ještě rodinu druhého pastora, za kterého jsme byli hrozně vděční, protože měli jsme takový jeden konflikt, já už se nepamatuju, o co šlo, ale já jsem to nějak viděla, ten muž to nějak viděl, ten druhý, jeho manželka to nějak viděli a můj muž to viděl úplně nějak jinak. Jo? A v té chvíli jsme si uvědomili, že je strašně dobrý nechat někomu nahlídnout do našeho vztahu, protože někdy my sami můžeme být přesvědčeni o tom, že ty věci děláme dobře a že se ten druhý mýlí. Ale když dáme druhým lidem prostor, aby se podívali na ten náš vztah zvenčí, tak najednou to může být pozbuzující pro jednoho z toho páru, že se postaví na jeho stranu, anebo někdy taky proti němu. A pak to člověka přivede k přemýšlení. A když už tři lidi to vidí takhle, tak možná já jsem ten, kdo to vidí špatně a začne o tom přemýšlet. Takže my jsme byli za tu podporu toho pastorského páru hrozně vděční. Já si úplně vybavuju tu situaci, jeli jsme na chatu rodičů mého muže a seděli jsme tam, pak na zemi, pak jsme se večer modlili a prostě bylo to, prožili jsme takovou nějakou zvláštní duchovní přítomnost, když jsem věděla, že se věci lámou a že je to něco, že budeme muset se učit, že budeme muset zápasit o ten vztah a že je moc fajn, když na to nebudeme sami. Takže tenkrát jsem prožila takovou jakoby vděčnost a teď si uvědomuju, že vlastně podobnou podporu můžeme nabízet mnohým lidem, kteří jsou na začátku té cesty. Když někdo přijde a jsou spolu třeba 5 nebo 7 let a prožívají nějakou krizi, tak já se jakoby v myšlenkách vrátím do toho období a říkám, jo, tam jsme taky byli, jako jo. A já říkám, ale fakt je možný to změnit, jako jo, protože jednak už máme těch 30 let zkušeností. Ale taky jsme měli vedle sebe lidi, kteří nás pozbuzovali. Myslím si, že Jirka by mohl říct určitě takové nějaké oblasti, ve kterých je dobrý těm lidem sloužit, protože i připravujeme, nebo on víc, já se vždycky tak nějak přidružím přípravy manželské páry nebo snoubenecké páry na manželství. Takže možná ty oblasti, na kterých je dobré pracovat, bychom mohli zmínit.
2: Já jsem chtěl říct něco jiného, ale...
0: Tak, můžeš klidně říct i to, tak, co jsi chtěl.
2: Tak to není manželství. Aby to nevyznělo, že byli vždycky 3 proti jednomu, jako, nebo proti mně.
0: Ano, mě do toho ještě napadalo právě, jestli právě potom třeba ten muž nemá větší zábrany do toho někoho pustit. Právě kvůli tomu, aby se nepřišlo na to, že třeba jako on to možná nevidí úplně tak dobře. Že mi trošku přijde, že ženy jsou otevřenější nebo ochotnější o těch věcech mluvit. Nevím, jestli je to proto, že si myslí, že mají vždycky pravdu, tomu to nevím, ale jak to vnímá muž, že mu najednou někdo vidí do něčeho a navíc se může přijít, že třeba i to nevidí úplně dobře?
2: Jako určitě muž ty věci vnímá trošičku hůř, když má odkryt nějaký problém. Když už opravdu s někým pracujeme, kdo už na tom tak špatně, že potřebuje nějaké poradenství, nějakou terapii, tak žena je ochotná velice rychle jít pro pomoc, ale dotlačit muže, aby byl v nějaké terapii, v nějakém programu, kde se bude mluvit i o jeho chybách, tak si myslím, že to muži moc nechtějí. Ale přesto já bych možná jenom chtěl tak nějak říct, že žijeme v takové těžké době, kde se lidi uzavírají do sebe. Já to vnímám i teďka po covidu, si myslím, že to je velikánský problém. A tady bych chtěl možná vyzvat lidi, zvlášť křesťany, ale není to jen věc křesťanů, abychom se nebáli společenství. Slovo církev, eklesia, vlastně dává důraz na to být spolu. A myslím si, že před 30 lety, jo, si pamatuju, jedu vlakem v kupé a je tam 5 lidí a 5 lidí se spolu začne bavit. Dneska sednete do kupé a 5 lidí na sebe, no ani zjedají spíš na mobil, ale se lidi nebaví. My jsme teďka byli na horách a tam byla dvojsedačka a někdy se mi stalo, že jsem s někým jel jiným než s mým známým, tak jsem si říkal, musím při hned tím, jak se posadíme, otevřít pusu a něco říct, abychom spolu konverzovali, ale kdybych to neudělal já, tak si myslím, že se mnou nikdo nebude mluvit na té sedačce. A tak si myslím, že nám odchází ze společnosti takové obyčejné sdílení. A možná vidím velikánský rozpor v tom obyčejném sdílení, nebo prostě být spolu, ale jenom se bavit a v nějaké terapii, nebo naštít psychologa. A mně tam připadá ta propast strašně velká. A myslím si, že většina věcí by se vyřešila opravdu díky normálnímu setkávání s kamarády, s lidma, kteří prochází taky různými problémama a ani nemusíme se setkat, abychom něco řešili. Být jenom spolu a spousta věcí se úplně přirozeně jako ukáže. A já bych chtěl pozbudit, a my to děláme, když připravujeme mladé lidi na svatbu, tak je pozbuzujeme. Mějte k sobě kamarády, jděte spolu na hory, pozvěte je na oběd. Nemusíte vůbec otvírat váš problém, který řešíte, jenom buďte s někým a ono to tak se někdy přirozeně otevře a je to normální mluvit o věcech, které jsou jako jinačí. Takže myslím si, že jako jsme opravdu v těžké době a myslím, že velikánský útok na manželství právě v tom, že se manželství uzavírají do sebe, nemají k sobě přátelé a neřeší normální věci a myslím, že kdyby se tohle podařilo posunout a chci vyzvat všechny posluchače, jestli máte nějaký manželský pár, ani ne, který má problémy, ale buďte otevření pozvat na oběd, buďte otevření s těma zajet na hory, buďte otevření být v nějakém opravdu tom společenství, to je o hodně víc, než přemýšlet o nějaké terapii, protože myslím, že terapie je až opravdu nějaký velký problém.
1: Já mě u toho napadla jedna situace, jak ty jsi říkala, že možná chlapi hůř přijímají tu kritiku. Já jsem to nemyslela tak, že by vždycky Jirka byl ten, kdo se musí nějakým způsobem měnit, protože si myslím a vždycky to říkám, jsem vděčná za to, že jsem si vzala životního optimistu, protože jsem vstupovala do manželství možná trochu pesimisticky. Moje nastavení bylo vždycky takové, že jsem ve všem viděla problém a můj muž v ničem problém neviděl. A mě to na začátku strašně točilo. Ale teď můžu říct po těch 30 letech, že se mu podařilo fakt mě posunout, dívat se na věci s vírou, s nadějí i tím, že jsme křesťané. Ale myslím, že mezi křesťany je spousta těch, kteří jsou takový nějaký zapšklí. A to, jak teďka Jirka mluvil o tom, jednoduše pozvěte lidi na oběd. Nám se často stane, když k nám lidi přijdou na návštěvu, můj muž to má tak přirozeně nastavený, že já vařím a on potom stane a uklidí kuchyň. A často, když je u nás návštěva, on se potom obědě sebere a jde naskládat nádobí do myčky, myje ty velké hrnce, tak ta manželka se na mě tak dívá zoufale. Někdy manžel položí otázku, říká, to on tak dělá normálně, nebo když tu máte návštěvu? Říkám, no, to je u nás normální. A spousta žen je překvapená, protože jejich manžel třeba vůbec nepomáhá v domácnosti a možná spousta chlapů může být zahanbená, právě když vidí toho pastora, který vyběhne a jde uklízet, jo? Nebo když odcházíme z církve, tak lidi vidí, že Jirka doma je nádobí, douklízí, podívá se, jestli je rozsvíceno, někdy jde umýt záchod. Prostě, když jsme s lidma, tak jak říkal Jirka, nemusí chodit lidi do nějaké poradny, ale jednoduše vidí náš život, tak to, co my žijeme, pro ně může být možná takovou ochutnávkou toho, že je to možné, že jejich manželství může být dobré, že můžou věci měnit a že na nich můžou pracovat.
2: Přesto můj takový životní postoj je jako být transparentní a asi je to asi věc doby, že se snažíme skrývat věci. Mně se moc líbí Teen Challenge, to je organizace, která pracuje s závislýma, hodně staví svoji praxi na jednom verši z přísloví, kde je napsáno, že kdo své viny otvírá, tak tomu se dobře povede. A já si myslím, že tohle je někdy opravdu opíše člověka, že se snažíme skrývat své chyby, ale když je skrýváme, tak potom žijeme v nesvobodě, protože se bojíme, že to někdo odhalí. Já mám velice rád příběh jednoho mýho známého, který byl mírně naplešlý a když šel kdykoliv ven, tak si pořád hlídal hlavu, aby mu ty vlasy, které tu plešku přikrývají, tu plešku neodkryly. A on říkal, že vždycky šel ven a bál se, že se mu tím větrem to odkryje a lidi uvidí, že je plešatý. A on řekl, že to vyřešil jednoduchou věcí, že si vzal nožky a ostříhal si vlasy dohola a vlastně přiznal tu svoji plešatost. On říkal, já jsem vyšel ven, já jsem byl tak svobodný. A myslím, že to je, pokud jste křesťané, tak mě můžete teďka možná rozumět, pokud jste nevěřící, tak zkuste to jenom tak přijmout. Ale věřím tomu, že to je jedna z největších zbraní satana, abychom věci skovávali, abychom se přetvařovali. Já někdy říkám v církvi, že církev je nejvíc pokrytecká organizace na světě, protože my k tomu téměř vedeme, abychom zakrývali naše špatnosti, protože jsme přece v církvi, kde jsou všichni krásní. A já prostě úplně nesnáším, když někdo přijde nový do církve, uvidí tu takzvanou svatost a má dvě možnosti, buď tři. Buď přizná, že on takový není, nebo začne být taky přetvářce, anebo už tam vždycky nepřijde. A tady si myslím, že jako církev děláme často veliké chyby, že tu přetvářku a i ohledně manželství prostě všem ukazujeme a není to pravda. A myslím si, že pokud jakýkoliv pár přizná, že má v něčím problém, tak tím jenom získává body pro to, aby se jich někdo další zeptal, jak se to vyřešili. A jak si Lido říkal, manželství je boj, je to práce, ale není to tak těžké, pokud jsme otevření. Ale pokud nejsme otevření, pokud věci skrýváme a jsme přetvářce, tak je to strašná dřina, nemá to žádný elán, je to bez radosti, protože pořád se bojíme, hlavně, aby někdo na to nepřišel, hlavně, aby se nás na to nezeptal, hlavně, aby nebylo vidět, že já jsem ten, který něco špatného udělal. A v tom jsem strašně vděčný, že jsem křesťan, protože jako křesťan vím, že mohu se lahávat a přesně mě Pán Bůh má rád. A věřím, že i má žena mě má ráda, i když vidí to mé selhání, protože jsme křesťané. A v tomhle je velikánský benefit být křesťanem, že se nemusíme bát selhání, protože vždycky můžeme povstat a Pán Bůh to miluje. Když člověk povstane a Pán Bůh nemá radost se rejpat v těch pádech, ale spíš v těch postavení se.
0: Já právě to jsem chtěla se ještě taky zeptat tím, jako, jak jste pastorský pár, že může být právě někdy problém v tom, že ty pastorské páry nenajdou tak lehce oporu někoho kolem sebe, pokud mají pocit, že všichni, kdo jsou kolem nich, tak oni by jim měli sloužit, ale někdy můžou mít problémy a řeknou si prostě, nemůžu to říkat tady těmhle lidem, abych je nějakým způsobem nezatížil svými problémy. To znamená, co byste jim poradili, protože zároveň právě, jak říkáš, o to větší nebezpečí potom na ten pastorský pár čeká, že oni sami selžou.
2: Tady možná teda si vezmu mikrofon. Já si myslím, že tohle je strašná lež pro pastory. A když jsem mluvil o té přetvářce, tak já si myslím, že mnohdy pastoři jsme právě tím zdrojem ještě větší přetvářky, protože nechceme, aby lidi viděli, že my se lháváme. A já tohle právě úplně v církvi nesnáším. Prostě když se řekne, že pastor prostě musí být ten, který žádnou chybu neudělá. Potom jsme někde prostě na nějakým představení a lidi nás prostě uctívají. Ale je to všechno o lži. Jako. A já právě si myslím, že je krásné, když ten pastorský pár odkryje, teďka nemyslím úplně nějaký velikánský hříchy, ale je transparentní a já prostě s tím absolutně nesouhlasím, že pastorský pár nesmí ukázat svoji chybu. Naopak bychom v tom měli být příkladem a spíš lidi pozbuzovat, jako nebojte se odkryt své chyby, já je taky odkryvám. Mně se stalo tolikrát po mém kázání, že za mnou přišli lidé a říkali, Jirko, my jsme tak vděční, že jsi normální. A že prostě taky padáš. A já jsem říkal, to je normálně, že padám. Já nejsem nic víc než kdokoliv jiný. A tohle si myslím, že tak nějak se pořád jako mele. Jo? Já to vidím i v jiných církvích, že prostě ta představa o tom duchovním je, že on musí být dokonalý. A zase, oni to začnou skrývat a spadnou ještě do větších prostě hříchů a problémů a potom je tolik skandálů s vedoucíma, protože pořád se očekává, že oni jsou dokonalí. Nejsou dokonalí, jsme normální lidi, jenom jsme pastoři.
1: Já bych tomu řekla teda jednu věc, určitě ta pomoc je potřebná, ale myslím si, že nebo aspoň u nás to tak je, a když si vzpomínám třeba na našeho bývalého bratra biskupa, jeho manželku, oni to měli asi taky tak podobně. Často se mluví o tom, že manželé se musí spolu modlit, musí spolu duchovně zápasit a já jsem se kdysi na to zeptala Rudka, Bubíka, Marušky, oni říkají, no my tak se zavřeme a děláme to každý sám. A já jsem si je představovala, protože pro mě byli vzorem bojovníků, znalců písma, nevím čeho všeho, jo, že musí spolu hodiny trávit na modlitbách a Maruška říkala, já si to radši tak jako řeším sama. Tak. Takže jsem se, mě to tak jakoby osvobodilo a v podstatě jsem si našla, nebo Pán Bůh mi poslal opravdu věrnou přítelkyni, se kterou ty věci sdílím, ve kterých já zápasím. Vím, že se za mě modlí. Řekla bych, že možná ví spoustu věcí o mém muži a přes toho pořád má ráda, když tam přijde na návštěvu. Ale věřím tomu, že ta podpora je nutná, protože Pán Bůh nás stvořil jako lidi a nemůžeme žít jakoby sami fungovat, ale potřebujeme společenství a potřebujeme toho, já jsem jednou kázala modlitebního partnera, jako jo, mít prostě někoho, kdo nás drží, kdo nás vede, kdo nás nese. A ještě mi napadla jedna věc, Jirka mluvil, ne všechny problémy se musí vyřešit. My jsme to tady, myslím, povídali o přestávce, když nás nebylo slyšet. Ale za ty roky, co jsme spolu s Jirkou, jsme zjistili, že jsou věci, ve kterých se neposuneme. Ve kterých se prostě nezměníme. Ve kterých máme to svoje chování nebo vnímání, ale že už jsou to věci, které nás absolutně nerozhazují. Prostě se na sebe tak jenom podíváme, nadechneme si, tak jo, a jdeme dál. A myslím, že naučit se žít s těma odlišnostma je taky jakoby obrovský kus jakoby vítězství, protože ne všecko změníme a žít s tou představou, že prostě toho druhého nebo sebe změníme, je někdy možná naivní, jo? Ale můžeme se respektovat.
0: Takže určitě je to právě o tom, že nejde jenom o tom přiznávat svoje chyby, ale taky si říct, prostě jsme na cestě, ne všechno se vyřeší teď, ale víc jde o ten postoj, který k tomu zaujímáme, než o ten fakt, jak jsme už zvítězili nebo nezvítězili. A o těch oblastech, které jsi zmiňovala, tak to si řekneme zase asi po písničce.

0: Já jsem ráda, že v dnešní Rozmaríně, která se točí kolem manželství a o tom, jak manželství potřebuje i podporu zvenčí, zaznělo právě to, že nikdo z nás, ani když jsme pastorský pár, tak nejsme dokonalí a že je důležité o věcech mluvit a být otevření i vůči druhým. Vlastně Dáša zmínila i něco o tom, že vy sloužíte manželským párům, připravujete je na manželství a věřím, že s některými z nich jdete i určitou část cesty, právě třeba i v některých krizích. Takže ty jsi zmiňovala, že jsou některé oblasti, které právě jsou důležité s těmi manželi projít a že by o nich mohl říct něco Jirka. Tak mu zkusíme dát teď prostor.
1: Možná jenom trochu odkryj karty, jako jakým způsobem děláme poradenství. Nás oslovil jeden bratr z Polska, jmenuje se Ropienko, napsal knížku o manželském poradenství a na konci knížky je test, asi 100 otázek. Takže když k nám přijdou lidé, ať už je to poradenství předmanželské nebo vůbec o manželství, tak se snažím jim dát těch 150 otázek, nebo 100 otázek a oni odpovídají takovým krásným způsobem. Odpovídá muž, co si on myslí a buduje svoji odpověď 1 až 5 a odpovídá, co si myslí, že napíše jeho partnerka. A ta partnerka odpovídá, co si ona myslí a co si myslí, že odpoví její partner nebo manžel. A já potom vezmu ty jejich výsledky a dívám se, kde se různí. Vždycky oni mají strach, že to je test, kdo vyhraje, kdo to líp odpoví. Já říkám, žádná odpověď není správná, mě jde jenom o tom vidět ty rozpory ve vašem přemýšlení v té či oné oblasti. Já dám příklad. Jednou jsem se bavil s jedním párem ohledně přípravy na manželství a přišla otázka, jak často budou navštěvovat svoje rodiče. Muž odpověděl jednou za půl roku, žena odpověděla 3x týdně. Jsem řekl, máte problém. A musíme to teďka otevřít. Není ani A, ani B, no spíš to B je špatně, nebo to A, vidět se jednou za půl roku z rodič, to asi není úplně ideální, ale nemusíme znát veškeré jakoby okolnosti, ale jsem řekl, musíte o tom mluvit, protože pokud ta žena bude chtít tak často mít vztah se svojí rodinou, jak ten muž to bude vnímat? Bude on s ní chodit, nebude s ní chodit, bude jí závidět, bude žárlit, jak bude řešit další věci. A tohle si myslím, že je moc krásné vidět ty rozdíly a umět o nich mluvit. Když se ptáte na

0: ty oblasti, které jsme tak nějak během těch 30 let poradenství tak rozpoznali, tak máme takových 5 oblastí, které otvíráme s každým párem. První oblast je, já teda teďka trochu možná vystřeluju, protože mám v neděli kázání v Apoštolské církvi v Břeclavi a budu o tomto mluvit, takže pokud tam někdo budete, tak teďka si uši zacpěte, protože to budu trochu opakovat. Ale první oblast je oblast vůbec postoje muže a ženy v rodině. Máme nějaké tradiční nastavení v církvi, tradiční nastavení jako Češi, co dělá muž, co dělá žena. A já si myslím, že to někdy může být úplně špatně. Pamatuji si, že já vůbec neumím pracovat s penězma. Pamatuji si, jak jeden pastor, Pavel Dolejší, prostě řekl, že on se peněze nevyzná a že to dělá jeho manželka. To řekl před 30 lety. A to bylo tak revoluční v té době, že jsem si myslel, že ho možná někdo vyhodí z církve, ale mi to tak rezonovalo v srdci, že jsem byl nadšený, že nemusím se starat já o peníze. Nebo já, když jsem se stal křesťanem, tak jsem hodně koktal. A možná budete překvapení, že my, když jdeme s Dášou do restaurace a já ji pozvu, tak platí Dáša. Ne proto, že bych já neměl peníze, protože mám peníze, ale protože mám problém mluvit s cizím člověkem a koktám a je mi to nepříjemné koktat před číšnicí nebo číšníkem. A když tohle někomu řekneme, tak říkají, to je strašně, jak přece muž musí zaplatit. A my to máme nastavené a já jsem to cítím strašně dobře a Dáša taky. Nebo otázka rozhodování, jak to já. Takže první oblast je, kde je v tom manželství muž, kde je v tom manželství žena. Třeba Dáša řekla, že já umývám nádoby, zvlášť velké hrnce, protože vím, že to pro ní je těžké. A mě to nebaví. Já naopak jako muž jsem nadšený, že když umiju hrnec, tak je to strašně rychle a je to velká práce, protože velký hrnec vypadá...
1: Je to prostě vidět.
0: Je to vidět a já jsem nadšený, nebo já mě třeba nebaví, nebo mě třeba baví krájet brambory, zvláště velký, že prostě během 10 minut mám všechno udělaný a se cítím jako geroj, že jsem prostě něco zvládnul a Dáše hodně pomohu a máme to takhle domluvený. Třeba nesnáším obalovat květák. Miluju květák a jsem nadšený, že Dáša to taky nesnáší, ale udělá to. A máme to takhle prostě rozdělený. Takže postoj muže, ženy v rodině. A další oblast, bavíme se o sexualitě, protože věříme tomu, že sex je důležitá věc pro každé manželství. A tam taky někdy vidím, že Češi mají tabu, že se bojí o těch věcech mluvit. A takže se o tom bavíme s tím párem. Další oblast jsou peníze. Jak vlastně vůbec pracujeme s penězma. Nechci to úplně rozvádět, ale pro mě je šílené, že mnohé manželství, zvlášť nevěřící, mají peníze oddělené. Že muž má svůj účet, žena má svůj účet, žena neví, kolik vydělává muž neví, kolik vydělává žena, nebaví se o tom, kam peníze investovat, takže tohle otvíráme a já ani nemám úplnou přesnou představu, jak to má být, ale jenom otvírám ten rozhovor, aby oni spolu o tom mluvili. No, další oblast, kterou otvíráme, jsou koníčky. Protože věřím tomu, že každý má právo na svůj koníček a někdy to může být taky velikánský rozpor v partnerství, v manželství, když ten muž chce koníček, žena chce koníček. Pamatuju si, jsme dělali jedno poradenství před svatbou a to byl absolutně ideální pár. Já bych prostě řekl, že oni jsou tak propojení, že jsou úplně... Až jsem jim záviděl, jak byli na tom krásně spolu, dokud se neotevřel slovo motorka. A při slově motorka jsem myslel, že ta žena vyskočí a vyškrábe oči tomu budoucímu manželovi. My jsme zašel zůstali absolutně konsternováni, protože jsme to absolutně nečekali, ale bylo to téma, které prostě pokud by oni neotevřeli před manželstvím, tak nevím, kde by prostě skončili. Čistě prakticky jenom ona měla zkušenost, že nějaký její známý se na motorce vyboural, zemřel a měla strach o toho partnera, měla strach, že by zůstala s dětma sama. Byl to velice zajímavý rozhovor. Takže postavení muže ženy v rodině, sex, peníze, koníčky a poslední téma, které otvíráme, je, jak se hádat. protože myslím, že hádání je krásná věc v každém manželství a pokud to dva lidi umí, tak je to krásné se pěkně pohádat a mít z toho dobrý pocit. A ten dobrý pocit není v tom, že vyhrají, to je třeba věc, kterou Daša možná zmínila. Mě trvalo 15 let v hádání se s mojí ženou, že já jsem vždycky chtěl vyhrát a já jsem potom pochopil po 15 letech, že když vyhrají spor já a Dáša a nikdo kolem nás to nevidí, jako co to je za vítězství, jenom...
1: To není uspokojující.
0: Jakože není tam, že by mě někdo tleskal a jsem řekl, to je tak strašně jako, jako bezcenné vítězství, že jsem asi pochopil, že jakoby vyhrát nad manželkou jakoby argumentačně vlastně nic nepřináší, ale když se někam posuneme, tak to je velikánský přínos. A zase mám případy lidí, kteří někdo potřebuje čas, než určitou věc si prožije. Někdo potřebuje se jít projít, někdo potřebuje okamžitě věci řešit a narážíme na to, a to je možná téma asi pro mě nejdůležitější, jak se hádat, že prostě, nebo de facto o tom, jak spolu komunikovat. A tady vidím velikánský rozpor třeba v tom, že někdo potřebuje čas to prožít a ten druhý mu ho nechce dát. Ten druhý chce všechno vyřešit a nedá prostor pro toho druhého. Takže tyhle pět oblastí vždycky otvíráme. A myslím, že když si tohle oni vyříkají, tak budou mít krásné manželství.
1: Můžu se zeptat, jestli teda jste už, se už umíte hádat?
2: Já myslím, že jo. Myslím, že nám to jde. Já bych jenom zmínila k tomu, když jsme se předtím bavili o té podpoře, tak vlastně, když děláme tady to poradenství nebo tu terapii, tak je to taková i samoterapie pro nás, jo. Protože my znovu a znovu vždycky, když s těmi snoubenci nebo partnery nebo manželi procházíme ty oblasti, tak si připomínáme ty svoje věci a nutí nás to znovu se nad tím zamýšlet. Stalo se nám několikrát, že úplně jsme vnímali, nevím, jestli to vždycky ti snoubenci poznali, že zrovna jsme narazili na něco, co nemáme úplně vyřešený a pak jsme to museli dořešit. Takže ona je to taková terapie i pro nás, protože nám to pořád jakoby připomíná zůstat v těch hranicích. Jo, který jsme si vymezili, který jsme si položili. A někdy se říká, že lidem můžete přidat jenom to, co sami máte. A jestli my sami nemáme, tak prostě nemůžeme dát. Jo. Chtěla jsem zmínit jen takovou historku a teď mi teda vypadla. Jako to byla taková hodně veselá u toho.
0: Když se vzpomeneš, jenom ještě dám jeden takový princip, který jsme se naučili. Zase, možná to tak jako vyznívá, že vás chci pozbudit ke křesťanství, ale chci, protože věřím tomu, že Bible je úžasná kniha a přináší spoustu principů. Když budete číst Bibli a budete ty principy akceptovat, tak vás to posune strašně dopředu. Já vždycky říkám lidem, protože dělám svatby i pro nevěřící a vlastně s těmi procházím biblické principy a oni jsou z toho strašně překvapení, jak ta Bible je velice moudrá ohledně principů. Tady vidím tu dnešní dobu, celá ta otázka genderu, která prostě říká, že prostě není rozdíl mezi mužem a ženou. Já to úplně jako chci protestovat, protože muž je jinačí a žena je jinačí. A jeden z principů, který je pro mě velice důležitý, je, že jsme se jako rozhodli, Bible říká, nezapadej slunce nad vaší hněvivostí. A to je princip strašně důležitý. Umět, než jdete spát, si ty věci jakoby vyříkat. A to jsme se naučili, že prostě nejdeme spát po hádání. Já si nevím představit, že bychom třeba spolu 2-3 dny nemluvili. A to je věc, kterou častokrát slyším.
3: A dáme teďka další prostor, aby si vzpomněla na historku a třeba po písničce se jí dozvíme.

0: Dostáváme se k závěru dnešní Rozmaríny. Nejdřív dám prostor Dáši, protože ona si už asi vzpomněla na tu historku, kterou chtěla zmínit.
1: Není to úplně historka, která jakože v té situaci se mi vybavila, ale spojila se mi s něčím, o čem určitě taky chceme mluvit, jako možná o dalším bodu nebo možná o možnosti podpory manželství jako takového. Je to program, který se jmenuje Manželský refresh. My ho teďka máme čerstvě za sebou s manželem, absolvovali jsme ho už dvakrát. A jenom abych přiblížila, Jirka mluvil vlastně o tom, že je dobré mluvit o těch svých koníčcích a vzájemně se podpírat, podporovat, vycházet si vstříc. Já mám takovou jednu zálibu, moc ráda se chodím procházet. Jednak si tam čistím hlavu, myšlenky a nevím co všechno. Dělá mi to dobře i fyzicky samozřejmě. A v rámci toho manželského refreshe, což je program, který má nějak povzbudit manželství, dodat do něj vitamíny, tam byla jedna taková aktivita, že máme pro sebe něco vzájemně udělat a povzbudit se a tak. A my jsme seděli, nevím, jestli to bylo u oběda nebo u večeře, a asi u oběda, protože bylo ještě hezky. A Jirka říká, nepůjdeme se spolu po obědě projít? A já jsem byla totálně konsternovaná, protože kdykoliv ho poprosím, aby se mnou šel na procházku, tak se mu samozřejmě nechce, protože to není aktivita, která by mu něco dávala. Ale v rámci toho manželského refreshe, kdy nás někdo vyzval, povzbudil, aby jsme udělali něco pro toho druhého, tak prostě mě oslovil. A mě to tak povzbudilo. A potom říká, a dáš mi za to fazoli do skleničky? A začali jsme se strašně smát. To je takový princip, že když někdo pro toho druhého něco udělá, že máme takovou láhev ocenění a dáváme tam, buď to můžou být korálky, fazole, bombóny, a když si všimneme, že ten druhý nás povzbudí, tak mu tam tu fazoli dáme a řekneme děkuji, to mě povzbudilo, jsem si toho všimla. Jo. Takže když on mě vlastně pozval na tu procházku a pak si řekl o tu fazoli, tak jsem nevěděla, jestli ho mám zabít nebo se mám smát. Takže je to taková terapie, která povzbuzuje, která uvolňuje, která ale svým způsobem pořád vám ukazuje, že máte vedle sebe toho muže, kterého znáte a kterého svým způsobem za to i milujete, protože on je takový, jaký je. Takže můj muž dokáže naprosto geniálně využívat situaci, aby mě napol naštval, ale vždycky rozesmál.
0: Tak to je hezké a určitě jsem ráda, že to zmiňuješ, právě i ten program Refresh, protože někdy si mohou ty manželské páry říkat, rozhlednou se kolem a řeknou si, teď nevím, koho bych pozval do toho našeho manželství, ale oni jsou i právě programy, které jsou třeba vzdálené a v dnešní době, kdy máme rozvinutou techniku, je možné se do něčeho zapojit i vlastně takhle vzdáleně, že jo? Takže co ty bys k tomu, Jirku, ještě přidal právě pro takové ty, kteří si řeknou, kde tu podporu máme hledat?
2: Já úplně nevím, jestli mluvíme jenom ke křesťanům, ale v rámci křesťanství opravdu ten manželský refresh, který vlastně pořádají naše přátelé na Slovensku, pro mě je excelentní. Je to program na jeden měsíc, člověk si tak trochu projde vlastně vůbec, jak to manželství vypadá, zapracuje na tom, nějaké věci zjistí, v jakém stavu to manželství je. Potom určitě jsou manželské večery, to je další aktivita, kterou velice doporučuju. A osobně si myslím, že je dobré, aby v každé církvi jednou, dvakrát do roka proběhl takový nějaký kurz. My třeba v rámci toho manželského refreshe jsme měli úkol dívat se každý týden na nějakou přednášku společně. Takže jsme si museli pustit půlhodinovou, hodinovou přednášku. A za mě bylo skoro úplně jedno o čem, ale aby to bylo směřované k manželství. A pak jsme se o tom chvilku bavili a my jsme se třeba v určitých věcech hodně utvrdili, že v tom stojíme dobře, ale třeba určité věci byly pro nás inspirací a myslím si, že velký problém manželství je všednost, že si určité věci už bereme, že jsou normální. Třeba jenom se ocenit, pozbudit, dát si pusu třeba. My jsme teďka v tom druhém refreshi, jsme neměli úkol, který byl v tom prvním. A v tom prvním refreshi byl úkol před spaním se obejmout a políbit. V tom druhém to nebylo a na to nám strašně chybělo. A teď se snažíme, už jsme mimo ten program, to dělat každý den. Nebo první ten refresh jsme měli to oceňování, ale měli jsme takový malinkatý fazolky, takže jste mohli udělat 100 věcí a to nebylo vidět v té misce. Teďka jsme dostali vánoční dárek od jedného páru, že nám dali velký fazole, abychom je mohli použít v refresh, ale udělali jednu chybu, no, nevím, jestli to je chyba, ale dali nám fazole ve dvou barvách. To znamená, že já jsem používal černý a Dáša bílý, což nebylo úplně ideální, protože...
0: A pak jste se srovnávali.
2: Já, no, Dáša se nesrovnávala, ale mně se zdálo, že těch mých tam je o hodně méně. A tady trošičku sebereflexe, myslím si, že častokrát, když tohle projde manželstvím, tak je pravda, že si muž možná uvědomí, že ta žena toho dělá častokrát víc než ten manžel. A pro mě každý refresh, který jsem prošel, vlastně mě vedl k takovému pokání, že jsem vděčný za tu ženu, kterou mám vedle sebe, že jsem si všiml, kolik toho ona dělá, jak mě oceňuje, a já jsem to nedělal. A takže jsem chtěla víc fazolí.
0: Jestli můžu, tak my v posledních minutkách tady ještě máme jeden dotaz. Zkusme. Dobrý den, zdravím Pospíšilovi, moc děkuji za toto téma a za to, že se s námi dělíte o své zkušenosti. Měla bych otázku. Měli jste někdy chuť z manželství utéct? Myslím, že ten pocit může mít hodně lidí v manželství, ale důležité je, jak se k tomu postaví obě strany, že strašně důležité je o těch věcech mluvit otevřeně a s úctou vůči druhému, přestože se jeden z nich v tom vztahu v tu chvíli vůbec necítí dobře. Tak na to máte poslední dvě minutky.
1: A tak povídejte. Já rychle první historku, kdy jsme byli manželé asi necelý rok a mě něco tak, ale tak vytočilo, že jsem normálně zbalila tašku a odjela jsem k mamince. Jo. Ta cesta tím vlakem byla šílená, pobyt u ní byl ještě šílenější, takže jsem se těšila, že se vracím domů. A věděla jsem, že to není způsob, jak řešit konflikty. Možná, že to nastartovalo takový nějaký jakoby restart v mé hlavě, že musím věci dělat jinak. A potom ještě jeden taková vtipná událost, kdy se ptali taky manželky pastora, jako jestli někdy se s ním chtěla rozvést a odejít od něho. A ona říkala, nikdy, ale zabít jsem ho chtěla moc krát.
2: Já jsem ten pocit nikdy neměl.
0: Tak to byla hezká, krátká odpověď. To bude možná tím nastavením, jak už jste říkali, že ty si viděla věci pesimisticky a on je viděl vždycky optimisticky.
2: Ale řeknu, že jenom po mě ho dělá celý talíř. Jako.
0: Je dobré takové hezké zakončení, kdy vidíme, že i v pastorských párech se takové věci dějí. A neznamená to konec, ale naopak znamená to, že můžeme jít spolu dál. A já myslím, že tohle už bude takové pěkné zakončení toho dnešního povídání s Jirkou a Dášou Pospíšilovými. Dnes se s vámi z Rozmaríny loučí Lída Pohanková a také moji hosté. Mějte se hezky.
2: Naschledanou.

V dalším vydání Rozmaríny, které premiérově naladíte ve čtvrtek dopoledne od 10 hodin, bude hostem moderátorky Kateřiny Vávrové Kateřina Hotová, která se věnuje pěstounské péči na přechodnou dobu. Řeč bude o tom, jak náročné, ale nesmírně naplňující je učit děti znovu věřit světu. Před námi je nedělní poledne, které na Rádiu 7 přinese sváteční slovo a také hudební relaci Interval.

0: První srpnová neděle s datem 2.8.2026 dospěla do své poloviny. Máme pravé poledne, to je chvíle, kdy mnozí z vás usedají ke svátečně prostřené tabuli, samozřejmě nemyslím tu školní, ke svátečně připravené lahodné krmy a my vám z Rádia 7 přejeme dobré chuti i hezké chvíle s vašimi blízkými. A nechceme zapomínat ani na ty, kteří jsou z různých důvodů sami a přejeme jim boží blízkost i povzbudivé chvíle s námi. Myslíme na vás. Vždycky jsem měl rád pohádku o ubrousku, kterému jste řekli prostři se a objevili se na něm jídla, která jste si jen přáli. Teď říkám Rádio 7 prostři se a posílám k vám chutný pokrm pro uši, srdce i mysl v podobě svátečního slova Jiřího Krejčího s názvem Větrný mlýn a hned poté hudební pořad Interval, ve kterém nám v těchto týdnech Lucie Endlicherová přibližuje tvorbu kapely Trabant. Milan Remeš vám od mikrofonu přeje zážitků plný poslech.
1: Sváteční slovo.
2: Dnešní zamyšlení uvedu biblickým veršem z Janova evangelia 7. kapitoly 38. verš. Kdo věří ve mne, z jeho nitra potečou řeky živé vody, jak praví písmo. Nedaleko obce Lipovec v Moravském Krasu, ve které bydlí naše dcera, je zajímavá technická památka. Je to větrný mlýn v Ruprechtově. To samo o sobě není žádná velká zajímavost. Starých větrných mlýnů je po naší republice poměrně dost. Ale větrný mlýn v Ruprechtově je opatřený větrnou turbínou. Jaký je rozdíl mezi klasickým větrným mlýnem s velkými lopatkami, jak ho známe například z Holandska, a tímto mlýnem? Severoamerický farmář a konstruktér Daniel Halliday sestrojil kolem roku 1877 větrné oběžné kolo se stavitelnými lopatkami, žaluziemi. Halliday rozdělil žaluzie oběžného kola na jednotlivé sektory, z nichž každý ovládalo jedno táhlo. Všechna táhla uchycená na pohyblivém prstenci kola mohla být ručně nastavována a tím se dosáhlo mnohem větší účinnosti mlýnu. Možností nastavování žaluzií se dosáhlo nejen vyššího výkonu, ale v případě nadměrné síly větru i zamezení poškození větrného motoru. Žaluzie se v takovém případě nastavily rovnoběžně se směrem vzdušného proudění. Takové větrné turbíny známe ze Spojených států amerických. Na každé železniční stanici Union Pacific bylo takové zařízení, pomocí něhož se čerpala voda pro zásobení projíždějících parních lokomotiv. Určitě si vzpomenete na řadu amerických filmů, ve kterých jsou tyto větrné turbíny k vidění, například ve známém westernu Tenkrát na západě. Proč o tom mluvím? Ruprechtovský větrný mlýn mi připomněl, jak je potřebné správné nastavení. Větrný mlýn pracoval pouze v případě, že jeho lopatky byly nastaveny správným směrem. Někdy můžeme prožívat pocity osamocení a opuštění nebo neúčinnosti naší služby. Vzpomenu si na Ruprechtovský mlýn a potřebu vědomně se obracet správným směrem k Pánu Ježíši a jeho slovu. Služba Bohu vychází zevnitř ven. Pán Ježíš řekl, kdo věří ve mne, řeky živé vody poplynou z jeho nitra. Čteme v Janově evangeliu 7. kapitole 38. verši. Teprve když Bůh zasáhne naše nitro a my jsme vůči jeho působení správně nastavení, jsme schopni přinášet užitek. Uvědomují si, že mít správně nastavené lopatky svého života znamená zaměřovat se do Božího slova a mít se svým Pánem živý vztah prostřednictvím modlitby. Tak, jako na železničních stanicích ve Spojených státech používali větrné turbíny k čerpání vody, kterou zase poskytovali projíždějícím lokomotivám, tak i my máme čerpat z bohatství Božího slova a společenství s ním, abychom mohli dávat dál těm, kteří jsou kolem nás a potřebují občerstvení. Pokud máme správně nastavené lopatky našeho života, dostává se naše větrná turbína do pohybu a přináší užitek těm, kteří jsou kolem nás.
0: Doznělo sváteční slovo Jiřího Krejčího, které si můžete poslechnout ještě dnes po 18. hodině. Před námi je teď pořad Interval, ve kterém dnes uzavřeme putování po tvorbě kapely Trabant novinkovou kompilací, která vyšla těsně před prázdninami. Ve 13 hodin k nám potom připluje Kormidlo pro děti. Jsme rádi, že jste s námi a v tuto chvíli vám přeji doslova trabandí poslech.
3: Interval. Hudbu s přesahem vybírá Lucie Endlicherová.

0: Celá jedna generace dorůstala v doprovodu hudby kapely Trabant. A je možné litovat, že toto tvrzení už pronášíme jen v minulém čase. Tvorba kapely se uzavřela v polovině 10. let 21. století. Kapelník Jarda Svoboda k ní přidal ještě pár soulových projektů, ale pak už zbylo jen závěrečné amen. Možná není čas na syrovost a odvahu pojmenovávat věci natvrdo a někdy možná až bezohledně, totiž to, co bylo pro kapelu Trabant typické. Někomu ovšem terapie obnaženou pravdivostí může vyhovovat. Právě takovým posluchačům vychází vstříc nakladatelství Indies, když vydává disk a dvou LPčko Trabant, montáž 1996 až 2014. Na obalu najdete panáčka pomyslně smontovaného ze stavebnice Merkur, všechny ostatní členy kapely pak v podobě Merkurové uvidíte uvnitř bukletu CDčka nebo uvnitř LPčka. Na nahrávce pak objevíte 21 písní, které budou možná mnohým vonět nostalgií, mládím, ale každému posluchači umí především doložit, proč a čím byl Trabant vždy kapelou, která stála za povšimnutí. Pojďte se o tom taky přesvědčit. Dobrý poslech Intervalu přeje Lucie Endlicherová.
1: Sáro, Sáro, v noci se mi zdálo, že tři andělé boží k nám přišli na oběd.

0: přišli na oběd.
1: Tak kvůli téhle písničce prý Trabant kdysi vznikl. Podoba, ve které jedna z nejznámějších písní Trabandu právě dozněla, se takto k posluchačům dostává poprvé. Jarda Svoboda vzpomíná, že když v roce 1995 přihlásil svou píseň Sáro do autorské soutěže Porty, potřeboval pro finálové vystoupení doprovodnou kapelu. Několik muzikantů dal dohromady narychlo a spíš z nutnosti. No a kdo by tehdy tušil, že tím vznikla skupina, která během následujících 20 let výrazně ovlivnila podobu české alternativní, folkové i world music scény.
0: Jdu krajinou, krok za krokem, nikam nepospíchám, není kam a nejsem otrokem ani času, co se jen tak vleče, tak žádný křeče, nic mi neuteče, ty si nohama, tuhle zem, její mapu, hory a údolí a pomalu chápu, proč je mi

Tady jsem pánem ve svém domě a všechno, co tu je, to je tu pro mě. Moje lesy a kopce a stromy a řeky a údolí, cesty a pole až na věky. Jsem velmi, velmi bohatý pán. Mám všechno, co chci a co chci, to mám. Mám všechno, co chci a co chci.

0: Retrospektiva Trabandu má jednu velkou výhodu, protože vedle sebe staví písně tvrdé, syrové, vedle těch křehkých a něžných. Trabant to tak měl vlastně celou dobu. Jedna deska byla spíše jemná a druhá spíše syrová. Pravidelné střídání teď může na posluchače působit současně, skoro jako Knajpův chodník, to je takové to místo, ve kterém procházíte postupně ledovou a teplou vodou a rychlé střídání teplot pomáhá k celkové regeneraci nohou i celého těla. A podobnou terapii teď nabízí Trabant na téhleté kompilační nahrávce. Jistě stojí za pozornost touhle terapii projít.
1: Drž mě pevně, jako stromy kořeny se drží země.

A ještě jednu věc umí Trabant dělat velmi dobře. Každý text zvlášť umí posluchači položit tolik otázek, tolika způsoby nastavit zrcadlo a pozvat k přemýšlení, že je vlastně jenom na něm, jak se s těmi nabízenými otazníky popere. Vlastně je úplně v pohodě nechat je viset ve vzduchu a ani se jich nedotknout. A vlastně je možné i nechat se jimi zahltit, protože jich bude příliš. A nebo je tu tahle příležitost vracet se k písním znovu a znovu a připomínat si otázky, které pokládají. Jsou sformulované většinou neotřele, ale jsou známé, jsou obvyklé, skoro se mi chce říct, protože dřív nebo později se k těmhle otázkám, které ve svých písních Trabant klade, dopracuje každý z nás.

Indiescope vydáním kompilace Montáž připomíná Trabant pamětníkům a zároveň uvádí kapelu na světlo pro posluchače nové, kteří se s hudebním světem začali seznamovat později, v době, kdy už kapela aktivně nepůsobila. To je počin více než ocenění hodný. Byla by škoda, kdyby tahle muzika nedoputovala k novým uším a srdcím.

Ve výběru samozřejmě nechybí největší hity Trabandu, ale vlastně jaké to jsou? Protože každý nejspíš na tomhle místě řekne něco jiného. Ale na druhou stranu na některých názvech se nejspíš shodne široká veřejnost, to je dobrá formulace. Prostě přijde shoda, která bude širší, než tenhle název řekli 2 až 3 lidé. Do toho výběru tohle určitě patří k nejlepšímu v rámci Trabandu. Podle mého názoru rozhodně spadají třeba následující 2 písničky.

Na Rádiu 7 posloucháte Interval, dnes věnovaný albu Trabant, montáž 1996 až 2014. Tahle ta nahrávka není takovéto klasické best of, protože určitě se na něm najdou i písničky, které možná posluchač nebude znát, protože mu unikly nebo je ještě dokonce neslyšel. Připomenout si tak můžeme třeba píseň Druhý břeh. Ta vznikla na nahrávku, která byla poctou Oldřichu Janotovi. A podle mého je to jedna z velmi silných písní celé kompilace.

Když se tu za Trabantem ohlížíme různými způsoby, tak se určitě hodí zmínit, že za dobu své existence tahle kapela třikrát získala hudební cenu Anděl, a to za alba Je, Přítel člověka a Domasa. Pro někoho to může být dostatečný důkaz toho, že jde o hudbu ocenitelnou a zajímavou. Jiný bude hledat ještě další důkazy a pak samozřejmě pomáhá poslech.

Možná, že při poslechu montáže mnozí pamětníci zalitují, že doba Trabandu a jeho tvorby už je pryč. Byla to radostná hudební jízda, která včas skončila. Báječné spojení energií několika muzikantů, kteří měli to štěstí cestovat po světě, hrát, bavit se a hudbou i kamarádstvím naplňovat své životy i životy druhých. Byl to můj sen, který se splnil, říká Jarda Svoboda. Když se ho zeptáte na comeback kapely, dodává se svým typickým nadhledem, Trabant byl splněný sen, ale taky to byl sen, ze kterého jsem se probudila.

černým pasažérem jsme doputovali skoro na konec. Trabant se ohlédl a připomněl svou existenci album Montáž. Síla hudby i síla slova se prostě nestrácí. Tak moc si přeju, aby ještě na mnoha místech tahle síla zasáhla tak, jak to umí. Díky, že jste se doposlouchali až sem. Od mikrofonu Intervalu se loučí Lucie Endlicherová.

Druhou polovinu prázdnin věnuje interval tvorbě hudebníka Davida Stypky a jeho kapely Benjis. První zastavení připomene jejich poslední řadové album s názvem Nebo je z roku 2017 a v premiéře je naladíte ve čtvrtek od 21 hodin. Před námi je 13. hodina a s ní už se na vás těší kormidlo pro děti všech věkových kategorií. Už po další písničce Pavla Kalouse Jen láska tvá.

První odpolední hodina první srpnové neděle s datem 2.8. je za námi. Posloucháte vysílání Rádia 7, kterým vás provází Milan Remeš. Na digitálních hodinách v našem rádiu svítí 13 a s ní připlouvá pořad, který je určený především, ale samozřejmě nevýhradně, všem dětem. Ahoj děti, všude kolem všechno roste a hlavní barva přírody zabarví i naše dnešní kormidlo. Do které barvy? Vstupte na palubu a uvidíte. Troubíme a hurá, právě vyplouváme.

Ahoj námořníci, ahoj všechny děti, které dnes s námi posloucháte naše kormidlo a kdo se s námi vydáte na naši plavbu plnou pohádek, písniček, nápadů a vyprávění. Od mikrofonu z kormidelnického můstku vám mává vaše Petra. Zamáváte mi taky. Je, vy krásně máváte. Tak já mám pro vás hnedka na začátek jednu hádanku. Když se podíváte z okna na zahrádku anebo do parku, které barvy tam vidíte nejvíc?

Tak už víte, které barvy je kolem nás v přírodě nejvíc? Ano, správně, je to zelená. Já vám tleskám. Zelená je tráva, listy stromů i listy květin. A zelená jsou tak některá zvířátka. Tak schválně, co třeba tohle zvíře? Co to je? Umí plavat, dobře skákat a místo zpěvu umí kvákat. Být celý den ve vodě, to jí není ke škodě. Co to je? Už víte? Odpověď najdete v další písničce.

0: Správně. Odpověď na tuhle hádanku zní žabka. Byla to písnička o žabce. No a právě to naše dnešní kormidlo bude také celé zelené, stejně jako žabky. Budeme si totiž povídat o zelené barvě a také o tom, co nám tahle barvička může prozradit. Ale nebudu předbíhat. Mám pro vás první dnešní pohádku, která sice není zelená, ale je hliněná. A hlína také všemu zelenému a všemu, co roste, přece patří. Bez ní by to nešlo. Ta pohádka to bude první část příběhu o hliněném Adámkovi. Dobře se uvelepte, ať se vám dobře poslouchá.
1: O hliněném Adámkovi. Byl jeden sochař, keramik. Z hlíny modeloval misky a hrnečky, vázy a svícny, zdobil je barevnou glazurou a vypaloval v peci. Jednou se rozhodl, že vytvoří něco zvlášť pěkného. Nejdříve vyrobil žluté sluníčko, měsíček a hvězdičky a pověsil je na nitkách nad stůl. Na stůl pak položil velikou hliněnou desku s vyhloubeným jezírkem a kolem jezírka rozsadil hliněné stromečky a kytičky. Potom uhnětl zvířátka, veverky a zajíčky, pejsky a kočičky, husy a slavíky a mnoho dalších. Nakonec ze zbytku hlíny vymodeloval krásného panáčka a postavil ho doprostřed všeho ostatního. Ale co pak by to bylo za figurku, kdyby zůstala bez jména? Řekl si sochař a pojmenoval panáčka Adámek. Adámek stál hned vedle modravého jezírka mezi zelenými stromečky, na kterých se červenala jablíčka, a pozoroval rybky ve vodě a jelínky, kteří se přišli k jezírku napít. Po několika dnech však začal být nespokojený. Co pak tady musím zůstat věčně? Kaboněl se a rozhodl se od svého tvůrce utéci. Brzy se naskytla příležitost. K sochaři přišel přítel z mládí. Před léty spolu sedávali ve škole v jedné lavici. Přítel odložil kufřík a plášť na židli u stolu a podivil se. Vždyť ty tady máš v malém úplný ráj a na tomhle človíčkovi, jak vidím, si zdal zvlášť záležet, že jo? Ano, to je můj Adámek, řekl sochař. Pak začali přátelé obcházet ateliér a prohlížet si jiné sochařovy práce. Toho využil Adámek. V mžiku byl u okraje stolu a hup, už byl v kapse odloženého kabátu. Konečně se dostanu odsud a poznám opravdový svět. Liboval si, když se skrčil do samého cípku kapsy. A jak se Adámkovi ve světě vedlo? To si povíme za chvíli. Sochařův přítel byl bohatý muž. Patřili mu domy, hotely a továrny. Ve městě měl velikou kancelář, kde pro něho pracovalo na psacích a počítacích strojích několik mužů a žen. Sám měl za touto kanceláří svou malou pracovnu. Když se vrátil z návštěvy u sochaře do pracovny, nejprve ze všeho svlékl plášť. Už jej chtěl pověsit na věšák, když si povšiml, že v jedné kapse něco je, sáhl do kapsy a vytáhl hliněného Adámka. Vida, podíval se. Tohohle človíčka mi sem určitě tajně vpašoval kamarád jako dárek. A postavil Adámka na velikou ocelovou pokladnu, ve které měl peníze a některé důležité listiny. Adámek byl moc zvědavý, čím se asi sochařův přítel zabývá, a brzo se to dozvěděl. Den co den přicházelo za sochařovým přítelem mnoho lidí. Přicházeli architekti a přinášeli sebou plány nových domů, chat a hotelů. Přicházeli ředitelé továren a radili se sochařovým přítelem, co mají dělat, aby co nejvíce vydělávali. Telefonovali bankovní úředníci a sdělovali sochařovu příteli, kolik má v bance peněz. Peníze. Jakoby peníze vládly nade vším. Peníze, peníze. Jako by lidé peníze milovali nade všecko. Sochařův přítel kvůli penězům vysedával ve své pracovně často do noci. Někdy se stávalo, že večer zazvonil telefon a z telefonu se ozval smutný hlas. Půjdeš už domů? Ptal se hlas. Děti půjdou už spát a rádi by od tebe dostali aspoň pusu na dobrou noc. Ale sochařův přítel málo kdy tohoto hlasu uposlechl. Vždyť kvůli penězům musel zařídit ještě to nebo ono a domů se vracel až pozdě v noci. A Adámek tomu nerozuměl. Chápal, že sochař měl rád jeho, Adámka. Chápal, že děti milují svého otce. Ale že mohou lidé tolik milovat peníze, tomu připadalo divné a nepěkné. A proto se rozhodl, že se při nejbližší příležitosti s boháčem rozloučí. A to se mu brzy splnil. Miluj Boha nade všecko. Domy, zlato, vůbec nic nemůže se Bohu rovnat. Jeho moc je bez hranic.

0: Ano, Pán Bůh stvořil bezvadně, tedy bez vady každého z nás, ještě líp než pan keramik hliněného Adámka v naší pohádce. Tak, a jestli pak si vzpomenete, jak se jmenuje ta knížka, z níž si čteme v našich rozhlasových piškotkách. Správně, je to knížka beze slov a my už víme, že má 6 barev. Tak si je pojďme zopakovat a můžete je říkat se mnou, ano? První barva, to je barva zlatá. Zlatá jako sluníčko. Druhá je černá. Černá jako tma. Třetí barva je červená. Červená jako krev. Čtvrtá je bílá. Bílá jako sníh. Pátá barva je zelená. Zelená jako tráva. A poslední, 6. barva, je modrá. Modrá jako nebe. Tak a teď už se na vás těší Zuzka a její rozhlasové piškotky.
1: Milí kluci a milé holčičky, jste zvědaví, o čem si dnes budeme povídat? Jste zvědaví, o které barvičce se dnes něco zajímavého dozvíme? Tak zkuste hádat. A napovědět by vám mohl název dnešního vyprávění. A jak? No, přece pěknou, veselou jarní písničkou.

musíme si toho ještě moc důležitého říct. Nestačí, že už všechno víme o zlatém městě, ve kterém se budeme radovat. Nestačí, že už víme, jak se zbavit hříchu, který nás nechce do zlatého města pustit. Ano, krev Pána Ježíše očistila naše hříchy a máme už oblečené bílé šaty a můžeme se těšit na svatební hostinu. Ale budou na té svatební hostině i naše kamarádky, kamarádi, maminky, tety, dědečci, babičky, prostě všichni ti, které máme rádi. No jo, já jsem to tušila, že si tím vůbec nejste jisti. A právě o tom, co můžete udělat i vy, úplně nejmenší pro ty, které máte rádi, vypráví zelená barvička. Zkuste zaňuchat nosánkem. Necítíte, jak krásně voní? Ne? Tak zavřete očička a představte si zelenou jarní louku. Na některých místech možná ještě zůstaly někde zbytky sněhu, ale zelené rostlinky, bledulky a petrklíče si tu už razí cestu za sluníčkem. Cítíte, jak voní? Zelená barva znamená, že přichází něco nového. Zelená barva nám říká, že něco nového se probouzí a začíná růst.

třeba taková malá fazolka. Je oblečena do bílých šatů a čeká, aby mohla přivést do světa další bílé fazolky. Ale není to jen tak. Je zapotřebí se o ni pěkně starat. Na kousek bílé vatičky, kterou trošku navlhčíme, položíme fazolku a dáme na světlé místečko. Nejlepší je to někde na okně, kam svítí sluníčko, které bude na tu naši fazolku dýchat teplíčko. A nesmíme zapomenout také čas od času dolévat vodu, aby nám fazolka neuschla. A jednoho dne ráno se probudíme a ejhle, fazolka vystrčí první klíčky. A to je pro nás znamení, abychom ji zasadili do hlíny. A co dál? Zase musíme pěkně zalévat a čekat, až na nás z hlíny juknou první zelené lístečky. A to už je naše rostlinka na světě. Začíná se rozhlížet a hledá tu správnou cestu na svět. A nejvíc ze všeho se jí líbí cesta za sluníčkem. Ona totiž ví, že teplo a světlo je pro ni úplně to nejlepší, aby mohla růst a růst a růst. Když už je kytička dost velká, potřebuje od nás novou pomoc. Teď už nestačí jen zalévat a kypřit. Musíme najít klacíček, který naší rostlinku podepře, aby mohla pokračovat její cesta za sluníčkem. Kdybychom ji nepodepřeli, tak by to sluníčko moc chybělo a rostlinka by nám zvadla a uschla. A před námi je zase nějaká doba čekání. Každý den se rostlinka pne kolem našeho klacíčku, omotává se kolem něho a je moc spokojená. Tak spokojená, že začne kvést a začne být ozdobou pro naše okénko. Za nějakou dobu sice květ opadne, ale my se z naší kytičky můžeme stále radovat, protože květ se změní v lusk, kde jsou připravené další malé bílé fazolky přijít na tento svět. A je to zase sluníčko, které jim musí pomoci dozrát a vyloupnout se a rozkutálet se po světě.

A proč vám to, děti, všechno vyprávím? Protože vy jste jako ty malé bílé fazolky. Zatím jste úplně sami. Jedno malé semínko. Ale když se vydáte do rukou dobrému zahradníkovi, a to není nikdo jiný než Pán Bůh sám, nezůstanete sami, ale za nějakou dobu vás bude mnohem více. To je tak. Naše srdce klíčí touhou po něčem moc krásném, dobrém a laskavém. Pán Bůh nás vezme do svých rukou a zasadí do dobré hlíny. Ta dobrá hlína, to je třeba nedělní škola, kam děti mohou jít, když v neděli maminka a tatínek jdou do kostela nebo do modlitebny. Pro děti je tam speciální program, kde je nejenom legrace, ale dozví se tu i hodně důležitých věcí o Pánu Bohu. Já vím, ono se nám tam někdy možná moc nechce. Láká nás teplá peřina a nedělní pohádky v televizi. Ale může vyrůst malá fazolka bez hlíny? No nemůže. Některé děti nemohou chodit do nedělní školy, ale pro každého má Pán Bůh nějakou dobrou hlínu. Vždycky je to tam, kde uslyšíme o Bohu, o Pánu Ježíši a o cestě do Zlatého města.

A když už jsme pěkně zasazeni v té hlíně, musíme ji kypřit. Když hlínu pěkně nakypříme, dostane se do ní vzduch a rostlinka se může nadechnout. A my, rostlinky v rukou Pána Boha, musíme dýchat. A dýchání to není nic jiného, než povídání si s Pánem Bohem. A vy už přece víte, jak se to dělá. Jednoduše otevřete pusu a povyprávíte mu o všem. O svých radostech i starostech, ale také o tom, že byste si přáli, aby s vámi mohli jít do zlatého města všichni ti, které máte úplně nejraději.

jdeme dál. Řekli jsme si, že kytička, aby mohla růst, potřebuje vodu. Ano, i nás Pán Bůh zalévá. Zalévá nás svým slovem, povzbuzením a potěšením. A já vám teď prozradím, kde můžete slyšet, co nám Pán Bůh říká. Všechna jeho slova jsou napsána v té nádherné knize plné tajemství. Ta kniha se jmenuje Bible. A jestli ji máte doma a ještě neumíte číst, poproste někoho z dospělých, aby vám z ní každý den kousek přečetl. Uslyšíte, co mluví Pán Bůh, a budete vědět, co se mu líbí a co se mu nelíbí. A ten, kdo už písmenka zná, ten si v ní může číst sám. A tak, jako kytička uschne bez vody, i my můžeme uschnout bez Božího slova.

Pán Bůh nám svítí na cestu. Jeho láska nás hřeje. Pán Bůh je pro nás sluníčkem, za kterým se naše rostlinka vydala. A tak rosteme a rosteme a jsme už velikou rostlinkou, která potřebuje podepřít. Jen si vzpomeňte, fazolka potřebovala klacík, ke kterému by přilnula a kolem kterého by se mohla dále točit za světlem a za sluníčkem. I my potřebujeme takovou podporu. Bez ní bychom upadli. A kde takovou podporu najdeme?

Kdo nás může podepřít? Mezi dospělými se tomu říká společenství, sbor nebo církev. Jsou to prostě lidé, kteří stejně jako my věří v Pána Boha a jdou po cestě do Zlatého města. Mají nás rádi a vyslechnou nás, když máme třeba i malé starosti. A také se za nás modlí. A my zase za ně. Prostě jsou pomocí jeden pro druhého. A když si tak navzájem pomáháme, stáváme se krásnými, no, radost pohledět. Kytička kvete a přitahuje oči druhých, každý ji obdivuje. A my, stejně jako ta fazolka, kveteme a jsme krásní. Dokonce i lidé kolem nás si toho všimnou. I ti, které máme tak rádi a kteří se ještě nevydali na tu cestu do Zlatého města. Chodí kolem nás a říkají, ta Janička, ta jenom kvete, na všechny se usmívá, nenadává, neříká neslušná slova. A nebo zase můžeme slyšet, co se to děje s tím naším Petrem? Přestal se bít, nezapomíná domácí úkoly a dokonce pomáhá slabším. A možná se vás na to i zeptají. A vy jim hned můžete říci o tom, že jste našli cestu do Zlatého města, že vám Pán Bůh odpustil hříchy a že je vaším dobrým zahradníkem, který se stará o to, abyste byli tak krásní a rozkvetlí jako naše fazolka. A taky jim můžete říci, že i oni mohou být tak krásní, milí, když se dají do rukou dobrému zahradníkovi. To, že si o nich vyprávíme s Pánem Bohem a prosíme ho, aby jim ukázal cestu do Zlatého města, to je ukryje do našeho srdce, jako malé, nedozrálé fazolky do lusku. Takoví lidé, kteří slyší vyprávění o Zlatém městě, potřebují Boží lásku, něhu. Potřebují dozrát, aby se sami mohli stát malými, bílými fazolkami, které náš zahradník, dobrý a laskavý Bůh, znovu může zasadit a vypěstovat další bílé.

Není to krásné vyprávění? Vyprávění o zelené rostlince, která nejdřív byla na světě úplně sama, ale v rukách dobrého zahradníka se proměnila, vyrostla a přinesla veliký užitek. Už nebyla sama, ale další rostlinky mohly vzejít z tohoto semínka a za nějakou dobu už jich bylo tolik, že je nemůžeme ani spočítat.

0: si, milé děti, pamatujte, že zelená barva vypráví o tom, jak můžeme vyrůst v lásce a péči laskavého Boha a pomáhat lidem najít cestu do zlatého města.
1: Jak jste si pochutnali na dnešních rozhlasových piškotkách? Byla to dobrota pro ouška, vidíte? A jestli pak si pamatujete, co je pro nás jako pro malé rostlinky, které rostou do boží podoby, potřeba? Jednou z těch věcí je vzduch, tedy dýchání. Pojďte, zkuste si to pěkně nadechnout a vydechnout a nadechnout a vydechnout. No, je to snadné. A zrovna tak jednoduché je povídat si s Pánem Bohem. A je to taky důležité, abychom rostli pěkně rovně a vesele. O tak si to rovnou zkusíme, co říkáte. A budeme dneska děkovat, ano? Třeba takhle. Děkuji ti, Pane Bože, že jsi mě tak dobře stvořil. Děkuji ti, že můžu být jako rostlinka. A ty se o mě staráš jako dobrý zahradník. Tak vidíte, že je to úplně jednoduché. A pojďme si teď pustit další písničku, která se jmenuje Hlavně, že jsme na vzduchu. Juchajdá!

Posloucháte Kormidlo, pořad pro všechny děti, které chtějí v životě držet správný směr. Dneska si povídáme o barvě zelené, která nám vypráví o tom, jak dobře růst, aby z nás měli radost lidé, co máme kolem sebe, no a taky o tom, jak nám v tom Pán Bůh chce pomáhat. A teď je čas na naše říkanky, hýbanky pro pusinku. Úplně na začátku jsme měli hádanku o žabce, která je zelená stejně jako celé dnešní povídání. A víte, na jaké písmeno začíná slovo zelený? Správně, je to z. A na jaké písmeno začíná slovo žabka? To už je těžší, vidíte? A hůř se to říká, zvlášť těm nejmenším. Je to písmeno ž. A představte si, že tahle dvě písmenka vypadají skoro stejně. Jsou to klikatá písmena a vypadají jako zuby na pile. A čím se tedy liší? Písmenko ž má navíc nad sebou ještě takový malý zobáček a školáci ví, že se mu říká háček. No a už ho tady máme, písmenko ž. Ž jako židle, žvíkačka a taky žížala, žirafa, želva nebo žralok. A když chceme vyslovit správně písmenko ž, musíme dát pěkně zoubky k sobě, našpulit pusu a už to jde. Tak si to schválně zkuste před zrcadlem. A písmenko ž si můžeme procvičit na téhle říkance, hýbance o žirafě. Žirafa tam u potoka hledí na svět zvysoka. I když se lev na ní vsteká, žirafa se nevyleká. Vždyť i lvy jsou jako myšky z té žirafí velké výšky. No, výborně, jde vám to parádně, já vám tleskám. A kdo pak z vás se jmenuje jménem, které začíná na ž? Rychle zvedněte ruku. Hurá, hurá, já zdravím všechny Žanetky a Žofie. Žádné klučičí české jméno na ž totiž neznám, tak dneska zdravím jenom tyhle holčičky, které se jmenují Žanetka nebo Žofie. No, jedině snad existovalo kdysi jméno Želmír, ale to už se dneska, myslím, nepoužívá. A ta další písnička, ta bude ještě o jednom zvířátku, co začíná na ž. To zvířátko je růžové, dlouhé, vypadá trošku jako tkanička a je vždycky trošku špinavé od hlíny. Tak hádejte, co je to? Prší, prší, kapy, kapy, na střechu a na okapy. Podobá se niti, leze po chodníku a rybář na ní chytí možná pěknou štěku. A odpověď najdete v další písničce.

Tak to byla písnička O žížale, která začíná na písmenko Ž. K tomu, aby rostlinka dobře rostla, tak potřebuje vzduch a taky vodu a sluníčko. A člověk, který se rozhodne žít tak, jak mu to Pán Bůh dobře radí, potřebuje lásku. Potřebuje mít někoho, kdo vás má rád a taky by měl umět mít rád lidi kolem sebe. A právě o vodě a o lásce je ta další písnička. Je sice trošku smutná, ale moc pěkná.

A to už je z dnešního kormidla úplně všechno. Od mikrofonu zdraví všechny děti i jejich rodiče, vaše Petra. A na rozloučenou vám pouštím ještě naši barevnou píseň.

končí pořad Kormidlo. Na zelené stránce jsme otevírali knížku Beze slov, ve které vyprávějí místo slov barvy. Dnešní díl budeme vysílat ještě ve čtvrtek v 5 hodin odpoledne. Za týden otevřeme knížku Beze slov naposledy a říkáte si, jaká barva nás asi čeká? To se dozvíte zase v neděli po 13. hodině. Teď vám posílám ještě jednu písničku od Klauníků, která nás doprovodí ke 14. hodině, která bude na Rádiu 7 patřit pokladům. A ne tak ledajakým, ale přímo pokladům z archivu. Tak budeme rádi, když si je poslechnete společně s námi.

S Klauníky jsme se na Rádiu 7 přehoupli přes 14. hodinu neděle s datem 2. srpna 2026. V tuto chvíli přinášíme v našem vysílání některé z pokladů, které ukrývá náš archiv. Hledání Boží vůle a Božího povolání jsou nadčasové otázky a právě o nich dnes budeme už po třetí uvažovat. Pořad připravila Helena Brdečková a od mikrofonu vám v skutku obohacující poslech přeje Milan Remeš.

Opět se otevírá pokladnice našeho rádia, která obsahuje rozmanité vzácnosti, jak se sluší a patří na každý pořádný poklad. V našem rozhlasovém archivu jsou poklady zvukové, nahrávky slova i hudby. Do třetice váze zvuk poslechu úvah o Boží vůli. Autorem těch dnešních je Petr Hajčiar, který o Boží vůli pro lidi přemýšlí z různých pohledů. V prvním příspěvku uvažuje nad otázkou, jak můžeme žít v souladu s Boží vůlí. Dobrý poslech vám přeje Helena Brdečková.

0: Život v souladu s Boží vůlí je stavbou, kterou každý křesťan během svého života buduje od základů až po střechu. Někomu se dílo daří více, jinému méně. Někdo vybuduje palác, jiný jen chudý, ve větru se kymácející příbytek. Na rozpoznání Boží vůle neexistuje jednotný plán. Je to umění, kterému se musíme stále učit. V minulém pořadu jsme položili základy života podle Boží vůle. To byly důvody, proč se o ně vůbec starat. Řekli jsme, že Bůh pro nás mnoho učinil, že nás chce vést a že hledání jeho vůle má mnohá zaslíbení. Pak jsme postavili opěrné zdi. To byly předpoklady pro život v souladu s Boží vůlí. Uvedli jsme dobrou paměť, zdravý rozum, ochotu k poslušnosti a duchovní růst. Na těchto zdech pak leží strop. To je ten skutečný život, který žijeme. Jak pevně stojí, zda nepraská a nekymácí se, ovšem závisí nejen na pevnosti obvodových zdí, ale také na jeho zatížení. Jsou v životě období, kdy všechno jde celkem hladce, kdy rozhodování nejsou příliš složitá, protože v celku dobře víme, jaká Boží vůle je. Někdy se ale dostáváme do situací, kdy ani podle svého nejlepšího rozumu, paměti, moudrosti a svědomí před Bohem prostě nevíme, kudy dál. Kdy všechny cesty se zdají stejně dobré. Jak v takových případech poznat Boží vůli? V prvním listu Korinským, 7. kapitole, Pavel odpovídá na otázku, zda se ženit či neženit. Jeho odpověď není jednoznačná. Ani jedna z možností není hříšná, obě jsou tedy dobré, ale přece je jedna z nich lepší. Pavel svůj výklad končí takto.
1: Kdo se ožení se svou snoubenkou, jedná dobře, ale kdo se neožení, udělá lépe.
0: Jak najít tu lepší možnost? Jak zjistit Boží pohled na naši situaci? Příklad z listu Korinským naznačuje, že odpověď může přijít skrze člověka, který má v dané oblasti našeho života autoritu. I my máme své nadřízené, jejichž rada může rozuzlit náš problém. Nicméně jsou i rozhodování ryze osobního charakteru, kdy jedinou autoritou nad námi je sám Pán. Jakou životní dráhu si zvolit? Oženit se či provdat se? Nebo žít samostatně? A koho si vzít? Jaká profese? Jaké zaměstnání? Jaká služba v církvi? To jsou otázky, které nám nemůže zodpovědět nikdo menší než Bůh. Je-li rozpoznání Boží vůle v jistém smyslu uměním, pak nalezení té nejlepší z více dobrých možností je skutečným mistrovským kouskem. Ačkoliv není možné podat přesný recept, některé zásady takového hledání mohou být užitečné třeba i vám. Povězme si především, že při rozhodování bychom měli ctít svá předchozí rozhodnutí. Dnes stavíme na tom, pro co jsme se už dříve rozhodli. Dříve jsem se rozhodl, že se ožením, proto dnes musím jednat jako manžel. Rozhodl jsem se mít děti, proto dnes musím jednat jako otec. Bůh bere vážně naše dřívější volby, byť byly třeba i špatné, proto je musíme brát vážně i my. Mějme na paměti, že dnes se rozhodujeme pro dnešek. Máme pokušení dívat se nazpět a říkat, kdybych tak neudělal toto nebo tamto. Ale někdy si taky říkáme, kdyby na mě ti lidé nespáchali takové věci, neměl bych takové problémy. Bůh však může ty následky změnit. Je to jeho milost. On chce pracovat s naším skutečným životem takovým, jaký je dnes. Chce nás vést bez ohledu na to, jak daleko jsme se třeba dostali stranou z té nejlepší cesty. Každý den je nový, s minulostí nikdo nic nenadělá. Hledejme Boží vedení dnes, v těchto konkrétních podmínkách, ve kterých jsme, a ne v nějakých vysněných okolnostech. Když se rozhodujeme, hledáme Boží vůli pro nás osobně. Dojdeme-li k určitému závěru, neznamená to ještě, že je to automaticky nejlepší řešení i pro ostatní, byť by byli v podobné situaci. Ponechme jim svobodu, aby tutéž záležitost viděli jinak. Naše porozumění Boží vůli je vůbec nezavazuje ke stejnému názoru. Tak například dojdu-li k přesvědčení, že Bůh mě vede do manželství s konkrétním člověkem, nesmím ho tlačit k tomu, aby sdílel můj pohled. Pokud mi řekne, že Bůh mu dovolil vzít si kohokoliv, jen ne mě, musím to respektovat. Než přistoupíme k hledání Boží vůle, zkoumejme nejdřív náš vlastní duchovní stav. V jaké kondici se nacházím? Prožívám Boží lásku, která zahladzuje mé hříchy? Nebo jsem plný hněvu, smutku a výčitek? Řeknu vám teď důležité pravidlo. Neprožíváte-li pokoj s Bohem, nečiňte žádná důležitá rozhodnutí. Považte, že v dobách duchovní vyprahlosti, neklidu a nespokojenosti jsme spíše pod vlivem ďábla nežli Ducha Svatého. V takové situaci se nejdříve snažte získat zpět pokoj s Bohem a pak teprve pokračujte v rozhodování. Chceme-li poznat Boží vedení, musíme si vyhradit dostatečný čas pro stišení, třeba celý den nebo i víc, záleží to na závažnosti problému. Připravme si tušku a papír na poznámky. Začněme tak, že se pokusíme odstranit ze svého myšlení veškerý přebytečný hluk. Stišme se a soustřeďme se na Boha. Děkujme mu za jeho dobrotu, která se už v našem životě tolikrát projevila. Obraťme pozornost k sobě. Uvědomme si své hříchy, své starosti. Předložme Bohu argumenty pro i proti. Co si o tom všem asi myslí on? Co si myslí o mně? Jaký jsem? Jaké jsou mé silné a slabé stránky? Poté věnujme čas četbě písma. Ne proto, abychom z něj vyčetli odpověď na náš problém, ta tam není, ale abychom se přiblížili Bohu, abychom vstřebali jeho hodnoty a preference. Čtěme pomalu a třeba i několikrát tutéž pasáž. Jde o to, abychom se do Božího slova ponořili. A pak řekněme třeba toto. Bože, své situaci rozumím tak a tak. Soustřeďme se na přítomnost Ježíše Krista a naslouchejme. Naslouchejme Svatému Duchu, který bydlí hluboko v našem nitru. Naslouchejme tomu, co se odehrává v hlubinách naší osobnosti. Právě tam se může vynořit rada od Pána. Na povrch našeho vědomí pak probublá chuť vydat se určitým směrem. Pocítíme radost a pokoj při představě konkrétní volby. Tak nějak to může být. I při vší poctivosti se při hledání Boží vůle můžeme zmýlit. Je proto nutné, abychom své závěry podrobili důkladné zkoušce. Snad ani nemusím připomínat, že naše volba nesmí být v rozporu s písmem. Musíme však také vážit své motivy. Zjistíme-li, že jsme ve svém rozhodnutí vedeni touhou po pohodlí a majetku, po úctě a uznání druhých lidí nebo touhou pomoci, tak si můžeme být celkem jistí, že jsme se zmýlili. Jistě není možné mít absolutně čisté motivy, ale jde o to, co je hnací silou našeho rozhodnutí. Také bychom se měli poradit s druhými lidmi, ale pozor, nejde přitom o to, aby nám řekli, udělej to takhle, ale aby doplnili a opravili naše argumenty a aby nás povzbudili v našem vlastním naslouchání Bohu. Aby nám pomohli zkontrolovat, zda jsme se v něčem nezmýlili. Pokud naše volba v těchto zkouškách obstála, můžeme ji považovat za inspirovanou Duchem Svatým. Ale i tak musíme zůstat v pokoře. Vždyť nikdy si nemůžeme být zcela jisti, že jsme se nezmýlili. A vykročme ve víře. Ujištění přichází často až později. Nemyslím si, milí posluchači, že bych vám právě teď přidal nějaký zaručený postup, který musí vždy zafungovat. Může se stát, že ani upřímně hledající člověk žádnou odpověď nezaslechne. Jak je to možné? Jedno dobré pravidlo říká, že chybu máme hledat nejdříve u sebe. V nás samotných mohou být překážky, které nám brání slyšet Božího ducha. Co to může být? Nejčastější příčinou, proč neslyšíme Boží hlas, je prostě a jasně únava, vyčerpání, nevyspalost. V zdravém těle zdravý duch, říkávala generace sokolů a je na tom kus pravdy. Dalším blokem mohou být nesprávné názory. Bůh nás chce například poslat do manuální služby, ale my máme utkvělou představu, že služba může být jedině duševní. Klapky na očích nám tak brání vidět všechny alternativy, které se před námi otvírají. Příjem Božího hlasu mohou také rušit skryté emoce. Nahlédněme pod pokličku svého srdce, zda tam nebublá hněv nebo strach. Prozkoumejme, zda nás od Svatého Ducha neizoluje zatuchlý nános zármutku a malomyslnosti. V začátcích televizního vysílání se prý na obrazovkách občas objevoval nápis Porucha není ve vašem přijímači. Tak je to i s naším nasloucháním Bohu. Jestliže se ptáme a přitom neslyšíme žádnou odpověď, neznamená to automaticky chybu na naší straně. Bůh někdy mlčí, bolí to, ale nezbývá nám nic jiného, než čekat. Potřebujeme velkou trpělivost, abychom si nenašli nějaké zkratkovité řešení. Vzpomeňme na krále Davida. Musel čekat 10 dlouhých let, než ho Bůh zbavil Saulova pronásledování. Během té doby se mu dvakrát naskytla příležitost Saula zabít, ale neudělal to. Počkal na Boha.

V relaci Pokladů z archivu vás dnes zveme k uvažování o tom, jakým způsobem lze nacházet cestu životem, abychom žili v souladu s Božími záměry. Toto téma inspirovalo také Luboše Hlavsu k napsání písničky Už neprosím.

Téma Boží vůle v životě člověka vyvolává řadu otázek. Jakým způsobem se Bůh dotýká lidských životů? Povolává jednotlivé lidi k určité speciální životní cestě? Jak to dělá? Petr Hajčiar nás dál zve k přemýšlení o smyslu života a o Božím povolání. Ve dvou následujících úvahách se dává inspirovat příkladem Pána Ježíše Krista. Musel i Ježíš hledat své povolání v životě? Co se od něho můžeme naučit pro svůj život? Přeji vám užitečný poslech.

0: Přestože nás dnešní doba často klamně ujišťuje o tom, že smyslem života je dobře si užít, většina lidí pociťuje touhu něco v životě dokázat, někým se stát, aspoň něco málo tady na světě změnit k lepšímu. Nad svým pětiletým potomkem rodiče někdy kroutí hlavou, říkají si, co z tebe jednou bude. Desetiletý kluk se chce stát automechanikem a dcera třeba zpěvačkou. V 15 už jde ovšem do tuhého, neboť základní škola končí a je třeba se rozhodnout, co dál. Ve 20 nastoupí do své první práce, ve 30 přestoupí jinam a do důchodu vystřídá ještě několik dalších zaměstnání. V 60 pak je čas na hodnocení. Byl jsem mužem či ženou na svém místě? Nebo jsem se, jak se říká, minul povoláním? Kam jsem to dotáhl? Zůstala po mně tam, kde jsem byl, vůbec nějaká stopa? Nepromarnil jsem svůj život? Před 2000 lety kráčel po této zemi muž, který znal smysl svého života. Věděl, proč se narodil a jaký je jeho úkol. Své poslání tušil už jako chlapec a i když zpočátku následoval profesi svého otce, přišel čas, kdy ji opustil a věnoval se svému skutečnému povolání. Nebyl to snadný úkol, ale on se nedal ničím odradit, ani svými nepřáteli, ani příznivci. Věděl, co má vykonat a své pověření splnil. V jeho životě přišel okamžik, kdy mohl s čistým svědomím říci:
1: dokonáno jest.
0: Jistě už víte, o kom mluvím, o Ježíši Kristu. Jak to dokázal? Kristus byl Boží syn, nebyl postižen hříchem, ať už v oblasti poznání, tak v oblasti rozhodování. Proto neměl pochybnosti o tom, k čemu ho Bůh povolal, a měl také dost síly, aby vytrval. V tom se s ním nemůžeme měřit. My asi nikdy nebudeme mít 100% jistotu v poznání našeho úkolu a nebudeme schopni jej beze zbytku naplnit. Budeme se mýlit a budeme chybovat. Ale nesmíme na své povolání rezignovat. I s námi má Bůh své plány. I nás volá do práce a chce, abychom v tomto světě něco udělali. I náš život má mít vyšší smysl, než jen urvat si z pomyslného společného koláče. Jak tedy rozpoznat své povolání? To je závažná otázka. Apoštol Pavel trval na tom, že každý příslušník církve má nějaké pověření, podobně jako každý orgán lidského těla má nějakou důležitou funkci. Nikdo proto nemůže být jaksi navíc zbytečný. Ve 4. kapitole listu Efeským píše:
2: jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele.
0: Jak se toto povolání událo? Jak poznali jedni, že jsou povoláni za proroky, zatímco jiní byli povoláni za učitele? Domnívám se, že jsou dva základní způsoby, jak Bůh volá člověka do služby. Jednak můžeme být povoláni přímo. Někdo se na nás obrátí s žádostí, abychom se do něčeho pustili. Tak povolával Pán Ježíš své učedníky.
2: Pak vyšel a spatřil celníka jménem Levi, jak sedí v celnici, a řekl mu: pojď za mnou.
0: Druhý způsob je méně nápadný, ale možná, že jej Bůh používá častěji. Přečteme si verše 6 až 8 z 12. kapitoly listu Římanům.
2: Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás. Kdo má dar prorockého slova, ať ho užívá v souhlase s vírou. Kdo má dar služby, ať slouží. Kdo má dar učit, ať učí. Kdo dovede povzbuzovat, nechť povzbuzuje. Kdo rozdává, ať dává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí.
0: Jinými slovy se zde píše asi toto. Podívejte se každý sám na sebe. Všimněte si, k čemu máte obdarování. A to také dělejte. Někdy máme sklon přehlížet své vlastní schopnosti, když říkáme, že sami od sebe nejsme ničeho dobrého schopni. Ale to je jenom půl pravdy. Ano, bez Pána nejsme schopni udělat ani krok. Ale bez schopností, které máme nakonec zase jen od něho, bychom mu byli málo platní. Je pravda, že Ježíšovi učedníci byli většinou prostí a nevzdělaní. Ale je také pravda, že Pavel, kterého si Ježíš vyvolil pro misii mezi pohany, byl jedním z nejnadanějších a nejvzdělanějších židovských rabínů. Proto, hledáme-li Boží povolání, hleďme také na schopnosti, které nám Bůh daroval. Uvědomme si rovněž, z čeho míváme radost. Zkusme si třeba napsat 10 různých věcí nebo činností, které nám působí potěšení. I to souvisí s povoláním. Bůh nás totiž asi nebude volat do služby, kterou bychom trvale konali s nechutí. Ostatně výsledky by podle toho také vypadaly. Pomocí nám může být také uvědomění si typu své osobnosti. Mám sklon k uzavírání se do sebe, nebo se cítím nejlépe ve společnosti druhých? Zajímají mě spíš fakta, anebo spoléhám na svou intuici? Jsou pro mě důležité vztahy s druhými, anebo abstraktní principy? Dělám nějakou věc pro její výsledek, anebo pro práci samou? To vše nám může pomoci zahlédnout, k čemu nás Bůh v životě volá. A ještě je k dispozici jedna zkouška. Žijeme v padlém světě a chodíme do nedokonalé církve. Vidíme, jak to kolem nás vypadá. Hřích proniká vším a všechno kazí. Ale ne každý vidí totéž. Ne každého trápí totéž. Na bídu kolem sebe nereagujeme všichni stejně, ale každý je znepokojen něčím jiným. A nyní se obloukem vracíme k úseku z listu Římanům, který jsme již citovali. Koho trápí, že lidé neslyší Boží hlas tak jako on, ten ať prorokuje. Kdo cítí nedostatek správného poznání, ten ať učí. Kdo vidí, že jsou věci, které je třeba udělat a které nikdo nedělá, ten ať slouží. Kdo je zasažen malomyslností a beznadějí ve svém okolí, ten ať povzbuzuje. Koho bolí, že jsou potřebné projekty, na něž ale schází peníze, ten ať dává. Kdo si láme hlavu tím, jak uspořádat věci, ten ať organizuje s horlivostí. Kdo se trápí společně s trpícími, ten ať jim pomáhá s radostí. A co já? Nevidím také já nějaké prázdné místo, které dosud nikdo neobsadil? Nějakou službu, která je potřebná, ale kde schází pracovní síla? Nenasvědčuje snad i moje povaha a mé schopnosti, protože tohle je to místo pro mě. Místo, na které právě mě volá Bůh. Uvedl jsem, že jsou dva základní způsoby, jak Bůh volá člověka k službě. Tyto způsoby se navzájem nevylučují, naopak, zpravidla se doplňují. To znamená, že když člověk obdrží přímé povolání, když mu například někdo řekne, pusť se do toho a toho, tak to pro něj nemusí být žádný velký šok. I když může být zpočátku zaskočen, hluboko vnitru cítí radost. Ano, právě to jsem přece vždycky chtěl dělat. Po něčem takovém jsem už dlouho toužil. Přímé povolání tak může být vlastně potvrzením toho, k čemu Bůh člověka už dlouho volal. Přímé povolání ale také může znamenat, že právě teď přišel ten správný čas uskutečnit své sny. Povšimněme si podrobněji, jak to bylo s povoláním Pána Ježíše. Onen hlas z nebe a holubice, která sestoupila na Ježíšovu hlavu, nepřinesly do Kristova života nic zcela nového, neočekávaného. Byl to spíše hlas, který řekl:
2: teď, právě teď nadešel čas uskutečnit to, co už dávno nosíš skryto v sobě. To, co o tobě bylo oznámeno tvé matce ještě dřív, než tě porodila. Co o tobě tví rodiče uslyšeli od Simeona, když tě jako nemluvně poprvé přinesli k oltáři. Co tě tak zajímalo, když jsi jako 12letý zůstal s učiteli v chrámu a diskutoval s nimi tak vášnivě, že jsi opustil i svou matku a otce. Tenkrát ještě nebyl ten správný čas, ale teď je zde.
0: Zanedlouho poté, jak už jsme dnes četli, Pán povolal učedníka Matouše. Jeho reakce je na první pohled těžko pochopitelná.
2: Když šel Ježíš odtud dál, viděl v celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu: pojď za mnou. On vstal a šel za ním.
0: Představte si, že by za vámi někdo přišel v pracovní době do dílny nebo kanceláře a řekl by vám: pojďte za mnou. Asi byste se spíše zděsili. Nemohu vidět, co se odehrávalo v Matoušově srdci, ale nezdá se mi, že by na Ježíšovu výzvu reagoval s nechutí a přemáháním. Možná, že už dlouho měl v srdci touhu po Mesiáši a po životě učedníka. Teď přišla ta chvíle a proto mohl vstát s radostí a ne s předstíranou poslušností. Je úžasné, když Pán některé lidi povolá tak zřetelným způsobem. Neměli bychom ale spoléhat na to, že takhle to musí být i s námi. Je nebezpečí, že bychom pak mohli strávit celý život čekáním na nějaké velké zavolání a přitom bychom neslyšeli, že Pán nás už celá léta volá jinými, jemnějšími způsoby. Třeba takovými, o jakých jsem dnes mluvil. Bůh stvořil mě i vás jedinečným způsobem tak, aby každý z nás mohl pro něj něco udělat. Budeme-li v tomto smyslu věrní sami sobě, budeme věrní jeho povolání.

Úvahy, které posloucháte, jsou v archivu našeho rádia už 20 let a posuďte sami, zda jsou aktuální. Že otázka života podle Boží vůle není jen abstraktním tématem, dokládá i další písnička, kterou naspívala Cesta života z Českých Budějovic. Jde o live nahrávku, proto prosím omluvte sníženou kvalitu zvuku.

poslední dnešní nahrávce slova, kterou vám pustím, Petr Hajčiar dál hovoří o potížích, se kterými se běžně potýkáme při hledání a naplňování Boží vůle.

minulém pořadu jsme hovořili o tom, jak rozpoznat Boží povolání. Povolání do práce, povolání do služby. Řekli jsme, že Bůh povolává buďto přímo, kdy nám řekne, jdi a pusť se do tamtoho. Druhý a možná častější způsob je, že Boží povolání můžeme zahlédnout, když se postavíme před zrcadlo a dobře se na sebe podíváme. Myslím to obrazně. Jde o to, jak nás Bůh stvořil, jaké nám dá schopnosti a obdarování. Jde také o to, do čeho máme chuť, z čeho máme radost. Jde také o to, jak reagujeme na hřích kolem nás, co nám vadí, co nás nenechává v klidu. To všechno může ukazovat na to, jaké povolání od Boha máme. Pán Ježíš Kristus je vzorem člověka, který znal své povolání, uposlechl je a dotáhl až do konce. Na něm si též ukážeme, jaké obtíže na nás mohou číhat při hledání a naplňování svého povolání, na co je třeba si dát pozor a čeho se vyvarovat. K rozpoznání svého povolání je jistě potřeba, aby člověk nežil v izolaci od ostatních lidí. Kontakt s okolím nám pomáhá poznat sama sebe, když vidíme, jak na druhé lidi a na nejrůznější okolnosti reagujeme. Druzí lidé nám mohou poradit, Bůh si je může použít k tomu, aby nás někam poslal. Je dobré, když nás někdo jiný povzbuzuje, abychom ve svém povolání vytrvali. Druzí lidé však také mohou působit komplikace. Mohou na nás tlačit, abychom přijali povolání, které nám přisoudili oni sami. Opravdu.

0: To klasický je příklad rodiče, který nutí své dítě k určité profesi. Já jsem učitel, můj otec byl učitel, tak ty musíš být také učitel. Kolikrát jsme se s tím už setkali, i když třeba ne na vlastní kůži. A je to chyba. Každý by měl být věrný svému vlastnímu povolání. Mohu se stát učitelem, ale ne proto, že si to otec nebo matka přeje, ale proto, že mě k tomu Bůh volá. Tento konflikt byl i v životě Pána Ježíše. Jeho otec byl tesařem a tak bylo samozřejmé, že i Ježíš se stane tesařem. Stal se, ale ne nadlouho. Jeho skutečné povolání totiž bylo úplně jiné. A když nadešla ta pravá chvíle, dokázal opustit řemeslo, které zdědil po otci, a vydat se po své vlastní cestě. Brzy poté musel Pán Ježíš podstoupit velké pokušení od samotného ďábla.
1: Tehdy byl Ježíš duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Postil se 40 dní a 40 nocí, až nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: Jsi-li syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby. On však odpověděl: Je psáno, nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu a řekne mu: Jsi-li syn Boží, vrhni se dolů, vždyť je psáno, svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen. Ježíš mu odpověděl: Je také psáno, nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého. Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu a řekne mu: Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět. Tu mu Ježíš odpoví: Jdi z cesty, satane, neboť je psáno, Hospodinu, Bohu svému se budeš klanět a jeho jediného uctívat. V té chvíli ho ďábel opustil a hle, andělé přistoupili a obsluhovali ho.
0: Satan chtěl těmito pokušeními odvrátit Ježíše od jeho povolání, což se mu díky Bohu nepodařilo. Ježíš se mohl nasytit, mohl se proslavit jako divotvorec a mohl se stát pánem všech království na světě. Ale my bychom zůstali bez spasitele, bez naděje. Díky Bohu, že se tehdy Pán Ježíš nevzdal svého poslání. Pána Ježíše ovšem často mátli i jeho nejbližší. Nejen, že jim bylo zatěžko pochopit cestu kříže, po které šel jejich mistr, ale dokonce, když jim to jednou řekl na rovinu, ještě ho od ní zrazovali.
1: Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat. Buď toho uchráněn, pane, to se ti nemůže stát.
0: Kristus v té chvíli věděl, že znovu čelí Satanově pokušení. Zůstal na své cestě. Kéž i my dokážeme stále jít po své cestě, i když se budeme setkávat s nepochopením a odporem. Třeba i od těch, od nichž bychom očekávali největší podporu. Je třeba říci, že ačkoliv to, jak vnímáme bídu světa nebo církve, nám může pomoci rozpoznat, k jakému úkolu nás Bůh volá, nemůžeme být otroky potřeb kolem nás. Co tím myslím? Na jedné straně jistě chceme v tomto světě změnit aspoň něco málo k lepšímu. A bylo by to divné povolání, které by nebylo k ničemu dobré. Na druhou stranu, potřeby, které kolem sebe vidíme, nám nesmí diktovat, že hned teď musíme udělat to a to. To by nebyla služba, ale zničující otročina. Je to Bůh, kdo povolává, nikoli momentální potřeby. Ano, naše služba má být velkodušná a štědrá. A přece je třeba někdy říci ne, abychom nezradili to, k čemu jsme povoláni především. Pán Ježíš také neuzdravil všechny nemocné, kteří byli v Judsku a Galileji, ačkoliv to jistě potřebovali. Nevyhověl všem žádostem, se kterými se na něj lidé obraceli.
1: Časně ráno, ještě za tmy, stal a vyšel z domu. Odešel na pusté místo a tam se modlil. Šimon a jeho druhové se pustili za ním. Když ho nalezli, řekli: všichni tě hledají. Řekne jim, pojďte jinam do okolních městeček, abych i tam kázal, nebo proto jsem vyšel.
0: Zajímavý je v této souvislosti následující rozhovor.
1: A hle, jedna kananejská žena z těch končin vyšla a volala. Smiluj se nade mnou, synu Davidův, má dcera je zle posedlá. Ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a žádali ho. Zbav se jí, vždyť za námi křičí. On odpověděl, jsem poslán ke ztraceným ovcím z lidu izraelského. Ale ona přistoupila, klanila se mu a řekla, pane, pomoz mi. On jí odpověděl, nesluší se vzít chleba dětem a hodit jej psům. Ona řekla, ovšem, pane, jenže i psi se živí z drobtů, které spadnou ze stolu jejich pánů. Tu jí Ježíš řekl, ženo, tvá víra je veliká, staň se ti tak, jak chceš. A od té hodiny byla její dcera zdráva.
0: Asi ani pro Ježíše to nebylo vždy jednoduché rozhodování. Na jedné straně jasné povolání, na straně druhé potřeby lidí kolem něj. Kéž i my máme vždy dostatek moudrosti, abychom věděli, jak v každé situaci jednat. Na cestě povolání nás může provázet i jiný druh obtíží. Cokoliv děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale pánu, píše Pavel Koloským. Proto bychom měli usilovat o to, abychom své povolání vykonávali co nejlépe, tak, abychom mohli mít před pánem čisté svědomí. Ale pozor, naší zodpovědností je dát pánu to nejlepší, co umíme, a nikoli, co od nás očekávají jiní lidé. A jen každý sám ví, zda dává pánu to nejlepší. Také je zde nebezpečí, že se staneme perfekcionisty, kteří v podstatě slouží především svým vlastním představám o dokonalosti. Takoví lidé přinášejí mnoho trápení nejen sobě, ale i těm, kteří s nimi žijí. Své povolání máme vykonávat v pravdě. Měli bychom pracovat pro pravdu, ne s ní manipulovat podle našich potřeb. Měli bychom bránit pravdu, ale pozor, i zde je nebezpečí. Neměli bychom se stát fanatickými fundamentalisty, kteří již neslyší nikoho jiného než sama sebe, kteří už neumějí naslouchat druhému, kteří sami všechno znají nejlépe a kteří se už od druhých nepotřebují nic učit. Povolání je třeba vykonávat trpělivě, vytrvale a důsledně. Nečekejme, že naše práce bude lehká, ale pozor, to neznamená, že máme být, jak se dnes někdy říká, workaholiky, tedy lidmi, kteří dřou od rána až do večera, lidmi, pro které se jejich práce stala drogou. Díky Bohu za sobotu. Teď si možná říkáte, co má společného práce se sobotou. Právě. Bůh určil jeden den, kdy se nepracuje. Ačkoliv někteří trvají na tom, že to má být právě sobota, já myslím, že důležitější je princip, který zatím stojí. Po několika dnech práce se najednou nepracuje. Den pracovního klidu je tou nejlepší ochranou před nebezpečími souvisejícími s prací, tak jak jsem je před chvílí zmínil. Neschopnost říct ne, perfekcionismus, uzavření se do své pravdy, hektická aktivita. Den odpočinku nám každý týden připomíná, že jsme víc než jen dělníci, že jsme lidské bytosti patřící Bohu. Jsme Boží děti, jsme Kristovi přátelé a teprve pak jsme také jeho spolupracovníci. My jsme nejprve museli přijmout službu Ježíše Krista a teprve pak jsme schopni udělat také něco pro něj. On není na nás závislý, ale naše životy visí na jeho milosti.

Relace pokladů z archivu potřetí zaměřená na poznávání a naplňování Boží vůle pomalu končí. V závěru pro vás máme píseň, ve které kapela Blázny pro tebe vyspívává svoji zkušenost o životě prožívaném ve shodě s Boží vůlí. Na setkání zase příště se těší Helena Brdečková.

Příští poklady z archivu, které naladíte v sobotu od 16 hodin, se ohlédnou za nahrávkami, které se také věnují Boží vůli, ale hlavně tomu, jak ji poznat. Na dohled je 15. hodina a s ní relace Concertino, přinášející výběr klasické hudby. Dnes ji vyplní Bedřich Smetana a jeho polky, tak zůstaňte s námi.

Je neděle 2. srpna 2026 a právě bylo 15 hodin. Společnost v prázdninovém letním odpolední vám dělá Rádio 7 a také Milan Remeš, který vás teď zve k malému koncertu klasické hudby. Pořad Concertino dnes nabídne specifický žánr z tvorby Bedřicha Smetany, který vás právě u něj možná překvapí. Jsou jim polky a protože sám byl v mládí aktivním tanečníkem, složil jich za svůj život poměrně hodně. Pořadem provází Kateřina Hodecová a já vám přeji, aby vás následný poslech zvedl z pohovek, křesílek a židlí a roztočili jste se v polce jako za mlada, ať jste kde jste. Ještě předtím vás ale pozvu ke společné modlitbě za Ukrajinu a další země, které sténají pod tíhou válečných konfliktů.

0: Nebeský Otče, Bože nebes i země, vzdáváme ti chválu a děkujeme, že k tobě můžeme přicházet kdykoliv a čímkoliv a s čímkoliv, co máme na srdci. I dnes tě chceme prosit za země, ve kterých zuří války, které ničí vše, co jim přijde do cesty. Ani si nedovedeme představit, co všechno prožívají lidé, na které válka doléhá. Prosíme tě, veď vládce těchto zemí ke smíření. Nedej utichnout hlasům dalších zemí a lidí, kteří volají po jejich ukončení. Posiluj a potěšuj ty obyčejné lidi, ať malé či velké, kteří prožívají strach a beznaděj, kteří v těchto válkách ztratili své blízké, nebo je mají někde uprostřed bojů a neví, co s nimi je. Buď jim oporou, buď jim na blízku, buď jejich útočištěm, nedobytným hradem, buď jejich nadějí. Ochraňuj ty, kdo do těchto zemí jezdí pomáhat a přináší tam potřebnou pomoc, kdo tam přináší tvé evangelium lásky, pravdy a naděje. Dej, aby i na těchto temných místech zářilo tvé světlo. Děkujeme, že ty jsi naší spásou, pomocí a nadějí, ať se děje cokoliv. Děkujeme a prosíme ve jménu našeho Pána a Spasitele, tvého Syna Ježíše Krista. Amen.
1: Pod nebem sekyra.

0: Concertino. Malý nedělní koncert vážné hudby.
1: Vítám vás u poslechu pořadu, ve kterém společně posloucháme klasickou hudbu. Schválně neříkám vážnou, protože v tomto žánru je mnoho skladeb a celých rozsáhlých děl, které vůbec nejsou vážné. Naopak přinášejí úsměv a někdy také, jak to bude ostatně i dnes, zvou k tanci. Pozvu vás totiž k poslechu nahrávky Polek Bedřicha Smetany. Polka vznikla někdy na počátku 30. let 19. století. To bylo Smetanovi nějakých 6 let. Vznikla prý z polského tance, ale hlavním impulzem pro její pojmenování byly velké sympatie Čechů k Polákům, kteří se na přelomu roku 1830 a 1831 vzbouřili proti ruské nadvládě. Povstání bylo potlačeno a ruská okupace upevněna, ale polka už zůstala ve velké oblibě a rychle zdomácněla a také se rychle šířila za hranice. Svou první polku napsal Smetana jako 16-letý, v té době sám vášnivý tanečník. Jmenuje se po jeho sestřenici Luize a je určená opravdu k tanci, stejně jako druhá polka z tohoto období, Jiřinková, inspirovaná prostředím podzimních vlasteneckých jiřinkových plesů. K jejichž květinové výzdobě patřily neodlučně nejkrásnější květy podzimu, tedy jiřiny. Třetí ukázka má název Ze studentského života. Všechny dnešní ukázky uslyšíte v podání pianisty Petra Jiříkovského.

V dnešní sváteční hodince věnované klasické hudbě posloucháme polky Bedřicha Smetany. Zazněly tři jeho vůbec první kompozice polek, jasně taneční. A nyní se přesuneme do dalšího Smetanova tvůrčího období. Polka S-dur z roku 1846 už prozrazuje pozdější typický způsob Smetanovy tematické práce. Z jednoho motivického jádra vyrůstá celá skladba. V této době napsal Smetana svou klavírní sonátu a i druhá část polky S-dur má charakter sonátového provedení. Chronologicky následující řada čtyř polek z přelomu 40. a 50. let 19. století je už jiného druhu. Polky byly nalezeny ve skladatelově pozůstalosti a prvního vydání se dočkali až roku 1904 v edici Umělecké besedy. Tyto polky dokládají vývoj Smetanova pojetí od tance k čistě koncertnímu útvaru, který s vlastním tanečním základem spojuje vlastně jen zachování základního rytmického pulzu.

Frédérico Chopinovi. Není náhoda, že se Smetanova vzpomínka na domov v období, kdy se věnoval převážně kompozici orchestrální s hrdinskými náměty, vtělila právě do klavíru a projevila se opět návratem k polce. Klavír byl od dětství Smetanovým nejvlastnějším nástrojem. My si teď v podání Jiřího Jiříkovského pustíme tři poetické polky opus 8, Es Dur, G-moll a As Dur.

Hodinku strávenou poslechem Polek Bedřicha Smetany, které v roce 1997 nahrál ve studiu Matouš pianista Petr Jiříkovský, zakončíme dvěma polkami, které obejmou celé Smetanovo hudební zrání. Vzpomínkou na Plzeň a Betinou polkou. Od mikrofonu se s přáním pokojného dne loučí autorka dnešního pořadu Kateřina Hodecová.

Koncertinu s polkami Bedřicha Smetany naladíte na Rádiu 7 ještě ve středu od 22 hodin. I příští neděli si v koncertinu připomeneme hudbu Bedřicha Smetany. Tentokrát vám nabídneme k poslechu dva jeho smyčcové kvartety. Pořad naladíte opět od 15 hodin. Je přibližně 8 minut před 16 hodinou, po které na Rádiu 7 opět zavítáme na Kuřimskou faru církve Československé husitské, kde pro nás manželé Šanderovi připravují pořad Séla, tedy bohoslužbu slova. Předtím ještě písničky kapely Blázny pro tebe a Petera Křemena.

0: Je neděle 2. srpna a právě bylo 16 hodin. Sváteční odpoledne vám vyplňuje vysílání Rádia 7, kterým vás provází Milan Remeš. O 16:30 jsou připravené písničky z archivu, ve kterých zazní skladby z alba Jiřího Pešiny Čekej, čekej a nezapomeň. A nyní vás zveme k poslechu pořadu Séla, kterým nás provázejí manželé Petr a Markéta Šanderovi. Přeji vám dobrý poslech.
1: Séla, malá rodinná bohoslužba.

0: Posloucháte Thélu, rozhovor o nedělních čteních podle ekumenického lekcionáře.
1: Dobrý den, pokoj vám, milé posluchačky, milí posluchači, sestry a bratři.
0: Dobrý den, pěkně vítejte.
1: Z pracovny husitské fary v Kuřimi vás zdraví Markéta a Petr Šanderovi.
0: To by tedy byly úvodní formality a teď nějaké to tlachání, jak jsi říkal posledně.
1: To jsem říkal, ale teď mi to zní, víš, to tlachání, tak nějak divně, ale už to jednou bylo vypuštěno.
0: Přesně. Tak povídej, jak je?
1: No, není to úplně ono.
0: Prosím tě, ty jsi ale nějak náročný.
1: Nějak mi dochází inspirace. Na dnešek jsem měl ku příkladu sen, že jsem měl připravit nějaký pořad do rádia. Myslím, že to bylo o ekologii.
0: A?
1: No znáš to. A já ne a ne nic vymyslet. Strašný pocit.
0: Chápu. Takže nic moc. Zase jeden takový zoufalý sen o povolání. Snad to bude s tím natáčením lepší. Ale počkej, říkal jsi o ekologii?
1: Ano, o ekologii.
0: Napadlo mě, jestli to nesouvisí s tím tvým nepříliš zdařilým příspěvkem do toho teologicko-ekologického sborníku. Víš, jak se kvůli tomu tudlevá tak zlobil?
1: Souvisí, nesouvisí, vždyť víš, jak to s těmi sny bývá. A zase tak úplně nezdařilý snad taky nebyl.
0: Tak nic. Necháme zbytečných řečí a pustíme se do pořádné práce.
1: Prosím, prosím, jak je libo?
0: Neděli máme
1: 18. během roku, 9. po trojici. Trojice letos byla 31. května, tak snad jsem to dobře spočítal.
0: Netrap se tím, zas tak důležité to není.
1: Já vím.
0: Séla je to v pořadí
1: 258. Mám na to takovou pomůcku, ale tím tě teď nebudu zdržovat a pak po natáčení ti ji možná prozradím.
0: Dobře. Minule jsme dočetli podobenství ze 13. kapitoly Matouše a dnes nás čeká zázračné sycení zástupu.
1: A ze Starého zákona v rámci semikontinuální řady Jákobův zápas u jablku.
0: Máme se tedy na co těšit.
1: No a teď se na to připravíme jako obvykle.
0: Mezi mnoha slovy chvilku báječného ticha.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Kyrie eleison. Modleme se.
0: Bože, štědrý dárce milosti, stvořil jsi nás a zachováváš nás při životě. Jsi stále s námi. Prosíme tě, obnovuj v nás a uchovávej svou milost. Pomáhej nám, abychom ji od tebe dokázali stále přijímat. Skrze tvého syna, našeho pána, Ježíše Krista.
1: Amen. A dáme se do čtení.
0: Nejprve Starý zákon, semikontinuální řada.
1: Tak, čtení z knihy Genesis, 32. kapitoly. Jákob zápasí s neznámým při brodu přes jablk.
0: A té noci vstal, vzal obě své ženy i obě své služky a 11 svých synů a přebrodil se přes jablok. Vzal je a převedl je přes potok se vším, co měl. Pak zůstal Jákob sám a tu s ním kdosi zápolil, dokud nevzešla jitřenka. Když viděl, že Jákoba nepřemůže, poranil mu při zápolení kyčelní kloub. Takže se mu vykloubil. Neznámý řekl, pust mě, vzešla jitřenka. Jákob však odvětil, nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. Otázal se, jak se jmenuješ? Odpověděl, Jákob. Tu řekl, nebudou tě už jmenovat Jákob, to je úskočný, nýbrž Izrael, to je zápasí Bůh. Neboť si jako kníže zápasil s Bohem i s lidmi a obstál jsi. A Jákob ho požádal, pověs mi přece své jméno. Ale on odvětil, proč se ptáš na mé jméno? A požehnal mu tam. I pojmenoval Jákob to místo Peniel, to je tvář Boží, neboť řekl, viděl jsem Boha tváří v tvář a byl mi zachován život. Slunce mu vzešlo, když minul Penuel, ale v kyčli byl chromý.
1: Amen.
0: teď řada komplementární.
1: Čtení z knihy Izajáš, 55. kapitola, verše 1. až 5. Hospodin sytí každého, pojďme k němu, nakloňme ucho a budeme živi.
0: Vzhůru, všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá. Pojďte, kupujte a jeste, pojďte a kupujte bez peněz a bez placení víno a mléko. Proč utrácíte peníze, ale ne za chléb? A svůj výdělek za to, co nenasytí. Poslechněte mě a jeste, co je dobré, ať se vaše duše kochá tukem. Nakloňte ucho a pojďte ke mně, slyšte a budete živi. Uzavřu s vámi smlouvu věčnou, obnovím milosrdenství, věrně Davidovi prokázaná. Hle, dal jsem ho za svědka národům, národům za vévodu a zákonodárce. Hle, povoláš pro národ, který neznáš, pro národ, který tě nezná, přiběhne k tobě kvůli Hospodinu, tvému Bohu, za svatým Izraele, který tě oslavil. Amen.
1: Nyní se modlíme část žalmu 145.
0: Hospodin je milostivý, plný slitování, shovívavý a nesmírně milosrdný.
1: Hospodin je ke všem dobrotivý, nade vším, co učinil, se slitovává.
0: Hospodin podpírá všechny klesající a všechny sehnuté napřimuje.
1: Oči všech z nadějí vzhlížejí k tobě a ty jim v pravý čas dáváš pokrm.
0: Otvíráš svou ruku a ve své přízni sytíš všechno, co žije.
1: Hospodin je spravedlivý ve všech svých cestách, milosrdný ve všech svých skutcích.
0: Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově.
1: Vyplňuje přání těch, kdo se ho bojí, slyší, když volají o pomoc a zachrání je.
0: Všechny, kdo ho milují, Hospodin ochraňuje, ale všechny své volníky vyhlazuje.
1: Z mých úst zazní chvála Hospodinu, jeho přesvatému jménu bude dobrořečit všechno tvorstvo na věky a navždy.
0: Amen.
1: Čtení z listu svatého Pavla Římanům z kapitoly 9. Apoštol píše o své touze, aby izraelský lid, z něhož sám pochází, poznal v Ježíši svého mesiáše.
0: Možná spíš o svém vztahu k izraelskému lidu, z něhož pochází.
1: Pravda, to je přesnější. Tak tedy Římanům 9, 1 až 5.
0: Mluvím pravdu v Kristu, nelžu, a dosvědčuje mi to mé svědomí v Duchu svatém, že mám velký zármutek a neustálou bolest ve svém srdci. Přál bych si sám být proklet a odloučen od Krista Ježíše za své bratry, za lid, z něhož pocházím. Jsou to Izraelci, jim patří synovství i sláva, i smlouvy s Bohem, jim je svěřen zákon i bohoslužba i zaslíbení, jejich jsou praotcové, z nich rodem pochází Kristus. Bůh, který je nade všemi, buď pochválen na věky. Amen.
1: Amen. Aleluja, aleluja, aleluja. Evangelium podle Matouše ze 14. kapitoly od 13. verše. Ježíš nasytí mnoha tisícový dav 5 chlebovými plackami a 2 rybami.
0: Když to Ježíš uslyšel, odplul lodí na pusté místo, aby byl sám. Ale zástupy o tom uslyšeli a pěšky šli z měst za ním. Když vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto. I uzdravovali jich nemocné. Když nastal večer, přistoupili k němu učedníci a řekli, toto místo je pusté a je už pozdní hodina. Propusť zástupy, ať si jdou do vesnic koupit jídlo. Ale Ježíš jim řekl, nemusí odcházet, dejte vy jim jíst. Oni odpověděli, máme tu jen 5 chlebů a 2 ryby. On však řekl, přineste mi je sem. poručil, aby se zástupy rozsadili po trávě. Potom vzal těch 5 chlebů a 2 ryby, zhlédl k nebi, vzdal díky, lámal chleby a dával učedníkům a učedníci zástupům. I jedli všichni a nasytili se. A sebrali nalámaných chlebů, které zbyly 12 plných košů. A jedlo tam na 5000 mužů, kromě žen a dětí. Amen.
1: Aleluja, aleluja, aleluja. Tvůj dojem, první dojem z dnešních čtení, co bys řekla?
0: Že jsou poněkud krátká.
1: Dobře, někdy to tak prostě vyjde. Záměr v tom určitě nebude, myslím v té krátkosti.
0: A ještě, že nějak přímo spolu nesouvisejí. Až starozákonní čtení, komplementární řady a evangelium. Takže máme několik témat.
1: Přesně. Je tam jednak ten Jákob.
0: Pak ta hostina. Ježíš zve k hostině a předtím v Izajášovi 55 zve Bůh toho, kdo slyší, k tučné hostině.
1: Ovšemže. A zbývá nám ten Pavel.
0: Ten Pavel. Tentokrát zase velmi osobní.
1: Naprosto.
0: Hostiny máme my tělesní tvorové docela rádi, že?
1: No jej, dobrá mňamka přátelské společnosti v pohodě.
0: To bude jedna z těch nejvěcí, že?
1: Přesně tak. Nemusíme v tom vidět nic nízkého, materialistického a přízemního. V Biblii bývá jídlo vždycky něco posvátného, svátečního, ale také společenského až intimního.
0: To jsi navídl zvláštní směsici. Posvátné, sváteční, společenské až intimní. To bych chtěl trochu vysvětlit.
1: Mile rád. První dvě, řekněme, spolu souvisejí. Když se tak sejdeme a společně jíme dobré věci a trávíme čas, povídáme si, máme šanci si uvědomit, že toto všechno dobré a krásné a vůbec všechno je nesamozřejmé. Přijímáme to pak jako projev Boží přízně, jako dar. Zároveň za to děkujeme a tím dáváme najevo, že si uvědomujeme, že to je dar. No a Tomáš to posvátné i sváteční. Ve starém zákoně prý byla nejčastější podobou oběti, byl takzvaný obětní hod. Část obětovaného zvířete se spálil na oltáři a zbytek se rozdělil mezi obětníky, což znamená, Bůh se s námi dělí. Hodujeme s Bohem a on s námi. A to mezi námi hodovníky vytváří obzvláštní pouto.
0: Zajímavé. Smím vědět, odkud čerpáš?
1: Ovšem, že smíš. Asi nejvíc to bude od Jindřicha Mánka, což byl novozákonník na Husově fakultě a nějakou dobu byl, myslím, také spirituál bohoslovecké koleje. Já ho teda nezažil, ale vím, že si ho starší kolegové, které učil, moc vážili. A jeho knížky mi připadly vždycky velmi dobré.
0: Jestli ses zase krapet nezapomněl.
1: I zapomněl, to víš, hrůza hrůzoucí. Ale ta knížečka, kterou mám na mysli, ještě bych řekl, ta se jmenuje Stolování s pánem. Podívejte se třeba na faře, mohla by tam být někde v knihovně. Stojí to za to. Ale zpátky ještě. Jedí spolu ti, co jsou si nějak blízcí, co si důvěřují. Prostě nesednete si jen tak ke stolu s někým, koho neznáte. Teda.
0: Co teda?
1: No, jenom, že to původně byl spíš šulchán, což je prostě nějaká kůže nebo plachta na zemi ve stanu nebo u stanu. Na tu plachtu se dávalo jídlo. Víš, jako u těch kočovných pastevců, ovcí a kos. Ona se nám tedy ta podoba stolů různě měnila podle životních způsobů, techniky, možností vybavení a tak dále, ale do toho se nebudeme pouštět, neboť to není důležité, ale tedy ne, že by to nebylo zajímavé, ale kde jsem to skončil?
0: No, že si nesedneme jen tak ke stolu s někým, koho neznáme.
1: Správně. A proti tomu, s kým jsme jedli, se taky jen tak neobrátíte v nepřátelství, vždyť jste s ním jedli.
0: Doopravdy?
1: Ano, tedy ne vždy, pochopitelně. I tehdy se našli lidé, co dokázali takováto pravidla porušovat. Avšak pokud se stalo, byla to známka mravního úpadku, tedy bylo to něco nenormálního. Ale teď zpátky k té hlavní linii.
0: No, nikdo ti v tom nebrání.
1: To je dobře.
0: Prosím?
1: No, jenom říkám, že to je dobře. Společné jídlo se stalo jádrem také křesťanské bohoslužby, jako večeře páně, eucharistie, lámání chleba. I my na památku Ježíšovy lásky společně jíme kousek chleba a pijeme, nebo aspoň namočíme v poháru vína. No a v tom máš všechna ta stolování za Ježíšova pozemského života.
0: S těmi celníky a hříšníky.
1: A taky se zákonníky a farizeji.
0: A se všemi těmi lidmi u Genezareckého jezera v Galileji. Viz dnešní evangelní příběh.
1: No a pak s učedníky naposled před ukřižováním.
0: A pak taky po vzkříšení v Jeruzalémě a v Emauzích a na břehu jezera a na mnoha jiných místech.
1: Ovšemže. A když k tomu připočteš obraz nebeského království jako velikánské hostiny, svadební hostiny, jednoho parádního mejdanu, tak vidíš, že jídlo je...
0: Je opravdu posvátné, sváteční, společenské a intimní zároveň.
1: Tak, ještě k tomu společenské a intimní. Možná to nejsou úplně nejlépe zvolená slova, ale nejsou zase tak dočista mimo. Prostě jídlo v Bibli není jen ta bašta, co chutná.
0: Nebo taky ne.
1: Ano, i to se může stát. A z čeho si prostě tělo přebere to, co potřebuje. Jídlo, to je hlavně událost mezi lidmi. To jsou vztahy, které ty lidi pojí. Jídlo, to je především společenství.
0: A intimní?
1: No, to je důvěrnost, blízkost, do které nepustíš jen tak každého. I to k tomu jídlu patří.
0: Jakože? Někdo mlaská, někdo srká, někdo si pokape oblečení.
1: No, to taky, ale nejenom. Konec konců někdo třeba za určitých okolností psychicky nezvládne jíst s druhými, protože má nějaký handicap a tak. Prostě společné jídlo vyžaduje důvěru, takové důvěrné, bezpečné prostředí, v kterém člověk může být skutečně sám sebou.
0: No, jsme konečně v Galileji, schyluje se k večeru, jsme nad jezerem.
1: A je nás docela dost. Celý den jsme poslouchali Ježíšovo učení. V mysli nám to všechno pracuje a kolotá.
0: To je panečku hukot.
1: A máme už hlad. Čas večeře je tady. Co teď? Proč jsme si toho jídla nevzali víc?
0: Asi nikdo nečekal, že to bude tak dlouho. Byla to chyba?
1: Asi ne. A učeníci na to pravda mysleli.
0: Ale Ježíš je zase jednou šokoval.
1: Řekl, dejte jim najíst, vy.
0: To jako vážně? Sami toho moc nemáme.
1: Dvě ryby a pět chlebových placek. Jak směšné.
0: Ovšem, ale jen do té doby...
1: Než Ježíš řekne brachu nad chleby a rybami.
0: Cože řekne?
1: Brachu. Požehnání nebo díkůzdání nad chlebem Baruch a ta Adonai Melech Haolam Hamaocí Lechem Minha Arec. Tak to Židé dělají i dnes.
0: Co to znamená, to divné, co jsi říkal?
1: Co jsou slova? Požehnaný jsi, Hospodine, králi světa, jenž dáváš chlebu vyrůst ze země. Tak Ježíš poděkoval a lámal a lámal a učedníci běhali a běhali a on pořád lámal a oni pořád běhali, až z mála podělil tisíce lidí.
0: A oni se najedli fakt pořádně.
1: Páter Reinsberg blahé paměti říkával, že najíst se dosyta znamenalo v minulosti být tak najezený, že ani nemůžeš vstát od stolu.
0: Jako ty tenkrát na dovolené v té restauraci, jak jsi jedl ty rybičky. Vzpomínáš, jak tam byl ten přísný číšník?
1: No, nechci o tom mluvit, ale máš pravdu, tak nějak to asi bylo. Ale ty si spíš zkus představit, na co všechno ty lidi pak, anebo při té hostině museli myslet. A taky ty učedníky, jo. Co to je, když takové množství lidí nasytíš, pravda skromnou krmí, ale to není to podstatné. Prostě takové to, co to znamená, co to vypovídá o tom Ježíšovi, jaké poučení si z toho vlastně máme vzít.
0: A k tomu ještě navíc ty koše přebytku, že?
1: Přesně tak. To k tomu taky patří. Nejenom, že nasytil všechny, ale fůra toho ještě zbyla. Lámal víc, než bylo třeba. Velkoryse, štědře, až rozhazovačně. Není žádný troškař, žádný skrblík, ale je skutečný grant, a to ve všem. Nejenom v jídle, ale ve všem.
0: Trochu mě tam matou ta čísla.
1: Tebe taky?
0: Jo. 5 a 2 a 12 a víc než 5 000.
1: Jestli to spolu nějak souvisí, že? Myslím, že souvisí, ale nikoli matematicky. Prostě na jedné straně máš dost málo a na druhé víc než dost hodně. Nemýlím-li se, svatá Terezie Ježíšova, to je ta z Ávily, říkala něco v tom smyslu, že Bůh dává v poměru stoku jedné, jestli jsem to teď neobrátil. Prostě ty dáš jednu a Bůh tomu přidá 100 navíc. Ale ani to není matematika. Je to spíš podobenství. Prostě my dáme trošku a Pán Bůh dá obrovskou hromadu. To je Bůh, takový je Bůh.
0: Tady bude asi důležité to správné porozumění. Co z toho vyvodíš v průběhu života?
1: Přesně tak, vždycky. Nejenom u této hostiny v trávě, ale vždycky.
0: A co?
1: No, řekněme, že existují ještě jiné roviny nebo dimenze. Ty máš vlastně ráda dimenze, viď?
0: No, zvlášť když se štěpí. I když tady se asi nic štěpit nebude, že? No, nevadí. I tak.
1: Tedy, že náš život má ještě další dimenze. Nejenom napapat se, napít a tak dále, čímž to nechci zlehčovat, je to jistě důležité. My tady máme navíc to štěstí, nebo co to je, ale jinde lidé bohužel hladovějí. No, je důležité mít co jíst, ale myslím také na takové to, život sám je víc než pokrm.
0: Ježíš nám otvírá a ukazuje toto víc, ale my stejně máme problém si to nějak v sobě porovnat.
1: Neboť naše hlava to celé ne a ne pobrat, protože žijeme na pomezí stínu a světla,
0: které nedokážeme ani popsat, natož pochopit. A teď z jiného soudku. Dovedeš si představit Pavlova slova? Přál bych si sám být proklet a odloučen od Krista Ježíše za své bratry, za lid, z něhož pocházím?
1: Nedovedu. Nemám takovou lásku, jsem sobec. Pavel poznal Ježíše a toho naplnilo. Tak moc bych chtěl, aby to poznali i jeho židovští bratři a sestry. A kdyby to pomohlo, vzdal by se pro ně i Krista. Kdyby to pomohlo. Jo. A to jsou obrovská silná slova. Pavel by pochopitelně Krista nedal za nic, ale stejně tak.
0: Možná ještě víc.
1: Tak, možná ještě víc by dal za to, aby i oni mohli poznat Ježíše jako svého mesiáše. Pavel má obrovskou vášeň, jiné slovo mě nenapadá, vášeň pro Izrael, vášeň pro Židy a pro celý ten boží záměr se světem, kde Izrael má tu ústřední úlohu. Protože toto všecko kolem toho Izraele, to je pravda a platí to pořád.
0: Co?
1: Pavel to uvádí, vlastně poslouchej, říká, synovství i sláva, i smlouvy s Bohem, jim je svěřen zákon, i bohoslužba, i zaslíbení, jejich jsou praotcové, z nich rodem pochází Kristus. Tam všude jsou Židé doma, oni nejvíc.
0: A přece Kristus pro ně není Kristus.
1: A to je právě to smutné. Pavel to píše křesťanům do Říma, ti byli asi spíš pohanského původu, Římané, Řekové a další národy. A jim tady Pavel zvláštním způsobem otvírá své srdce. Jakoby říkal, miluji Krista, ale miluji také své židovské bratry a sestry. A chci, abyste to věděli.
0: Asi je potřeba vědět, že to je začátek.
1: Určitě. Těmito slovy Pavel začíná nový oddíl dopisu, kapitoly 9 až 11. Všem těm kapitolám máme věnovat svou pozornost, protože před námi otvírají veliké tajemství.
0: Jak to tedy s Židy je?
1: No, Bůh je neopustil, nepřestal je mít rád, nezrušil své smlouvy a svá zaslíbení. Naopak, připravuje něco velikého i pro ně, co si opravdu nedokážeme představit. S nimi, stejně jako s námi, Bůh pracuje a výsledek to bude něco, co tu opravdu ještě nebylo.
0: Něco velikého a nádherného, nad každé pomyšlení.
1: Tak staň se, amen.
0: Amen.
1: A ještě se pomodlíme Otčenáš. Otčenáš,
0: který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království, i moc, i sláva, na věky. Amen. A to bylo z dnešní sély všechno. Mějte se dobře, milé posluchačky, milí posluchači.
1: Bůh vám žehnej a ochraňuj vás.
0: Pokojnou neděli.
1: Pokojný týden.
0: A za týden snad zase naslyšenou.

Dnešní sélu s manželi Šanderovými si můžete poslechnout ještě zítra ráno v 5 hodin a 30 minut. Další vydání naladíte opět v neděli od 16 hodin. Po následující písni už se k vám rozletí písničky z archivu.

Dobré odpoledne. Vítejte u písniček z archivu. Dnešní půlhodinka bude věnována tvorbě písničkáře Jiřího Pešiny.

Jiří Pešina je zpěvák, kytarista, písničkář a výborný textař. Jeho jméno bylo spojováno zejména s kapelou Creedence, se kterou natočil album Období dešťů. Velmi úspěšným se ale také stalo jeho sólové album Čekej, čekej a nezapomeň, obohacené o celou řadu zajímavých hudebních hostů. No a právě z tohoto alba si dnes hrajeme.

Hudba byla velmi dlouhou dobu hlavní součástí i profesního života Jiřího Pešiny. Několik let vystupoval a zpíval na prknech Karlínského hudebního divadla. My se teď pustíme jeho další píseň z alba Čekej, čekej a nezapomeň, které bylo natočeno v roce 1995.

Posloucháte písničky z archivu na Rádiu 7. Dnes máme otevřené album Jiřího Pešiny Čekej, čekej a nezapomeň. Pešina je autorem hudby všech písní na tomto albu. O autorství textů se dělí s Petrou Kepertovou a Pavlem Kantorem. Text následující písně ovšem nesložil ani jeden ze jmenovaných. Jedná se totiž o zhudebněnou třetí kapitolu biblické knihy Kazatel.

0: Další dvě písně z alba Čekej, čekej a nezapomeň jsou inspirovány jinou biblickou knihou, a to prvními kapitolami první knihy Mojžíšovy, Genesis, a událostmi, které se staly na úsvitu dějin lidstva v ráji, v zahradě Eden.
1: Já jsem tvůj Adam a ty jsi má kost, láska je u nás vítaný host.
2: Já jsem tvá Eva a tvoje kost, láska je u nás vítaný host.
1: Já jsem tvůj Adam a ty jsi má kost, láska je u nás vítaný host.
2: Já jsem tvá Eva a tvoje kost, láska je u nás vítaný host.
1: Já jsem tvůj Adam a ty jsi má kost, láska je u nás vítaný host.
2: Já jsem tvá Eva a tvoje kost, láska je u nás vítaný host.
1: Já jsem tvůj Adam a ty jsi má kost, láska je u nás vítaný host.
2: Já jsem tvá Eva a tvoje kost, láska je u nás vítaný host.

0: Vztah mezi člověkem a Bohem a vztahy mezi lidmi jsou hlavní inspirací tvorby Jiřího Pešiny, z níž jsme strávili dnešní půlhodinku nad písničkami z archivu. Nebude tomu jinak ani u závěrečných dvou písní, které vyjadřují odvěkou lidskou touhu po vztahu, po lásce a poukazují na zdroj, kde může být tato touha naplněná. Hezký poslech vám přeje a od mikrofonu se loučí Kateřina Hodecová.
1: Toužím, toužím být ti blíž, toužím a ty to

ti říct, mám tě rád. Jako pánek, který hladí, jako vodu, která chladí, jako

na svatbu vzpomínat, jako na malý kousek ráje, jako na ovoce, co zraje, jako na narozené dítě v rukou lékařů, jako na sen, který trvá, jako na budík, co mě zbudí, když manželství se stane nuda.

příští týden premiérově v sobotu od 15 hodin vyplní písničky z archivu Povídání a melodie Jiřího Zmoška. Před námi je 17. hodina, která na Rádiu 7 otevře brány do akademie, ve které nám dá Pavel Hošek nahlédnout do života Karla Kryla, a my budeme rádi, když si jeho přednášku poslechnete s námi. A abychom se na ni naladili, pouštíme jednu z jeho známých písní.

0: přes 17. hodinu 1. srpnové neděle s datem 2.8.2026 jsme se přenesli na vlně písně Karla Kryla, kterému budou ve vysílání Rádia 7 věnovány i následující chvíle. V akademii dnes totiž dostane prostor přednáška Pavla Hoška, která dává nahlédnout do duchovního života tohoto svérázného zpěváka. Přednáška zazněla v Církvi bratrské v Poděbradech a Milan Remeš vám od mikrofonu přeje příjemný poslech.
1: Akademie. Rozhlasové vzdělávání pro život.
2: Dobrý den, dámy a pánové, milí přátelé, já děkuju moc za pozvání sem mezi vás. Naštěstí tématem toho našeho dnešního společného zamyšlení nejsou ty věci, které zazněly v úvodu, ale Karel Kryl. Jeho píseň, někdy se říká o písni Anděl, že je to hymna táborových ohňů. Sám Karel Kryl, když v takovém televizním dokumentu natočeném jenom několik měsíců před jeho předčasnou smrtí, ten dokument se jmenuje Karel Kryl, kdo jsem, tak přemýšlí na touhle písní, trošičku se tak podivuje s úsměvem, říká, dyť ta píseň je vlastně o něčem jiným, že jo? A já bych rád trošičku poodhalil roušku tajemství toho, o čem vlastně je ta píseň Anděl, ale to, co říká hned v další větě v tom televizním dokumentu, vlastně docela souvisí s tím, o čem bych rád, abychom dneska společně popřemýšleli. On říká, no tahle píseň a ta její odezva, to je dar od šéfa. Dar od šéfa, Krylova přezdívka, oblíbená pro ty duchovní záležitosti, o kterých trošku budeme mluvit. Ale jak jste asi poznali i z názvu tohodle večera, tak narážka na ten slavný verš z téhle písně, to jest z rozmláceného kostela v krabici s kusem mídla, přinesl jsem si anděla, polámali mu křídla, zaznívá v tom názvu jako anděl s polámanými křídly. Ten název nechce nikomu podsouvat, že Karel Kryl byl anděl, byl to člověk z masa a kostí, ale tak jako ten anděl v jeho slavné písni měl polámaná křídla, básnicky řečeno, ten jeho život vlastně byl poměrně těžký, nesl tedy nelehké břímě, trošku o tom dneska budu mluvit, ale vedle té konkrétní vzpomínky, možná jste někdo četli, že ta píseň je bezprostředně inspirovaná výletem s kamarádem, on po maturitě na střední škole v Bechyni dostal umístěnku do Teplic a v Teplicích nějakou dobu působil, umělecky tam začínal a zároveň byl docela šokovaný z toho, co viděl kolem sebe, z těch rozmlácených Sudet. To jest, on byl katolík z Moravy, pocházel prostě z věřící rodiny, narodil se v Kroměříši a přece jenom z té Moravy, z toho dětství si nesl nějakou takovou úctu k těm symbolům duchovní kultury, ke kterým se i jeho rodiče hlásili a on sám s nimi chodil občas do kostela a bylo mu to nějakým způsobem blízké. No a teďka v těch Sudetech, kam se dostal, protože dostal umístěnku, tak nenou vidí ty kaple a kostely roztřískané, rozmlácené, jako kdyby byly téměř jakoby terčem nebo cílem nějakého takového sveřepého vandalismu. No a pro něj to bylo trauma, jo? Protože jako katolík z Moravy tohle jako nečekal. To trauma trošku promlouvá v tom prvním verši z rozmláceného kostela. Ale pokud máme porozumět tomuhle motivu, který v tom Krylově díle opravdu vychází na povrch znovu a znovu, konec konců na té slavné desce, kterou asi všichni máme v povědomí, ona stihla vyjít těsně před tou Krylovou emigrací v roce 1969. Deska Bratříčku zavírej vrátka, kde je těch 14 písní, zejména ta titulní píseň, ale celá tato deska se stala takovou hymnou národního traumatu po té invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 68. Tak tam je ještě jedna píseň, která má vlastně podobný motiv. Tam se zpívá o tom, že v rohu náměstí kousek od nádraží pod černým baldachínem, komínem vytvořeným němá bolestí stála nad drenáží Madonna s mrtvým synem umučeným. Socha Panny Marie s umučeným Kristem je tady v té písni jaksi němým svědkem toho, jak tam ti podnapilí vojáci všelijak vyvádějí. Oni teda v tomhle případě nerozmlátí tu sochu, ale čmárali po pietě, po zdraví Marietě, kterou si půjčovali neznajíce studu. Měli monstrance cestou nakradené. Prostě zase tenhle motiv toho, že symboly duchovní kultury, která byla podle Kryla přinejmenším hodna nějakého respektu, se stávají předmětem takovéhleho jakoby barbarského, vandalského poškozování. Skutečně trauma, které vlastně najdeme i v řadě jeho básní, on je autorem 11 básnických sbírek vedle těch slavných písní. Ale znovu se to tam nějak objevuje a když máme trošku poodhalit teda hloubku toho jeho vnitřního pocitu, no tak se musíme vrátit ještě kousek do minulosti, tedy ne do rozmláceného kostela, kde v krabici s kusem mídla našel anděla, kterému polámali křídla, ale musíme se vrátit zpátky do rozmlácené tiskárny. To je jedna z nejranějších Krylových vzpomínek. On pocházel z tiskařské rodiny, jeho dědeček založil tiskárnu, posléze věhlasnou tiskárnu Kryl a Skoty, kde se tiskly vzácné bibliofílie a tu tiskárnu převzal Krylův tatínek. Oni se všichni jmenovali Karel, takže Karel Kryl nejstarší, Karel Kryl mladší a Karel Kryl náš, Karel Kryl. Tady v té situaci, kterou připomínám, ještě ne šestiletý chlapeček, který vyděšeně hledí spolu se sestrou, bráškou malým a oběma rodiči na to, jak zástupci lidu, tak to vypráví, zástupci lidu s rudými páskami na rukávech přišli s krumpáči a kladivy rozmlátit v roce 1950 ty tiskařské stroje. Zbytečně už malý Karel rozuměl tomu, že to nedává smysl, protože pan Kryl jim nabízel, ať si ty drahé tiskařské stroje vezmou a ať je odvezou a tisknou na nich, co budou chtít. Ale oni trvali na tom, že je potřeba je zničit. Nacimpr, campr. Před očima té vytřeštěné rodiny malý Karel brečel, protože se bál. A hlavně pro něj prostě ten rodinný odkaz, který jako pro něj byl důležitý, i když jako malé dítě samozřejmě by nepoužil tato slova, jo, ale prostě dědeček založil tiskařskou firmu, oni byli vyhledávanou tiskárnou, protože oni měli opravdu tak dobrou pověst, že graficky, výtvarně velmi náročné knihy, českojazyčné knihy tam vycházely. Mimo jiné také nejlepší díla duchovní poezie, básně Jakuba Demla, Jana Zahradníčka, Jana Čepa, Bohuslava Reinka. Já zmiňuji tyhle básníky, protože tohle byla Krylova dětská četba. On dokonce říká, že se učil číst slabikováním těchto pokladů české duchovní poezie. Protože tatínek všechny ty knížky, které vycházely v tiskárně rodinné, tak si samozřejmě archivoval jako exempláře. Jo. Takže ta knihovna, protože oni byli katolická rodina, takže vydávali hodně tuhle duchovně zaměřenou literaturu, i když zdaleka ne jenom, to byla třeba ta, ani ne polovina jejich teda produkce, ale přece jenom jako ta duchovní poezie patřila k tomu nejenom nejranějšímu čtivu malého Karla. On se naučil číst sám, ještě mu nebyly 4 roky, ale on se dokonce učil slabikovat na těchto knihách. Takže pro něj ty tiskařské stroje byly spojené tady s těmi krásnými prostě kulturními hodnotami. A najednou to vidí, jak je to předmětem prostě nesmyslného ničení, barbarského ničení, jo. No a potom, když teda už jako mladý dospělý muž po maturitě najednou prostě v těch Sudetech vidí, že téměř všechny ty kostely a kaple, ty symboly duchovní kultury, která patřila k jeho rodinnému zázemí, jako nachází vlastně v troskách, jako leckde koneckonců i na vojně, když byl, tak jaksi vystupňovanou zkušenost tady s tím ničením měl z důvodu, že ten objekt kasáren byl v budově bývalého kláštera. Jo? Takže, jak vzpomíná, neviděl jsem nikde na světě, že by historickou památku, jako je Chotěšovský klášter, dal někdo k dispozici devastující armádě. Do barokních fresek vysekával díly na elektřinu, vytlučené okenice gotické kaple nepočítaje. Barokními svatými se topilo v kamnech. No a v Krylově postupně narůstá takový pocit, takové tušení, které potom různým způsobem básnicky vyjadřuje, taky v těch svých slavných písních, že tady to ničení je projevem jakési podivné mocnosti. On sám tu mocnost metaforicky nazývá veličenstvo kat. Asi si vybavíme ty víceméně hororové výjevy se stejnojmenné písně. Jo. Ovšem veličenstvo kat to není jenom název jedné z těch slavných Krylových písní. On třeba říká, od dětství jsem já a moje rodina měl co dočinění s veličenstvem katem. Bylo to střetnutí s neomezenou mocí právě s těmi, kteří si hráli na bohy. Kteří dali nové náboženství, nové normy a taky si usmysleli, že to vnutí komukoliv. A pokud si vybavíte slova téhle dlouhé, slavné písně, no tak ono to opravdu jsou jako takové podivné liturgické výjevy, že jo? Prostě kněz ďábel, co mši slouží, soprátky má štólu, jo? Prostě kupčíci vyděšení hledí do misálu, jo? To se všechno odehrává v nějaké svatyni, jakoby. Přitom je to ten režim. Jo, připomeňme teda stalinismus 50. let. Jo, Kryl se narodil v roce 1944, takže v době únorového převratu mu byly 4 roky. Jeho dětství a mládí se tedy odvíjelo ve stínu teda toho stalinismu 50. let, který pro něj, alespoň v té jeho básnické představivosti, opravdu jako vykazuje znaky jakéhosi zvráceného náboženství. A najednou si to spojí s tím, že teda se ničí kostely, a dojde k závěru, že to není náhoda. Že to není jenom prostě úplně bezcílný vandalismus. Jo? On třeba v souvislosti s jiným projevem téhož konfliktu nebo střetu, tentokrát namířeného proti představitelům tedy té církve, jejíž on sám byl celý život, sice velmi tedy svéhlavým, ale členem církve katolické, říká, to tehdy vězel celý klérus katolický a namnozej protestantský ve vězení a v uranových mlýnech, o tom se ví. Ti kněží, kteří tam seděli, ty sestry, které byly vyhnány ze svých míst, to víceméně jaksi patřilo k bontonu vítězů nespravedlivých a té ideje nové doby, která se chtěla zbavit kultury evropské. To je zajímavé, tady to Kryl vysloví, mnohde jinde vysloví podobnou myšlenku, že to, že jsou terčem, cílem těch nepřátelských projevů jednak symboly duchovní kultury, jako kostely a kaple, a jednak teda faráři a řeholnice, že je to vlastně součást jakéhosi soustavného kulturního působení, jejíhož podstatou je vymazat kulturní paměť. Prostě se zbavit kultury evropské, tady říká. Zlikvidovat ten odkaz předků, to, co tady nějak po tisíciletí formovalo společnost, a na té pustině, na té spálené zemi, potom vybudovat nějakou utopii, která nevyrůstá z nějakých starých kořenů, která je postavená na zbořeništi vlastně. Jo. No a tohle on začne propojovat, aspoň teda v té jeho představivosti a v těch jeho písních, to najednou začne jakoby spolu bytostně souviset. Když mluví o své zkušenosti v exilu, že on strávil více jak 20 let teda v nedobrovolném vyhnanství daleko od vlasti, byť teda neustále jako redaktor Rádia Svobodná Evropa s těmi svými krajany komunikoval a navíc je objížděl teda po celé země kouli jako nomád, prostě od Austrálie po Kanadu, prostě objížděl ty nevelké pospolitosti československých exulantů, tak mimo jiné o tom, co zažil ve vyhnanství, říká, no nic mě neobjasnilo tolik kulturu evropského kontinentu, jako křesťanská duchovní tradice. Pomůže ti to ozřejmit všechno od stavebního stylu po boží muka. Když to neznáš, tak můžeš boží muka kdykoliv zlomit a tím ale vyvracet identitu naší kultury. Jak se o to docela úspěšně pokoušel bolševik. Jako Evropané nemůžeme tuto tradici zapřít, zvlášť když místo kazatelny nastoupí Rudý Koutek a místo varhan Častuška. To už je ta známá Krylova ironie. On se baví s novinářem, který není věřící, a Kryl ho nepřesvědčuje, aby začal chodit do kostela nebo aby se stal věřícím. Ono to takhle nefunguje, že? On mu jenom říká, to je náš příběh tohle, to je odkaz předků, nemusíme s tím souhlasit, jako co se týče věci víry, Ale jejda, no tak jako jestliže teda to všechno zničíme, tak likvidujeme vlastní kořeny, v podstatě říká, jo. V tomhle rozhovoru a mnohde jinde, jo. No a tím už se dostáváme k celkem takovému nikoli překvapivému Krylově závěru, že teda sílu ke vzdoru vůči tomu režimu, který teda tak těžce dopadl na jeho rodinu, že on, ten jeho tatínek, byl nejenom zbaven té kapitalistické živnosti, té tiskařské firmy, ale on byl jaksi cíleně pokořován a šikanován. On byl poslán na nucené práce a opravdu byla snaha ho zlomit. To se nepovedlo. Krylové byli malého vzrůstu, to možná víte, že jak Karel Kryl měl 160 cm, jeho tatínek něco podobného. Ale životopis, nebo takhle, kniha, která je vlastně o té tiskařské rodině Krylů, tak se jmenuje Poddat se nemíním, což je věta Krylova tatínka. To byl jeho postoj, jo. Prostě nenechal se jako srazit na kolena, přestože jako byl vystaven, a samozřejmě tím pádem jeho rodina, jeho děti, cílené snaze nějak ho vohnout, nebo něco v tom smyslu, ale Karel, který teda tuhle jakoby hrdost, až někdy trošku takovou jako drzost, nepoddajnost zdědil po tatínkovi, tak pochopitelně, jako mnozí jiní, jakousi sílu ke vzdoru nebo pevnou půdu pod nohama čerpá z té duchovní tradice, která byla předmětem toho cíleného nepřátelství, režimu, v němž mu bylo teda dáno strávit dětství a mládí. Připomínám, stalinismus 50. let, jo. Proti tomu je nějaká taková ta normalizační nuda 70. 80. let, vlastně už zase trošku něco jiného, jo. Ale když někdy trošku váháme nad tím, jestli to nepřehání, ty výrazy, ty básnické obrazy, jo, spárdravce tlamarybí si hýká z oltáře, jo, nebo zbabilost hostý, každý si pozvedá, pálí ho dlaň, dává je bestii ze svého oběda povinnou daň. To je trošku, to je buď baroko, že? Nebo je to nějaká biblická apokalyptika, nebo je to přehánějící Kryl. No ale on mluví o době, kdy se popravovalo za nevhodné politické názory, že jo? Takže proto to jako znovu a znovu nabírá tohle výrazy o vlastně jakéhosi zvráceného náboženství. Jak to známe, že jo, z těch jeho slavných textů. Ale dobře, tak jako přimknul se, on nebyl jako zbožný chlapec, jo. On házel šutry a pral se. On navíc byl extrovert, který měřil 160 cm, jo. Takže si neustále koledoval, jo. Takže byl všelijak samozřejmě jako trestán svými urostlejšími spolužáky, jo. Komplikoval si život docela, jo. Ale k té tradici se takovým svérázným svým způsobem přihlašoval velmi jednoznačně. On o sobě říká, že je půlkacíř. Že je půlkacíř uřícený v útěku před citem, před láskou a před pohodlím. Ale další verš je, ještě se někdy modlím v tom příliš hlasitém hrabivém očistci. Jo. Tak se tak zvláštně, ale jako jednoznačně k těm svým duchovním kořenům přihlašuje. Jsou pro něj taky zdrojem síly ke vzdoru a pevné půdy pod nohama a trvá na tom, že součástí té naší kultury, toho našeho příběhu, ta duchovní tradice, která začíná Biblí a pokračuje evropskými dějinami, prostě neodmyslitelně je. A jeden ze způsobů, jak si trvá na té dějinné kontinuitě, jak trvá na tom, že se bude dál držet odkazu předků, je, že aktualizuje biblické příběhy, jak jste si možná všimli, pro mnohé z nás, kdo jsme nevyrůstali v církevních souřadnicích a rodinách, no tak byl dlouho Karel Kryl učitelem biblických příběhů, že já jsem dlouho si myslel, že Salomé je prostě ta zvláštní tanečnice z Krylovy písničky, než jsem se dozvěděl, že to je biblická postava, že to je princezna, dcera Herodias. Že? Ty jeho aktualizace biblických příběhů vycházejí z toho, že podle jeho přesvědčení, nejenom, že ta evropská a tedy i česká a slovenská kultura stojí na tom biblickém odkazu, ale že ta pokušení a výzvy a krize, kterým čelili bibličtí hrdinové, jak to poslouchal z kazatelny, když občas v dětství chodil do kostela, že tyhle vzorové nebo archetypální situace a krize a pokušení a výzvy jsou víceméně tytéž jako ty, kterým čelí občané socialistického Československa ve druhé polovině 20. století. To jest, on znovu a znovu provádí ten zázrak na úrovni gramatiky, kterého jste si možná všimli. Vypráví příběh biblické postavy, třeba v písni Jidáš, tak prostě tak nějak jako převypráví ten Jidášův příběh, jak ho známe z evangelií. A v poslední sloce najednou: Jidáši, dnes si důstojným občanem, s mincemi nemáš nějaké viny. Zítra zas 30 stříbrných dostanem, vždyť když ne my, tedy zradí ho jiný. Z té třetí osoby vyprávění o nějaké postavě 2000 let starý příběh, on cvak přejde do první osoby množného čísla a řekne: 30 stříbrných dostanem, vždyť když ne my, tedy zradí ho jiný. V písni Zapření Petrovo je to ještě nápadnější. Čekali bychom, že se nějak dozvíme něco zajímavého o tom zapření Petrově. A nebo aspoň o Petrovi, že jo. Jednom z apoštolů, jak o tom vypráví evangelia. Ta píseň není o Petrovi. Ta píseň je celá v první osobě množného čísla. Jsme příliš slábi ve víře, byť třeba Krista na kříž vlekou. A za bílý pastýře jsme ovce, jež se rozutekou. Zapřeme poprvé, ruce se dosud chvějí, zapřeme podruhé, chválit se bez naději, po třetí zapíráme už jen tak ze zvyku. My jsme ti, kdo zapírají ze zbabělosti. My jsme ti, kdo pro peníze zrazují pravdu jako Jidáš. My jsme Jidášové, Petrové, Herodové, taky Ježíšové. Nejenom ty záporné postavy, byť o těch kryl mluví častěji, písně Žalm 71 mluví o tom, že padáme pod tíží a snažíme se dolézt, vlekout se na kříži, svou samotu a bolest. Nebe je růžové po cestě křížové. Snad konečně spočinem jak pšenice v klásku, spočinem bez hněvu, přirostlý ke dřevu. Vždyť nejtěžším zločinem je hlásat lásku. Najednou jsme Ježíšové. Najednou my, tedy Krylovi současníci, a důležité, významné je, že on neříká vy. Vy jste Jidášové, vy jste Herodové, vy jste Piláti. Jo. Jak Pilát ruce myjem, my. Jo. On sám sebe nevyjímá z toho. Jo. A tady v té písni Ježíšové, kteří jdou po cestě křížové, mají na koruně trny, tak to začíná ta píseň, že jo. A najednou jsou ti současníci umísťováni do toho jakoby nadčasového dramatu biblického příběhu. Úplně stejně. Jako možná jste viděli některé ty nádherné betlémy s těmi stovkami figurek třebechovických betlém, jo, proboštův betlém v Třebechovicích pod Orebem, je možná jednou z nejznámějších ukázek toho, když ten řezbář vedle těch pastýřů a volka a oslíka nad jesličkami, vedle těch biblických hrdinů, umístí mezi ty figurky taky rozpoznatelné současníky. Rychtář Vávra, pradlena Andula, dokonce Josef Probošt, on sám vyřezal figurku, a protože byl dobrý řezbář, tak bylo poznat, že je to on. Takže úplně přesně to, co dělá Kryl, tím, když pomocí zájmena my vsazuje sebe i své současníky do toho evangelijního příběhu, tak ty lidové betlémy, kde najdete, že jo, obyvatelé Třebechovic rozpoznávali, kdo je kdo, kdo byl předlohou které figurky. A to nebylo jenom, že to dál měli být ti dávní, jo, takhle namátkou podle obličejů současníků. Ne, právě, že ti současníci, i ten Josef Probošt sám, jdou do Betléma navštívit nově narozeného krále. My, ne oni, dávní předkové. A tenhle způsob, jak si aktualizace toho pradávného biblického příběhu, to je jeden ze způsobů, jak Kryl říká, ne, na tu snahu vymazat kulturní paměť. Jak je v jedné jeho písni, paměť je v bankrotu a z domu nevychází. Prostě on tomu vzdoruje tím, že připomíná, že taky antické příběhy, že on jako byl velký milovník dějin umění, tak jako by se rve za to zachování kontinuity toho našeho kulturního příběhu. Jo. Ale ještě jedna možná v něčem silnější vrstva nebo významová rovina tady toho jeho úsilí souvisí s tím, že totiž on v těch událostech, které vidí kolem sebe, invaze vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 68 jako konkrétní výsledek nějakých politických, historických konstelací, okolností a tak dál. On hledí na ty události kolem sebe a jakoby proniká pod povrch těch vnějších jevů a pod tím povrchem spatřuje odvěký boj mezi dobrem a zlem, jehož bitevní linie prochází srdcem každého člověka. Možná se si všimli, že v těch Krylových písních je překvapivě mnoho satana, že? Král klečí před satanem, na žezlo se těší, anebo s úš klepkem ďábel viděl pro každého podíl. A my víme od Kryla, že on mluví o stalinismu 50. let, že to není nějaká pohádková píseň nebo nějaká volná alegorie, do které ať si každý promítne, co chce. Ne, to je stalinismus 50. let, jo. A ďábel, satan. Jo. Možná nejnázornější je to u písně, která vlastně ve skutečnosti líčí smutný příběh redaktora Československého rozhlasu, který po srpnové invazi v roce 68 přijme nabídku, kterou mu jeho nadřízení tedy tlumočí, aby začal z pozice toho redaktora svůj hlas propůjčovat k omlouvání, vysvětlování a legitimování té postupně se utužující normalizace. Ta písně se jmenuje Hlas. A zní to pohádkově, zní to barokně, zní to skoro jako z nějaké biblické knihy. Je to příběh, který ne náhodou, časově, je dobré si všímat měsíců v Krylových písních. Jo? Začíná v září, to je to září potom srpnu 68. V měsíci září, kdy jablka zrají, kdy mantilu noci svit měsíce protkal, kdy dozněla hymna, již v půlnoci hrají, já poprvé tehdy jsem satana potkal. Ten satan měl líbeznou postavu pany a nepáchla síra, však vonily květy. A v úsměvu něha bez jediné hany, jen z úst jako hadi mu syčely věty. Jen nech si svou duši, tak ničemu není, vždyť mnozí i zdarma ji upsali čertu. Však hlas, to je zboží, jež dneska se cení a dobře se platí to beze všech žertů. Já pro ten tvůj hlas jsem si ohlávku uvil a stráž mi ho, dokle se vsadí. A kdybys pak stokráty andělsky mluvil, tvůj hlas tě zradí. Je to pohádka, je to symbol, je to metafora, je to nadsázka, každý to můžeme vykládat po svém, ale je to velmi dobrý příklad. A my víme od Kryla, že mluví o redaktorovi Československého rozhlasu, který v září 68 přistoupí na tu nabídku, kterou mu jistě nějaký šéf nebo možná nějaká půvabná kolegyně, možná se tam mluví o nějaké, že voněly květy a v úsměvu něha bez jediné hany a tak dál. A on to byl ďábel, kdo ho vlastně zve, kdo mu to nabízí. Kdo ho přemlouvá, aby si dal říct. A tohle, ať to chápeme jakkoliv, ať to chápeme jako básnické obrazy, jistě to nemusíme chápat jako nějakou metafyzickou výpověď, tak je dobrý příklad toho, co vlastně Kryl dělá s tím svým pohledem upřeným na politické události, jejichž je svědkem, které se snaží číst tím jakoby pronikavým pohledem a pod povrchem jevů spatřuje, ještě jednou to řeknu, odvěký boj mezi dobrem a zlem, jehož bitevní linie prochází srdcem každého člověka. A v těch pokušeních a pozváních a nabídkách, které lidem přicházejí v naprosto civilních okolnostech, je vlastně možné slyšet hlas pokušitele, nebo zla, nebo to je jedno, jak to nazveme. To je jako zajímavá věc, že, která vlastně zase, někde to vypadá, že to přehání, že, ale on rád přehání, že, on má pocit, že je to jeho úkol přehánět, aby ty věci zůstaly nepřeslechnuté. Ale vidíte, že už jsme se vícekrát dotkli toho, že Kryl vlastně ve skutečnosti vychází z duchovních hloubek té tradice, že to nebyla jenom nahodilost nějakého jeho rodinného zázemí, byť teda, jak říkám, on jako dítě a mládenec, on prostě byl rváč, nebyl to tedy žádný plachý kostelní typ, to teda fakt ne. A bohem docela jako divoký vlastně, třeba v tom teplickém období. Jo. No ale pak se, že ho ocitne v tom roce 69, kdy mu 25 let, stal se mezi tím celonárodní celebritou díky tomu fenomenálnímu úspěchu té desky. A tomu úspěchu jistě pomohlo i to národní trauma, jo. To jest, on jako tam zpívá o věcech, které odpovídali tomu, co lidi prožívali, že jo. Takže to prostě se jako neuvěřitelně rychle se toho prodali desítky tisíc té desky, kterou ještě stihli vydat na jaře 69, jo. Ale pak najednou se začalo smrákat, začalo být zřejmé, rušení koncertu, rušení akcí, kdo ho dřív pozvali, radši nechoď, aby jsme neměli problémy. Bylo zřejmé, že dřív nebo později prostě ho zatknou a zavřou. Tak se rozhodne teda zůstat v Německu. Neplánoval emigraci. To, jo, on měl sebou klobásu, dvě košile a kytaru. Jo, protože jel jenom na festival. No ale pak nad diářem s proškrtanými akcemi najednou mu došlo, ale jestli se vrátím, tak do klece. A došel k závěru, že snad bude moc být užitečnější té vlasti milované, když nebude ve vězení. Tak zůstal v Německu a neuměl ani Der die das. No, to je těžko představitelné, nebo vůbec neuměl německy. No a najednou je v situaci otřesu, že jo, která musá být hrozná, že ze spoustu lidí to udělalo, aspoň dočasně alkoholiky a tak dále, protože najednou prostě vykořenění totální. No a tehdy se ho ujal Anastas Opasek, už to jméno, benediktinský opat, laskavý, moudrý kněz, který Kryla pozval ke štědrovečernímu stolu a stal se mu takovým otcovským přítelem. Kryl řekne ještě půl roku před smrtí, že je to jeho spovědník a otcovský přítel. Anastas Opasek. No a tehdy se ta Krylova víra nějakým způsobem prohloubila, byť zůstal půlkacířem, v některých ohledech nejenom půlkacířem. Byl velmi, jaksi, v mnoha věcech svérázný a nenechal si nikým do toho mluvit. Snad s výjimkou Anastáze Opaska. Trochu. Ale byť ve velmi osobité, nezaměnitelně krylovské teda verzi, se pro něj ta víra stala opravdu velmi podstatným zdrojem nejenom umělecké inspirace, ale taky motivace k tomu, co dělal. Vždyť on zdaleka není jenom básník s kytarou, písničkář, hudebník. On byl, že jo, velkou část života novinář. On dokonce, protože bylo potřeba dělat to, co bylo potřeba dělat, tak dělal, představte si, sportovního redaktora. Nic nevěděl o sportu. Bylo potřeba to dělat ve svobodné Evropě, jo. No tak to vzal. Ale byl publicista, že celou dobu vlastně, i když to bylo rušeno, tak nějak se pokoušel komunikovat teda s lidmi v Československu a objížděli, jak jsem říkal. Takže, jak konec konců docela názorně vidíme na tom, jak ty biblické příběhy aktualizoval tím, že vsazoval sebe i své současníky do těch příběhů tím my, tak tím, že jaksi rozkrývá ten závoj událostí a okolností a spatřuje tam ten vlastně duchovní boj mezi dobrem a zlem, ovšem s tou bitevní frontovou linií v srdci každého člověka. Tak je ještě třetí strašně zajímavý způsob, jak on ty svoje duchovní kořeny, ten odkaz předků, přetavil v docela podstatný rozměr jeho díla. Ale protože jsem si právě vzpomněl, že máme domluveno s organizátory, že zazní jedna známá, krásná Krylova píseň, jedna z těch 14, jo, to tehdy Jiří Černý velmi šťastnou rukou ze více než 40 písní, které v tu dobu už Kryl měl v autorském repertoáru, tak vybral těch 14, které potom všechny v podstatě zlidověly těch 14 na desce Bratříčku zavírej vrátka. Tam prostě se nezachvěl ani... Já se s dovolením vrátím k té třetí rovině Krylova navazování na odkaz předků, na tu duchovní tradici, která mu byla drahá, která mu byla také zdrojem síly, ke vzdoru vůči tomu režimu, ke kterému věřil, že nemůže prostě mlčet. A tím třetím způsobem je vlastně

Krylových slavných písní. To je skutečný odkaz na biblický příběh o tom, jak Izraelité, protože byli netrpěliví a nedokázali nějak to vydržet pod Sinají, tak přesvědčili Árona, aby jim vyrobil zlaté tele, aby se měli komu klanět, aby jim vyrobil falešné božstvo. Vzpomeňte, jak Kryl v jednom z těch rozhovorů, který jsem citoval na začátku, mluví o tom, že ten režim měl rysy nějakého zvráceného náboženství, že jeho představitelé se chovali jako bohové, jako že oni se nikomu nevykazují a že vládnou suverén jako bohové nad životy lidí. A Kryl ovšem tady tu myšlenku nevztahuje jenom na ty různé deformace. On, že mnoho jeho metafor se týká schrbených zad, jo, všelijak deformovaných, dokonce i tělesně deformovaných, což je jakoby metafora nějaké té vnitřní pokřivenosti nebo zkroucenosti, jo, nebo na hrdle znamení obojku otrokova, lezeme schrbení, zalití do olova, jakési víry. Zase, jo, jakože to je vlastně trochu něco náboženského. Ale špatně, jo, jsou to falešní bohové, jsou to, v jednom rozhovoru říká, tancování kolem zlatého telete, ať už je jakékoliv, ještě nikdy nebylo Pánem Bohem chváleno, Bůh to strašně nemá rád. Obrazil člověka svobodnou vůlí, tím jediným se člověk Bohu podobá. Tady Kryl prozrazuje teologické sebevědomí, že ví, co Pán Bůh nemá rád. Ale to zajímavé a důležité je, že on před sametovou revolucí i po ní, a já patřím mezi ty asi mnohé z nás, koho Kryl vlastně překvapil, uvedl do rozpaků a v něčem zklamal nebo přinejmenším zmátl tou svojí velmi ostře kritickou perspektivou nebo tím veřejným působením brzo po sametové revoluci. Že člověk by řekl, ať tomu děťátku demokracie dopřeje trochu víc dobré vůle. Když on začal tak rychle pranířovat ty poměry po sametové revoluci, to vypadalo, že jde víc o nějakou jeho povahu, že je buď zhrzený, zahořklý, nebo že je to prostě notorický buřič, který bude prostě neustále jenom na všechno nadávat. A samozřejmě tak, jako on měl svoji složitou povahu, ale zajímavé je zaposlouchat se do toho, co on říká o té situaci po sametové revoluci, kdy měl pocit, že ti staří bohové, z jejíž moci jsme tedy byli vysvobozeni tou sametovou revolucí, jsou nahrazováni novými bohy. A on zpívá v jedné ze svých písní, a pak ji cituje v jednom eseji, já nechci nové bohy, já nechci další božstva, kterým budu tentokrát třeba dobrovolně sloužit, ne už z donucení. On vyhlížel spolu se svými kolegy, že jo, v tom exilu, on vyhlížel to, čemu říkali duchovní obroda národa. On teda to nemyslel nábožensky, jo, rozhodně ne. On spíš myslel, že básníci a hudební skladatelé a spisovatelé a spisovatelky prostě, že to bude ohromná kulturní renesance po sametové revoluci. A víc se mu zdálo, jako kdyby velká část veřejnosti považovala za cíl sametové revoluce, abychom mohli jezdit nakupovat do Rakouska. Abychom se mohli obklopit těmi barevnými věcmi, které měli v Tuzexu jenom. Že to je ten smysl, jehož bylo dosaženo. A on měl za to, že jistě to je důležité, ale je to začátek. Jo. A tak byl, že, smutný a domníval se, že ten konzumní materialismus nebo to zase někdy až nepřiměřené uctívání těch nových jaksi politických představitelů, on třeba říká, dívám se na pořad Co týden dal a mám pocit, že tady mluví řada malých pámbíčků, ale já nechci nové bohy. Je v tom trochu ta jeho vzpůrnost, ale zároveň on říká, že má pocit, že musí bořit pomníky. A možná jste si všimli, nejúspěšněji tedy zbořil pomník Karla Kryla, jo? Karel Kryl. On ve skutečnosti po druhé ztratil většinu publika, poprvé to bylo kvůli exilu, že jo? Prostě hold tou politickou situací, a po druhé, když jako víc a víc stupňoval to svoje varování nebo tu naléhavost toho, co se snažil říct, tak z těch naplněných stadionů a koncertních sálů zpočátku najednou se to zcvrklo na pár desítek nejvěrnějších fanoušků. On přišel po druhé o většinu publika a popularity a nezvali ho do novin. Jo? On prostě pak, když se podíváte na ty

sebrané texty z těch pár let, co mu ještě bylo dáno života v raných 90. letech, tak to vycházelo v ohlasech po Jizeří, jo, nebo ve Znojemském hlasateli, prostě takové regionální, při vší úctě, plátky, protože ho netiskly ty důležité noviny. Jo. Protože byl kritický, jistě taky jako v některých věcech neměl pravdu nebo přeháněl, i když on věřil, že má přehánět. Ale zajímavé je to, co on říká ohledně nějakého poctivého zúčtování z minulosti. Jo. On byl vždycky proti nějakým drakonickým trestům nebo nenávisti, pomstychtivosti, to říká, to mi zakazuje moje víra, nic takového. Ale ty věci se musí pojmenovat. Nemůžeme si říct, že nikdo nic špatného neudělal. Jestli se má začít uzdravovat ta zmrzačená paměť, ta bolavá minulost, tak je potřeba, to zase Hrábl do té své rodinné zkušenosti, tak jako u zpovědi je potřeba takzvaná projevit účinnou lítost, tak je potřeba pojmenovat ty věci, které se staly, které byly ukradeny, zničeny a tak dál, aby to mohlo začít se uzdravovat. Jinak, a teďka zase Kryl a jeho motiv modlářství nebo uctívání falešných bohů, říká, jinak se ten moloch jenom zakope pod zem, moloch jako to božstvo pohanské, jenom zakope pod zem a pak vybublá v nějaké nové podobě. Když se takhle s tím nevyrovnáme, no jako by mluvilo o roce 2026, že? Skutečně, když se podíváte na sborníky, 5 let po Krylově smrti, 10 let po Krylově smrti, tak tam jeho přátelé, lidé z blízkého okolí a tak dál, Václav Malý například říkají, my jsme mu tenkrát nerozuměli. Měli jsme pocit, že hrozně přehání a že je prostě nevyléčitelný pesimista. A teď vidíme kolem sebe věci, o kterých on mluvil tehdy a nikdo je neviděl tehdy. Všichni je považovali za Krylovu paranoju v podstatě. Jo. A samozřejmě neměl ve všem pravdu, ale je fakt, že v letech jsem ji teda měl, jo. A že v těch raných devadesátkách byl jeden z velmi mála lidí, kdo si uměli představit třeba ty problémy, řekněme to takhle laskavě, kterým čelíme v těch nadcházejících 10 letech až po současnost. A takto ten motiv toho zlatého telete, to pranířování různých způsobů ztrácení svobody a důstojnosti, které přirovnává k prostě klaněním se, hrbením se před nějakými falešnými bohy, vlastně připodobňuje to Krylovo veřejné působení k působení proroků v Biblii, kteří taky mluvili o tom, že prostě to nebo ono nakonec, když lidé dělají, tak ztrácejí svobodu a důstojnost a hrbí záda ve službě falešným božstvům. Konec konců refrénem třeba knihy Deuteronomium je taková prorocká výzva, takové varování, skutečně se tam objevuje znovu a znovu a znovu a znovu, vyloženě člení tu knihu a to je výzva pamatuj. Záchor, jako pamatuj, že jsi byl otrokem v Egyptě, pamatuj, takhle v jednotném čísle, byť je to adresováno všem lidem, pamatuj Izraeli, tedy národe. Jo. No a jaký je refrén Krylovy písně Podivná ruleta? Za okny mrazilo srpnové slunce a křičelo na lidi, pamatuj. A křičelo na lidi, pamatuj. Úkolem proroků je číst znamení doby. Prostě přesně to, o čem jsem se chvíli mluvil, dívat se na události a okolnosti kolem sebe a pod povrchem spatřovat jejich hlubší duchovní, chcete-li, význam. Jo. Číst znamení doby, jak se jmenuje jedna z těch 14 písní na Krylově nejznámější desce, znamení doby. Na stěně mříž znamení doby. Děsím se obrázku, děsím se šachu, zbyl jenom kříž, zůstaly skoby a myšlenka na lásku, zajetí strachu. On se skutečně, jako celoživotní, byť příležitostný, ne nějak soustavný čtenář Bible, konec konců čtenář také té duchovní poezie, jak jsem zmiňoval, co tatínek tiskl, která je taky inspirovaná tou biblickou tradicí. On se skutečně jako zaposlouchává tady do té velmi nevděčné role biblických proroků, kteří se vyznačují vesměs ne tím, že věští budoucnost, především tím, že říkají něco, co nikdo nechce slyšet. To je daleko typičtější. Prostě oni trvají na tom, na co nikdo není zvědav.
Takže velice často jejich posluchači dřív nebo později začnou hledat dlažební kostky. Nekamenujte proroky. Vítěz Slav Hálek, že jo? A Bedřich Smetana a tak dále. Protože typicky to, čím odpovídá publikum na ty nevítané řeči toho takzvaného proroka, obvykle považovaného za samozvaného a drzého, je kamenování. A jestliže Kryl jako znělku svého pořadu na Svobodné Evropě volí píseň Prosím, nehažte kamení na mou tvář, nosím ďáblovo znamení, na čemž nic nemění, svatozář. Tak se hlásí do téhle tradice. Těch, kdo hold říkají věci, na které nikdo není zvědav, takže na sebe svolávají nejenom hněv současníků, ale taky nějaké ty dlažební kostky. Poslední myšlenka, která mi připadá velmi důležitá a týká se taky jistého tajemství, toho vlastně krátkého, příliš krátkého období, které bylo Krylovi dopřáno po sametové revoluci, kdy se teda jako poměrně dost dostal do křížku i s Václavem Havlem a my, kteří jsme milovali oba dva, tak jsme cítili téměř fyzickou bolest, že to vypadá, že si nemůžou přijít na jméno tihle dva, jo, když jsme tak moc je chtěli oba nějak obejmout. A tak se začalo říkat, že Kryl je zřejmě zhrzený, že čekal, že dostane ministerstvo kultury, že dostane prostě nějaký vlivný politický post a že ho nedostal, že mu teda Havel měl říct, hele Karle, ty běž a hraj a zpívej, to je tvůj úkol, politickou funkci nedostaneš. A on to neunesl, byl zhrzený. Tato psychologická diagnóza toho, proč je tak kritický, byla velmi populární ve své době. Zdálo se, že to vysvětluje tu jeho... On v té poslední písni zvané Demokracie řekne Král Václav, jedna parta je se šmelinářským šmejdem. Dneska trošku víc víme, co měl na mysli, že? Ale asi není potřeba to omlouvat, on skutečně jakoby v některých věcech byl jako kritický možná víc, než měl být. Ale nebyl zahořklý. Když se pozorně podíváte na ten 1,5 hodiny dlouhý filmový dokument Karel Kryl, kdo jsem, který byl natočen, to nikdo nevěděl, byl natočen několik měsíců před jeho smrtí. Je to na YouTube normálně, Dušan Rapoš, režisér. Tak je to taková nakonec Krylova závěť, i když se nevědělo, že on vlastně má před sebou pár měsíců života. A Kryl je z některých věcí smutný, z některých je rozčarovaný, no tak jestliže vyhlížel duchovní obrodu národa a vidí kolem sebe, že to asi nejde tím směrem, no tak smutný a rozčarovaný je, ale rozhodně není zahořklý. Že by prostě tam jmenoval nějaké lidi, jo, vůbec, tam jako ve skutečnosti tam nějaká hořkost nebo hněv jako vůbec nezaznívají. Přitom to má být portrét, jo, i když nevěděl, že brzo umře, no tak portrét jakéhosi jeho odkazu to rozhodně měl a chtěl být a je to plocha 1,5 hodiny, tam jako stihl říct všechno, co chtěl. A nebo, když si poslechnete rozhovor, který dělal Kryl s Karlem Bebřekem pro Český rozhlas v srpnu 1993, takže měl před sebou půl roku života, to je podobná doba. Tak on zase vyjadřuje prostě smutek, ale ne hořkost. Protože on měl takovou zvláštní myšlenku, která pro něj byla pomocí ve vyrovnávání se všelijakými těžkostmi. On samozřejmě byl smutný, mimo jiné taky z toho, že mu lidi přestali chodit na koncerty. Že jo? On prostě to jako neměl z toho radost, že má čím dát tím míň posluchačů. Ale on nad všelijaká ta porámaná křídla, vracíme se teda k tomu obrazu, k té metafoře, který jsme začali. Jo? Že Kryl asi nebyl anděl, ale porámaná křídla teda opakovaně jaksi měl. A on má na to takový pohled, který zřejmě slyšel v kostele, on na ten úděl toho proroka, který si koleduje o ty dlažební kostky a taky si je vykoleduje dřív nebo později, hledí teda zase perspektivou toho biblického příběhu, mluví o křížové cestě, o cestě kříže a mluví o tom, že si ji zvolil. Že si zvolil cestu kříže, říká. Že věřil, že když člověk obejme ten kříž, který nese, tak ten kříž se může stát nástrojem proměny. Něčím, co ho vlastně mění, dělá lepším. Tedy ne zatrpklým, zahořklým, naštvaným, unadávaným, ale pokornějším, lepším člověkem. Tohle byl jeho pohled na všelijaká ta příkoří, která buď
nezavinil, nebo si je do nějaké míry zavinil i sám. A tak bych chtěl úplně uzavřít myšlenkou, která mě vlastně jakoby překvapila v rozhovoru s Krylovou první ženou, Evou Sedlářovou, se kterou jsme mnoho hodin mluvili o Karlovi Krylovi. A její odpověď na to, na co jsem se jí ptal, jak to bylo s tou Karlovou vírou, takovou zvláštní svéráznou, byla překvapivě úplně stejná, nebo téměř stejná, jako odpověď jeho druhé ženy, vdovy Marlen Krylové, se kterou jsme si psali, které jsem položil stejnou otázku. A obě dámy odpověděly téměř stejnými slovy, že nejvýstižnějším vyjádřením Karlovy víry, ale vlastně jeho přístupu k životu, je píseň Děkuji. Znáte to? Stvořil Bůh ratolest, bych mohl věnce vázat. Děkuji za bolest, než učí mě se tázat. Děkuji za nezdar, ten naučí mě píly. Bych mohl přinést dar, byť nezbývalo síly. Děkuji za slabost, jež pokoře mě učí. Pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji za slzy, ty naučí mě citu. K živým, jež žalují a křičí po soucitu. Pro touhu po kráse děkuji za ošklivost. Za to, že utká se láska a nevraživost. Pro sladkost usnutí děkuji za únavu. Děkuji za ohně vzplanutí i za šumění splavu. Děkuji za žízeň, jež slabost prozradila. Děkuji za trýzeň, jež dokonalý díla. Za to, že miluji, byť strach mi srdce svíral. Beránku, děkuji, marně si neumíral. Karel Kryl jako anděl s polámanými křídly.

Pavel Hošek dal nahlédnout do života Karla Kryla. Přednášku si můžete poslechnout ještě v úterý od 22 hodin. V příští akademii bude hovořit Cyril Hešl na téma stres, naučená bezmocnost a syndrom vyhoření. Premiéru pořadu naladíte na Rádiu 7 v sobotu v 19 hodin. Hodí se, aby v tuto chvíli zazněla zmiňovaná píseň Karla Kryla Děkuji. Ale ještě předtím se s vámi od mikrofonu rozloučí Milan Remeš, po kterém převezme moderátorskou štafetu po blížící se 18. hodině Kateřina Fridrichová. Přeji vám příjemné a pokojné prožití nedělního večera a hodně sil do nadcházejícího týdne. A zůstávejme s Bohem.

bezpečí. U tebe jsem bezpečí. U tebe jsem bezpečí.

0: Ladíte Rádio 7, vážení a milí posluchači, je neděle, první srpnová neděle tohoto roku, 2. srpna a u mikrofonu je teď Kateřina Fridrichová, která za něj zasedla, aby vám dělala společnost dneska večer. Je tu večerní vysílání připravené právě pro vás a než si řekneme, co nás čeká a nemine, tak je tu také tradiční sváteční slovo, které pro vás tentokrát připravil Jiří Krejčí.
1: Sváteční slovo.
2: Dnešní zamyšlení uvedu biblickým veršem z Janova evangelia 7. kapitoly 38. verš. Kdo věří ve mne, z jeho nitra potečou řeky živé vody, jak praví písmo. Nedaleko obce Lipovec v Moravském Krasu, ve které bydlí naše dcera, je zajímavá technická památka. Je to větrný mlýn v Ruprechtově. To samo o sobě není žádná velká zajímavost. Starých větrných mlýnů je po naší republice poměrně dost. Ale větrný mlýn v Ruprechtově je opatřený větrnou turbínou. Jaký je rozdíl mezi klasickým větrným mlýnem s velkými lopatkami, jak ho známe například z Holandska, a tímto mlýnem? Severoamerický farmář a konstruktér Daniel Halliday sestrojil kolem roku 1877 větrné oběžné kolo se stavitelnými lopatkami, žaluziemi. Halliday rozdělil žaluzie oběžného kola na jednotlivé sektory, z nichž každý ovládalo jedno táhlo. Všechna táhla uchycená na pohyblivém prstenci kola mohla být ručně nastavována a tím se dosáhlo mnohem větší účinnosti mlýnu. Možností nastavování žaluzií se dosáhlo nejen vyššího výkonu, ale v případě nadměrné síly větru i zamezení poškození větrného motoru. Žaluzie se v takovém případě nastavily rovnoběžně se směrem vzdušného proudění. Takové větrné turbíny známe ze Spojených států amerických. Na každé železniční stanici Union Pacific bylo takové zařízení, pomocí něhož se čerpala voda pro zásobení projíždějících parních lokomotiv. Určitě si vzpomenete na řadu amerických filmů, ve kterých jsou tyto větrné turbíny k vidění, například ve známém westernu Tenkrát na západě. Proč o tom mluvím? Ruprechtovský větrný mlýn mi připomněl, jak je potřebné správné nastavení. Větrný mlýn pracoval pouze v případě, že jeho lopatky byly nastaveny správným směrem. Někdy můžeme prožívat pocity osamocení a opuštění nebo neúčinnosti naší služby. Vzpomenu si na Ruprechtovský mlýn a potřebu vědomně se obracet správným směrem k Pánu Ježíši a jeho slovu. Služba Bohu vychází zevnitř ven. Pán Ježíš řekl, kdo věří ve mne, řeky živé vody poplynou z jeho nitra. Čteme v Janově evangeliu 7. kapitole 38. verši. Teprve když Bůh zasáhne naše nitro a my jsme vůči jeho působení správně nastavení, jsme schopni přinášet užitek. Uvědomuji si, že mít správně nastavené lopatky svého života znamená zaměřovat se do Božího slova a mít se svým Pánem živý vztah prostřednictvím modlitby. Tak, jako na železničních stanicích ve Spojených státech používali větrné turbíny k čerpání vody, kterou zase poskytovali projíždějícím lokomotivám, tak i my máme čerpat z bohatství Božího slova a společenství s ním, abychom mohli dávat dál těm, kteří jsou kolem nás a potřebují občerstvení. Pokud máme správně nastavené lopatky našeho života, dostává se naše větrná turbína do pohybu a přináší užitek těm, kteří jsou kolem nás.
0: To bylo dnešní sváteční slovo připravené Jiřím Krejčím. Posloucháte večerní vysílání Rádia 7.
1: Do nebe vedou schody, těžko se po nich chodí, jít nahoru je těžký, když nebe hází hromy blesky. Z těch schodů bolí nohy, ne každý má ty vlohy,

0: Do nebe vedou schody, těžko se po nich chodí, jít nahoru je těžký, když nebe hází hromy blesky.
1: Já bych to vzala výtahem. To byla písnička k zamyšlení od kapely Činasky. Schody a písnička nebyla vybrána náhodou, protože posloucháte večerní vysílání Rádia 7 a od 18.30 nás čeká další díl pořadu Zákoutí a právě dnešní host Ondřej Škoch má za sebou část života spojenou s kapelou Činasky i léta sólového hraní. Tak řeč přijde třeba na to, jakou roli v jeho tvorbě hraje zhudebňování poezie Bohuslava Reinka a jeho ženy Suzanne Reno. Kdy se rozhodl pro život s Bohem a kdo je pro něj Ježíš? Nalaďte si trošku nezvyklé vydání pořadu Zákoutí o 6:30 a teď vám ještě prozradím, jaké další pořady dnes uslyšíte a rozhodně se na ně můžete těšit. Naše průvodce na cestě kolem světa, manžela Tomáše a Elišku Vachutkovi, jsme minule zanechali v daleké Indii. Při další výpravě zůstaneme v jihovýchodní Asii, zamíříme do Malajzie a Kambodži a mimo jiné si všimneme odlišností od předchozího cíle Indie. Poslechněte si v pořadu Za obzor po 7:00. Čeho se nejvíce ze všeho bojíte? Jste schopni si to uvědomit a poznat to? Pokud ano, pak vězte, že Bůh vás od strachu může osvobodit, ať už se bojíte čehokoliv. Využijte k tomu trojici zamyšlení o strachu v pořadu Doteky. První vyučování Charlesa Stanleyho můžete slyšet ve 20:15. Do našich životů často přiletají nečekané rány, pochybnosti, strach, obvinění nebo zklamání. Pátý díl seriálu o boží zbroji s podtitulem Štít víry nás naučí, jak se těmto útokům účinně bránit. Společně se podíváme na to, jak víra funguje jako ochranný štít, který dokáže uhasit každou ohnivou střelu a jak tuto víru prakticky posilovat. K modlitbám podle Bible jste zváni od 21:00. Blízká spolupracovnice Přemysla Pitera, žena, která opustila rodné Švýcarsko a usadila se v meziválečném Československu, žena, která kvůli Bohu a dětem obětovala mnohé, o své oběti věděla a přinesla jí s láskou, to byla Olga Fircová, která celý život byla tou druhou ve stínu svého slavnějšího inspirátora. Nahlédnutí do jejího příběhu nabízí Řeka života, a to po 22:00. Boží řády a horlivost, to jsou další dva pilíře zbožnosti a životní opor našich předků. Právě k ním se vrací David Loula v knize České studny a ze které si čteme ve večeru pod lampou na Rádiu 7. K poslechu zveme od 23:00. Kielecha, nastav.

Poslouchej, Bože, moji modlitbu, mé prosby, prosím, popřej sluch, odpověz mi ve své věrnosti, své spravedlnosti. Jsem tvůj služebník, nebuď mě na soud. Nikdo z živých není v bránu před tebou.

0: to by svou duši svěřil jsem. Plnit tu vůli, prosím, nauč mě. A strápení, strápení, vyveď mě. Vyslyš mě dřív.
1: Vyslyš mě dřív.

0: Je 2. srpna a dnešní kalendář nám připomíná hned dvě jména. Jméno Gustav a jméno Eusebius. Gustav patří možná k těm zapomenutějším, ale asi v porovnání s Eusebiem to možná bude pořád ještě jméno známější. Pochází ze švédštiny a původní podoba jména Gustaver se překládá jako opora Gotlandianů, kteří žijí v Gotlandu v oblasti na jihu Švédska. Jméno Gustav proslavili především švédští panovníci. Velmi významným nositelem tohoto jména byl především Gustav I. Vasa, který se stal roku 1523 švédským králem a zakladatelem slavné dynastie Vasa. Jiným vynikajícím Gustavem byl jeho vnuk Gustav II. Adolf, který usedl na trůn v roce 1611 a byl to úspěšný vojevůdce a hospodář a politik. Své území úspěšně rozšiřoval a jeho vítězné tažení Evropou zastavil až Albrecht z Waldštejna. Gustav II. Adolf padl při střetu s jeho armádou v bitvě u Lützenu. Jméno Gustav převzali i další švédské královské dynastie po dlouhá staletí. No a když si připomínáme Eusebia, tak Eusebius přišel na svět kolem roku 283 na ostrově Sardinie. Tento muž patří k jedním z nejvýznamnějších obránců křesťanství proti Ariánům. Ariánství představuje nebiblické učení, které zastávali stoupenci alexandrijského kněze Areia, který někdy kolem roku 318 začal ve svých teologických úvahách popírat božství Ježíše Krista a zpochybňovat biblický vztah a jednotu Boha, Otce a Ježíše Krista.
1: Kalendárium.
0: A aby těch historických reálií dnes nebylo málo, 2. srpna 1892 byl vydán zákon, který zaváděl od 1. ledna 1900 korunu jako platidlo na území Rakouska-Uherska. A 2. srpna 1934 se po smrti německého prezidenta vyhlásil Adolf Hitler vůdcem celé německé říše. A o 11 let později, v roce 1945, končí jednání v postupimi zástupci vítězných stran druhé světové války Josef Stalin za Sovětský svaz, Harry Truman za Spojené státy a Winston Churchill za Velkou Británii jednali o rozdělení a následném vybudování poničené poválečné Evropy. Zajímavé je, že v průběhu setkání se vyměnili zástupci Velké Británie. Churchill po prohraných volbách odstoupil a jednání dokončil nastupující premiér Clement Attlee. V roce 1990 Irák podnikl invazi do Kuvajtu. A v roce 1999, 2. srpna, probíhá první vysílání Trans World Radio z nově zprovozněného vysílače v moldavském Grigoriopolu. A když jsme u té komunikace, v roce 1922 nás 2. srpna opustil Alexander Graham Bell, americký vynálezce. Byl profesorem fyziologie, orgánů, řeči a fyziky. Vynalezl mikrofon a zkonstruoval první použitelný telefon v roce 1876 a také gramofon. Dne 10. března 1876 slyšel Bellův pomocník v laboratoři první větu přenesenou Bellovým telefonem. Pane Watsone, přijďte sem, potřebuji vás. Na jeho počest je pojmenována jednotka, kterou se měří intenzita zvuku, tedy decibel.

0: Hosté pořadu Zákoutí jsou ochotní mluvit o svém vnímání duchovního světa otevřeně. Dnešní pořad půjde ještě o kousek dál a dá nahlédnout do duchovní zkušenosti hudebníka Ondřeje Škocha naplno a bez obalu.
1: Zákoutí. Do míst, na která se tak často nevypravujeme. S Lucií Endlicherovou a jejími hosty.

0: Někdejší člen skupiny Chinaski, dnes muzikant vystupující s kapelou Na pořád, ambasador Mezinárodního vězeňského společenství, muž, který zhudebňuje básně. Ondřej Škoch je hostem dnešního zákoutí. Ondro, vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Já většinou své okolí děsím tím, že říkám, že když čtu nějaká slova, tak zatím nemám obrazy. A opravdu to tak je. Já když čtu knížku, tak si nepředstavuju to, co se v ní popisuje, protože to prostě neumím. Není mi tenhle dar imaginace daný. Máte vy za slovy hudbu?
1: No, já si myslím, že to byl právě ten hlavní důvod, proč jsem začal zhudebňovat básničky, protože ve chvíli, kdy jsem už jako kluk začal ty básničky číst, tak se mi právě v hlavě už jako vytvářely nápady melodický. A to byla takový můj zvláštní prožitek, který opravdu asi nasměroval mě jako autorsky k tomu, že vždycky, když to jenom trochu jde, tak se věnuju zhudebňováním básní.
0: A máte to obecně u všech textů, jakože jdete do restaurace na večeři a napadá vás toho menu, jak by se dalo zhudebnit?
1: Ne, nemám a vlastně jsem si i uvědomil, že třeba u klasických písňových textů, dejme tomu třeba popových nebo rockových, to zdaleka nemám tak jako u těch básní a asi nejvíc to cítím u překladů básní mé ženy. A nebo třeba u básníku, jako je pan Seifert, ale i třeba původní originály pana Reinka byly pro mě těžší než vlastně ty překlady mé ženy.
0: Já jsem vás zaregistrovala právě v souvislosti se zhudebněnými básněmi Bohuslava Reinka a Suzanne Renault. A přiznám se, že pro mě tam byla taková část, která byla trošku zvláštní v tom, že jsem si představovala, že ty básně jsou hodně folkové. A ve vašem podání prostě folkové nejsou. Je to tak, že každá ta básně na sebe může obléct v podstatě jakýkoliv kabátek? Jak to vnímáte?
1: Určitě ne jakýkoliv, ale samozřejmě je to hrozně individuální věc. Pro mě bylo třeba strašně zajímavý poslouchat Jimmyho Čerta, který taky zhudebňoval básničky Bohuslava Reinka, měl to opravdu specifický výraz a zároveň třeba pan Vepřek taky to dělá. Každý to cítíme trošku jinak. Právě proto možná jsem mnohem víc potom soustředil na překlady básní mé ženy Suzanne Renault, protože tam byl vlastně i ten autorský potenciál, který vlastně svým způsobem trošičku se vymezoval od toho Bohuslava Reinka. Bohuslava Reinka jsme například zhudebňovali už jako kluci s mým bratrem a bylo to ryze punkový kabát. To byl rok 92, tuším. Já vlastně se snažím ctít ten text. To znamená, ve chvíli, kdy ta hudba jako přepere ten text a člověk už vlastně přestává vnímat ty slova, tak se domnívám, že došlo k nějaké chybě. Tak toho jsem se snažil se tomu vyhnout, ale zároveň jsem se nechal, respektive hodně jsem se nechal inspirovat těmi texty. Nebyl jsem střídmý v těch orchestracích. Cítil jsem, že to nechci jenom s kytarou, protože folkově to můžou dělat kdekoliv.
0: A zároveň o to víc mě zajímá, vy hodně zmiňujete svou ženu jako autorku těch přebásnění. Čím je to tedy to, že to zapadá víc jakoby do toho, že se vám daří potom ty texty zhudebňovat?
1: Já si myslím, že to je proto, že Alice vlastně ví o tom, že se ten text bude zhudebňovat. To znamená, že na tom myslí a přemýšlí o tom, o rytmičnosti těch textů, ale zároveň, když jsme jezdili do Petrkova konzultovat vlastně všechny ty překlady s Jiřím a s Danielem, tak Jiří tehdy říkal, Jiří Reinek, že vlastně ty překlady mé ženy Alice jsou v podstatě bližší tomu originálu. To znamená, že byly bližší tomu francouzskému originálu paní Suzanne Renault, než jak to vlastně přebásnil nebo přeložil pan Reinek. Protože pan Reinek si vlastně do toho vložil sebe a Alice možná víc se držela toho originálu. Takže to tehdy nás překvapilo, že vlastně Jiří říkal, ale ten důvod, proč mě se to tak dobře dělá, je možná i proto, že skutečně Alice předpokládala a věděla, že se to bude dál zhudebňovat, takže myslela i na rytmus těch slov.
0: Ještě jednu otázku tím směrem. Přece mi přijde, že i Reinkova tvorba, i básně Suzanne Renault jsou nějak specifické. Jsou jakoby i v té české básnické tvorbě výsostné a jakoby svébytné. Nemají žádný ekvivalent, nedají se příliš mnoho k čemu přirovnat. Čím pro vás byly tak přitažlivé? Je to tou svébytností, nebo co bylo to, že zrovna u těchto speciálních básní víc jakoby vnímáte tu hudbu, která k ním bude sedět?
1: Já si myslím, že podstatný byl ten úplný začátek, že já jsem k tomu měl vztah, protože naši rodiče do Petrkova jezdili, tatínek dokonce zažil ještě i paní Suzanne Renault, byli to blízký přátelé. S panem Reinkem maminka tam jezdila strašně ráda, protože tam našla takový, bych řekl, velmi duchovní místo. Jí to v podstatě přivedlo ke křtu a my jsme tam trávili dost času jako malí děti. To znamená, že pro mě to místo mělo nějaké své kouzlo, ale absolutně jsem samozřejmě nevnímal a neřešil nějaký básně. Já jsem se tam potuloval po zahradě, ale je pravda, že to prostředí bylo něčím kouzelný a především i ty návštěvy potom Daniela a Jirky Reinkových a jejich smysl pro humor. A možná právě proto, že tam byla ta rodinná vazba, tak jsme už jako kluci teda s bráchou začali zhudebňovat ty básničky pana Reinka. A to, že potom Alice začala překládat Suzanne Renault, z toho vyplynulo, protože jsme prostě tak nějak jezdili do toho Petrkova navštěvovat a ta atmosféra nás pohltila. Ale je pravda, že kdyby ty básničky byly nám cizí, tak to dělat nebudem. To znamená, že skutečně nás fascinoval vlastně život paní Suzanne Renault a vůbec celá ta historie toho jejich vztahu. Ty básničky nejsou veselý veskrze, je v tom hodně znát ta touha po domově a dejme tomu ten pocit toho uvěznění v té České republice. Nicméně to, jakou formou to Suzanne ventilovala, je svým způsobem dokonalý a proto jsme to tak rádi dělali.
0: Vy jste mi velmi nahrál tím, že jste zmínil maminku a tu duchovní část tvorby Bohuslava Reinka a potažmo i Suzanne Renault, protože to je podle mě jedna z velkých částí toho, proč ta poezie je tak svébytná a tak jakoby svá v rámci té české poezie. Vnímáte to tam taky? Je pro vás i ten přesah v rámci té poezie nějakým způsobem důležitý?
1: Já si myslím, že to duchovno je tam obsažený téměř v každé básni nějakou formou. Je na tom hezký to, že právě ty básničky nekřičí dokola pán Bůh, pán Bůh, pán Bůh, ale je to uvnitř, je to tam schovaný a to je jak u pana Reinka, tak i u paní Suzanne naprosto zřejmý, že to duchovno je naprosto jako takový podhoubí, nebo jsou to kořeny každé z těch básní. A já si myslím, že právě proto, že to duchovno v tom Petrkově bylo tak intenzivní, tak to vlastně přivedlo i moji mámu ke křtu.
0: No a co vy? Jak vy to máte s pánem Bohem a tou částí tvorby Reinka a Suzanne Renault?
1: Tak já jsem víceméně tradiční pokřtěný dítě, jako po narození katolík, ale já v podstatě to vnímám natolik jako součást svýho života, že nad tím moc nepřemýšlím do té míry, ale v těch básničkách to je a myslím si, že možná samozřejmě i proto mám k tomu tak blízko, možná blíž než k některým jiným básníkům, ačkoliv jsme s mojí ženou pracovali třeba na Býtnický generaci, která je opozit týhletý duchovní poezie, taky jsme se tomu věnovali, ale pravdou je, že srdce je mi blíž.

0: bylo beřmování, nicméně měl jsem asi velký štěstí, že u nás ve farnosti ve Vršovicích, když jsem byl malý, působil Michal Slavík a já jsem byl dost intenzivně zapojený do celé charismatické obnovy, která tady ve Vršovicích probíhala. Jako muzikant jsem byl součástí jako kapely kostelní nebo farní, která sloužila při konferencích a i při všech těch různých seminářích. A je možný, že jsem byl sice možná trošku malej na ty věci, ale intenzivně jsem to vnímal. Vnímal jsem taky to, jak pro moji mámu to bylo hodně intenzivní období. Ona jako konvertita dostala potom v tom období, kdy jsme procházeli tady u nás ve farnosti touhletou formou obnovy, dostala takovej, bych řekl, obří novej dar víry. Jo? A ten my jsme cítili celá rodina. A já jsem nikdy neměl takový ty, jak to říct, ty obří dary typu, že se něco skutečně vizuálně děje, nebo že jsem, já nevím, jak moc můžu jako zabrušovat do této tematiky, protože ne všichni karkujíci to mají rádi.
1: Aha, no záleží ale na tom, jak to máte rád vy, jako berte si to po svém.
0: Já pro mě to bylo naprosto zásadní. Celá charismatická obnova byla pro můj duchovní život a moje osobní rozhodnutí v dospělosti, dejme tomu, nebo v tom přechodu do dospělosti byla naprosto klíčová, protože jsem vlastně zažil živou víru. A asi potom takový druhý můj životní krok k tomu, že jsem nějak byl obdarovan tou existencí boží, je, že když se nám narodila dcera, která měla nějaký jako problémy, měla nějakou rozenou vadu, tak ta cesta do jejího života vůbec nebyla jednoduchá. Dokonce tam bylo spoustu otazníků, jestli vůbec to jako zvládne a doktoři jí nedávali skoro vlastně žádný šance. Tak tam ten hospodin zakročil a nedá se to vysvětlit jako nijak jinak. Takže já mám v tohle výhodu, že já mám jako konkrétní přímý důkaz toho, že Pán Bůh existuje a budu se klidně o tom s kýmkoliv bavit.
1: To je hezký. Děkuju, že to říkáte takhle napřímo. Já se toho moc vážím, protože hosté tohoto pořadu jsou lidé, kteří chtějí mluvit o duchovních věcech, ale vlastně hodně často to nejsou lidé, kteří by jako nějak praktikovali křesťanství, ale o to vzácnější je, když mluvím s lidmi, kteří říkají takovéto věci a říkají ano a chci o tom mluvit a nevadí mi to, protože mi přijde, že mluvit o duchovních věcech, zvlášť ve veřejném prostoru, vlastně je v něčem výzva, protože se to prostě nedělá a nenosí, protože, nebo dobře, nosí se to ve chvíli, kdy člověk bude buddhista nebo cokoliv jiného, ale nemyslím si, že by se to úplně nosilo ve chvíli, kdy je křesťan a kdy říká, jako Bůh zasáhl do mého života a já o tom vím, proto se ho držím. Když to takhle říkáte, tak o to víc mě to vede k tomu ptát se, a měl jste někdy chvíli, kdy jste to chtěl pustit? Vy mluvíte o tom přesvědčení, já to slyším. A stejně jako i takové věci přece někdy bývávají prozkoušeny.
0: Určitě. Já si myslím, že nemůžeme si myslet, že bychom měli tak silnou víru, protože to prostě nemáme. A těch pochybností je určitě spousta. A já můžu jenom děkovat Bohu za to, že jsem neprožil nikdy nic tak hroznýho, abych se ptal, Pane Bože, proč jsi mi to udělal, ale jako určitě jsou momenty, kdy je člověku těžko, ale já mám spíš pocit, že ve chvíli, kdy je nám těžko, tak máme spíš tendence se na toho Boha obracet, jo? Protože žijeme takový životy, kdy snadno se stane, že člověk na toho Boha zapomene, nebo já žiju den za dnem. Vlastně ve chvíli, kdy se něco stane, nebo se něco děje, nebo mám o někoho strach, nebo o nějakou situaci strach, tak v ten moment já se v podstatě na toho Boha obracím víc. Naprosto ze zjištěných důvodů, protože prostě potřebuju to věc vyřešit. To asi není úplně dobře. Člověk by měl opravdu jako tohle vnímat právě i v momentech, kdy je všechno v pohodě a zalitý sluncem, jak se říká, a umět i chválit. No. Jo, já myslím, že krize víry může spočívat právě v tom, že člověk zapadne do takového pocitu jako ničeho, jo, nebo nic moc nedělání, že taková ta pohodička. Já mám teď před sebou výzvu, že máme příští rok právě vést nějaký seminář obnovy. Já jsem z toho strašně nervózní, protože vlastně tuším, že mě to vyhodí z té mý komfortní zóny té pohodičky. A zároveň vím, že to jako potřebuju. No.
1: Čem si myslíte, že to potřebujete?
0: Protože prostě ty aspekty té víry jsou jako velmi pestrý a člověk může být věřící katolík a chodit jednou za týden do kostela a tím to jako končí, anebo může prostě v toho Boha skutečně

skutečně věřit a důvěřovat a ve chvíli, kdy ráno vstávám, nevím, s pocitem úzkosti, že nevím, co bude za dva dny a jestli bude tohle nebo nebude tohle a vlastně člověk nedokáže odevzdávat ty věci Pánu Bohu, tak si myslím, že to je přesně ten moment, kdyby si měl jako resetovat tu víru. No.

0: Kdo je pro vás Ježíš?
1: No já mám pocit, že to mám v srdci nastavený tak, že pro mě Ježíš je někdy můj nejbližší přítel a někdy můj otec, jako ve smyslu božského charakteru. Ale možná to přátelství je možná pro mě něco, co bych tím asi víc definoval. Protože já když třeba myslím nebo se modlím nebo nějaký střelný modlitby posílám, tak vlastně to je nějakým způsobem vedený jako rozhovor. A rozhovor prostě s někým mě velmi blízký. Ale to je dost komplikovaná otázka. Těžko se na to dá odpovědět jednoduše.
0: Co bude po smrti?
1: No, na to bych se chtěl zeptat těch, co už jsou po smrti. No. Ale já si myslím, že to je stejně jako ta otázka předtím. Dost jednoduše se na to zeptá, ale jako odpověď. My věříme v nějakou formu, dejme tomu, posmrtného života, života věčného, jak to bude vypadat. To se nejde vůbec říct, to nemůžeme si, můžeme si představovat, můžeme mít nějaké domněnky, ale jaká bude skutečnost, to prostě uvidíme, až umřeme. Já si myslím, že právě proto to Pán Bůh udělal, aby ta zvědavost tam je samozřejmě, že jo, já vím, že se všichni snaží jako komunikovat s těma lidma, co se třeba že jo, vrátili z nějaký tý klinický smrti a tak dále, ale netuším, já jsem zvědavý.
0: Představujete si něco?
1: Je na to spoustu zajímavých, dobrých vtipů, jak ty katolíci se tam topí v té lávě a vedle procházejí ty lidi a ptají se, co to je, co to tam, proč tam tak trpí. A někdo říká, svatý Petr říká, no to jsou katolíci, oni to tak chtějí. Že? Tak to se mi moc líbí, ten vtip. Ale představuju si něco, já si to jako nedokážu představit, ale je pravda, že před 2 lety mi zemřel táta a vlastně dost často se mi teď o něm zdá a vlastně o tom hodně přemýšlím a vlastně svým způsobem je to asi nějaký stav duše, tak jako samozřejmě všechno je to někde napsaný, můžeme, já bych mohl tady citovat nějaký úryvky z Bible, ale já si asi nepředstavuju nějaký prosluněný ráj. Já si myslím, že to je prostě něco ryze duchovního, netělesného, ale v jednu věc teda doufám, a to je to, že se tam skutečně teda potkám s těma lidma, kteří už tu nejsou.
0: Mm-hmm. To je hezký. Na to bude úplně dobře navazovat ta další otázka, kterou mám. Kde čerpáte naději a co je vaše naděje?
1: Já si myslím, že právě to, aby člověk mohl pokračovat ve svém životě a v nějaký svý cestě, tak bez víry v to, že to celý dává smysl, to asi moc smysl nedává. Pro mě je strašně klíčová moje rodina, to je vlastně to, že mám Alici, moji ženu, děti, že prostě jsou tady s náma, že žijeme společný život i moje máma. Prostě rodina je pro mě hodně důležitá a naděje, kde čerpám naději. Já mám pocit, že prostě věřím v to, že to, co tady nějak dělám, nebo že to má vnitřní nějaký smysl, ale snažím se to dělat, jak nejlíp to umím. A když ten pocit jako ztrácím, to znamená něco se nedaří, všechno se kazí, tak to je právě ten moment, kdy si sednu a začnu toho Pána Boha trošku žmudrat, aby to třeba už se nějak zlepšilo a tu naději očekávám vlastně od něj.
0: Jak to děláte? Mně přijde, že křesťané používají slovo modlitba nebo nějaký kontakt s Bohem jako něco přirozeného, ale každý zatím něco má. Já jsem nedávno mluvila s jedním kamarádem, který není křesťan. On říkal někdy, jako říkám, taková svá přání. A já jsem mu říkala, a proč máš pocit, že to není modlitba? A on říkal, a proč ty máš pocit, že to je modlitba? A pak jsme vlastně vedli sáhodlouhou debatu o tom, co to je nebo není modlitba. Jak vypadá ta vaše modlitba? A jestli je to moc osobní otázka, úplně ji zapomeňte, ale mě to zajímá.
1: Ne, tak já už jsem to vlastně naznačil, že? Protože možná to i souvisí díky té charizmatické obnově, která mě naučila vlastně vnímat modlitbu jako osobní rozhovor, kdy jsem prostě opustil předepsaný fráze, a to třeba upřímně nemám naprosto vůbec nic proti růženci. Růženec mi připadá jako nesmírně jako silná modlitba, která, když je potřeba, tak je to ta nejlepší modlitba, kterou prostě máme. Ale pro mě modlitba osobně je osobní rozhovor s Bohem a ten skutečně se liší podle toho, co se zrovna v mém životě děje. Ale pokud bych to měl nějak jako rozčlenit, tak ve chvíli, kdy třeba máme nějaký modlitby právě ve společenství, tak vždycky vyjmenujeme čas chvále, protože si myslím, že chválit Boha je klíč k tomu. Já třeba zažívám i to, že když mi je blbě a mám pocit, že se všechno jako kazí a začnu toho Boha chválit a hledám ty důvody, proč ho chválit, tak mi prostě vždycky najednou líp. Věřím tomu, že té chvály není nikdy dost. A pak samozřejmě přichází ty momenty, kdy člověk potřebuje tedy řešit nějaký konkrétní věci. A já jako mluvím s Bohem naprosto konkrétně. To znamená, pokud nemám nějakou práci a potřebuju tu práci, tak prostě se Bohu modlím, abych tu práci měl, abych ji prostě dostal, aby ke mně přišla. A pokud řeším nějaký náročný situace třeba ve vztazích, tak se modlím za ty lidi, se kterýma to prostě nezvládám, nebo za sebe, abych já nebyl ten problematický v tom vztahu. Je to osobní rozhovor, každopádně. A vlastně mnohem více modlím svými vlastními slovy, než bych používal nějaký předepsaný fráze.
0: Apoštol Pavel vyzývá v listu nebo mluví v listu Efeským o tom, že nás Bůh stvořil proto, abychom byli chválou jeho slávy. Jak když vás poslouchám, tak přemýšlím, jestli náhodou vaše tvorba, vaše písničky, taky nejsou chvály, i když to nejsou chvály. Jestli to není to, jakože dobře, chybí tam prostě ta správná slova, aby to byla chvála, ale jestli to není tak, že prostě cokoliv, co děláme, děláme-li to s vědomím toho přesahu a toho, že je to určeno k Boží oslavě, tak jestli to jako není chvála. A pokud ano, tak v té chvíli prostě vaše tvorba je chvála. Tečka.
1: Jo, je to docela zajímavé, že to říkáte, protože já si uvědomuji nebo vybavuju, že v té době, kdy jsem nějak jako dospíval a procházel tou obnovou, tak jsem vnímal, jak všichni kolem mě dostávají různý dary toho Ducha Svatého. Někdo začal prostě mít dar modlitby v jazyku a tak dále a já furt jako nic. A byl jsem z toho takový otrávený a takový, protože jsem prostě člověk jako v tom nějakém svém přelomu dětsko-dospělostního režimu. A pamatuju si, že jsem tehdy právě o tom mluvil s Michalem Slavíkem a on se tak na mě podíval a říkal, tak kdy tobě dal pánbu dar té muziky, tak co si furt stěžuješ, tak prostě dělej to, co umíš a dělej to prostě ku chvále Boží a ten dar jako využívej. A je pravda, že mě to dost jako otevřelo hlavu a řekl jsem si, no jo, vlastně, teď to tak je. Tak a ano, já myslím, že jo, že pokud člověk nedělá nějaký hrozný hrůzy hudební, tak se to dá považovat za chválu.
0: A neměl jste někdy potřebu napsat chválu chválu? Nebo udělal jste to někdy?
1: Tak já vedu tady ve Vršovicích scholu a vlastně tyhle ty písničky jsou pro mě takové, jakoby jednou měsíčně máme mši, kde zpíváme. Nenapsal jsem vyloženě jakoby chválicí píseň, ale napsal jsem třeba řadu žalmů. My jsme měli takový plán, že jsem psal žalmy na texty žalmů, ale jako novou hudbu a ve více hlasech a tak dále. Takže vlastně nějaká forma tvorby toho typu tam už je. Ale že bych napsal vyloženě chválicí písničku, co jsem asi zatím nenapsal. Ono jich je spoustu napsaných a jsou krásný. Nevím, já prostě, když si poslechnu o Boroch, tak mám třeba pocit, že už stejně to nikdo líp neudělá, jo. A nebo i my tady čerpáme z Jirky Černýho hodně, který je pro nás takový jako hlavní materiál. A to jsou tak nádherné písničky, že jo, je možný, že to někdy ke mně přijde. Zatím se tak nestalo.
0: Vy jste se stal ambasadorem Mezinárodního vězeňského společenství. Bylo tohle všechno, o čem jsme doteď mluvili, tím hlavním důvodem, proč jste to udělal? A nebo co byl ten hlavní důvod?
1: Já si myslím, že to byla shoda různých okolností. Ale je pravda, že nitky, nebo vlastně ten projekt nitky, ty naše zhudebněné básničky byly u toho prvního kroku. Protože já jsem kdysi dávno hrál v Milevsku a tam byl Páter Míček a ten vlastně slyšel, nebo nás tam pozval vlastně s tímhletím repertoárem a leta následuje, prostě po letech se potom uskutečňoval ten koncert Pěti tváří zdi a tam nás pozvali, nebo mě pozvali právě s projektem Nitky a to byl vlastně první moment, kdy já jsem se účastnil něčeho takového, co jsem vlastně do té doby nikdy nezažil, samozřejmě jsem nevěděl, že existuje Mezinárodní vězeňské společenství. Dozvěděl jsem se to, až když nás oslovili, trošku jsem se o tom něco snažil zjistit, ale ani to ještě nebyl vlastně ten vstup do toho společenství můj, protože potom byl covid a já jsem dostal takovou práci, že jsem dělal výroční zprávu pro jednu neziskovou organizaci, která se jmenovala Rubikon, která vlastně taky spolupracuje s MVS. A já jsem pro ně dělal vlastně jejich zprávu, tudíž jsem se vlastně ještě s kolegou dozvěděl spousty věcí, které se toho do toho tématu týkaly, a to bych nikdy sám od sebe neudělal, nikdy bych se k tomu jako nerozhodnul. A to byla taková zvláštní asi shoda okolností, nebo nevím, boží vůle, protože potom, když přišlo znova pozvání na tenhle ten koncert, tak vlastně ten covid nám to znemožnil, ale mluvil jsem tam, s někým jsem mluvil a vyšlo najevo, že já vlastně o tom něco vím, že nejsem jako úplně nepolíben, a vlastně vyšlo najevo, že jsem shodou okolností o tom viděl relativně hodně, díky té zprávě, a je teda napadlo, že bych mě oslovili, abych byl prostě ambasadorem. A tak já jsem řekl, že pokud si myslí, že to jako je dobrý nápad, takže s tím nemám problém. Ale upřímně řečeno jsem netušil, co to vůbec znamená. Jako vlastně jsem nevěděl, co se zatím skrývá. A tak jsem vyrazil na návštěvu do věznice ve Světlé nad Sázavou. To byl pro mě hodně intenzivní zážitek, kdy já jsem kdysi jako právě tady s kapelou z Vršovic duchovní jsem navštívil vězení. Pamatuju si, že to bylo hodně zajímavý. Ale pak jsme ještě třeba jednou s činaskama hráli taky jako vězňům. To byl určitě zajímavý zážitek. Ale bylo to koncert, nebylo to nic navíc. Tady jsem zažil právě to, že jsme skutečně seděli na oddělení vysokých trestů a byla tam s náma řádová sestra. Já, moje úloha tam byla prostě zpívat ty písničky, vlastně jim teda dejme tomu jakoby proložit ten duchovní program. A bylo to pro mě strašně zajímavý sledovat ty ženy, které víceméně všechny jsou doživotně jakoby ve vězení, jak některé skutečně jsou připravené a rozhodnuty ten duchovní život nějakým způsobem si nastartovat. Jo. Což je možná i přes to, co spáchali, což v žádném případě nebylo nic malého, protože doživotní tresty jsou prostě za zločiny těžký a vážný. Jo, to byl hodně silný zážitek a nicméně potom furt jsem, jo, pak jsem ještě navštívil různý ty kluby, Dvě ryby a tak dále, kde se zase starají o už jako propuštěný vězně. To původně měla být moje hlavní cesta, jakoby chodit třeba na tyhle ty kluby a dejme tomu pomáhat tím, dejme tomu teda mým darem, tou hudbou a i jakkoliv jinak vězňům, který jsou po propuštění. Ale já se přiznám, že jsem furt necítil ten hlavní jako důvod, proč to dělám. Furt jsem tak jako váhal, říkal jsem, teda, co tam, k čemu tam jsem. Jo. A pak jsme právě s mojí ženou Alicí přemýšleli, že možná nejlepší by bylo zase, jo, použít ten dar, který dejme tomu teda máme, a napsat písničku. A napsat písničku pro děti těch věznů, protože mě čím dál tím víc rezonovalo tohleto téma. Je pravda, že když jsem právě byl na tom koncertu Pěti tváří zdi, tak jsem zažil jako svědectví jedné slečny už dneska, který nás absolutně jako dostalo. A myslím si, že dodnes jsem jí za to vděčný, protože byla statečná ta holčina. A celý to téma mě mnohem víc jako zaujalo, než ty témata jiný. Takže jsem se rozhodl, že prostě tahle ta cesta by mohla být dobrá. A tak jsme začali přemýšlet o té písničce. Můj kolega Viktor Hlobil, se kterým píšem písničky pro kapelu Na pořád, vykopnul takový ten první signál, že napsal, jak zní Tlukot srdce za kamennou zdí, jak zní takový ten hlavní nápěvek toho. A to bylo skvělý, protože nás to nastartovalo a potom jsme požádali pracovníky z MVS, kteří byli na andělském kempu, jestli by s dětma neprobrali tohleto téma a jestli by děti nechtěli napsat nějaký úryvky, nápady, cokoliv, co prostě by bylo autentický. Protože to jsem chtěl, aby ta písnička byla autentická, aby jsme si my něco nevymýšleli. A to se skutečně podařilo a ty děti to opravdu napsali a díky tomu vznikla ta píseň.
0: A ta píseň je velmi autentická. Na ní to je slyšet. Já jsem za to vděčná, že se vám to takhle povedlo, protože i bez klipu, když si to člověk pustí, tak mu prostě běhá mraz po zádech, protože je to slyšet, že to jde hluboko. Jak když jsem vás poslouchala teď celou dobu, tak jsem přemýšlela o tom, že vlastně tam, kde jsme začali, můžeme klidně i skončit. Já jsem si uvědomila, že když jsem se vás ptala, jestli máte za slovy hudbu, tak by mě vlastně zajímalo, jestli může život znít jako hudba. Jestli může život být jako ta dobře udělaná skladba. A co je proto potřeba?
1: No tak, aby to bylo tak dobře udělaná skladba, tak ten život musí být dobře odžitej, že? Já si myslím, že to je na nás, jako, jakou skladbu si každý složíme. Každý máme vlastně danou tu svobodu z vůle a svého vlastního rozhodnutí a máme tu ten dar, který nám pán dal v tom, že se skutečně můžeme svobodně rozhodnout, co budeme dělat nebo nebudeme dělat. Takže když to zkusím jakoby dostat od toho tvaru té písně, tak jestli ta vaše píseň bude satanistický death metal, anebo píseň, která má chválit pána a to může být jakákoliv, tak je to naše osobní rozhodnutí. Můžeme si vybrat a každý si píše tu svoji vlastní píseň, no, je to na každém.
0: Říká Ondřej Škoch, muzikant kapelní kapely Na pořád. Děkuji za vaše povídání, děkuji, že jste byl hostem dnešního Zákoutí. Díky.
1: Děkuji za pozvání.

Umět s Bohem mluvit, počítat s ním v životě a přicházet k němu nejen v těžkých chvílích, i o tom mluvil hudebník Ondřej Škoch ve dnešním vydání Zákoutí. A příště se spolu setkáme zase v 18.30 v premiéře pořadu v neděli a také si můžete poslechnout reprízu v úterý v 10 hodin, v sobotu ve 23.15. Posloucháte večerní vysílání Rádia 7. Má datum 2. srpna, je neděle a od mikrofonu je vaší průvodkyní tím dnešním večerem Kateřina Fridrichová. Ovšem předá slovo průvodcům ještě o něco zcestovalejším, protože nás čeká pořad Za obzor a Tomáš a Eliška Vachutkovi nás tentokrát přes Malajzii vezmou až do Kambodže.

0: Již třikrát jsme se vydávali v pořadu za obzor na cestu kolem světa s manželi Vachutkovými a dnes nás tedy čeká čtvrté zastavení. Po Dubaji, Nairobi a Indii vyrážíme do Kambodži a Malajzie. Vítám u mikrofonu Elišku a Tomáše Vachutkovi.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: A provázet vás bude Pavel Kohl. Ještě než si tyto země představíme a prožijeme v nich další část té dobrodružné cesty kolem světa, tak si je představme v rozhlasové pohlednici.
3: První zastávka při dnešním cestování bude Malajzie. Tato federativní konstituční monarchie se rozkládá v jihovýchodní Asii, v jižní části Malajského poloostrova. Také při cestě na severní část ostrova Borneo nebo na některý z ostrovů v okolí se ocitnete na území Malajzie. Do sousedních států můžete cestovat po souši do Indonésie, Bruneje, Singapuru a Thajska. Po vodě se dostanete na Filipíny. Osídlení v této části světa je velmi staré. V novodobějších končinách bylo významné například Malajské království, ovšem od 18. století převzalo vládu nad oblastí Britské impérium. Během druhé světové války zde působili Japonci. Nezávislost získala Malajzie až v roce 1957, ale britské znaky jsou zde stále patrné, například ve státní správě. Zajímavé je i soudnictví, které odráží náboženskou situaci v zemi. Jedny soudy fungují pro muslimy a druhé pro ostatní. V zemi je sice náboženská svoboda, ale přes 60% lidí se hlásí k islámu, 20% k buddhismu a křesťanů je zde asi jen 10%. Polovina z nich jsou rodilí Malajci a další velkou část tvoří Číňané a Indové. Politiku ovládají Malajci, ale hospodářství vévodí Číňané. Zpracovává se zde ropa a zemní plyn, ale také kakao, rýže a palmový olej. Pokud máte rádi přírodu, do Malajzie rozhodně zavítejte. Zdejší tropické lesy a korálové útesy jsou jedny z nejpestřejších. Žije zde mnoho endemitických druhů, které nenajdete jinde na světě. Odhaduje se, že v Malajzii žije 20% všech světových druhů zvířat. Pokud zavítáme do rekreace a sportu, pravděpodobně narazíme na badmintonisty, kteří získali již několik zlatých medailí a tradiční lidové sporty, například sepak takraw či silat. Za památkami můžete vyrazit třeba do národních parků nebo průlivových osad, které zde vybudovali Britové. Nebo do rychle rostoucího města Kuala Lumpur. Nebojte se, moc se tu nezablátíte, i když by název Blátivá zátoka mohl mluvit o opaku. Toto hlavní město obývají téměř 2 miliony obyvatel, ačkoliv před 150 lety zde byla jen malinká osada sloužící dělníkům v Cínovém dole. Dnes jsou tu dvě letiště, nebo největší dvojitá budova světa, která byla do roku 2004 i nejvyšší budovou světa. Druhá zastávka na naší cestě bude v nedalekém Kambodžském království. Na rozdíl od Malajzie se jedná o zemi hodně chudou, mimo jiné i kvůli událostem z nedávné historie. Rozloha země činí 181 tisíc kilometrů čtverečních, žije zde přes 16 milionů lidí. Přitom v době řádění rudých kmérů v letech 1975 až 79 bylo vyvražděno na 2 miliony lidí, tedy zhruba čtvrtina populace země. Dnes přitom podobné množství lidí žije v hlavním městě Phnom Penhu. Toto království sousedí na severu s Thajskem a Laosem, na východě s Vietnamem. Jeho západní cíp země omývá Thajský záliv Tichého oceánu. Nejvyšší bod země, Phnom Aural, měří 1813 metrů nad mořem. V zemi se dnes kromě úřední kmérštiny domluvíte také francouzsky, odkaz na koloniální časy, a anglicky. Území pokrývají nížiny, občas přerušené nízkými horami a pahorkatinami. Za zmínku stojí jezero Tonlé Sap v samém srdci země, jehož rozloha se výrazně mění podle množství srážek. Toto jezero bylo v roce 1997 zařazeno na seznam biosférických rezervací UNESCO. Podnebí je v Kambodži teplé, monzunové, téměř polovinu území zabírají tropické, stále zelené pralesy. Území bylo obydleno už hluboce v historii. Na přelomu 19. a 20. století spadala Kambodža pod správu Francie. Během druhé světové války zemi okupovalo Japonsko. Nezávislost na Francii vyhlásila země 9. listopadu 1953. Na počátku 70. let se ovšem k moci dostala komunistická organizace Rudých Khmerů. Ti ze dne na den udělali ze země pracovní ghetto a vytvořili první komunistické království. Několik let nikdo nevěděl, co se v zemi děje, až do vpádu do sousedního Vietnamu. Vietnamská vojska ale útoky odvrátila a obsadila zemi. Během 4 let zemřela zhruba čtvrtina obyvatelstva. Občanská válka v zemi skončila až ve druhé polovině 90. let minulého století po smrti diktátora Pol Pota. Obnoveno pak bylo království, v jehož čele stál do roku 2004 král Sihanouk. Protože královská koruna se nedědí automaticky, nástupce byl volen. Stal se jím králův mladší syn Norodom Sihamony, kterého jeho otec poslal na počátku 60. let minulého století studovat do Prahy. Nejnavštěvovanějším místem v zemi je chrámový komplex v Angkoru, jedno z nejzajímavějších míst v jihovýchodní Asii. Chrámový komplex se rozkládá na území bezmála 400 km čtverečních a patří k němu zalesněná území nazvaná Angkorský archeologický park s nejrůznějšími vykopávkami z tohoto hlavního města Khmerského království od 9. až do 19. století. K chrámovému komplexu patří také chrám v Angkor Watu. Jeho věže dosahují do výšky 65 metrů a hlavní část zaujímá více než 1 km². Chrám je obehnán vodním příkopem a hradbami. Nedaleko odtud se nachází chrám v Bajonu s četnou sochařskou výzdobou a další náboženské centrum v Tapromu. Pozůstatky chrámu v Angkor Watu jsou zachyceny i na kambodžské vlajce. Při návštěvě hlavního města je možné zamířit také do muzea, které mapuje krvavý režim Rudých Khmerů. Bývalé francouzské liceum, které diktátor přeměnil na vězení s mučírnou, je připomínkou polpotovských zvěrstev. Po zhlédnutí expozice se nikdo nemůže divit zvláštním značkám, které v areálu zakazují smích. Za zmínku stojí místní hudba, jejíž kořeny sahají hluboko do historie. Je založená na pentatonice, tedy stupnici o 5 tónech.

0: opustili jsme Indii a přistáli jsme kde v další destinace?
1: Tak další destinace byla Malajzie, přistáli jsme v Kuala Lumpur, kde jsme měli zhruba jeden den, asi 24 hodin na to, abychom si aspoň částečně prohlédli toto město, tuto zemi a pak putovali dál do Kambodži.
0: U ostatní zemí jsem se ptal, co vás tam zaujalo, proč jste chtěli zrovna navštívit dané místo, tak proč Kuala Lumpur?
2: No, nechci mluvit nějak nepěkně o tomto místě, ale v podstatě to byla pro nás jenom přestupní stanice. Takhle hlavně vyšly ty letenky. Nevím, možná, že Eliška odpoví lépe.
1: V podstatě jste řekl správně. Bylo to na základě toho, že jsme měli zde přestup a vzhledem tomu, že jsme tam stejně museli strávit několik hodin, tak jsme se rozhodli, že to aspoň prodloužíme a aspoň malinka to si tu zemi užijeme.
0: Tak pojďme tedy. Přistáli jste v Kuala Lumpur a tam začala prohlídka kde?
1: No, přistáli jsme na letišti samozřejmě a z letiště jsme dorazili do vlakem do nákupního centra, kde jsme se dostali do metra a odsud jsme vyrazili k takovým asi dvou nejvýznamnějším památkám tohoto města. A to byly Twin Patronas Towers, což možná někteří znáte, jsou to takové dvě vysoké budovy špičaté, které jsou propojené mostkem mezi sebou navzájem. A potom jsme pokračovali ještě na druhou vyhlídku, na druhou věž a to byla rozhlasová věž, která byla na kopci a byl z ní krásný výhled na celé město a kolem byl krásný park a v podstatě tam byl takový malý deštný prales, ale opravdu jenom malý uprostřed města, byl to takový ostrůvek ticha uvnitř takového hlučného a rušného města.
0: Začali jsme dopravou, nebo zmínili jste metro, tak pojďme si představit to malajzijské metro. Jak vypadá? Už jste měli možnost nahlédnout na metro jinde, tak je to srovnatelné s těmi evropskými, nebo to má opravdu ten asijský nádech?
2: Tak my jsme konkrétně byli v nadzemce, nebylo to vyloženě metro, byla to nadzemní dráha. Můžeme to například srovnat s cesty kolem světa s dubajským metrem, kde vlaky se řídí sami bez strojvedoucích a můžeme to srovnat i s těmi evropskými metry a myslím si, že je to opravdu blízko tomu evropskému standardu, že jediný rozdíl, který my jsme zvyklí, tak je to, že opravdu to nejezdí pod zemí, i když tam i tyto metra mají, ale jezdí vyloženě, že to je nadzemka.
1: Ještě co bylo zajímavé, bylo i to, jakým způsobem to vlastně se pohybovalo, ten vagón a ty vozy, protože byly na takových pilířích a v zatáčkách se ten vagón naklánil i s lidmi, což bylo hrozně zajímavé, protože v okamžiku, kdy člověk byl přímo v tom vagónu, tak to nějak úplně nepocitoval, ale jakmile se podíval ven, tak viděl, že je najednou v nějakém sklonu, nevím, 15 stupňů, kdy se opravdu ten vagón poměrně hodně doprava nebo doleva naklonil.
0: To mi připomnělo scénu ze Slunce seno, jak jedou tou malou lokálkou a pojďte všichni na jednu stranu, vyvažujem, tak bylo potřeba vyvažovat, nebáli jste se?
1: Vyvažovat potřeba nebylo, opravdu, když jsme byli a nedívali jsme se ven, tak jsme to vlastně ani nějak nepociťovali hodně, ale opravdu to, že se nakláníme, jsme si uvědomili až v tom okamžiku, kdy jsme se začali dívat ven a viděli jsme, jak se ten vagón samotný naklání, hlavně v těch ostrých zatáčkách, ale bylo to velice bezpečné, mají to tam opravdu dobře zařízené, takže nebylo třeba nic vyvažovat a lidé to tam ani nějak nevnímali, jeli prostě dál, považovali to za normální.
0: Pojďme se zastavit na těch památkách. Je jich tam předpokládám také dost, ale vy jste stihli tedy jenom ty dvě, tak pojďme k ním, jaké jsou, jak vypadají, pojďme je trošku přiblížit.
1: Tak co se týče těch dvou věží, těch Patronas Towers, ty jsme viděli pouze z dálky, v podstatě nebylo moc co tam úplně objevovat, neměli jsme čas na to, abychom vyjeli někde nahoru na nějakou vyhlídku, takže jsme se opravdu na ně jenom podívali a pokračovali jsme na tu druhou, na tu rozhlasní věž, kde jsme se podívali i nahoru. Ten výhled byl opravdu krásný. Je tam několik pater, do kterých se můžete jít podívat a samozřejmě podle toho platíte i vstupné, podle podle toho, jak vysoko chcete vystoupat. Každopádně do toho nejnižšího patra se dá dokonce dostat zadarmo, takže se tam člověk může rozhlédnout, může se tam zajít do restaurace, mají tam zábavu pro děti, pro celé rodiny, mají tam nějaké asi 8D kino a další vychytávky, takže rodiny se tam poměrně bavily a hned pod tím, pod tou věží bylo i takové malé zoo, bych řekla, takový naučná stezka se zvířaty a zároveň tam bylo i další stezka, která vedla tím malinkatým jakoby deštným pralesem a uprostřed toho byly i vlastně zavislé mosty nebo vysuté mosty, které se daly procházet a to bylo opravdu krásné.
0: Měnilo se nějak to prostředí? Když jste byli v Indii, tak jste zakoušeli hory a různé jako jiná místa. Tak jak se změnil ten ráz krajiny při přesunu do Malajzie?
2: Určitě se dá říci, že se zazelenala. Opravdu příroda, nebo nedá se mluvit úplně o přírodě, protože to bylo uprostřed města, ale to, co tam pěstovali a opravdu se snažili udržovat tu přírodu uprostřed města. Takže stromy byly zelenější a tráva taky. Město bylo obecně čisté, nebylo to jako v Indii, kde člověk musel jít na hodně turistické místo, aby si užil alespoň trochu čistou ulici. Tady v Malajzii, v Kuala Lumpur, to bylo poměrně běžné, že byly uklizené silnice, což pro nás v tu chvíli bylo velice vzácné.
0: Ještě něco jste si užívali v Malajzii? Nebo toho, na to nebyl už tolik čas?
1: No, na moc věcí jsme čas neměli, ale v průběhu naší cesty jsme se rozhodli vyzkoušet jednu takovou věc a to, že v každé té zemi, ve které jsme, si zkusíme dát stejný zákusek, abychom dokázali porovnat, jaké, kde dělají nejlepší zákusky. Tak i v Kuala Lumpur jsme vyzkoušeli dort, který se jmenuje Red Velvet a byl velice dobrý, musím říct.

0: První zastávku v Kuala Lumpuru už máme tedy za sebou, přesouváme se dál. A tak jaké bylo pokračování té vaší cesty?
1: Já bych se ještě pozastavil v Kuala Lumpur na letišti, kde jsme museli vykonat osobní hygienu, protože jsme neměli žádné ubytování. Opravdu se jednalo o krátkou zastávku mezi Indií a mezi další zastávkou, a to je Kambodža. A neměli jsme příležitost se asi 3 noci pořádně okoupat nebo vykonat opravdu tu osobní hygienu. Takže jak jsme dorazili zpátky z města v Kuala Lumpur na letiště, tak jsme si vzali vlhčené ubrousky a šli na záchody a opravdu celý jsme se v úvozovkách vysprchovali. Pořádně jsme si vyčistili zuby a lidi, co chodili běžně na záchod, tak se na nás dívali velice zvláštně, ale my jsme byli rádi za to, že si můžeme připadat aspoň trochu čistí a že nebudeme smrdět ostatním lidem v letadle.
0: Osobní hygienu a podobné věci jsme zatím na cestování moc nenarazili. Většinou jste byli různě po hotelích nebo v nějakých místech, kde to nebyl až takový problém, ale ještě někde jste třeba řešili takové nouzové hygienické podmínky?
2: Tak ty jsme řešili samozřejmě v Indii. Indie byla celkově taková zvláštní, takže už hned asi druhý den, co jsme byli v Indii, jsme přišli do hotelu, který byl nový, krásný, ale najednou jsme zjistili, že tam nemají toaletní papír. Běžně se to tam nedává, toaletní papír, oni ho nepoužívají nebo používají ho minimálně. A když jsme šli na recepci, že tady nemáme toaletní papír, jestli by nám mohli nějaký sehnat, tak jenom pokrčili rameny a řekli, nemáme. A nějak dál to nehodlali řešit, takže i v této situaci, i v té situaci na letišti a v dalších případech, kdy jsme museli přespávat na letišti 1 nebo 2 noci, tak našimi nejlepšími pomocníky byly právě vlhčené ubrousky, které jsme si pravidelně dokupovali, protože to opravdu byla naše krabička poslední záchrany.
0: Tak teď už jsme doufám připraveni na tu cestu dál, tak pojďme se přesunout do Kambodži. Jaké bylo to setkání s Kambodžou? Na různých místech říkali jste o počasí, vlhko, bylo i tam vlhko, jako v té jihovýchodní Asii bývá?
1: Ano, bylo tam vlhko, bylo tam, ale z mého pohledu poměrně příjemně vlhko. Teplota tam dosahovala vysokých teplot, ale nebylo to zas tak nesnesitelné, takže já jsem se tam cítil opravdu dobře a po vystoupení z letadla a po tom, co jsme přiletěli z Indie, po případě z Malajzie, tak jsem se tam cítil opravdu dobře.
0: Malajzie byla takovou mezizastávkou mezi Kambodžou. A co vás teda táhlo do Kambodži? Proč jste plánovali zrovna tam se zastavit?
2: Tak já jsem určitě viděla spoustu obrázků, které ukazovaly na Angkor Wat a na ty přilehlé chrámy, které tam jsou, což je asi možná nejznámější památka právě v Kambodži. A vždycky se mi to hrozně líbilo. Vím, že se tam natáčelo i část jednoho filmu Larry Croft a opravdu se mi líbilo, jak tam probíhala těmi polorozpadlými chrámy a paláci a říkala jsem si, že to někdy musím vidět opravdu na vlastní oči. Takže když jsme už cestovali z té Indie a věděli jsme, že pojedeme do Vietnamu, který byl vlastně hned sousedním státem, tak jsme si říkali, že přece nemůžeme tu Kambodžu jen tak vynechat. Takže jsme tam strávili zhruba týden a prohlídli si právě ty chrámy a pak se ještě přesunuli do hlavního města, odkud jsme potom pokračovali dál.
0: Tak pojďme tedy zavítat zrovna do těch chrámů, když už to byl ten cíl cesty. Taky jste řešili jako v předchozích situacích různé turistické vstupy, anebo byli lidé vynalézaví a jak to tam funguje? Fungovalo to podobně jak v Indii?
2: Ku podivu ne, Kambodža v tomhle tom byla úplně odlišná. Když bychom to měla srovnat s Indií, tak to byly 2 rozdílné světy. Nevím, jestli je to tím, že tam možná ještě nejezdí tolik turistů, nebo jestli je to tou povahu těch lidí, kteří tam žijí. Ale všichni ti, s kterými jsme se tam setkali, tak byli neuvěřitelně úslužní, byli milí, snažili se opravdu pomoct. Nesnažili se člověka nějakým způsobem okrást a naopak kdekoliv mohli pomoct, tak to udělali. Takže my jsme z toho měli velice dobrý pocit a v Kambodži jsme se cítili opravdu jako doma. Bylo to velice příjemné.
1: Co se týče samotných vstupů, tak tam měli jednotný ceník a ten ceník byl udělaný na 24-hodinový vstup a případně na 3-denní vstup. Možná, že tam byl i jeden delší. Každopádně nám nedělalo problém zaplatit si ten jednodenní vstup s tím, že jsme tam mohli vlastně ještě ten samý den večer jít na západ slunce a pak tam strávit celý druhý den. Takže zaplatili jsme si vstupné a zároveň jsme si zapůjčili motorky nebo elektrická kola, která vypadala víc jak mopedy. Každopádně maximální rychlost na nich byla asi 20 km za hodinu a šlapat se na nich teda rozhodně nedalo. Takže na těchto elektrických kolech jsme tam projížděli všechny ty památky a prozkoumávali ty krásy.
2: Já bych jenom možná dodala, že spousta lidí, když si řekne Angkor Wat, tak si představí jeden chrám, ten, který je vyobrazen na všech těch fotkách a na všech těch možná plakátech a ilustračních fotografiích, ale ten Angkor Wat je obrovský areál. Je to areál, který má desítky metrů a může tam být zhruba kolem 1000 rozbořených chrámů. Samozřejmě některé jsou už takové ruiny, že v podstatě to nejde poznat, že to nějaký chrám kdy byl, ale těch zachovalých chrámů je tam taky poměrně hodně. A takže opravdu se tam vyplatí si zapůjčit nějaké vozidlo, případně si domluvit s někým, že vás vezme do rikši a bude vás vozit po těch chrámech, protože přece jenom ty vzdálenosti mezi těmi danými chrámy jsou poměrně dlouhé a kdyby to chtěl člověk obejít, tak by tam musel strávit opravdu třeba 2 nebo 3 týdny.
0: Nahlédli jste i do té historické části trošku, jak tady ten chrámový komplex vůbec vznikl?
2: Určitě jsme si zjišťovali nějaké informace, abychom to jenom neprocházeli. Ono, jenom to procházení bylo hrozně zajímavé, protože ty chrámy častokrát byly velice spletité, bylo to takové bludiště rozvalin a vypadalo to tam opravdu krásně. Nejkrásnější na to možná bylo i to, že když ty chrámy byly tak polorozbořené, tak přesně v těch místech, kde se povalily ty kameny, tak tam vyrůstaly stromy a keře, které obepínaly tu starou budovu a v podstatě ta příroda znova přebírala vládu nad tím místem, kde kdysi byl nějaký chrám. A to bylo opravdu krásné. A právě v těch rozvalinách těch chrámů bývalých, jsme měli možnost si sednout a otevřít si naši čtečku a přečíst si i o tom historii té kmerské komunity, která tam žila a která ty chrámy vystavila.
0: Ještě si zmiňovala, že si znala obrázky z filmů a z různých pohlednic, a tak předčilo to ty, nebo naplnilo to ta očekávání, se kterými si tam jela?
2: Pro mě určitě ano. Jediná nevýhoda možná, nebo jediná věc, na kterou jsem nebyla tak moc připravená, byly ty davy těch turistů, kteří tam byli. Bohužel i tohle místo už je velice dobře známé a tím, jak je teďka možnost cestovat kamkoliv a lidé si můžou zaplatit kdykoliv letenku a někam letět, tak samozřejmě ty davy těch turistů jsou daleko větší. Potkali jsme se tam s jedním mužem, který nám právě vyprávěl, že tam byl před 20 lety a že tam v tom komplexu byl úplně sám. Že tam mohl projíždět dny, nemusel platit žádné vstupné a několik dní projížděl všechny ty chrámy a v podstatě na nikoho skoro nenarazil. Tak to jsem si dokázala představit, že muselo být asi opravdu nádherné a dobrodružné. Přece jenom s těmi davy turistů to trošičku ztrácelo to kouzlo. Ale my jsme se snažili najít právě ty zříceniny a ty místa, kde těch turistů nebylo tolik a vždycky jsme si našli nějakou uličku, nějakou skulinku, někde nějaké místečko, kde jsme třeba nikoho neviděli a kde jsme si mohli opravdu sednout a vychutnat si tu krásu, která byla kolem nás.
1: No samozřejmě i z davy turistů přibývalo i ochranných pásem pro ty památky, protože čím více lidí, tím více se toho zničí. Takže tak jak před 20 lety vyprávěl pán, že si mohl procházet všechny místa, prolézat, kam se odvážil, tam mohl, tak v dnešní době už opravdu člověk za pásku nemůže vstoupit nebo za nějaké lano a na všechno se může jenom dívat. To nám taky trošku ubralo toho nadšení z toho, ale byly tam naštěstí i místa, která ještě opáskovaná nebyla a my jsme si užili i to lezení po těch památkách a prozkoumávání těch skulin, jak říkala Eliška.
2: A tím, že jsem měla i takovou touhu si někdy vyzkoušet některé ty scény, tak tím, že jsme měli i kameru, tak jsem si natočila několik dobrodružných scén, kdy jsem probíhala těmi chrámy a Tomáš běžel za mnou s kamerou a natáčel mě a teďka už jenom čekáme, až to sestříháme a přidáme k tomu nějaké efekty a bude z toho skvělý nový film.
0: Prozkoumali jsme ten chrámový komplex v Angkor Watu a pojďme se přesunout dál do Kambodži na další místa. Určitě jste vyzkoušeli i místní tržiště, to je takové oblíbené místo v tom povídání, když cestujeme, tak pojďme zamířit na tržiště.
1: Já musím říct, že první tržiště, s kterým jsme se setkali, bylo pro nás plné zajímavých překvapení nebo zážitků. První věc, co jsme vlastně mohli vidět na tom tržišti, byly úplně jiná ovoce a zelenina, než můžeme vidět v Evropě. Takže jsme neváhali, něco jsme si zakoupili, něco jsme chutnali. Byly to pro nás neznámé chutě, občas jsme srovnávali chutě s naším ovocem v České republice a musíme říct, že jsme si pochutnali. Další věcí, kterou jsme tam zaznamenali, byl trh se zvířaty a s rybami, kde prodávali opravdu kusy masa z čerstvě zabitých zvířat uprostřed tržiště a i to všechno porcovali, případné odpadky a takové věci házeli doprostřed na ulici, kde to jednou za čas smetali. Dokážete si určitě představit v tom teple a vlhku ten zápach, který tam panoval a musím říct, že z tohoto místa, z této části tržiště jsme utíkali poměrně rychle. Nevím moc, kolik odvážných turistů by si tam něco zakoupilo. Jednou z dalších věcí, co jsme tam viděli, bylo, nebo takhle, zastavili jsme se v jednom stánku, kde nám to připadalo být poměrně hezké a levné a objednali jsme si tam zajímavý výběr jídla a koktejlu. Ten koktejl byl vyrobený z takzvané Dragon Fruit, což nevím, jestli se překládá, ale jednalo se o velice zajímavé ovoce, které bylo zároveň i velice chutné. Zároveň jsme si objednali i nějaké nudle nebo něco takového a paní nám přinesla v košíčku, jak to bývá, různé omáčky. Bylo velice vtipné, když Eliška otevřela kečup a ten najednou vystříkl, udělal obrovský gejzír asi 3 metry nad její hlavu a oprskl nás úplně všechny. Nevíme, jak to je možné s kečupem, že se něco takového stane, každopádně z toho byla vtipná situace.
0: Na tržišti jste ochutnávali různé ovoce a určitě i další jídla. Máte nějaký tip na kambodžskou specialitu?
2: Tak nevím, jestli je to zrovna kambodžská specialita, ale v jednom vlastně v hlavním městě, když jsme se potom přesunuli do hlavního města, tak jsme byli taky opět na tržištích a chtěli jsme ochutnat něco zvláštního, něco netypického a tak jsme ochutnali hned dvě věci. Dopředu vám řeknu, že jedna nám chutnala a druhá ne. Můžete si potom zkusit uhádnout, která z nich to je. Byly to tedy dvě věci a byly to žabí stehínka a byl to kuřecí pařátek. Ano, můžu vám prozradit, že ten kuřecí pařátek bylo to, co nám nechutnalo. Každopádně ty stehínka žabí byly opravdu vynikající. Nečekali jsme to, nevěděli jsme, jakou chuť od toho očekávat, ale chutnalo nám to hodně a nakonec jsme ty žáby snědli snad dokonce dvě a říkali jsme si, že si to klidně někdy znovu dáme. Co se týče pařátu, tak o tom bych radši nemluvila. Chuť to mělo hroznou a říkala jsem si, že buď to je velká past na turisty, a nebo jestli lidé opravdu museli být v té době té války, která tam kdysi panovala, natolik hladoví, že byli schopni sníst úplně všechno.
0: Myslím, že kuřecí pařátek mají i v Číně, tak ono to možná tam někde v té jihovýchodní Asii asi zkouší častěji a nevím, jestli je to jenom turistická atrakce.
2: Je to možné. Každopádně ještě jedna věc, kterou jsme hrozně toužili vyzkoušet a nakonec se nám to nepodařilo, tak byly právě různé druhy švábů, brouků. Víme o tom, že se tam dokonce jí tarantule, je to tam taková specialita, kterou víme, že Kambodžané jedli právě za doby války, kdy byl opravdu velký hlad, tak si tam pekli tarantule. Ne, že by to asi měli každodenně na jídelníčku, ale samozřejmě i toto jídlo oni jedli. A pro turisty je to takové atraktivní a hodně turistů si toto právě kupuje, takže se dá na ulici najít stánky, kde se ty tarantule prodávají pečené právě. My jsme to viděli jeden den, ale ten den nám zrovna nebylo úplně nejlépe zdravotně a tak jsme se rozhodli, že to necháme na ten den další a bohužel druhý den už jsme neměli čas a stánek jsme tak rychle nenašli, takže jsme tuto specialitu nevyzkoušeli, ale možná, že se nám to ještě jednou někdy podaří.
0: Trochu jsme obsali oblouk a dostali se ke zvířatům, nemyslím teď jenom těm na talíři, ale viděli jste a měli jste možnost se setkat i s nějakými zvířaty, nemožná typickými tady pro Evropu.
1: Tak ne, že by to byly netypická zvířata pro Evropu, nebo jsou to typická zvířata v našich zoologických, ale například opice byly v Angkor Watu velice běžné. Bylo to asi něco jako holuby u nás v České republice na náměstí. Pobíhali tam po těch památkách a bylo to pro ně opravdu takové přirozený domov. Další zvíře mě snad teďkom už nenapadá, snad jenom jedno, ale to vidíme, už můžeme vidět i v Evropě a to jsou rybičky v akváriích, které vám můžou zajistit výbornou masáž nohou. Když jsme šli kolem těchto krámků, pokud si to nazvat, tak jsme stále váhli, jestli do toho jít nebo ne, protože jsme četli na internetu, že z toho můžou být různé infekce a nákazy. Ale nakonec jsme se odhodlali a šli jsme do toho. Takže po zaplacení poplatku jsme umístili naše nohy do akvárka plné rybiček a ty nás začaly ohlodávat, respektive masírovat. Musím se přiznat, že prvních 15 minut jsem měl co dělat, abych tam ty nohy udržel a v podstatě jsem je tam ani neudržel, protože to hrozně lechtalo. Ale po čase si na to člověk zvykne a je to zajímavý zážitek.
2: Těch akvárií tam měli hned několik s různými velikostmi těch ryb, takže bylo zajímavé si vyzkoušet nejdřív ty nejmenší rybičky, pak větší a větší a ono to čím dál tím více bolelo, ne že by to bylo vyloženě bolestivé, ale spíš to byl prostě pokaždé úplně jiný pocit podle toho, jak ty ryby byly velké nebo malé. Určitě můžu doporučit, je to mnohem lepší než tady u nás na Václaváku, kdy za to zaplatíte velké peníze a není to nic moc. Tady opravdu ty rybičky byly čerstvé, navážely tam každý den nové rybičky, takže ty rybičky byly opravdu čilé a měly hlad a proto to bylo opravdu zajímavé, ten zážitek.

0: pořadu Za obzor navštěvujeme s manželi Vachutkovými celý svět. Teď jsme se zastavili v Kambodži, kde už jsme zakusili chrámy, rybí masáž a také jste mluvili o setkání s lidmi. Určitě jste potkali někoho zajímavého, nějaký rozhovor, který vás ovlivnil. Můžeme se k němu přiblížit?
1: Já můžu říct snad jenom o jednom setkání, které mě teď napadá, a to byl pán, který ztratil obě nohy za války. Ten pán byl natolik aktivní a snaživý, aby podpořil lidi, jako je on, ale aby si i sám uživil, že chodil po tržištích a prodával knížky. Nežebral, byl opravdu velice milý a příjemný. A říkali jsme si, že kéž by naši místní bezdomovci měli stejnou náturu a snažili se přivydělávat podobně.
2: Těch setkání jsme samozřejmě měli více, ať už přímo na těch památkách nebo na těch tržištích, kde jsme se občas dali do řeči s nějakými místními. Ale opravdu to, co nás příjemně překvapilo, byla ta ochota těch lidí pomoci, ta ochota těch lidí jakýmkoliv způsobem si vydělat, ale ne nějakým podvodným, ale naopak opravdu poctivou prací, i kdyby to mělo být nějaká práce, která by pro nás byla třeba podřadná. Oni opravdu byli velice snaživí a ze všech těch společenských vrstev se snažili vyšplhat takovým dobrým způsobem a opravdu jsme mohli vidět, jak nacházeli nové zajímavé způsoby, jak si vydělat, ale opravdu takovými způsoby, které turista opravdu ocenil. Nebylo to vlezlé, jako to bylo například v Indii. Když to můžu srovnat třeba s tou Indií nebo s dalšími státy, tak tady ti lidé byli opravdu velice, velice příjemní.
0: A po té komunikativní stránce, jak se s nimi dalo dorozumět, uměli anglicky?
2: Většina těch obchodníků nebo i těch lidí nějakým způsobem aspoň základně anglicky uměla, i když to byly třeba jen některé slovíčka. A dokonce se nás občas zeptali, odkud jsme a chtěli naučit pár slovíček česky, tak to bylo takové taky hezké a zajímavé.
1: Jako jednoho z dalších lidí jsme také potkali, nebo spíš viděli projíždět kolem nás

0: hnedka v jednom z prvních momentů, kdy jsme přiletěli do Kambodži a ta osoba byla místní královna. Královně zemřel zrovna manžel a měl být jmenovaný na trůn jejich syn. Takže jezdila po městech a my jsme zrovna měli to obrovské štěstí, kdy projížděla městem, kam jsme přiletěli, a to bylo město poblíž právě Angkor Wat. V tom momentě, kdy jsme viděli projíždět, tak bylo spousta lidí na ulicích s vlaječkama a obrázkama a bylo opravdu silně cítit z místa, že jsou pyšní na svou vládu a že za něma stojí, že se za ně nemusí stydět, a to nám taky přišlo být velice pěkné.
1: Kambodža je typická svými chrámy a k tomu se mi pojí i náboženství, nebo takový ten duchovní rozměr toho světa, toho místa. Tak můžeme přijít i tady v téhle stránce, vy jako věřící jste nějak vnímali to místo, možná jinak než většina turistů, tak jaké to bylo po té duchovní stránce?
2: My jsme se tam nesetkali úplně s mnoha nějakými chrámy, teda samozřejmě v tom Angkor Watu, ale to byly chrámy, které jsou již nepoužívané, takže tam žádné už bohoslužby nebo nějaké obřady neprobíhají. Každopádně, když jsme byli právě v tom městečku Siem Reap, které je hned vedle toho areálu z Angkor Wat, tak jsme viděli i takový malý chrámeček, nebo jak bych to nazvala, možná památník, kde se shromáždí dav lidí a kteří se tam modlili, ale to byla opravdu asi naše jediná taková zastávka, kdy jsme viděli jejich náboženství v praxi. Každopádně tím, že ta cesta byla pro nás cesta kolem světa s Bohem, tak pro nás to samozřejmě znamenalo to, že my jsme prožívali to i tu cestu s Bohem a čerpali jsme od něj sílu a radost a sdíleli jsme se navzájem o tom, jak to on krásně stvořil, a tak právě v těch chrámech, kde se kdysi možná uctívali kdo ví jací bůžci a kde probíhaly nějaké obřady, které s křesťanství neměly nic společného, tak tam na těch místech jsme měli my možnost se zastavit, sednout si, otevřít si knížky a číst si o nich, v nich o Bohu a modlit se společně s Tomášem a trávit ten čas i ve stišení právě s Bohem. A to bylo takové zvláštní a to se mi hrozně na tom líbí, že my máme možnost k Bohu přicházet kdekoliv, kdykoliv, nepotřebujeme k tomu nějaké speciální místo, nějaký speciální obřad, stačí jen prostě se stišit a s naším Bohem komunikovat napřímo, a to je opravdu výjimečné.
1: Při vaší cestě už jste byli relativně dlouho pryč mimo Českou republiku. Neměli o vás rodina strach, nebo byli jste s nima nějak v kontaktu?
0: Tak my jsme hnedka na začátku, ještě než jsme vyrazili na cestu, se rozhodli, abychom to rodině ulehčili, ty obavy o nás, a zároveň jim i nějakým stylem předávali informace o tom, kde se nacházíme a jak si užíváme ty místa. Tak jsme se rozhodli udělat takový malý blog nebo web o naší cestě, kde jsme vždycky přidávali pár fotek a k tomu i nějaký komentář. Takže toto byl náš hlavní kontakt s Českou republikou nebo s našimi přáteli. A takto jsme předávali informace i o tom, kde se nacházíme. Další věcí byl i Skype, který jsme využívali, a využívali jsme ho jak pro komunikaci s rodinou, tak i pro komunikaci s tou duchovní rodinou. A to bych i předal slovo Elišce.
2: My jsme pravidelně ještě předtím, než jsme jeli na tu cestu, tak jsme pravidelně navštěvovali a doteďka navštěvujeme naše úterní modlitevní skupinky, kde jsme v kontaktu s našimi přáteli ze sboru a kde se modlíme za různé témata, kde se navzájem duchovně pozbuzujeme a tak dále. A když jsme jim řekli, že pojedeme na tak dlouhou cestu, tak jsme si uvědomili, že nám vlastně budou taky hodně chybět, krom toho, že nám bude chybět i rodina. A tak jsme si řekli, že bychom chtěli aspoň nějakým způsobem s nimi být pravidelně v kontaktu. A pak přišel takový nápad, že bychom vlastně mohli se k té skupince připojit i tak virtuálně, a tak jsme se rozhodli, že to teda zkusíme. A opravdu v průběhu celých 64 dní, tak jsme téměř pokaždé na té úterní skupince byli přítomni, i když ne vždycky na celou dobu, nebo ne vždycky úplně s kvalitním připojením, ale vždycky jsme se připojovali na ten Skype, kde jsme se mohli s těmi lidmi pozdravit, mohli jsme se navzájem takto modlit i společně právě touto virtuální cestou a byl to opravdu skvělý čas a cítili jsme se neuvěřitelně dobře, i když samozřejmě to pro nás znamenalo i určitou oběť, protože tím, že jsme cestovali přes různá časová pásma, tak skupinka, která běžně začínala v 8 hodin večer, tak u nás někdy začínala v 6 večer, někdy ve 3 hodiny ráno, takže jsme opravdu šli spát, nastavili jsme si budíky a ve 3 ráno jsme vstávali proto, abychom se mohli modlit s naší duchovní rodinou a ten čas byl opravdu požehnaný a měli jsme z toho obrovskou radost, i když někdy jsme na té skupince byli třeba opravdu jenom půl hodiny, protože jsme o 3:30 ráno zase odpadli a museli jít spát.
1: Během návštěvy Kambodži jste určitě využívali i různé dopravní prostředky a přesouvali se z místa na místo a doprava v Asii je taková mnohdy svérázná, tak určitě i Kambodža má, nebo stojí za zmínku doprava a Kambodža.
0: Tak během cesty jsme kolikrát využívali opravdu naše nohy. Rádi jsme se procházeli, protože jsme měli spoustu času a rádi jsme objevovali místa po svých. V Kambodži jsme se odvážili využít i služeb taxi a bylo to hlavně z důvodu malého času. A tak jsme si ve městě Siem Reap objednali taxikáře a bylo to vlastně rikša. Ten nás dovezl, kam jsme přesně chtěli, byl milý, usměvavý a předem jsme se domluvili na ceně, která nebyla nejnižší, možná jsme mohli více smlouvat, ale to nemáme úplně v povaze, ale i přesto nám ta cena přišla být poměrně férová. Takže Kambodža bylo jedno z prvních míst, kde jsme začali využívat tu dopravu, ty rikši jejich. Další dopravou, kterou jsme tam využívali, byly už zmíněná elektrická kola, respektive takové elektrické mopedy, to vypadalo, nebo skútry, které jsme si zapůjčili právě na prohlídku Angkor Watu. Zajímavé bylo to, že v průběhu cesty se Elišce ten její moped rozbil. Jednalo se o utržené lanko z brzdy, takže se stalo to, že po tom, co bylo odtržené, tak za prvé nešlo brzdit, za druhé nešel ani plyn, protože ten kontroloval, mělo tam čidlo na té brzdě a kontroloval sepnutost brzdy a v případě, že byla sepnutá, tak nechtěla motorka jet. Takže jsme řešili technický problém s majiteli těchto motorek, nebo jak to nazvat, a tam bylo právě vidět i ta jejich velká ochota, že během asi hodiny byli schopni přijet s motorkou novou, vyměnit námi a bez jakýchkoliv řečí, naopak s velkou omluvou nás opět nechali našemu osudu s novými strojemi.
2: V tom taky šlo krásně vidět to, jakým způsobem Pán Bůh má všechny věci pod kontrolou, protože v okamžiku, kdy se mi ta motorka rozbila, tak to bylo přesně v tom okamžiku, kdy my jsme zabrouzdali někam trošičku dál od těch míst, kde bylo spousta turistů a dojeli jsme na takový palouček, kde se pásly krávy, ale byly to trošičku jiné krávy než ty naše české, byly mohutnější, měly zahnuté rohy a vypadaly docela strašidelně možná v jednu chvíli, když se na nás tak začali otáčet a začali jít směrem k nám, tak jsme si chtěli rychle nasednout na motorky a rozjet se a odjet pryč a najednou ono to nejelo. Tak to byl takový zážitek taky zajímavý, kdy jsme volali tak trochu SOS k Pánu Bohu, aby nás nějakým způsobem z té situace dostal. Naštěstí potom se ta motorka aspoň na kousek rozjela, takže jsme se kousíček dostali dál od těch krav a potom jsme tedy mohli začít řešit ten samotný problém s těmi elektrokoly a jak už bylo řečeno, úžasným způsobem to Pán Bůh opět vyřešil a my za hodinu mohli na nových strojích pokračovat dál v objevování.
0: Dalším dopravním prostředkem, který jsme zde využívali, byl meziměstský nebo dokonce mezizahraniční autobus a ten jsme si vzali, zaplatili jsme si jízdenky a normálně jsme si našli nádraží, tak jak se to dělá v České republice, nastoupili jsme a vyrazili jsme. Při tom nástupu už jsme si říkali, že s náma jedou zajímaví lidé. Byli to jak místňáci, byli to i turisté. Potom na hranicích se opravdu ukázalo, co to je za některé lidi. Ve chvíli, když nám celní správa říkala, ať si vyložíme všechny batohy, projdeme turnikety nebo branami, aby jsme mohli přejít přes hranice, tak se v autobuse ukázala jedna Američanka, tuším, a ta měla obrovský problém se svým zavazadlem. A v podstatě si tam vynucovala u řidiče, aby jí vytáhl zavazadlo, pronesl jí ho přes hranice a zpátky jí ho umístil do autobusu, že ona se s tím přece tahat nebude. Situace nám přišla být velice vtipná, až nakonec přistoupil jiný chlapík a práci... Jak to říct, no, práci, kterou si měla Američanka udělat sama, tak udělal za ní ochotně, nebo více či méně ochotně. Každopádně nemohla přece něco takového očekávat od řidiče, který musel přepravit přes hranice celý autobus.
2: Samotní řidiči tam v Kambodži byli velice zajímaví, protože už když jsme přejížděli ze Siem Reapu do hlavního města Kambodži, tak jsme zažili cestu a ta byla opravdu zajímavá, protože cesta, která měla běžně trvat, myslím, zhruba 4 hodiny, řidič stihl za 2,5 a to ještě s velkým přehledem. Myslím si, že asi spěchal na večeři, protože jinak si to moc vysvětlit nedokážeme. Každopádně i přesto, že porušoval pravděpodobně veškeré předpisy, co se týkalo rychlosti, kterou měl dodržet, tak jsme tedy dorazili v pořádku do hotelu a potom i tím druhým autobusem, který jsme používali na přesun z Kambodži do Vietnamu, tak i tam jsme dorazili v pořádku a celý a všichni, nebo možná snad jen skoro všichni, protože mám pocit, že na těch hranicích snad zůstali nějací lidé, kteří neměli vyřízená správná víza, takže autobusák je tam na hranicích nechal a museli počkat na další projíždějící autobus a mezi tím si víza vyřešit.
1: Když už jsme se zastavili na hranicích, tak přeci jenom to je taky taková určitá kapitola v tom vašem cestování, protože těch hranic jste překračovali spoustu. Tak byly problémy na hranicích? Měli jste někde problém, že by vás třeba kvůli něčemu zastavili, museli jste vyndávat batohy nebo zavazadla a různé další nepříjemnosti, nebo to vždycky šlo tak hladce?
0: Většinu víz a různých cestovních náležitostí jsme měli vyřešenou dopředu. Informovali jsme se jak ambasádách v České republice, tak i na internetu. Takže jsme opravdu na všechno byli připraveni. A možná i to nám zajistilo hladký průchod přes všechny hraniční přechody, což pro nás v tu chvíli bylo většinou letiště. Jen mezi Kambodžou a Vietnamem jsme překračovali hranice opravdu fyzicky, jak jsme jeli tím autobusem. A tam jsme na to byli taky připraveni, protože na to člověk potřebuje speciální vízum. A To bylo zrovna jedno z víz, na které jsme si museli vyřídit v Praze na ambasádě. Takže musím říct, že štěstí přeje připraveným a nám to tak prošlo všechno. Jediné místo, kde jsme měli trošku nahnáno, bylo potom v Americe, protože tam mají opravdu přísné podmínky pro vstup do jejich země a když už jsme měli pár razítek v našich pasech ze zemí, které sice jsou povětšinu přátelské s Amerikou, ale i tak nevíme, jak mají nastavená Američani pravidla. A tak jsme měli trošičku obavy, když jsme věděli, že uvidí ty víza z jiných zemí, které jsme projeli před Amerikou, tak jestli nebudou mít problém s naším vstupem do jejich země. Ale i to bylo úplně bez problémů, dokonce pán, který nám kontroloval pas, se na nás usmíval a popřál nám šťastný pobyt.
1: Pojďme tedy překročit ty hranice mezi Kambodžou a Vietnamem a dejme ochutnat aspoň těch prvních pár kroků nebo prvních pár chvil ve Vietnamu, protože víc už se do toho našeho cestování dnes nevejde, tak aspoň pojďme načít ten čas ve Vietnamu, který jste tam strávili.
2: Tak my jsme začali ve Vietnamu tím, že jsme tedy překročili hranice a dojeli jsme do Ho Chi Minhova města, kde jsme strávili zhruba 3 dny a ten první den, kdy jsme přijeli, tak už jsme toho moc nestihli, protože jsme přijeli opravdu k večeru a tak jsme akorát si dali nějaké jídlo po cestě k hotelu, který byl vzdálený možná 5 kilometrů od místa, kde jsme vystoupili z autobusu a tak jsme se všemi zavazadli v té chvíli už možná s nějakými 30 kily na zádech. Jsme dorazili do našeho hotelu, který byl krásný na okraji města a právě po té cestě jsme tedy vyzkoušeli nějakou místní kuchyni a dorazili jsme do hotelu, kde jsme si dali sprchu a spokojeně jsme si zalezli do postelí a konečně jsme se pořádně zase vyspali.
1: Tak to byla ochutnávka Vietnamu, na kterou se můžeme těšit v příštím cestování s manželi Vachůtkovými. Od pořadu Za obzor se s vámi pro tentokrát loučí Pavel Kohl a těším se zase někdy naslyšenou.

Dostali jsme se zhruba do poloviny cesty, kterou absolvovali manželé Vachutkovi. V příštím týdnu zavítáme do Vietnamu. Co zajímavého se o něm dozvíme, na to se těšte za týden. Předchozí pořady jsou ke stažení na našem zvukovém archívu na stránkách radio7.cz a premiéru má pořad za obzor v pátek v 10 hodin. Posloucháte večerní vysílání Rádia 7. Od mikrofonu vás z brněnského studia zdraví Kateřina Fridrichová. Ať už jste si nás právě naladili a tak čekáte na informaci, co uslyšíte v té následující hodině, anebo už to víte, protože nás posloucháte celý den třeba, tak všichni buďte vítáni u poslechu následující hodiny. Tentokrát nás Charles Stanley v pořadu Doteky provede dalším tématem. Začne sérií o tom, jak přemáhat strach. Rozhodně si nenechte ujít od 8:45.

ti vlastně je. Otoč stránku, obrať list. Jsi jediná, kdo může číst. Neboj se a přemýšlej. To lidi jsou hloupí, svět není zlej. Svět může být krásný místo, když se necháš pohledat.

0: když se ti smějou, že víc jak oni bys být měla.
1: Otoč stránku, obrať list, jsi jediná, kdo může číst tvý srdce. A co v něm máš, jen ty znáš krásu, kterou ukrýváš.

0: tak si ho chraň. To není hřích.
1: To není hřích.
0: A ať se lidi tváří,

Dozněla píseň Tlukot tvého srdce od křesťanského sboru Cetín, Zlín a Vizovice. Posloucháte večerní vysílání Rádia 7 a po následující písni nás čeká vyučování Charlesa Stanleyho o tom, jak přemáhat strach.

0: Před námi je první ze tří relací doteky, které chceme věnovat strachu. Vítejte. Strach je velice reálný pocit, je to silná emoce a není to nic, za co by se měl člověk stydět. Je to v podstatě reakce ochranná, protože nás nutí utéct před určitou hrozbou či nebezpečím. Na neštěstí si však v našem životě někdy strach vybuduje pevnost. Vypadá to pak tak, že místo, aby tento silný pocit odezněl poté, co nebezpečí pominulo, strach a stres jakoby se hromadily. Takové soustředěné obavy pak brání spolehnout se na boží ochranou péči. Zaposlouchejte se do pořadu, ve kterém se Charles Stanley zaměří na strach.
1: Čeho se ze všeho nejvíc bojíte? Pravděpodobně máte něco, čeho se bojíte víc než všeho ostatního. Někteří se bojí chudoby, jiní zase smrti, jiní nemoci a další stárnutí nebo stáří. Jsou takoví, co se bojí kritiky nebo odmítnutí. Další se bojí vlastního selhání, nebo se bojí, že přijdou o lásku. Takhle vás může strašit spousta věcí. Kdybychom zorganizovali jakousi anketu mezi lidmi a ptali se, čeho se ze všeho nejvíc bojí, vznikl by asi dost dlouhý seznam. Možná, že vy řeknete, nebojím se ničeho. Ale já vím, že se bojíte. Všichni se totiž bojíme. Přál bych si, abyste pozorně poslouchali a sami za sebe se modlili. Nebeský Otče, pomoz mi teď být naprosto pravdivý právě při poslechu tohoto pořadu. Protože existuje mnoho lidí, které svazuje a zotročuje strach. Žijí pod oblakem strachu a přitom si to vůbec neuvědomují. Může to být nenápadné. Strach se nám může do života dostat tak snadno, že si ho ani nevšimneme. Bylo by velice moudré, kdybyste teď dávali dobrý pozor a udělali si pár poznámek. Bůh vás může radikálně osvobodit. A to vám i hned naprosto změní celý život. Prosím, najděte si v Bibli knihu proroka Izajáše, kapitolu 41. Dnešní pořad se zabývá problémem, jak čelit strachu. Strach je jedním z nejméně nápadných tlumičů Božího požehnání. Chci si s vámi přečíst jen jeden verš a rád bych vás povzbudil, abyste se ho naučili naspaměť. Jakmile ho přečteme, bude vám hned jasné proč. Izajáš, 41. kapitola, 10. verš. Neboj se, vždyť já jsem s tebou. Nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu. Budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti. Nejdůležitější jsou tu slova, neboj se, vždyť já jsem s tebou. Nechte si projít hlavou, co to vlastně znamená. Strach je pocit či emoce, které často míváme v důsledku nějaké prudké změny nebo bezprostředně hrozícího nebezpečí. Prostě, když nám něco hrozí a my se toho lekneme. Je to takový ten nepříjemný, děsivý pocit, který může zesílit až do takové intenzity, že bolí. Nám všem do života přicházejí chvíle, kdy se bojíme. Někdy je to způsobeno tím, jak s námi druzí jednají, jindy nějakou fyzickou hrozbou, protože lidé se obecně bojí fyzického nebezpečí. Na světě jsou místa, kde lidé žijí ve stálém strachu. Strach je poplašný systém v nás, který se spustí, jakmile nám něco hrozí nebo když máme pocit, že jsme v nebezpečí. Strachu se nemůžeme vyhnout, nemůžeme si pomoci. A tak se vás znovu ptám. Čeho se ze všeho nejvíc bojíte? Něco to být musí. Můžete na to jasně ukázat? Možná to sami poznáte ještě předtím, než doposloucháte dnešní pořad. Jestli se vám to podaří a jestli budete pozorně poslouchat, Bůh vás od strachu může osvobodit bez ohledu na to, čeho se bojíte. Každý strach nemusí být špatný. Podívejme se například do Bible, do knihy Přísloví, do 9. kapitoly. Chci, abyste si tam všimli 10. verše, protože mluví o strachu, který je dobrý. Je to takzvaná bázeň Hospodinova. Co to je? To neznamená, že se člověk Boha bojí. Neznamená to, že by z něj byl vyděšený. Ale jestli jste ještě nikdy nepřijali Kristovu nabídku záchrany, máte důvod se bát. Máte velice oprávněný důvod se bát, protože v tom případě se budete muset setkat se smrtí bez Krista. Poslechněme si tedy, co je napsáno v knize Přísloví 9. kapitole 10. verši. Začátek moudrosti je bázeň před Hospodinem. Co tady však znamená to slovo bázeň? Tento strach vyjadřuje úctu a respekt ve vztahu k Bohu, který se projevuje v podřízenosti a poslušnosti vůči Bohu. Proto když říkáme, že se bojíme Boha, vyjadřujeme tím, že si ho vážíme proto, kým je. Máme k němu úctu. A z toho logicky vyplývá, že ho chceme poslouchat a chodit po jeho cestách, chodit svatě a žít spravedlivě. Proč? Protože si velice vážíme toho, kým on je. Tento druh bázně je tedy dobrý. Poslechněte si, co Bůh řekl Timoteovi prostřednictvím Pavla ve 2. Pavlově listu Timoteovi v 1. kapitole 7. verši. Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy. V tomto případě duch bázlivosti není dobrý. Bůh nám nedal ducha bázlivosti, ale síly, lásky, střízlivého myšlení a zvládnutého života. Takže existuje strach kladný i záporný. Bůh řekl Jozuovi, když měl zaujmout Mojžíšovo místo, buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin tvůj Bůh bude s tebou všude, kam půjdeš. To najdeme v knize Jozue, 1. kapitole 9. verši. V celé Bibli Bůh říká prorokům, neboj se, neděs se. Proč? Protože ví, že takový strach, ten špatný druh strachu, je nekritický. Který verš z Žalmu 23. si lidé nejvíc podtrhávají nebo zvýrazňují? Je to verš 4. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou si ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Jako kdyby ta slova nebudu se bát ničeho zlého byla ta nejdůležitější z celého žalmu. Ono je to však tak, že je tam řečeno, vždyť se mnou si ty. A to ukazuje na přítomnost Boha, který nám pomůže, který nás v tom nenechá samotné. Často lidé procházejí nesmírně těžkými a bolestnými věcmi. Nestalo se to snad nám všem? Čeho se bojíme? Bojíme se kritiky? Bojíme se odmítnutí ostatních? Bojíme se, že přijdeme o lásku? Bojíme se ztráty příležitosti? Co to je, co nám do života vnáší takové strachy? Může je způsobovat ledacos. Takových věcí je opravdu spousta. Jde tu však o jedno. Co o tom říká Bůh? Tady se budu muset rozhodnout, jestli budu věřit svým pocitům nebo ne. Ale strach opravdu cítíme. Jak to tedy je? Co řekl Bůh? Vyjádřil se v Izajášovi 41. kapitole 10. verši. Neboj se, vždyť já jsem s tebou. Nerozhlížej se úzkostlivě. Já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu. Pomocí ti budu. Budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti. Řekl snad boj se, klepej se strachy, buď vyděšený? Ne. Místo toho řekl neboj se, vždyť já jsem s tebou. Budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti. A Boží pravice spravedlnosti je úžasně mocná. Všemocná tak, že se může postarat o všechny životní okolnosti. Přesto nás žene strach. Naše strachy mají na náš život celou řadu negativních dopadů. Proto důvod, proč pořád cituji Izajáše 41.10, je, že chci, abyste to poslouchali tak dlouho, že se vám to dostane do myšlení a proroste vám to do srdce tak, že si nakonec vezmete Bibli a řeknete si, myslím, že se ten verš musím naučit nazpaměť. Protože jako tolik dalších, i vy se modlíte a prosíte Boha, aby vám dal dobrou práci, anebo nějakou úžasnou změnu. A pak uslyšíte tuto nádhernou výzvu. Co se pak stane? Možná řeknete tohle, ale já nezvládnu, to nemůžu. Tak se vás ptám, myslíte si, že by vám Bůh dal něco, o co ho prosíte a co je jeho vůle, a vy byste to nezvládli? Samozřejmě, že ne bez jeho pomoci. On vám však rozhodně pomůže, protože to říká. Slibuje, že nás bude posilovat a podpírat mocnou pravicí své spravedlnosti. Bůh je náš milující nebeský Otec, kterého zajímá naprosto všechno, čím si lámete hlavu. A on na to všechno má odpověď. On má řešení. Nepřeje si, abyste žili ve strachu. Můžete mi uvést jediný verš v Božím slově, jediný princip, jediný zákon z jeho slova, který by říkal, že se máte bát? Ani jeden. Bojíme se hříchu a bojíme se i neposlušnosti, protože si Boha vážíme a máme ho rádi. On si však přeje, abychom žili volně a osvobozeni od strachu, abychom se radovali a byli tím, čím si nás on přeje mít. Dokonce ani uprostřed těžkostí a bolesti se nemusíme bát. Ani když máte zlomené srdce. Bůh vás pořád miluje. Přestože od vás třeba odešel někdo, koho jste měli moc rádi, nebo jste si mysleli, že vás miluje. Znamená to snad, že vás opustil Bůh? Ne. Často se však lidé bojí a říkávají, co se mnou teď bude. Ten Bůh, který vás držel dosud, vás bude držet i dál. Často se u mě zastaví lidé a vyprávějí mi, co strašného a drtivého se jim přihodilo. Ale víte co? Každého něco bolí. Myslíte si, že se musíte bát kvůli tomu, že vás něco bolí? Ne. Bůh, který má všechno na starosti, je tentýž Bůh, který všechno pevně drží v ruce. Bůh, který nad vším vládne a panuje, má v srdci jen to, co je v našem zájmu. A čeká, až se na něj spolehneme i v té bolesti a trápení, utrpení nebo ztrátě, které prožíváme. Nemusíme se bát. Potřebujeme se na něj jen docela prostě a jednoduše spolehnout. Když to neuděláme, důsledky jsou devastující. Možná se ptáte, jaké jsou to důsledky. No, není jich málo. Zmíním jich tu jen pár, protože nám překážejí ve všem, do čeho se pustíme. Spoustě lidí se například v životě nedaří v tom, co dělají, protože se bojí selhání. Nezapomínejme na sílu představivosti. Když se sám na sebe budu dívat jako na propadák, budu se dopouštět chyb, které nakonec mou prohru způsobí. Takové věci nám život ovlivňují, proto si některé z nich probereme. Jedna z hlavních je, když se někoho zmocní strach, zastře mu i myšlení. Strach má vliv na způsob myšlení. Někdy lidem dokonce brání myslet, jako kdyby jim myšlenky dusil. A když je to tak, potlačuje to jejich kreativitu. Když se bojíte, nejste schopni se uvolnit. Když jste plní strachu, celé tělo máte napjaté. Strach se vám do těla zakousne a bude na něj působit. Často pak dožene lidi do naprosté pasivity. Bojí se, že se jim v životě něco stane, a tak nejsou schopni akce. Je to paralyzující. Vzpomínám si, že jsme na jednom zborovém pobytu nemohli najít členku z týmu našich poradců, a tak jsme ji začali hledat. Byla to mladá žena. Víte, kde jsme ji našli? Stála na cestičce a vůbec se nehýbala. Nehýbala dokonce ani očima. Na té cestičce narazila na hada. Had tam pořád ještě byl a nikomu nic nedělal, ale jen pouhý pohled na hada ji naprosto rozložil. Nemohla se ani pohnout. Když jsme na ní volali, vůbec nás neslyšela. Museli jsme jít až k ní, vzít ji za ruku a odtamtud odvést. Strach ji naprosto ochromil. Existuje spousta lidí, kteří se dostávají do stejného stavu. Paralyzoval je strach a nejsou schopni udělat další krok. Nejsou ochotni jít do toho, co vypadá riskantní. Přitom Bůh nás někdy volá udělat něco, co jako riziko vypadá. Když ale posloucháme Boha, nikdy to riziko není. V poslušnosti Boha nemůžete vstoupit do rizika. Takže strach nás často paralyzuje. Vypadá to tak, že se nemůžeme pohnout a nejsme schopni se rozhodovat. Když se lidé začnou bát, jsou pak velice nerozhodní. Říkávají, bojím se, že se rozhodnu špatně. Až příště uslyšíte, jak někdo začíná slovy bojím se, zastavte se a snažte se přijít na to, čeho se vlastně bojí. Jaký je předmět jejich strachu? Bojím se toho, co ten druhý udělá. Bojím se, že se něco nestane. Bojím se, že tohle neprojde. Bojím se, že k tomuhle nedojde. Taková ustrašenost člověka často naprosto ochromí a způsobí, že je nerozhodný. A když se nemůže rozhodnout, bude pasivní. Žádnou aktivitu od něj nečekejte. Jsou to však ještě další negativní dopady. Strach také bude bránit úspěchu a zdaru ve všem, do čeho se pustíte. Mezi tím, co nejvíc překáží úspěchu ve všech oblastech života, je strach ze selhání. Víte co? Všichni občas nějak zklameme. No a co? Dokonalí lidé neexistují. Všichni se dopouštíme chyb. Ale když se poddám strachu z toho, že udělám chybu, nebo že se špatně rozhodnu, a poddám se tomu do té míry, že mě to ochromí, nejsem schopný riskovat ani jít dál, co se ale pak stane? Nemohu vinu svalovat na Boha, protože on nám rozhodně chce pomoci ve všech oblastech života. A tak se někdy stává, že nám sebedůvěra klesne až na nulu a naprosto nás zmrazí a my nejsme schopni vůbec ničeho. Strach se vůbec nehodí k tomu, kdo jsme. Jsme synové a dcery živého Boha. Ke strachu nemáme důvod. Můžeme se podívat do Bible na všechno, co nám Bůh dal, na všechny jeho sliby. Bojíte se nemoci? Bojíte se, že dostanete nějakou konkrétní nemoc? Bojíte se něčeho dalšího? Mohl bych jmenovat tolik věcí, až byste se z toho nervově zhroutili, pokud svému strachu povolíte uzdu. Ale strach se nehodí k tomu, kdo jste. Předpokládejme však, že strach máte. Co se s tím dá dělat? Jaký na něj máme lék? Jen vám tu vyjmenuji pár věcí a hned na začátku vás musím ujistit, že fungují, bez ohledu na to, o co se konkrétně jedná. Vím, že to funguje, je to vyzkoušené. V první řadě je nutné sám sobě přiznat, ano, bojím se. Když nejsem ochotný to přiznat, jen prodlužuji svou bolest. Pak následuje otázka na Boha, čeho se to vlastně tolik bojím? Z čeho mám takový strach? A také mi, Pane, ukaž, proč se toho bojím. Je to něco, co si nesu z dětství? Následek nějakého těžkého zážitku? Proč se toho bojím? Jakmile si jednou přiznáte, že se bojíte? Čeho se bojíte? Jakmile si přiznáte, odkud se to vzalo? Pak je potřeba studovat Boží slovo. Bibli. A jestli nevíte, kam se v Bibli obrátit, jděte do Izajáše 41:10. Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě. Já jsem tvůj Bůh, dodám ti odvahu, pomocí ti budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti. Naučte se ten verš z paměti. Důkladně si ho promyslete ze všech stran, myslete na něj pořád. Nasyťte si tím myšlení i srdce a začněte ho ve svém životě uvádět do praxe. Máte na to právo. Je to Boží slovo. Bůh mluvil k celému izraelskému národu a mluví k nám i dnes. Když Bůh osloví nějaký národ, mluví současně i k jednotlivcům. Mluví k mému srdci i k tomu vašemu. A Ježíš stále říkal, neboj se, neděs se, netrap se. Proč? Protože ví, že ke strachu nemáme důvod. Takže si necháme prostoupit myšlenky tím, co řekl Bůh. Jak se to dělá? Přiblížím vám to na mém příkladu. I v mém životě nastaly chvíle a situace, ve kterých jsem se zpočátku hrozně bál. Pak jsem si vzal tento text z Bible, Izajáš 41:10, někdy i v noci, přinesl jsem ho před Boží tvář a prostě jsem Bohu připomínal, Pane, tady to si řekl. A necitoval jsem to jenom sám sobě, ale obracel jsem se s tím na Boha. Tady to si řekl. Řekl si, že budeš se mnou. A také si řekl, že nemám důvod něčeho se bát. Řekl si, že jsi můj Bůh a já tomu věřím. Také si řekl, že mi dodáš sílu a že mi pomůžeš. Slíbil si, že mě budeš podpírat svou spravedlivou a silnou pravicí. Buď to lžeš, nebo budeš muset udělat přesně to, co jsi řekl. Nemám ani ten nejmenší důvod pochybovat o tvojí pravdivosti, ani že bys mi řekl něco, co není pravda. Budu věřit tomu, co říkáš, spolehnu se na tvoje slovo. Možná to tak nebudu cítit, ale spolehnu se na tebe. Někdy to tak prostě musí být. Nemůžete se nechat svými vlastními pocity ovládat a řídit. Je nutné se na Boha spolehnout bez ohledu na pocity. A přátelé, mohu vám sdělit, že Bůh vás skutečně provede těmi nejhoršími a nejbolestivějšími chvílemi života. V těch nejbolavějších a nejděsivějších chvílích on bude blízko, aby vás nesl a provedl naprosto vším. Nemůžete přijít s něčím, čeho se bojíte a na co by on nestačil. Nemůžete přijít se situací, ve které by vám nemohl dát odvahu, víru a důvěru, že můžete jít dál a pokračovat v tom, k čemu vás on povolal. Chce vás totiž osvobodit, abyste se uměli radovat z veliké lásky milujícího Boha, který vás má rád naprosto bez podmínek. Je to však otázka. Jste ochotni být natolik pravdiví, že se podíváte do sebe a přiznáte, že se bojíte? Jste ochotni dívat se tam tak dlouho, až poznáte, co to je? Jste ochotni dívat se tam dostatečně dlouho a ptát se a hledat, dokud nezjistíte, proč se bojíte? A kdy jste se toho začali bát? A jste ochotni prosit Boha, aby vás od strachu osvobodil? A jste ochotni ponořit se do Božího slova, do Bible a říct, Pane, tady to si řekl, ty si mě vyzval, abych se nebál? Přátelé, je to takhle jednoduché a prosté. Neboj se. A na čem to stojí? Svůj základ to má ve skutečnosti, že Hospodin je náš Bůh. On je s námi. On nám slíbil, že nás bude posilovat, pomáhat nám, držet nás a podpírat svou mocnou pravicí. Proto se kolem sebe nemusím úzkostlivě rozhlížet, nemusím zůstávat nespokojený a vyděšený, protože Bůh plní všechny svoje sliby do jednoho. Takže vás vyzývám, cokoliv ve vašem životě způsobuje strach, přineste to před Boha a mějte na paměti verš z Izajáše 41.10. Napište si, co vás konkrétně děsí, a položte to na ten verš a sami sebe se zeptejte. Budu věřit Bohu, nebo budu věřit svým pocitům? To je základní a konečné rozhodnutí. Budu věřit Bohu, nebo svým vlastním emocím? Dovolte mi, abych vám potom všem řekl ještě jedno. Jestli jste ještě nikdy neuvěřili Pánu Ježíši Kristu, že vás zachránil, a jestli jste tuto záchranu z jeho rukou nepřijali, jestli žijete v hříchu a vzpouře proti Bohu a děláte si věci po svém, pak jste pohrdli Božími principy, pohrdli jste Biblí, pohrdli jste Božím slovem, pohrdli jste Boží pravdou a děláte si svoje věci po svém. V tom případě vás musím upozornit, že máte plné právo se bát, dokonce být k smrti vyděšení. Protože Bible říká v epištole Židům 9. kapitole 27. verši, a jako každý člověk jen jednou umírá a potom bude soud. A v 7. kapitole Matoušova evangelia ve 23. verši Ježíš říká, a tehdy já prohlásím, nikdy jsem vás neznal. Jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.

0: Máte proč se bát. Jednou budete od Boha odděleni už navždy a bez možnosti to změnit. Jaké to bude, to nikdo neví. Ale když Ježíš říká v Matoušově evangeliu 7:23, nikdy jsem vás neznal, jděte ode mne, a pak mluvil o pekle, nikdy o něm neřekl nic pěkného. Vždycky to bylo varující. Musím vás upozornit, že milující, laskavý a dobrý Bůh má pro váš život ten nejlepší možný plán. Ale když ho odmítnete, když jeho plán zavrhnete, je to hříšný čin, za který budete muset pak celou věčnost platit. Teď vám tu nevyhrožuji, jen vás upozorňuji na to, co říká Boží slovo. Budete muset o Boží slovo zakopnout a budete muset odsunout stranou všechno, co jste dnes slyšeli, abyste tomu mohli neuvěřit. Neobvinujte Boha, až se před něj jednou postavíte se strachem, protože jste si svou vlastní situaci sami vytvořili. Jaké tedy je řešení? Následující. Přiznejte svou hříšnost a vyznejte Bohu, že jste se proti němu bouřili, že jste proti němu hřešili, že jste si prosazovali svou a dělali si všechno po svém. A že si nepřejete setkat se s ním bez jeho záchranné milosti, bez Krista. Právě proto ho proste o odpuštění hříchů, které se nebude opírat o vaše dobré chování ani o to, co si zasloužíte, ale bude stát jen na tom, že Bůh poslal svého jediného syna Ježíše umřít na kříž, on tam zemřel, prolil svou krev a plně splatil váš dluh za hřích. Vyznejte, že v důsledku toho tuto skutečnost přijímáte. Že přijímáte, že toto dílo je dokonáno, že je dotažené až do konce, plně zaplacené. A s tím, že jeho, Ježíše Krista, přijímáte za svého zachránce, pána a mistra. Víte, k čemu dojde v okamžiku, kdy tohle uděláte? Vaše jméno bude navěky zapsáno do Beránkovy knihy života. Už navždy budete Boží dítě. A proto můžete odložit všechen svůj strach a místo něj ho nahradit radostí. Náš milující nebeský Otče, i my tě milujeme. Chválíme tě a děkujeme ti za tvou schovívavost, laskavost a trpělivost, kterou s námi máš. Když procházíme těmi bláznivými, zmatenými a pomotanými záležitostmi života, ani si neuvědomujeme, že si je velkým dílem způsobujeme sami. Modlím se, aby si to vzal k srdci každý člověk, který dnešní pořad poslouchá. Aby se nechal osvobodit od strachu a aby ještě mnozí přijali záchranu. Amen.
1: Strach se projevuje způsobem, který může být škodlivý. Slyšeli jsme, jak strach zastírá myšlení, brání uspět a oslabuje sebedůvěru. Jestli se bojíte, hledejte zdroj svého strachu a jděte si do Božího slova pro uklidnění a pokoj. Bůh si nepřeje, aby jeho děti žili v neustálém strachu. Apoštol Pavel píše Římanům, nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste ducha synovství. Tématem strachu se budeme zabývat i příště ve vydání pořadu Doteky. Otázka, jak přemáhat strach, nás čeká v premiéře zase v neděli ve 20:15.

Po 21. hodině ladíte Rádio 7. Od mikrofonu vám společnost. Ještě stále ve večerním vysílání Rádia 7 dělá Kateřina Fridrichová. A to dnes tedy v neděli 2. srpna. Ovšem teď předám slovo Heleně Brdečkové, aby nás provedla dalším dílem modliteb podle Bible.

Na Rádiu 7 posloucháte další pokračování modliteb podle Bible, kterými vás slovem provází Helena Brdečková. Ať vám Pán Bůh, který si vás zamiloval a miluje vás tak, že pro vás poslal na svět trpět svého drahého syna, abyste se mohli vrátit do vztahu s ním, do vztahu plného lásky, ať vám požehná. Na úvod bych chtěla pořad představit vám, kdo ho posloucháte poprvé. V tomto programu nechceme na prvním místě písmo studovat, chceme nad ním především rozjímat a učit se podle něj modlit. Věřím, že vám bude pomocí v modlitbách, když budete biblické texty, které zazní, sledovat ve svých biblích. V pořadu běžně používáme ekumenický překlad Bible.

Už po páté bude naším centrálním textem, o který se budeme během svých modliteb a přemýšlení opírat, oddíl zapsaný 6. kapitole listu Efeským ve verších 10 až 18. K němu pak budeme vyhledávat další texty, které mluví k tématu. Vám, kdo posloucháte tento pořad pravidelně, už to stále vracení se ke stejnému textu může připadat trochu obehrané, ale prosím, dejme ještě několikrát Pánu příležitost, aby k nám skrze tato slova mluvil, a pojďme ho prosit, aby každému z nás konkrétně otevíral pojmy a učil nás, co mají znamenat pro náš osobní život.

Tato pasáž je v ekumenické Bibli nadepsaná nadpiskem Výzbroj proti zlému. A apoštol Pavel v ní přirovnává věřícího člověka k vojákovi, který je vyzbrojený do boje. Vyzývá věřící lidi, aby tuto Bohem připravovanou zbroj oblékli a přijali, aby se s její pomocí ve svém duchovním životě chránili před různými útoky a aby s její pomocí bojovali. Připomeňme si, o kterých třech součástech výstroje zatím byla řeč v předchozích dílech. Přečteme z listu Efeským z 6. kapitoly verše 13 až 15. Efeským 6, 13 až 15. Proto vezměte na sebe plnou boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy opásání kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti, obutí k pohotové službě evangeliu pokoje. Podle těchto slov máme na sebe oblékat pravdu, spravedlnost a připravenost ke službě evangeliu. Podle tohoto textu jsme se už několikrát modlili. V následující chvíli, zamýšlené zase pro naše soukromé modlitby, se můžeme pokusit víc se soustředit na ta slova, která jsou pro nás nejdůležitější, která se nás osobně budou nejvíc dotýkat. Myslím, že když budeme chtít Bohu víc porozumět v tom, co má v těchto slovech na mysli, povede nás to i k porozumění tomu, že v některých oblastech selháváme, v něčem se mýlíme, že některé postoje a chování bychom měli vyznat jako hřích a opustit je. V tom případě nezapomínejme, že Pán Bůh kázní a vychovává ty, které miluje a vede je, i skrze bolest a pocit studu, do svobody a lásky. Můžeme se ptát Pána třeba takto. Na pás pravdy. Jak můžu, Pane, poznávat pravdu od lži? Co je, Pane Bože, pás pravdy? V čem se mýlím a pravdu neznám a hodně to ovlivňuje můj život? V čem ti nerozumím? V čem lžu? V čem se bráním, abych se nedozvěděla něco, co by mi bylo nepříjemné? O pancíři spravedlnosti můžu s Bohem mluvit třeba takto. Jak si můžu být jistá, Pane, že jsem pro tebe dost dobrá? Bojím se, že neunesu to, když mi budeš vytýkat mé chyby. Prosím, pomož mi uvěřit ti, že mě proneseš i poznáváním mých hříchů. Vím, že když mi ukážeš mé chyby, budou překvapením jen pro mě. Ty o nich už víš a miluješ mě i s nimi. Prosím, ukazuj mě, v čem hřeším a v čem nejednám spravedlivě. Prosím, proměňuj mě ve věcech, ve kterých vím, že chybuju. Ty sám je prosím měň, když mě to nejde. Prosím, dej mi uvěřit, že jsem ve tvých očích spravedlivá, protože jsem přijala odpuštění, které mi dal Pán Ježíš. Děkuji ti. Za pohotovost ke službě evangeliu se mohu modlit třeba takto. Děkuji ti, Pane, že jsi mi dal poznat, že mě máš rád a že jsi mě skrze Pána Ježíše přijal za své dítě. Jak chceš, abych ti byla k dispozici, aby se i další lidé mohli o tobě dozvědět? Pane, ty víš, čeho se bojím. Prosím tě, zmocni mě k této službě. Prosím tě, veď mě.

Znovu přečtu Efeským 6, 13 až 15 a potom během dvou písniček se můžeme podle textu modlit tak, jak nás Bůh povede. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy opásání kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti, obutí k pohotové službě, evangeliu pokoje.

Téma dnešního pořadu je zapsáno v 16. verši 6. kapitoly listu Efeským. Abychom přečetli i začátek věty, přidáme k 16. verši ještě začátek 14. Začátek 14. a 16. verš.

Meditujte tedy a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Podle tohoto verše budeme teď Pána prosit také o tuto duchovní zbraň ke své obraně během mé modlitby a písničky. Pane Bože, prosím, vyzbroj mě štítem víry, abych se mohla bránit zlému. Pomoz mi prosím, abych ho přijala a nauč mě ho používat. Amen.

Předesílám, že další text, který si nalistujeme, je z 1. listu Petrova z 5. kapitoly. Svou vírou se máme bránit proti útokům zlého. Víra je zde představovaná jako štít, který nás má chránit před ohnivými střelami zlého. Útok zlého může přicházet z různých stran, často nečekaných. Stojíme v boji, ve kterém nezápasíme s lidmi, ale bojujeme v duchovní oblasti. Bojujeme o to, abychom odcházeli z hříchů, které děláme, abychom nepropadali pokušením, která prožíváme, abychom odpouštěli lidem, kteří nám ublížili, abychom nepřestali důvěřovat Pánu v těžkostech, které do našeho života přicházejí. Bojujeme o to, abychom důvěřovali Pánu Bohu. Význam slova víra je důvěra. Často lépe porozumíme významu textu, když za slovo víra dosadíme důvěra. Naše důvěra Bohu má být jako štít, kterým se bráníme útokům v duchovní oblasti. Můžeme prožívat zpochybňování naší důvěry Bohu. Zpochybňování toho, že je dobrý, že nás Bůh slyší a že se o nás zajímá. Můžeme být zrazeni lidmi z církve nebo jinými, kteří pro nás reprezentují Boha, třeba rodiči. Můžeme být zaskočeni těžkostmi a utrpením, které prožíváme. Neprošla jsem velkým utrpením, ale vidím, že je třeba v něm bojovat se štítem víry. Otevřeme si v Bibli v 1. listu Petrově v 5. kapitole a přečtěme si oddíl od 6. do 11. verše. Také tady se píše o tom, že se potřebujeme naučit bránit v duchovní oblasti zlému svojí vírou, tedy důvěrou Bohu. Píše se tu. 1. Petr 5, 6 až 11.

Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. Buďte střízliví, buďte bdělí. Váš protivník ďábel obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. Vzepřete se mu zakotvení ve víře a pamatujte, že vaši bratři všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy. A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. Jemu náleží panství na věky věku. Amen. Můžeme se podle tohoto textu modlit během písničky.

Posloucháte Rádio 7, modlitby podle Bible, ve kterých dnes mluvíme o tom, že se potřebujeme ve svém duchovním životě naučit používat svoji víru, svoji důvěru Bohu, jako štít, kterým se bráníme útokům v duchovní oblasti, které mohou přicházet z různých stran. V 16. verši 6. kapitoly listu Efeským apoštol Pavel dává do souvislosti těžkosti a duchovní útoky, které prožíváme, a naši víru rovná se důvěru Bohu, kterou máme proti tomuto tlaku vzepřít a bránit se. Píše, stůjte tedy vždycky se štítem víry, jimž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Bolest, která stravuje naši duši, může být velká. Ve verši, který jsme četli, je popsaná jako ohnivá střela. Může vězet v naší duši hluboko, bolestně a dlouho. Měli bychom uvěřit Bohu, že se proti ní máme postavit štítem víry. Prosme Pána, aby nás od duchovních zranění uzdravil, osvobodil a naučil se jim bránit. Mnozí křesťané používají svůj štít víry pomocí formulace, že útočící slova nebo myšlenky lámou. Když říkají lámu to, prohlašují tím, že to, co slyší nebo cítí, není pravda, že je to lež. Někdy připojují text písma, ve kterém prohlašují, co pravda je, co říká Pán, a tím se více brání. Uvedu příklad. Třeba prožívám ve svém srdci pocit, že hřeším tak, že mě Bůh zavrhl a nemůže mě už odpustit. Když si uvědomím, že o mě písmo říká něco jiného, můžu říci, lámu to, že mě Bůh zavrhl. Není to pravda. V listu Římanům v 10. kapitole 9. až 11. verši je psáno. Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení, neboť písmo praví, kdo v něho věří, nebude zahanben. Věřím v Pána Ježíše, že za mě zemřel a potom ho Bůh vzkřísil z mrtvých. Budu tedy spasená, protože Bůh to prohlašuje v písmu. Útok může být ovšem úplně jiného charakteru. Můžu si myslet, že protože jsem spasená, nemusím už Bohu dál skládat účty ze svého chování a můžu dělat, co chci. I tady můžu říci, lámu tento svůj postoj. Písmo říká, že každý, kdo má tuto naději v něho, usiluje být čistý, tak jako on je čistý. Prosím, Pane Bože, o odpuštění a o pomoc, abych žila čistě. V době utrpení můžeme žít s pocitem, že Bůh nás neslyší nebo že si třeba v našem trápení libuje. Potřebujeme se vzepřít tomuto pocitu. Například položením důvěry na slova z Matoušova evangelia 10. kapitoly 29. až 31. verše. Neprodávají se dva vrabci za haléř a ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho otce. U vás pak jsou spočteny i všechny vlasy na hlavě. Nebojte se tedy, máte větší cenu než mnoho vrabců. Můžeme použít svůj štít víry tak, že prohlásíme. Lámu to, že mě Bůh neslyší, jsou spočítané i vlasy na mé hlavě. Nerozumím tomu, co se děje, ale věřím Bohu. Nebo si třeba nemůžeme pomoci a nějakého člověka nemáme rádi. Můžeme vyhlašovat, lámu svoji nenávist, i ten člověk je Božím synem a Bůh ho miluje. Žehnám mu. Tomuto způsobu obrany učil už Jan Amos Komenský, jinými slovy, ale stejným postojem. Čas naší relace se blíží ke konci. Vraťme se na závěr k našemu sjednocujícímu textu v 6. kapitole listu Efeským a stišme se v modlitbě a v prosbách o duchovní vyzbrojení, o upevnění naší zbroje a schopnost bránit se štítem víry. Budeme číst verše 10, 11, začátek 14. a 16. verš.
A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Stůjte tedy a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Končí modlitby podle Bible, kterými vás provázela Helena Brdečková. Přeji vám požehnaný a pokojný týden, který je před námi, a těším se na další setkání nad Božím slovem. Příští týden se budeme modlit za další duchovní zbraň, za přilbu spasení. Pokoj vám.

0: Ladíte večerní vysílání na Rádiu 7, rádio, které je podporované svými posluchači, a pokud byste se i vy chtěli podílet takhle na dálku na naší práci, tak rozhodně můžete. Samozřejmě jsme rádi za všechny modlitby, ale také děkujeme za všechny finanční dary, protože právě ze štědrých darů žijeme a fungujeme a vlastně od začátku své existence. Pokud byste se chtěli podílet, tak si nás můžete najít na stránkách www.radio7.cz.
1: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
2: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
1: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
2: Vytváříme prostor pro novou perspektivu. Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Je 22 hodin. Vážení a milí posluchači večerního vysílání Rádia 7, je tu další hodina, ve které vám ještě dnes, tedy 2. srpna, bude od mikrofonu dělat společnost Kateřina Fridrichová, ale zase jsem tu tak trošku jenom naskok, protože tu bude především Lucie Endlicherová, která vám představí zajímavý život, zajímavou ženu Olgu Fircovou.

0: Řeka života. Příběhy lidí, kteří se vydali k pramenům.
1: Dobrý den, vítejte u poslechu pořadu Řeka života. V tom dnešním zamíříme do Pedagogického muzea v Praze. Předmětem našeho zájmu bude život Olgy Fírcové, ženy, která, mohli bychom říct, dnešním pohledem stála celý život ve stínu. Ale jak ještě uslyšíme, ten stín byl ohromně plodný a ohromně zajímavý. K mikrofonu jsem dnes pozvala doktorku Lenku Lajskovou, pracovnici archivu Přemysla Pitra a Olgy Fírcové. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za tuto příležitost, že vám mohu představit životní osudy podle mého soudu neobyčejné ženy Olgy Fírcové, která vlastně podle některých také zdrojů vlastně byla Švýcarkou rodem, Češkou srdcem. To znamená, Olga Fírcová se vlastně narodila ve Švýcarsku, ale řekla bych, že takový ten svůj nejplodnější život, to svoje nejhodnotnější dílo vytvořila právě díky pobytu v našich zemích. Narodila se 26. července 1900 ve Švýcarsku v Bádenu. Velmi zajímavé bylo její rodinné zázemí, které asi každého člověka do určité míry formuje. Její maminka pocházela totiž z bohaté kalvínské rodiny, z rodiny obchodníků, kteří vlastně svůj majetek dosáhli, my bychom řekli, příkladnou usilovnou prací a šetrností. Její otec, tedy otec Olgy Fírcové, vlastně matčino věno využil pro, bychom dneska řekli, svůj podnikatelský záměr. Bohužel ovšem došlo k tomu, že se mu v podnikání nedařilo a vlastně rodina Olgy Fírcové, ta užší rodina, o majetek přišla. Což asi zřejmě i vlastně zapříčinilo takovou nevůli ze strany vlastně tet Olgy Fírcové. Ovšem Olga Fírcová na druhou stranu ve svých pamětech tady to schudnutí pokládala za nutné zlo. Ona sama vlastně tomu přičítá do určité míry takovou tu kladnou stránku, že v podstatě pomohlo ji sformovat pro ty další roky, aby si uvědomila, že ten není rozmazleným dítětem z nějaké té bohaté obchodnické rodiny, ale že je prostě samostatnou bytostí, která se o sebe vlastně musí postarat v životě sama. Olga Fírcová byla vystudovaná učitelka. Studovala jednak tedy v Bruselu, protože tam vlastně otce jaksi odvedla práce. Potom studovala i prestižní vlastně učitelský ústav, pedagogický institut Jean-Jacques Rousseau v Ženevě. Ovšem na ta svá studia se vždycky potřebovala prostě přivydělávat. Myslím si, že nesmírně inspirovalo vlastně to hnutí v pedagogice v těch 20. letech, 20. století, ta takzvaná nová škola. Velkou inspirací pro Olgu Fírcovou jako pedagožku byla určitě Maria Montessori a určitě i její švýcarský rodák Pestalozzi, ten jako vychovatel a vlastně i sociální reformátor propagoval výchovu založenou na lásce a víře. Olga Fírcová asi po 4 roky potom působila i v Anglii jako učitelka jazyků, především francouzštiny. Tady inspirovalo to hnutí těch takzvaných Garden School. Tato internátní anglická škola vlastně tady zase nějakým způsobem v sobě zahrnovala takovou tu pedagogiku, která nechce svazovat učitele ani studenty nějakými osnovami a nějakými předpisy, ale v podstatě vše se tvoří jaksi jako společné dílo pedagoga a vlastně studentů. Zcela určitě další takové předurčující pro Olgu Fírcovou byla právě i ta její rodina a víra vůbec hluboce zakořeněná v celé rodině. Já bych si dovolila tady přečíst vlastně takový zážitek z konfirmace Olgy Fiercové. Olga Fiercová sama potom vlastně v pozdější době, když začala psát své paměti, ty teda obsáhly bohužel zhruba prvních 30 let pouze jejího života, napsala o své konfirmaci. Pomalu jsem došla k přesvědčení, že učení Kristovo vlastně odpovídá mému nejhlubšímu vnitřnímu hnutí. Později jsem byla o svatodušních svátcích při příležitosti svých 18. narozenin konfirmována, i když stále ještě zořila světová válka. V kostele vysoko nad oltářem zářil obdivuhodný verš apoštola Jana. Bůh je duch a kteří ho vzývají, musí ho vzývat v duchu a pravdě. Ani dogma, ani liturgie není rozhodující, nýbrž vnitřní vztah k tomu, který je nad námi. Nekonala se ani hostina, ani fotografování, nebyly ani žádné dárky. Slavnost představovaly jen černé šaty, věnované církevní správou. Ale v mém srdci se usídlil slavnostní pokoj a mír. Já se domnívám, že vlastně i tady taková ta jednoduchost, nejenom v tom oblečení, ale i v celém tom obřadu, je vlastně i obrazem dalšího směřování Olgy Fiercové, celého jejího života. Proto vlastně jí muselo nesmírně oslovit první setkání s Přemyslem Pitrem, ke kterému došlo v roce 1926 na konferenci Mezinárodního hnutí pro smír. Bylo v Oberammergau v Německu a sama Olga Fiercová prostě doznává ve svých pamětech, že Přemysl Pitr během svého vystoupení jí prostě zasáhl. Tak jako řadu dalších, nejenom žen, ale i mužů, prostě ten Přemysl Pitr měl obrovské charisma. Ale především asi zřejmě pro tu Olgu Fiercovou, která v tom věku těch 26 let vlastně určitě ještě tápala, co naplní ten její další život. Pro ní to bylo jako zjevení. A sice Přemysl Pitr ve svém referátě popisoval svou činnost v Praze, a sice to, že vlastně dospěl po zážitcích během první světové války a dalších dramatických okamžicích ve svém životě k poznání, že jeho život nepatří jemu, že vlastně on má Bohem svěřený určitý úkol a ten úkol on nalezl v konkrétní práci pro chudé děti. V Praze tehdy mezi takové chudé čtvrti poznamenané vlastně tou první světovou válkou patřil Žižkov. Protože on tady viděl na těch žižkovských ulicích vlastně téměř bezprizorní děti, které se bez dozoru vlastně potulovaly po těch ulicích, protože otcové často třeba se ještě nevrátili z fronty nebo padly, matky byly zaměstnány od rána do večera. A jeho vlastně najednou napadlo, tak tady je vlastně příležitost pro tvoje dílo naplnit ten vlastně to poslání, ty prostě se tady o ty žižkovské děti postaráš. A právě v tom svém referátu on líčil, jakým způsobem pomáhá s těmi dětmi, jak je vodil do školy, pomáhal prostě nějakým způsobem i těm rodinám, ale jak čím dále více ho ta pomoc inspirovala k tomu, že by bylo dobré postavit svůj vlastní útulek přímo tam na Žižkově, kde by se mohlo nějakým způsobem na ty děti prostě působit v křesťanském duchu a vlastně pomoci rozvíjet škole, tady vlastně tu výchovu těch dětí v té vzájemné úctě, porozumění a bratrství. Během 20. let vlastně Přemysl Pitr začal vydávat časopis Zbratření, kde pomocí vlastně sbírky se začalo vybírat tady na tento projekt, bychom řekli, A vlastně podařilo se dosáhnout toho, že ale až potom v roce 1933 vlastně byl postaven tady ten útulek, dostal ten útulek jméno Miličův dům. To vlastně už Olga Fircová v Praze žila a vlastně trvalé, dá-li se říct, od roku 1927 určitě právě pod vlivem Pitrova příkladu a i na jeho naléhání. Přemysl Pitr vlastně jí pomáhal najít tady i obživu, protože ona tady působila v Praze, jako v Praze, ale i mimo Prahu, jako učitelka jazyků, ale i učitelka hudby. A vlastně uvedli ji do okruhu těch vlastně svých stoupenců, těch nejbližších spolupracovníků. Olze Fircové se, a asi to nebyla úplně jednoduchá záležitost, podařilo se vlastně tady to místo po boku Přemysla Pitra jako jeho nejbližší spolupracovnice vlastně v průběhu těch dalších let získat a obhájit. Poté, co byl postaven Miličův dům a otevřen na Štědrý den roku 1933, tak Přemysl Pitr, Olga Fircová a další nejbližší spolupracovníci vytvořili jako by jakousi komunu. Oni vlastně dali dohromady veškeré své prostředky a z nich vlastně pomáhali spolufinancovat provoz Miličova domu, ale i vlastně řadu dalších aktivit, jako je třeba platili si kuchařku, která prostě tam vařila i pro děti, protože byli vegetariáni, tak vegetariánská jídla, svačiny. Vlastně spolu v tom okruhu těch nejbližších spolupracovníků byli to naprosto nekompromisní pacifisté, byli to abstinenti, vegetariáni, které ale zároveň i pojilo velmi pevné duchovní pouto, ale i zároveň stejný názor na to, jakým způsobem teda vlastně tady pečovat o mládí.

Myslím si, že zatímco Přemysl Pytr opravdu měl na starosti tu duchovní stránku, on také vedl vlastně každotýdenní ten nedělní kázání, Olga Fircová byla tou praktickou osobou, která to zabezpečovala profesionálně. To znamená rozvrhy, zabezpečení, prostě jakým způsobem rozdělit ty děti do jednotlivých družin. Olga Fircová byla ta, která vedla docházku. Ona nějakým způsobem vedla ty své spolupracovníky po té pedagogické stránce. Ti, kteří ji poznali, tak ji líčí jako praktickou, precizní osobu. Na jejich bedrech vlastně ležel ten praktický provoz Miličova domu. Já jsem vlastně měla v rukách deníky Miličova domu, které Olga Fircová psala. Měla jsem i v rukách deníky, vlastně protože později byla postavena i ozdravovna v Mýtě u Rokycan. Pro mě je to velmi zajímavý obraz i úvah, jak Olga Fircová vlastně tady ten Miličův dům, jak si spatřovala ten provoz z toho pedagogického hlediska, protože je velmi zajímavé ty její zápisy ze schůzek se svými spolupracovníky. Ona tam prostě přesně, precizně zapisuje. Tady bratr XY je prostě dobrý ve vedení kroužku třeba v dílenského, takže prostě příště posilovat tady tu jeho roli. Velmi zajímavé je, že ona sama vlastně toho Přemysla Pytra vnímala jako duchovního vůdce, protože tam totiž konkrétní případ nastal, že vlastně jedna jejich spolupracovnice byla dlouhodobě nemocná a oni se museli prostě o ty její povinnosti podělit, takže ona tam zapisuje bratra Přemysla nepřetěžovat, prostě on se nabízí ke všem těm úkolům, ale nepřetěžovat, protože on potom nemá čas na duchovní rozjímání a prostě nemůže si připravit ty nedělní besedy nebo ta naše duchovní shromáždění. Takže nechat mu čas, aby mohl. A my vlastně ta duchovní shromáždění potřebujeme, protože to nás vlastně, nás všechny ty spolupracovníky posiluje a bez toho vlastně potom strádáme i my. Olga Fircová vlastně i sama ze své vůle vlastní se stala ženou ve stínu. To bylo, já bych řekla, její rozhodnutí. Tak jako i podle některého článku, někdy je použito to srovnání jako slunce a měsíc. Jako kdyby Přemysl Pytr byl to zářivé slunce. A Olga Fircová ten měsíc, který tedy přesto přeze všechno je ale stále patrný. Jeden bez druhého prostě nemohou na té obloze jakoby teda existovat. Jsou, vlastně je tady to partnerství, to určité spojenectví a Olga Fircová vlastně zcela dobrovolně jakoby ustupovala z toho sálavého charizmatu Přemysla Pytra a i když Přemysl Pytr nikdy to nebylo, jakoby, že by se nějakým způsobem prostě snažil nějaké vůdcovství, on prostě nějaké příliš velký obdiv také neměl rád, ale rád ta kázání, to znamená vystupoval, zatímco Olga Fircová, pokud někdy, tak naopak, když měla sdělit svůj názor, tak často třeba jakoby upřednostnila, jak bratr Přemysl tady ve své promluvě sdělil, nebo jak byl jeho názor takový a takový, a případně dále ho rozvíjel. Já jsem právě říkala, že ta konkrétní práce Olgy Fircové vlastně také se objevila i během akce Zámky, což byla tedy
rozsáhlá humanitární charitativní činnost po skončení druhé světové války v roce 1945 až 1947. Myslím si, že Přemysl Pitr sám říkal, bez Olgy by prostě jsme nemohli tady v takovém rozsahu uskutečnit tu pomoc židovským dětem, které se vracely z koncentračních táborů, ale i těm německým vlastně dětem, které vlastně jsme vyzdvihovali nebo nějakým způsobem nabídli jim budoucnost z těch českých internačních táborů. Myslím si, že ta Olga Fiercová byla dobrou duší. Ona byla tou, která naprosto precizně znala osud každého toho dítěte, které prošlo, a těch dětí bylo přes 800. Když se probírám korespondencí, protože je pravda, že řada z těch zachráněných dětí, jak židovských, tak i německých, i dětí jiných národností, vlastně s Olgou Fiercovou a s těmi vychovateli, s Přemyslem Petrem vlastně zůstali v písemném kontaktu na řadu dalších let, vlastně až do smrti Přemysla Pitra nebo Olgy Fiercové, tak je tady pro mě, jaksi jako člověka, který má, může si teda procházet tu korespondenci nebo pečuje o ní, tak je velmi zajímavé, že Přemysl Pitr, pokud tedy se třeba obracel na ty děti, ať už do Německa, nebo na ty židovské děti, tak obvykle spíš je autorem takových neoficiálních, ale takových jakoby hromadných dopisů. On vždycky, jakoby to oslovení, moje německé děti. Zatímco Olga Fiercová, to je vidět, ona oslovuje, milý Hanzi, moje drahá Traudy, nebo drahá Brigito, píše si i s jejich rodiči. Ona prostě musela vlastně až do své smrti, té své paměti a ve svém srdci vlastně mít ten obraz téměř snad každého toho dítěte. Prostě věděla přesně ten jejich osud, znala jejich sourozence, osud těch sourozenců, osud rodičů. Prostě pečovala o ten život těch dětí i vlastně až do dospělosti, zajímala se i o jejich děti. Takže pro mě je to prostě úžasné, že ona opravdu to byla bytost, která se celé dávala. Myslím si, že to nebyla ta její preciznost, že to prostě bylo opravdu to otevřené srdce. Ona jim vlastně udělovala cenné rady, když třeba během studia, nebo když oni sami vlastně v řadě případů tvrdí, my když jsme nevěděli něco, prostě jsme byli na nějaké životní situaci, tak my jsme se často jí prostě ptali, anebo řešili jsme tu situaci, jak jsme si mysleli, že by to řešili Přemysl Pitr, anebo právě Olga Fiercová. Udělovala jim cenné rady i v rodinném životě. Já bych jenom pro takovou zajímavost tady přečetla názor Olgy Fiercové třeba na poslání ženy, co se týká tedy manželství a rodinného života. Takže ve svých pamětech zase, tady bych si dovolila citovat. Správná výchova pro všechny dívky nespočívá v přizpůsobování se ostatním, nýbrž v přípravě na důležité poslání vychovatelky muže a dětí. To se děje asi nejlépe, když se seznamují se životními příběhy velkých, i když skromných žen a matek. Kdo se naučí tyto postavy milovat, nemůže se již nechat omračovat extravagantní módou nebo povrchními sportovními či filmovými hvězdami. Pro většinu lidí je spořádaný rodinný život cílem, který si přeje a chce Bůh. Život vzájemného se oddání, přičemž se má žena věnovat s taktním jemnocitem vnitřnímu rozvoji manžela, jakož i výchově dětí, což ostatně nemusí stát v cestě vlastnímu vzdělání. Takže tady to je jakoby slovy Olgy Fiercové sděleno toho, čím ona se celý život vlastně i řídila, a to, co její současníci a ti blízcí spolupracovníci respektovali. To znamená to spojenectví Olgy Fiercové s Přemyslem Pitrem, které skutečně představovalo asi to nesmírně blízké duchovní spojení. Oni manželství neuzavřeli, oni prostě uzavřeli, ale vlastně to spojenectví v na té nejvyšší úrovni.
I když, jak jsem říkala, řadě lidí to vrtalo a asi i dosud vrtá vlastně v hlavě, protože se nás na to často dotazují. Určitě Olga Fiercová jako skromný člověk vlastně to bohatství nikdy nehromadila. To ostatně třeba i dokumentuje poté její působení po boku Přemysla Pitra, poté co Přemysl Pitr vlastně byl nucen po roce 1948, pak v roce 1950 odejít vlastně do exilu, tak opět Olga Fiercová po jeho boku, vlastně oni si zvolili nelehkou službu zase. Asi přemýšleli oba dva, kde jich bude nejvíce zapotřebí. A zase prostě je na straně těch, kteří to měli velmi složité a sice dali si se plně do služeb jako sociální pracovníci, ale i vlastně do služeb té pastorační služby v uprchlickém táboře Valka či Falka u Norimberka, kde prostě teda žila, nebo kde končila většina uprchlíků z komunistického Československa. Ta práce tady musela být nesmírně obtížná. Oni dokonce snad první čas bydleli přímo tady v tom uprchlickém táboře, v těch dřevěných barácích, ale prostě pro nějakou duševní hygienu. A potom zvolili tedy být nedaleko v Norimberku, ale představovalo to zase práci mezi lidmi, kteří vlastně žili v nejistotě, v zahálce. Tam prostě ta nuda často byla zaháněna nějakým alkoholismem, častými prostě extravagancemi, násilím a podobně. Takže zase tady zřízením knihovny, tím, že tady vlastně v takové té jednoduché kapli zase nabízeli, tedy Přemysl Pitr a ta kázání, zase nějakým způsobem se snažili poskytovat útočiště a posilovat tady a vlastně ty uprchlíky. Poté, co byla ten uprchlický tábor utlumován, tak ještě oni vlastně zůstávali a zase další. Oni se v podstatě starali o spoluobčany, kteří nějakým způsobem skončili na hraně zákona. Oni vlastně poskytovali i potom sociální, ale zase i takovou tu útěšnou službu lidem, kteří skončili ve vězení, kteří prostě tady vlastně v tom Německu nějakým způsobem přestoupili zákon.

Od roku 1962 vlastně žili ve Švýcarsku zase ve velké skromnosti díky penězům svých příznivců. Oni opravdu se mohli pak tady věnovat naplno redakční činnosti a činnosti v řadě dalších spolků, vlastně exilových. Myslím si, že takovým nesmírně důležitým počinem pro oba dva bylo vydávání časopisu Hovory s pisateli od roku 1962, protože oni oba chápali toto vydávání časopisu jako určitou platformu, jak vést dál rozhovor s přáteli. Ať už s přáteli, kteří zůstali na území Československa, nebo s přáteli z celého světa. Za Petrova života vyšlo 80 čísel, poté pokračovala Olga Fiercová, ale zase i vlastně v té hlavičce tohoto časopisu Hovory s pisateli je na předním místě, že to je vydavatelský počin Přemysla Pitra, že v jeho díle vlastně pokračuje Olga Fiercová, takže po smrti pokračovala v této práci. Poslední 140. číslo vyšlo vlastně s vročením roku 1991. Olga Fiercová vlastně zemřela 17. června 1990, takže ještě vlastně po její smrti. Ten tón, který zde oni vlastně volili, tak je takový velmi osobní, ale je vidět, že si nepředstavují jenom jednoho toho konkrétního člověka, že se snaží třeba na nějaký ten poput, na nějaký ten dotaz odpovídat tak, aby nějakým způsobem to oslovilo širší obec. Takže zase jenom v krátkosti z čísla 88 Hovoru s pisateli. Tady vlastně Olga Fiercová odpovídá na dotaz pisatelky, jaká jsou kritéria pro poznání, že Bůh nás vede. Je možné, že se někdy mýlíme, když jsme přesvědčeni, že jsme jednali podle vůle Boží. Odpovídá Olga Fiercová ve čtyřech vlastně odstavcích, které podepsala OF, tedy šifrou vlastně svého jména. Je známo, že lidé mohou rozhodovat různě podle svého nejlepšího svědomí. Hlas svědomí, který se zračí v jejich přesvědčení, je relativní. Je ovlivněn také okolím, zkušenostmi, výchovou. Nemusí být ještě vůli Boží. Záleží na nás, abychom rozlišovali, co je v nás hlas Boží a co lidský. Tobě se jedná hlavně o to poznat, kde jsi chybila, když i nejsvědomitější snahy ve výchově tvého dítěte ztroskotaly. To je otázka, která se týká mnoha rodičů a vychovatelů vůbec. Chybujeme často tím, že zaměňujeme rozum nebo cit podle toho, která složka je v nás převládající. Za hlas svědomí, za Boží vedení. To jsou však kritéria velmi jednostranná a příliš lidská. Někdo si zakládá na svém správném úsudku, na svém pocitu spravedlnosti a má je za nejvyšší měřítko. U jiného převládají soucit, ušlechtilá přání, láska, třeba mateřská, a jedná podle nich. Rozum a cit jsou nám dány ku pomoci, aby se doplňovaly. Rozhodují-li samostatně, bývají zdrojem velkých zklamání. Rozum a cit se mají v naší bytosti prolína, pak se teprve přibližujeme pravé moudrosti a pravé lásce. Dál pokračuje, zase je to sformulováno tak, aby to pomohlo rodičům ve výchově jejich dětí. Takže je tady dále to, že dítě nepřichází na svět jako nepopsaný list, přináší si též sklony a nadání, která často úplně vybočují z dědičné linie. Každé dítě má svou vlastní dráhu, tedy právě mi psala jedna matka o svém tragickém nezdaru. Je dobrou vychovatelkou a přece se jedna z jejich dcer dostala na cestí. Tu zbývá jen víra v milosrdného otce, který radostně přijme zbloudělé dítě, když se toto u konce svých vlastních sil obrátí k němu. V tom teprve se osvědčí vše dobré, co matka kdysi vložila do duše dítěte. Je pravda, že Olga Fiercová vlastně byla autorkou i třeba ve 20., 30. i 40. letech psala do zbratření, ale nikdy tam nebyla, nepsala já se domnívám, já jsem toho názoru. Pokud nějaké názory, tak vždycky je formulovala jako my nebo vychovatele.
spolupracovníci. Jak je vidět i tady v té odpovědi, ona tady nějakým způsobem se snaží skloubit svoji niternou víru spolu se zkušenostmi sebe jako učitelky, ale nikde tady v té citaci není patrné, že by ona nějakým způsobem opravdu se prosazovala jako jediná ta nejspravedlivější a vlastně ta nejpovolanější někomu dalšímu radit. Opravdu ta životní pouť Olgy Fircové jako ženy, která za sebou má úctyhodné dílo, skutečně asi zřejmě to bylo ten zásah božího vedení, protože ona vlastně v lecčem právě toho Přemysla Petra úžasně doplnila a je to dílo, kde jeden bez druhého by asi takového odkazu nemohli dosáhnout. Takže žena ve stínu, ale v tom stínu, který zasluhuje pozornost a zasluhuje vlastně obdiv a vděčnost.

0: Nakolik je možné dohledat dnes, z dnešního pohledu, to, jak se v díle Přemysla Pytra a Olgy Fírcové odrážela jejich víra? Uplatňovali ji i v rámci svého pedagogického působení?
1: To určitě. Právě proto, že pro ně bylo vlastně nejcennější čin, ne slovo, nebo oni v první řadě to slovo se vždycky snažili přetavit v čin. To znamená nemluvit o tom, jak třeba konkrétně ty žižkovské děti strádají, jak prostě mravně pustnou, ale jdou a prostě konkrétně pomohu, prostě mám za sebou ty konkrétní výsledky. No a řada ještě dnes vlastně dětí, které s námi spolupracují a do toho Míličova domu chodili, tak vlastně i celým svým životem pak dokládají, jak nesmírně právě tady to prostředí a ten konkrétní čin té pomoci, jak je to nesmírně sformovalo.
0: Co bylo s dílem Přemysla Pytra a Olgy Fírcové poté, co odešli do exilu v 50. letech?
1: V 50. letech vlastně Milíčův dům ztratil takové to poslání jako útulku, jako takové té sociální, v té sociální sféře. Milíčův dům se stal obyčejnou školní družinou, takže jakoby ta výchova v tom křesťanském duchu zcela určitě tady byla narušena, přerušena. Dokonce snad se i uvažovalo, že prostě se stane nějakým pionýrským domem. To se naštěstí nenaplnilo a pak v pozdějších dobech zde v Milíčově domě vznikla mateřská školka, která v současné době již několik let vlastně naplňuje to poslání, protože mateřská škola Milíčův dům na Praze 3 nabízí péči o děti se specifickými potřebami, to znamená, zde jsou do těch tříd, jsou integrovány děti s nějakým postižením, autistické či s nějakým dalším handicapem. Takže tady zase opět asi je konkrétní vyjádření, jakým způsobem se tady přetavilo to dílo Přemysla Pytra a i to dílo Olgy Fírcové.
0: Olga Fírcová, inspirována charizmatem Přemysla Pytra, přesídlila v podstatě ještě v době své mladosti ze Švýcarska do tehdejšího Československa. Ví se něco o tom, jaké byly ty její začátky tady? Přece jenom cizinka, sama žena v zemi, která začínala se svým demokratickým životem. To asi nebylo úplně jednoduché.
1: Určitě to jednoduché nebylo. Už jenom, když vezmeme v potaz jazykovou bariéru. Ale myslím si, že je obdivuhodný doklad jejího jazykového talentu, protože ona se naučila úžasně česky. Zase my máme k dispozici to, jak ona se vlastně cvičila tu naši gramatiku a i vlastně potom, pokud máme nějaké autentické nahrávky, tak je vidět, že skutečně ta její čeština byla úžasná. Také jí napomohlo to, že jí Přemysl

0: Že jste na to často dotazování a přesto mi to nedá nezeptat se. Ten vztah Přemysla Petra a Olgy Fírcové je z dnešního pohledu skutečně obdivuhodný, i protože oni zůstali oba dva sami a přesto měli k sobě evidentně velmi blízko. Proběhla mezi nimi někdy debata o tom, zda neuzavřít sňatek?
1: Určitě proběhla. V těch počátcích Přemysl Petr, když seznámil Olgu Fírcovou s vlastně tím svým životním údělem, to, jak už jsem říkala, můj život nepatří mně, takže nezastíral jí to svoje životní směřování, a sice, že prostě chce zůstat, aby ho tedy nic vlastně neodvádělo od té jeho cesty, takže nehodlá uzavřít manželství. Myslím, že to Olga Fírcová akceptovala. A i když, jak už jsem tady říkala, domnívám se z takového toho mého úplně nejčistšího ženského hlediska, že myslím si, že ona ho musela hluboce milovat. Že ho musela hluboce milovat, ale přesto přeze všechno prostě dokázala nějakým způsobem přetavit v takové to hlubší duchovní partnerství. I když máme takové záznamy, že se asi zhruba ve dvou životních okamžicích Přemysl Petr, v tom prvním to bylo asi na naléhání otce Olgy Fírcové, ten přece jenom chtěl si udělat pořádek nějak v těch vztazích, tak jí nabídl manželství. Potom si myslím ještě, že to pak bylo v té pozdější době, ale byla to asi právě Olga Fírcová, která to odmítla a která dále teda nesla ten princip toho jejich spojenectví. Potom v exilu, když pak Přemysl Petr byl nemocný, tak ona o něj nesmírně oddaně pečovala a myslím si, že tady tím příkladem, že ona dokázala, že vlastně je pojilo něco víc, než by je mohlo pojít to manželství. Protože to manželství, pokud jakoby nějaký třeba bereme třeba úřední akt, tak to lze nějak úředně vypovědět. Jak se tady asi vlastně tím svým činem, tou svou péčí, ona dokázala mnohem víc.
0: Na počátku toho medailonu, když jste vykreslovala začátky života Olgy Fírcové, tak se zmínila několik jejich inspiračních zdrojů, co se týká jejího pedagogického smýšlení. Čím byla ona sama, či čím byl Přemysl Petr a Olga Fírcová přínosem pro pedagogiku?
1: Já jsem zmiňovala Pestalozzi a Maria Montessori, že to byly takové zdroje pro Olgu Fírcovou. Ona sama právě tou konkrétní pedagogickou činností v Milíčově domě potom naplňovala i ty svoje představy, které pak vtělila třeba i do některých spisů nebo textů, třeba Výchova dítěte dramatizací, kde prostě myslím si, že shrnuto pro Olgu Fírcovou bylo důležité ne dítěti předávat nějaká ucelená moudra, ale spíš dítě pozorovat, odhalit, v čem je nejlepší, k čemu to dítě směřuje, a tady to vlastně mohlo pomoci rozvíjet. K tomu i právě sloužila i ta Výchova dramatizací. Oni vlastně nějaká divadelní představení pro besídky nacvičovali ne z toho důvodu, aby se děti předváděly. Ta vystoupení byla neveřejná, ale z toho důvodu, aby tady děti pocítili takovou tu odpovědnost za společně provozované dílo, chystané dílo, aby tady mohly vyniknout i takové ty plaší děti. Obecně lze říci, že jí asi nejvíc zajímaly právě takové ty plaší, méně úspěšné děti. Prostě to pro ní byla výzva nějakým způsobem pro takové to plaché, do té doby třeba neúspěšné dítě, otevřít mu nějaké dveře k možnému úspěchu. Takže to bylo zajímavé. Ona i sama říkala, že jí se řada lidí ptala, no a jakou třeba ten Přemysl Petr má metodu. Takže ona odpovídala, hat keine Methode. On nemá žádnou metodu. On prostě má děti rád, ale ne nějakým takovým tím způsobem jakoby sentimentálním, ale prostě opravdu takovým tím způsobem, aby pocítilo třeba každé to dítě, že je opravdu milováno, respektováno, uznáváno a že prostě má tady v tom Milíčově domě třeba šanci zažít nějaký úspěch. To si myslím, že je důležité i pro dnešní den, pro současnou společnost.

0: protože leckdy jsme tlačeni takovým tou orientací na výkon, že prostě úspěch za každou cenu, jako je to soutěžení. Tady já se myslím třeba konkrétně v tom Miličově domě, že to soutěžení a soupeření naopak bylo potlačováno u těch dětí. Prostě naopak pomoci a mít třeba radost z úspěchu toho druhého. To si myslím, že pro současnost by bylo nesmírně cenné nějakým způsobem to ještě více zdůrazňovat, protože jakoby nám na těch druhých vůbec nezáleželo a úspěch někoho druhého prostě jako kdyby znamenalo, že já jsem v něčem snad selhal.
1: Vidíte, vy jste trošku předešla moji závěrečnou otázku. Čím může-li být Olga Fírcová inspirací pro dnešní dobu?
0: No určitě i tím, že ona prostě na nějaké hmotné statky, výdobytky vůbec nehleděla, byla nesmírně skromná a vlastně celé se dala vlastně do služeb toho, já vím, že je to takové zprofanované, toho poslání, té své životní náplně. I když sama děti neměla, tak v podstatě vlastně, když já se probírám právě tou korespondencí, ať už mluvím o těch miličovských dětech, nebo o těch dětech, které prošly akcí Zámky, tak řada dětí prostě oslovovala drahá mami. Brala ji za vlastně svou matku. Obracela se na ní jako na mateřskou autoritu. Takže, jak je vidět, tak pro ní každý ten jedinec měl své místo ve společnosti a měl šanci, takže i nějaký vězeň nebo někdo, kdo prostě třeba v životě dočasně selhal, tak pro Olgu Fírcovou je tady prostě taková ta naděje nějakým způsobem dostát té své roli v životě. Protože prostě Olga Fírcová a další spolupracovníci vždycky spoléhali na to vyšší vedení, na to takzvanou vyšší režii. Takže vždycky, až bylo něco komplikovaného, tak se tady vžilo. No, necháme to na VR, neboli na té vyšší režii.
1: Díky, že jste nás uvedla do světa Olgy Fírcové.
0: Já děkuji.
1: Naším hostem dnes byla doktorka Lenka Lajsková, pracovnice archivu Přemysla Petra a Olgy Fírcové. Děkuju. Loučí se Lucie Endlicherová, naslyšenou.

To byla dnešní Řeka života. Pořad má premiéru vždy ve středu od 10 hodin a můžete se těšit na českou Bibli.

0: 23. hodina byla ohlášena znělkou večerního vysílání Rádia 7. Je to poslední večerní znělka, kterou dnes slyšíme, protože je před námi poslední hodina večerního vysílání. A u toho vás vítá Kateřina Fridrichová, která vás tímto zdraví. Ještě řeknu, že datum je 2. srpna, jenom tady zase jen necelou hodinku. A teď nás čeká další díl čtení z knihy České studny. Je to totiž relace Večer pod lampou a už po třetí se scházíme k poslechu čtení Davida Louly České studny. A neb hloubání o české identitě 6. a 7. kapitolu uslyšíte opět v podání Kateřiny Hodecové a Pavla Hromádky.
1: Večer pod lampou. Čas pro čtení zajímavých a důležitých knih.

0: České studny aneb hloubání o české identitě. Kapitola 6. Studna Božího řádu.
1: Všecko slušně a podle řádu, ať se děje. 1. Korinským, 14. kapitola, 40. verš. A jestliže by kdo i bojoval, nebudeť korunován, leč by řádně bojoval. 2. list Timoteovi, 2. kapitola, 5. verš. Znáš-li řád nebes? Můžeš-li spravovat i panování jejich na zemi? Job, 38. kapitola, 33. verš.
0: Pojem řád není v dnešní společnosti oblíbený. Daleko více se zdůrazňují hodnoty jako svoboda a volnost. Přesto je řád vidět všude okolo nás. Vidíme ho ve vesmíru, kde se nebeská tělesa pohybují po vymezených drahách a jejich putování lze spočítat na mnoho let dopředu. Pokud by do tohoto řádu pronikl chaos, zřejmě by se celé galaxie zhroutily. Řád můžeme sledovat i v přírodě na Zemi. Přestože je zde tolik různých tvarů, barev, vůní, pohybů, zvuků i funkcí a působí ve vzájemném napětí, dohromady tvoří harmonický, vyvážený celek a tomu se říká biologická rovnováha. Narušení této rovnováhy vede k degradaci a pomalé či náhlé smrti, jak je vidět v průmyslem zničených oblastech naší země, například Mostecko či části Krušných hor. O tom, že i zvířata žijí podle Bohem daných řádů, svědčí i písmo.
1: I čáp na nebi zná svůj čas. Hrdlička, vlaštovka a jeřáb dodržují čas svého příletu, ale můj lid nezná Hospodinovy řády.
0: Podobně sledujeme řády v lidské společnosti. V kulturách s minimálním řádem jsou rodiny a kmeny, které se navzájem vraždí. Žijí primitivně a v podstatě bojují o holou existenci. Lepší uspořádání společnosti je jednota rodů pod diktaturou. Diktatura vnáší přísné a nespravedlivé uspořádání na úkor svobody svědomí i přesvědčení. Je to v podstatě svévolná vláda jednotlivce, který se nikomu nezodpovídá. Přesto je to zřízení dokonalejší než chaos, nejistota a bezvládí. Další formou je demokracie, vláda lidu. To je zdánlivě nejspravedlivější a nejdokonalejší uspořádání společnosti. Lid sám si svobodnou volbou zvolí své zástupce a ti se stávají vůdci, kteří rozhodují a vládnou. Když vládnou špatně, lid si zvolí jiné, lepší. I toto zřízení má své slabiny. Historie dokazuje, že i celý národ se ve své volbě může zmýlit a potom degraduje na diktaturu. Například předválečné Německo. A dále, pokud se zvolení zástupci nemohou domluvit, lid stojí na místě a nejde kupředu. Nejdokonalejším řádem lidské společnosti je řád boží, teokracie. Jenže ten se nedá lidsky nastolit silou či mocí. Je možné ho dobrovolně přijmout a podřídit se mu. Nastane čas, kdy Bůh sám uvede svoji plnou vládu na zemi. Ale do té doby zde nechá dvě království vedle sebe. Boží království je mezi námi, ale nepochází z tohoto světa. Stojí na nebeských principech a neomezuje se na nějakou konkrétní zemi či místo, ale je všude tam, kde lidé přijímají Ježíše za krále. Naproti tomu stojí království a zřízení lidské, pozemské, viditelné, které bude zrušeno jako nedokonalé. Samozřejmě existuje na Zemi více forem lidské vlády, než je zde zmíněno. Jsou to monarchie či kombinace monarchie a vlády stavů a jiné. Ale jako příklad uspořádání společnosti je to pro nás dostačující. Další místo, kde se setkáváme s řádem, je manželství a rodina. Každá rodina bez řádu krachuje. Dokonalým řádem v manželství je řád Kristova svazku s církví, nevěstou. Muž si svojí láskou a obětavostí získá ženu a uzavře s ní smlouvu věrnosti. Žena, přemožená touto láskou, se vydá muži a je mu podřízená jako své hlavě, svému vůdci. Pokud tomu tak z obou stran je, žijí manželé v božím uspořádání a jsou šťastní a naplnění. Mám ještě pokračovat? Každý přece vidí řád všude okolo sebe. Kdekoliv něco funguje, je tam řád. Řád zajišťuje ochranu, dává prostor k růstu a prosperitě, udržuje bezpečnost, zajišťuje pořádek. Umíme si představit zaměstnání či církev bez řádu? Sám Kristus se podvolil božímu řádu. On je knězem podle řádu Melchisedechova. Zkuste zrušit řád každodenního spánku a jídla. Budete unavení, slabí, neužiteční a zmatení. Když se někteří pokoušeli zrušit řád 7 dní v týdnu a zavést 10denní rytmus, neuspěli. Produktivita práce, výkonnost, nápaditost šla po 7 dnech prudce dolů. Řád 7denního týdne ustanovil Bůh a lidé to nedokáží změnit. Lépe je se tomu podřídit. Dan Drápal vyjádřil tuto myšlenku.
1: Janovo evangelium začíná slovy: na počátku bylo slovo, a to slovo bylo u Boha, a to slovo byl Bůh. Abychom této výpovědi písma dobře porozuměli, je dobré vědět, že slovo se řecky řekne logos. Nicméně význam slova logos v řečtině je podstatně širší než význam českého slova slovo. Logos znamená nejen slovo, ale také smysl či řád. První věta Janova evangelia nám totiž tímto říká, že na počátku byl smysl či řád. Zatímco slovo Boží nám říká, že na počátku byl řád, pohanské mytologie nám shodně říkají, že na počátku byl chaos. Slovo Boží říká, že na počátku byl svrchovaný Bůh, který je totožný se smyslem. Pohanské mytologie nám říkají, že jeden z bohů teprve vnesl smysl do původního zmatku.
0: Rozumím tomu tak, že na počátku byl Ježíš, Bůh. On je to slovo a skrze něj jsou učiněny všechny věci. Bůh řekl a stalo se. Tím vnesl řád do stvoření při samotném jeho vzniku. Hebrejské slovo chuká a řecké taxis označují řád, ale též pořádek, zákon, pevně ustanovené pořadí, povahu, způsob, okolnost, jakost či spořádanost. Hledáme-li tedy Boží řád, jde nám o způsob uspořádání života jednotlivců i společnosti. O tom jsou verše z úvodu této kapitoly, které toto řecké a hebrejské slovo obsahují. Opakem tohoto Božího řádu je chaos, zmatek, nepořádek, neřád, ale též jsou to lidské řády, zvyky a tradice odporující Božímu zřízení. Podívejme se nyní, jací byli v českých dějinách ti, kdo tuto požehnanou studnu Božího řádu otvírali.

Jan Milíč z Kroměříže usiloval o obnovení církve v Čechách po vzoru prvotní církve, neboť viděl všude okolo sebe vybočení z božích řádů a následný rozklad společnosti. Vypracoval projekt na obnovení kazatelské činnosti a ten předložil papeži. Měl vizi kazatelů božího slova, kteří by jen kázali, vyučovali boží slovo v jazyce jednotlivých národů a naplnili zemi božím mocným slovem. Projekt byl zamítnut. Právě takovýmto kazatelem lidu se později stal mistr Jan Hus. Svým vyučováním i psaním bořil lidské tradice a řády a ukazoval boží řády. Byl reformátor, neboť nechtěl vše zbořit, ale toužil to obnovit tak, jak to fungovalo na počátku církve. Usiloval o obnovu těla Kristova v hlavě i údech. Za tímto účelem se sešel i kostnický koncil. Měl vyřešit papežské schizma, české kacířství a projednat obnovu církve, která byla zkažená korupcí, smělstvem, nejednotou a vším hříchem. Reformace, obnova, se tam však nekonala, neboť by to mnohým nebylo vhod. Aby umlčeli kritiku svých řádů, totiž neřádů, raději reformátora Husa odstranili. Přesto v Čechách reformace získala prostor k životu a zejména jednota bratrská uskutečnila obnovu církve od základů. Oddělila se od církve římské i podobojí a zařídila si vlastní řády podle vzoru novozákonní církve. Tato obnova zasáhla tyto oblasti. Za prvé, obnova života ve svatosti. Bratří kladli daleko větší důraz na život ve zbožnosti, než na dokonalost a propracovanost učení. Šlo jim především o to, aby to, co znají z božího slova jako teorii, také uskutečňovali v praxi.

Za druhé, obnova učení. Jednota se radikálně oddělila od bludů katolické církve o její neomylnosti a svatosti, od bludu o čistce, od bludu modloslužby, od bludu spasitelnosti svátostí, od bludu, že tradice otců je stejně normativní jako slovo Boží. V průběhu let zbudovali bratří čisté učení, které však byli ochotni upravit, kdyby došli lepšího poznání pravdy.

0: Za třetí, obnova kázně. Bratři zavedli pevný řád, který je chránil před zesvětštěním. Když byl někdo neukázněný a hřešil, bratři mu pomáhali v boji proti hříchu, napomínali ho i varovali. Když přesto dál hřešil a bylo to zjevné, správci sboru ho veřejně vyloučili, aby prašivinou hříchu druhé nenakazil a aby církev nebyla potupená před světem. Nejvíce však kvůli tomu člověku, aby svůj hřích nepřehlížel, ale zbaven společenství svatých činil pokání. K tomu píše polský šlechtic Lasický.
1: Čeho všeho, když ostříhati hledí bratří, než vzdělání církve hledí? Kteráž jinak se lépe nevzdělává, než odměšováním plev od pšenice, a zase hůře nezachází a nepadá, jako když zlí s dobrými zároveň platí.

Za čtvrté, obnova vztahů. Od svého počátku kladla jednota veliký důraz na dobré osobní vztahy. Věřili, že jsou narození z Boha, on je jejich otcem, a tudíž oni jsou si vzájemně skutečnými bratry a sestrami. Dohromady jednou rodinou. Nebyla to pro ně jen filozofie či metafora, byli bratry a sestrami. Proto se nejprve nazývali bratřími zákona Kristova, později jednotou bratrskou. Duchovní jednotu v pravdě střežili jako své nejcennější bohatství. Znali její hodnotu. Přátelské, důvěrné a obětavé vztahy tvořily z nich společenství, kde se každý cítil přijatý, potřebný a tudíž šťastný.

Za páté, obnova vůdců. Ačkoliv si bratři byli rovni, měli zdravou hierarchii. Oddělili se od zlých a hříšných kněží a zvolili si za vůdce jen ty nejlepší z nejlepších. Ti měli jejich přirozenou důvěru, úctu i autoritu. Jejich kněží se považovali za služebníky a především vzorným, příkladným životem chtěli motivovat učedníky. Učednický model se u nich funkčně aplikoval celých 150 let. Generace generaci, rodina rodině, pomazaní pomazaným předávali pochodeň lásky k Ježíši a jeho slovu až do začátku 17. století.

0: Za šesté, obnova samostatnosti. Čeští bratři věřili tak jako i chelčický, že se církev nejlépe rozvíjí v oddělenosti od světské moci. Nestáli o její podporu a ochranu, protože správně tušili, že by tato ochrana byla těžce vykoupená zasahováním do svatých věcí. Učili, že ani duchovní vláda, církev, nemá zasahovat a plést se do správy světské. Ideálem pro ně bylo soužití církve se světem, moci duchovní a moci světské v přesně vymezených hranicích. Bratří chtěli světskou moc podporovat aktivní činností v obecný prospěch a modlitbami, ale nenechali si nařizovat od světské moci do věcí duchovních, řádů, povolání služebníků, učení, ale ani do oblasti svědomí, například povolání členů jednoty bratrské do války. Bratří věřili stejně jako svatý Jeroným, který napsal:
1: Ale jakž církev pod ochranu knížat světa tohoto přišla, tu mocí sic a bohatstvím vzrostla, ale ctnostmi se zmenšila.

0: Jednota bratrská měla pevné, zdravé řády a zřízení. Je to možné takto říci? Není to přehnaná chvála právě české církve? Což pak jiné reformace pod vedením Lutera, Kalvina, Zwingliho neměly žádný řád, žádné zřízení? Můžeme uvést dobrozdání na české řády od zahraničních reformátorů? Pojďme se na to podívat. Martin Luther, německý reformátor, udržoval s jednotou bratrskou dobré vztahy a vážil si jí. Roku 1523 napsal:
1: Dosud nemůžeme dosíci, aby se zavedlo takové cvičení v učení a v šlechetném životě, o jakém doslýcháme u vás. Poměry jsou u nás dosud nevyzrálé a vyvíjejí se zvolna, ale modlete se za nás.
0: Dalšího roku vyslala jednota k Lutherovi druhé poselství. Tam došlo k určitému vymezení a polarizaci, takže spolu na 8 let přerušili styky. Luther bratřím vytýkal nedostatek teologického vzdělání jejich kněží, celibát kněží, ale též jejich odpor k zasahování do světské vlády. Bratří zase vytýkali Lutherovi, že v církvích nedbá na kázeň a řád a kvůli tomu mnozí chápou učení o spasení z milosti jako příležitost k hříchu. Později se opět smířili a Luther litoval toho, že ve sborech připouštěl k večeři páně všechny. Chválil kázeň bratří a rozhodl se zjednat nápravu. Do své smrti zůstal obráncem bratří. Štrasburští teologové též chválili uspořádání bratrské církve a její kázeň. Martin Bucer jim napsal:
1: U nás mnozí svrhli antikristovo jeho, ale jeho Kristovo na sebe vzíti se spěčují. Vy jste toho času jediní na světě, u nichž vedle neporušeného učení kvete čistá, užitečná a blahodárná kázeň. Přečetl jsem konfesi mě poslanou a byl jsem proniknut nemalou radostí, spatřiv u vás tak veliké světlo pravdy a takový pořádek a ryzost. My se ovšem hodně za sebe stydíme, kdykoliv srovnáváme svou církev se stavem vaší církve.
0: Bucer říkával, že církevní kázeň je trůn Kristovy vlády v církvi. Podle žalmu 89:
1: Spravedlnost a právo jsou pilíře tvého trůnu.
0: Věřil, že kde se koná spravedlivá kázeň, tam může Kristus přebývat a vládnout.

0: Calvin, francouzský reformátor, který svojí službou změnil Ženevu, se k bratřím vyjádřil ve své epištole takto.
1: Srdečně blahopřeji vašim církvím, že jim mimo čistotu učení udělil Bůh tolik vynikajících darů. Neboť nelze nízko oceňovati, že mají tak znamenité pastýře k svému řízení a pořádání, že mají tak dobré mravy, že jsou upraveny v tak znamenitý útvar, že jsou obdařeny nejlepší kázní, kterou můžeme nazvati nejlepším, ba jediným poutem k udržení poslušnosti.
0: Krásný byl posudek Petra Martyra, teologa štrasburského, v němž radil takto.
1: Mimo to radím, aby se kázeň, pokud je to jen možné, naprosto zaváděla ve vašich církvích, neboť nepřijímeli se hned na začátku, dokud lidé planou touhou po evangeliu, nebude snadno připustit ji později, až se vplíží jakýsi chlad, jak už to bývá. Ale jak marná je práce bez kázně, toho příkladem vám může být velmi mnoho církví. Ty nechtěli to jeho tak blahodárné vzíti na sebe hned při základech svého obnovení a pak už nikdy nemohli uvést pořádek žádným náležitým řádem, pokud jde o mravy a život. Tím se stává, s velkou bolestí to pravím, že skoro všechno je slabé a hrozí na všech stranách pádem.
0: Roku 1574 psal bratrskému biskupovi Ondřeji Štěpánovi Zachariáš Irzinus, heidelberský teolog, dopis, kde naříká nad stavem německé církve, která se bojí přijmout boží řád kázně.
1: Neboť ačkoliv se touhy a snahy již dávno nesou k tomu, aby bylo mezi námi konečně viděti trochu lepšího pořádku, přesto podržujeme až dosud stěží pouhé jméno, neb slabý stín kázně. Vždyť i pouhé jméno církevní kázně vešlo tak v ošklivost, že se velká část od něho odvrací a přeje si jeho vyhlazení. Ježto jedni příliš nemoudře a příliš nevhodně kázeň vymáhají, druzí příliš urputně a šmahem ji zamítají.
0: Jednota bratrská si nikdy nestěžovala na tyto své řády, že by ji nějak omezovali. Spíše jí naopak pomáhali přežít, chránili ji před vnějším ohrožením i před vnitřní nákazou hříchu a zesvětštěním. Roku 1609 se bratři a podobojí usnesli na tom, že nadále budou tvořit jednu církev podobojí, jíž v čele je administrátor podobojí a bratrský senior. Bratřím se však i nadále ponechává jejich řád a kázeň. Zůstává otázkou, zda právě toto spojení nespůsobilo jednotě více škody než užitku. A zda toto nebyla příčina jejího duchovního úpadku.

0: co s tím můžeme udělat dnes? Není tato blahodárná studna v opovržení, zapomenutí, zasypána kameny lidských řádů, kameny nezávislosti, humanismu a rozdělení? Kde jsou dnes ti, kteří pijí vodu řádu a radují se, že mají v životě vše uspořádáno tak, jak Bůh zamýšlí? Pojďme se spolu pokusit vyčistit tuto studnu od největších balvanů a napijme se přímo z pramene. Prvním kamenem, který znovu a znovu ucpává studnu řádu, je lidská tradice a humanismus. Ježíš vytýká farizeům a zákonníkům pokrytectví a nepoddajnost Božímu slovu a Božím řádům.
1: Opustili jste přikázání Boží a držíte se lidské tradice. A ještě řekl, jak dovedně rušíte Boží přikázání, abyste zachovali svou tradici.
0: Dále jim říká, že svou tradicí ruší Boží slovo, ale svoji tradici si pěstují. To se stává i nám, že pro svůj jazyk, tradici, společenskou kulturu zapřeme Boží příkaz nelhat, neopíjet se, nepodvádět, nemluvit nečistě a zbytečně, poslouchat rodiče a autority, nepomlouvat a tak dále. Tak šikovně si to umíme zdůvodnit, omluvit. Před lidmi ano, před Bohem a svým svědomím už ne. Humanismus, povyšování člověka nad Boha, je jed, který otravuje a usmrcuje církev. Humanismus říká, vše je pro člověka, všemu slouží, i Bůh přece přišel sloužit lidem. A pokračuje, člověk má rozum a proto nejlépe ví, co je pro něj nejlepší. Člověk je pro sebe nejlepší normou, sám si určí, co bude dělat a co ne. Sám si vybere z Božího slova, co se mu líbí. Humanismus radí, jak se správně chovat k druhým lidem. Nech je být, když dělají zlo. Co ty víš, zda to není dobro? Mají svobodu, tak jim ji neber. Důvěřuj jim, oni vědí, co dělají. Nemůžeš je napomínat kvůli hříchu, co kdybys jim tím ublížil. Mohli by se rozzlobit a vrhnout se na tebe. Je svoboda, každý si může dělat, co chce. Jen je miluj a o víc se nestarej. Když se tyto postoje dostanou do srdcí křesťanů, je konec s ryzostí, konec s jednotou ducha i tou nepředstíranou láskou. Vloudí se hřích, pokrytectví a povrchnost. Autorita Božího slova ztrácí moc, zůstanou jen náboženské zvyky, formy, slova. Ale duch Boží vyplašen zhlédne a svoji církev opustí. Druhým kamenem ve studni řádu je nezávislost. Ta úzce souvisí s humanismem, neboť nám radí, nevaž se, odvaž se. Nejlepší je svoboda. Nechceš být zraněný? Obrň se. Jsi individuální, jsi originál, buď svůj a nikoho nenásleduj ani nenapodobuj, jen sám sebe. Křesťané jsou dobří, pořádně toho využij. Hlavně nikomu nikdy nic neslibuj. Bůh ti však radí, chceš-li být mým učedníkem, vydej se druhým, spoj se s nimi, sjednoť se, dávej a bude ti dáno. Já ti pomůžu nést zklamání, přemůžu tvůj strach a obavy, uzdravím tvá zranění, posílím tě. Jen to nevzdávej, zkus to s nimi znovu, i když ti ublížili. Mě také ublížili, mě tam přibyli. Také jsem plakal, ale láska vítězí nad strachem, bolestí i nenávistí. Ty jsi část mého těla. Potřebuješ druhé údy a oni potřebují tebe. Izolace je od zlého. On rád uvádí lidi na samotku. Armáda tě potřebuje, právě tvoje dary, a ty sám v boji neobstojíš. Nepřátel je mnoho, proto nezůstávej sám. Rodina tě potřebuje. Tvůj otec i matka na tebe čekají každý den a nedočkavě vyhlíží tvůj příchod. Chrám Boží tě potřebuje. Byl jsi nádherným ozdobným kamenem v mém domě. Mojí chloubou, mojí slávou. Teď je tam jen díra. Vrať se na místo, které jsem ti určil. V mém uspořádání ti bude dobře. O tom mluví apoštol Pavel, ale i sám Ježíš.
1: I když nejsem mezi vámi přítomen, přece jsem duchem s vámi a raduji se, když vidím vaši kázeň a pevnost vaší víry v Krista.
0: Třetím kamenem na pramení je rozdělení. Rozdělení je mimo boží řád, je to chaos a zmatek. Zlý rozděluje a trhá, z božího dovolení a potřeby, ale Pán Ježíš spojuje.
1: Podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu. V něm je náš mír. On dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár.
0: Jednota mimo Krista je falešná a humanistická, ale duchovní jednota v Kristu je božská a slavná. Posiluje a naplňuje církev radostí. Je to boží záměr, jeho řád, aby církev usilovně hleděla zachovávat jednotu ducha ve svazku pokoje. Tak jako jednota bratrská. V nebi je pořádek. Zmatek, nedorozumění, rozdělení a neřád tam nebude. Není to pro nás výzva, abychom do nebeských řádů vstupovali již nyní na zemi. Aspoň to pro nás pak nebude takové překvapení.

0: české studny aneb hloubání o české identitě. Kapitola 7. Studna horlivosti.
1: Neboť horlivost pro tvůj dům mě strávila. Tupení těch, kdo tě tupí, padlo na mne. Žalm 69. 10. verš. On, Ježíš, se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid horlivý v dobrých skutcích. Titovi, 2. kapitola, 14. verš. V onen den zpívejte o vinici, jež dává ohnivé víno. Izajáš, 27. kapitola, 2. verš.
0: Mnohokrát je v písmu Bůh označován jako horlivý, rozhorlený. Náš Pán horlí pro Sion, pro církev i Izrael. Touží po svém lidu jako muž po své ženě a horlivě pracuje na záchraně životů lidí pro věčnost. Bůh horlí též proti svým nepřátelům. On není lhostejný ani vlažný. Biblické slovo pro horlivost se vykládá jako zžírající úsilí, intenzivní snaha, dychtění či vášeň. Není jednoznačně kladné ani záporné. Může označovat vášnivou lásku, ale též žárlivost, závist až rozhorlení k hněvu a nenávisti. Ježíš byl pohlcen láskou k lidem a touhou jim pomoci. Ale když v chrámu bičoval kupce a převracel jim stoly, byl pohlcen láskou ke svému otci a jeho příbytku mezi lidmi. V jeho srdci hořel oheň rozhorlení pro dům modlitby a nesnesl, že se Boží dům stal doupětem lupičů. Stále však jeho srdce hořelo ohněm lásky k lidem. Tuto svoji lásku dokázal tím, že se za nás obětoval. Vytrpěl křivdy, bití a ponižování. A jeho láska byla tak ohnivá, že když ho mučili, ani přívaly lidské nenávisti ji nedokázali uhasit.
1: Polož si mě na srdce jako pečeť na své rámě. Vždyť silná jako smrt je láska, neúprosná jako hrob žárlivost lásky. Žár její, žár ohně, plamen Hospodinův. Lásku neuhasí ani velké vody a řeky ji nezaplaví. Kdyby za lásku chtěl někdo dávat všechno jmění svého domu, sklidil by jen pohrdání.
0: Pánovým přáním, touhou jeho srdce vždy bylo a stále je, aby jeho lid byl vinicí dávající ohnivé víno, které opojí národy natolik, že se zapálí vášní pro Krista. Kristova nevěsta má být tolik uchvácena Kristem, svým ženichem, že každý bude zaražen a bude vyzvídat:
1: jaký je tvůj milý, že je nadmiláčka, ty nejkrásnější z žen. Jaký je tvůj milý, že je nadmiláčka, že nás tak zapřísaháš?
0: Jen ti, kdo jsou pohlceni horlivou láskou ke Kristu, mění svět k Božímu obrazu. Jen ti, kdo jsou nemocní láskou k Ježíši, zaujmou a zasáhnou své okolí tak, že lidé nezůstanou lhostejní.

0: Pán si přeje, aby jeho církev pohlcovala stále horlivost pro Boží dům, Boží zájmy. Touží potom, aby jeho lid byl vnitřně pohlcen, pozřen jeho zaujetím pro ztracené duše a zapomněl na sebe. Je čas budovat Boží dům a nerozptylovat se jinými věcmi jako za dnů proroka Agea.
1: Pachtíte se za mnoha věcmi a máte z toho málo. Co přinesete domů, já rozvěj. Proč se to děje? Je výrok Hospodina zástupů. Protože můj dům je v troskách, zatímco vy se staráte každý jen o svůj dům.
0: V závěru dějin se
1: rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.
0: Bude velký tlak na každého křesťana, aby temnota a zloba uhasila jeho vroucí lásku k Pánu i lidem. Ježíš říká, že pod přívalem zla láska mnohých vychladne. Jen ten, kdo bude stále přistupovat ke Kristu, studnici vroucnosti a horlivosti, obstojí a zachová čistou lásku až do konce. Apoštol Pavel píše křesťanům do Říma.
1: V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu.
0: Svého ducha horlení či vášně musíme živit tím, že sami sebe budeme často přikládat k Ježíši, ohni spalujícímu.

0: Pán Ježíš si vyvolil 12 učedníků, apoštolů. Každý z nich měl svoji povahu. Někteří byli klidní až pragmatičtí, jako například Tomáš, Filip a Jidáš. Petr byl známý svojí ukvapeností, rozhodností a prudkostí. O některých nevíme téměř nic. Ale Jakubovi a Janovi, Ježíšovým pokrevním bratřím, pán dal přezdívku Boanerges, což znamená synové hromu. Jsem přesvědčen, píše autor, že to byli ambiciózní horlivci, kteří chtěli být prvními v Božím království, kteří chtěli přivolat oheň z nebe na samarskou vesnici, která je odmítla. Přestože jejich horlivost byla sobecká, pán si je chtěl proměňovat a používat. Byli s Petrem mezi třemi nejbližšími Kristovými důvěrníky. Ten je vzal sebou nahoru proměnění i do Getsemanské zahrady. Pavel píše,
1: je dobré horlit, ale pro dobrou věc a vždycky, nejen tehdy, když jsem u vás, moje děti.
0: Z čehož zjevně vyplývá, že horlivost je správná věc, pokud je správně zaměřená. A také to, že postoj horlení má být trvalý stav, nikoli chvilkové nadšení. Z předchozího nevyplývá, že prudcí lidé mají k Bohu blíž, protože všichni apoštolové, kromě Jidáše, po naplnění Duchem Svatým byli, bez ohledu na svou přirozenou povahu, horlivci pro Boží království. Vše pro Krista opustili a svůj život završili mučednickou smrtí. To by vlažný člověk nikdy neučinil.

0: Když se nyní podíváme na otevřenou studnu horlivosti v našich dějinách, budeme jistě překvapeni velikou podobností české církve s církví prvotní. Mnozí naši otcové si nic nezadají z apoštoly prvními, co se týče horlivosti. Milíč z Kroměříže po svém obrácení horlivě pracoval na záchraně duší.
1: Mějte tedy, bratří a ctihodní pánové, horlivost vroucí a nadšené výmluvnosti boží ve svých ústech, aby slovo vašeho kázání jako pochodeň hořelo a proti neřestem zapalovalo. Je to veliká věc a nad všecku krásu možnost v tomto světě horlit pro dům boží.
0: Horlivosti už jsme se dotkli při pracovitosti. Přesto mám za to, že horlivost je samostatná studna, ač s pracovitostí úzce souvisí. Tedy poslechněme si slova Milíče o horlivosti, která kázal před 630 lety na kněžské synodě.
1: Pokud mě obklopovala tlustá stěna žádostivosti,

0: smysl, abych rozuměl písmům hodícím se na tento čas, povznesl moji mysl, abych poznával lidi marností pohlcené. Ač ta, porozuměl jsem jasně a správně ohavnosti spuštění, stojící příliš široko, vysoko a pevně na místě svatém. I zhrozil jsem se velmi a zmocnilo se mne silné štkaní srdce, jež trvá i nyní a stále. Počal jsem a často opakoval nářek Jeremiášův, vybízeje mezi síncí a oltářem všechny, koho jsem mohl, aby lkali nad nepravostmi v Jeruzalémě, dceři národa mého. Tu vstoupil do prsou mých jakýsi oheň, též tělesně cítitelný, nový, silný a neobvyklý, ale velice sladký. Tento oheň trvá ve mně stále až dosud a tím silněji se rozhořívá, čím více jsem v modlitbě povznesen k Bohu a k Pánu Ježíši ukřižovanému. Nemizí nikdy, leda když zapomínám Krista Ježíše, nebo když planě mluvím, nebo když ochabuji v kázni jedení nebo pití. Tu jsem hned znatelně zatemňován a učiněn neužitečný ke všelikému dobrému skutku až dotud, dokud opět s celým srdcem a s největšími vzdechy a nářky neobrátím se ke Kristu Ježíši.
1: Milíčova horlivost byla zaměřená na duše. O nic jiného mu nešlo, než odvrátit lidi od nepravostí a navrátit je otci. Byl zcela pohlcen horlivostí otce pro své děti. Proto na synodách napomíná ostatní kněze, aby usilovně a horlivě pracovali na záchraně lidí. Vytýká jim, že ač jsou ctní, zdrženliví a trpěliví, v péči o duše jsou vlažní a malátní. Bojí se kázat jasné slovo proti hříchu, buď z pokory, anebo...
0: aby se nezdálo, že ruší bratrskou lásku.
1: Milíčův žák Matěj z Janova prožil ve svém životě silný boží dotek, který ho natrvalo změnil v božího horlivce. Byl to vzdělaný mistr, uznávaný, bohatý a spokojený, až do chvíle, kdy do něj vstoupil jakýsi oheň, jak píše.

0: O horlivosti mistra Jana Husa a husitů není třeba mnoho psát, neboť je všeobecně známa a ateistickými historiky nepochopena či špatně pochopena. Husovi a jeho následovníkům nešlo o sociální revoluci, ale o obrácení Čechů ke Kristu a život podle jeho přikázání.
1: Ale snad díš, kterak mohu znáti, držím-li jeho přikázání. Tudím, že když člověk položí pevně v srdci svém, že by raději umřel, než by přikázání Boží přestoupil, a tak stojí v úmyslu, tehdy má veliké znamení, že jeho přikázání plní a že jeho miluje více než své tělo, jež hotově poddal by na smrt, než by Boha rozhněval. Neb již člověk nemá většího milování k někomu, jedině že života pro něho hotov jest na smrt nasaditi, a to dí Kristus. Aniž může míti člověk většího znamení, že Boha miluje kromě zjevení Božího.
0: Toto napsal Hus svým milým dětem a sám to dokázal svým životem, kterého se vzdal pro lásku ke Kristu. Hus byl mírným, klidným a rozvážným člověkem, který usiloval o pokoj se všemi lidmi. Mnozí si ho však představují jako vášnivého kazatele spravedlnosti, který hřímá z kazatelny ohnivá slova. Takový byl jeho blízký přítel, Jeroným Pražský, který se pro boží pravdu častokrát nechal strhnout k hádce i rvačce. Když se mu jakýsi mnich posmíval za jeho názory, Jeroným se s ním dlouho nebavil, ale později napsal:
1: pleskl jsem ho po hubě.
0: To by smířlivý Hus nikdy neudělal. Ohledně pravdy však byl Hus neústupný, jakkoliv konflikty neměl rád. Nebál se klidně a pevně mluvit pravdu, ať již stál před prostým mužem, kněžími či celým koncilem. Zůstal věrný pravdě až do smrti. Zůstal upřímný a svobodný až do konce. Stejně tak i Jeroným, který byl upálen v kostnici rok po Husovi pro svoji věrnost Husovi i Kristu.

0: Vroucí zbožnost a horlivá láska k Pánu hořela po mnoho generací i v jednotě bratrské. Jan Amos Komenský byl přesvědčen, že porážka stavů na Bílé hoře a následná likvidace sborů jednoty bratrské byla způsobena zvlažněním křesťanů v Čechách.
1: A i příčina pravdivá, proč i nyní také tak mnoha církví, jako i našich svícnové z místa svého pohnuti, ba pokáceni, rozházeni, ztroskotáni, v pošlapání dáni jsou. Ach, opustiliť jsme i my lásku první, ohni milování Božího vystydnouti dali jsme v sobě sami. Nebo i naší církvi se přihodilo co izraelské, co apoštolské, co jiným jiných časů podle vůle Boží obnovovaným církvím, že počátek plápolal, prostředek vlažněl, konec vystydl. A aby se všechněm snáze otevřeli oči k spatření, proč svícny našimi pohnul z místa jejich tak, jakž byl hrozil Kristus. Jmenovitě pro opuštění lásky první. Nebo jsme jistě z cesty lásky sešli a šlépě je svaté předků svých vroucnosti opustili. Zapříti nemohu, že se mi neomylným znamením již tehdáž mezi námi chladnoucí lásky býti zdá, že jsme rozsvícenou majíce svíci postaviti ji volili pod kbelec, nežli vystaviti na svícen, aby svítila všechněm, kteříž v domu jsou, proti naučení Kristovu.
0: Jak aktuální dnes v české církvi, jako by to psal dnes o nás. A co naši Moravané, jak oni horlili pro Pána a jeho dům? Velice. Vždyť opustili domovy, majetky, příbuzné i milou vlast, aby mohli následovat Beránka s čistým svědomím. Co hnalo Kristiána Davida znovu a znovu na Moravu, aby odtud přivedl další křesťany do Hernhutu, neli svatá horlivost? Hrabě Zinzendorf měl s tím jen potíže. Saská vláda mu hrozila zrušením Hernhutu, odvedením Moravanů zpět do vlasti a jemu vyhnanstvím, pokud nepřestanou chodit na misii do habsburské monarchie. Kristiánovi dal práci na střeše svého zámku, byl totiž tesař, s výslovným zákazem odcházet. Jenže mohl Kristián poslechnout? Vždyť v jeho vlasti byly desítky, stovky pronásledovaných pro víru. A on je tam měl nechat? Hnán horlivostí se vydal na cestu. Ve spěchu zapomněl i klobouk a šel za svými. Přestože věděl, že pokud ho tam chytí, znamená to vězení, mučení a téměř jistou smrt. Kristián na to nemyslel. Horlivost Boží ho snědla. Zinzendorf mu odpustil, vždyť i on Moravany miloval a chtěl jim pomoci. Znal Davidovu povahu, porozuměl jeho srdce. Dobře věděl, že Boží království roste a to sebou nese mnoho tlaků, zápasů, napětí, nedorozumění, hledání i bolesti. Tam, kde není růst, ale mrtvolný klid, tam je pohodlí a ticho. V jednom svém kázání pro spolupracovníky je povzbuzuje, aby byli probouzejícími kazateli i za cenu své osobní neoblíbenosti u lidu.
1: Nechť každý kazatel jest si jist, že touží-li si hověti v pohodlí a chceli, aby všechno procházelo pouze hladce, neuvidí probuzení a obrácení. Neboť jakmile se tyto věci vyskytnou, ďábel je rozvázán vzdor tomu, že všecko je vedeno v pořádku. V apoštolské církvi se očekává jemný způsob učení a jednání. Nejsou-li však ve sboru synové hromu a žádní Eliášové, lidé usnou. Mnohá shromáždění jsou často nucena naslouchat kázáním, jež bývají příliš filozofická, studená, logická, temná, obezřetná a zdrženlivá. Chce-li však kazatel mít i skutečný úspěch, musí být i smělý, mocný v Bohu k vyvracení ohrad, k podvracení rady i všelijaké vysokosti povyšující se proti umění Božímu a jíma je všelikou mysl v poddanost Kristu. Musí snášeti všechno protivenství, strhati ony pěkné, avšak falešné tvorby formalismu a samospravedlnosti. Musí převraceti, páliti a ničiti každý špatný základ i s jeho stavbou dříve, než bude moci postaviti duchovní dům v Pánu.
0: Z těchto perliček, či spíše perel, vidíme horlivost našich předků. Těžko můžeme srovnávat současnou českou církev s horlivostí a vroucností minulé církve. Bůh však svoji církev obnovuje a touží, aby církev posledních dnů byla vřelejší než ta, která byla dříve. Tak jako nevěsta, čekající den svatební, miluje svého ženicha den ode dne více, vroucně a horlivě, vášnivě se připravuje na svatbu a společný život. Pán nás vede od slávy do stále větší slávy. To je jeho plán pro církev i jednotlivce. Co se stalo se studnou Boží horlivosti? Jak to, že nevydává horký pramen? Jak to, že není zřídlem, které by uzdravilo a rozehrálo všechny údy těla Kristova? Je zasypána.

Prvním kamenem ve studni je vlažnost, lhostejnost. Často jsem slýchal od zralých křesťanů, píše autor, upozornění nově obráceným nadšencům. Víš, teď je ti Pán blízko, všechno jde snadno, jsi nadšený pro Pána a stále prožíváš jeho přítomnost a lásku. Pán tě drží v náručí, ale připrav se, že tě Pán bude učit chodit po svých. Dej si pozor, abys potom neochladl ve víře. Ono potom poznáš, že život s Bohem není procházka růžovou zahradou. Až opadnou pocity a ta první láska, budeš muset Boha milovat vůlí. Ano, je pravda, že následování Pána je rozhodnutí vůle. A to stále. Křesťan nestojí na pocitech, ale na Božím slově. Nicméně platí, že pocity, zážitky a zkušenosti s Pánem jsou pro náš duchovní život a růst nezbytné. Nemůžeme následovat Pána a nic neprožívat. Někde je problém. Vroucí láska se musí živit tak, jak to krásně popsal Matěj z Janova. Pokáním, odvracením se od světa a marností, společenstvím s Bohem v modlitbách a v jeho slovu a horlivou prací pro jeho království.

0: Druhým kamenem ve studni horlivosti je strach z lidí. Pokud se křesťan bojí lidí a jejich odmítnutí, je svázaný do lidských limitů, norem a představ a tudíž nemůže horlit pro Boží dům, neboť tím by z těchto představ vypadl. Zřejmě by byl od lidí tupen a hanoben, protože lidé stádní přemýšlí jako stádo a ten, kdo se tomuto smýšlení vymyká, je špatný. Pavel napsal:
1: Kdybych se stále ještě chtěl líbit lidem, nebyl bych služebníkem Kristovým.
0: A skutečně, nelze Pánu sloužit a naplnit jeho vůli, pokud se bojíme lidí, či jsme ctižádostiví a ješitní a chceme od lidí uznání. Pavel byl svobodný od snahy získat svým jednáním a mluvením lidskou přízeň.
1: Procházíme slávou i pohanou, zlou i dobrou pověstí. Mají nás za svůdce a přece mluvíme pravdu.
0: Pavel se chtěl líbit Pánu, proto konal jeho vůli a tomu přineslo slávu a chválu od jedněch a potupu od druhých. Tak to bude i s námi, pokud budeme svobodně činit Pánovu vůli. Ježíš nás i dnes varuje.
1: Běda, když vás budou všichni lidé chválit.
0: Ježíš horlil pro dům svého otce. A co mu to přineslo?
1: Neboť horlivost pro tvůj dům mě strávila. Tupení těch, kdo tě tupí, padlo na mne.
0: Tedy ti, kteří pohrdají Bohem, vylili své opovržení na Krista. A ti, kdo pohrdají Kristem, vylévají své opovržení na jeho tělo, církev. Každý, kdo chce horlivě následovat Ježíše, musí počítat s tím, že se bude vymykat běžným zvyklostem. A proto ponese potupu jako fanatik a blázen.

0: Třetím kamenem ve studni je náboženství. Náboženství má dvě tváře. První je samospravedlnost a druhá je odsouzení. Zdánlivé protiklady, přesto stejný zdroj. První tvář nesou ti, kteří mají za to, že splňují Boží požadavky a tak si zaslouží jeho požehnání. A druhou tvář nesou ti, jenž ví, že Boží požadavky nenaplňují, ale dřou na tom, aby je naplnili. O prvních je psáno:
1: Panovník praví, protože se tento lid přibližuje ke mně ústy a ctí mě svými rty, ale svým srdcem se ode mne vzdaluje a jejich bázeň přede mnou se stala jen naučeným lidským příkazem, proto i já budu podivuhodně jednat s tímto lidem. Divně, předivně.
0: Náboženství vede k pokrytectví a pokrytectví zabíjí vztahy, v tomto případě vroucí, láskyplný vztah k Bohu. Je zajímavé, že lze navenek ctít Boha svým vyznáním, jít k němu a zároveň srdcem Boha opouštět, jít od něho. Avšak Bůh hledí k srdci každého člověka. O těch druhých nemůžeme říci, že nejsou horliví. Horlí pro Boha, ale ze svých sil. O takových Pavel píše:
1: Vždyť jim mohu dosvědčit, že jsou plni horlivosti pro Boha, jenže bez pravého poznání. Nevědí, že spravedlnost je od Boha a chtějí uplatnit svoji vlastní. Proto se spravedlnosti Boží nepodřídili.
0: Zřejmě je více velkých i menších kamenů, které ucpávají pramen horlivosti, jako například pýcha a sobectví. Avšak pro začátek máme co dělat a můžeme začít. Třeba právě dnes. Říká se s chutí do toho a půl je hotovo. Pane, tak v nás způsob chtění i činění toho, co se tobě líbí, a rozhorli lid svůj jako za dávných pokolení.

0: Končí nejen pořad Večer pod lampou, ale také večerní vysílání Rádia 7, které jste poslouchali v neděli 2. srpna. Od mikrofonu se s vámi loučí Kateřina Fridrichová a přeje vám příjemný poslech Rádia 7, pokud s námi budete pokračovat i do noci, ale příjemné sny, pokud půjdete spát.
1: Najdete nás i na Facebooku. Stačí zadat facebook.com/radio7.cz. Jsme také na Instagramu jako Radio 7 Česky. Sledujte, co se u nás děje.
2: Se zvučným hlasem kostelních zvonů odbíjejících půlnoc vstupujeme jak do nového dne, tak do nového týdne. Je 1. srpnové pondělí v kalendáři zapsané číslovkami 3.8.2026. Svátek má Miluše, ale s přáním raději počkejte do rána, až se vzbudí. U nočního vysílání křesťanského Rádia 7 vás srdečně vítá moderátor Milan Remeš a doufá, že vám zpříjemní chvíle nočního bdění, ať už budete vzhůru jenom část noci, nebo ji z různých důvodů probdíte celou. Pojďme se společně podívat, na jaké pořady se kromě písniček můžete těšit. V relaci Světem Bible se právě nacházíme uprostřed hrůz velkého soužení. Co nám k událostem tohoto nesnadného období z knihy Zjevení poví kazatel John Vernon McGee. Sledujte od 12:15. Od vydání svého prvního alba v roce 1972 je Graham Kendrick ve Velké Británii v popředí současné křesťanské hudby. Napsal a nahrál přes 450 písní, z nichž mnohé jsou zpívány po celém světě. Album Where It Begin nás zavede zpět do dob komornějšího vyprávění příběhů. Kromě zmíněného alba uslyšíte v pohovce od 1 hodiny orientální úpravy již vydaných písní z roku 2017 a také singly roku 2022 a 2023. Kendrickovu tvorbu bude prolínat rozhovor, který ochotně poskytl Rádiu 7 v červenci 2022 během festivalu This is the Day přímo v Budapešti. Jak se blíží závěr čtení na pokračování z knihy Sandy Denglerové, Susana Wesleyová, služebnice Boží, završují se pomalu také životní osudy této ženy, matky zakladatelů metodismu. Děti vyrostly a postupně opustily domov. Susana přes všechny překážky a problémy dbala na to, aby byly dobře připravené na život. Po 30 letech neustálých zápasů o zajištění rodiny a poté, co viděla tolikrát smrt svých dětí, na ní dolehl smutek. Čeká ji ještě něco dobrého? Poslouchejte ve 2:15. Žádný vztah nekvete sám od sebe. Za každým spokojeným manželstvím je spousta úsilí, investovaného času a občas i odvaha projít bouřkou. Jak v každodenním kolotoči dávat i nalézat podporu, která vztah udrží pevný, si bude povídat Lída Pohanková s pastorským párem Jirkou a Dášou Pospíšilovými. V repríze pořadu Rozmarína po 3. hodině raní. Tábor není jen romantika u ohně, ale i pořádná porce plánování. Se zkušeným vedoucím mnoha táborů Jakubem Mrázkem se Ondra Malý pobaví o tom, jak uspořádat tábor a nezbláznit se u toho. Štafeta začíná ve 4:15. Relace Nejen chlebem nabídne v 5:00 páté a poslední zastavení v Ježíšově škole. Kazatel Jaroslav Pokorný nám připomene důležitost vzájemné služby. S Séla aneb Bohoslužba slova. To je pořad manželů Petra a Markéty Šandarových z husitské fary v Kuřimi. K poslechu starozákonních i novozákonních biblických textů, včetně výkladového komentáře, se můžete připojit o 17:30. Dnes je tomu přesně 534 let, co Kryštof Kolumbus vyplul ze Španělska na svou cestu za objevením nové cesty do Indie. Pojďme taky společně vyplout dnešní nocí a třeba objevíme novou cestu k ránu, nebo během plavby zažijeme okamžiky, které se nás hluboce dotknou a přinesou do našeho života něco nového a dobrého. Pusťme si teď na cestu písničky, ať se nám tou nocí lépe pluje.

Po následující písničce Michaela W. Smitha Draw Me Close, tedy Vetně stále blíž, už nás na naší noční plavbě čeká první pořadový přístav, ve kterém nahlédneme s Vernonem McGeeem do světa Bible.

0: pokračování cyklu Světem Bible teolog John Vernon McGee poukáže na důležitý moment lidské historie popsaný v knize Zjevení. Proroctví 9. kapitoly zaznamenalo pravdu o tom, že morální kompromisy a duchovní lhostejnost lidstva otevřou dveře absolutní zkáze, před kterou už v budoucnu nebude úniku. Slovem provází Pavel Vopalecký.
1: Ve vidění jsem spatřil koně a na nich jezdce. Pancíře měli ohnivé, rudě zářící a žhnoucí sírou. Hlavy konňů byly jako hlavy lvů a z jejich tlam šel oheň, dým a síra. Touto trojí pohromou, ohněm, dýmem a sírou ze svých tlam, usmrtili třetinu lidí. Milí posluchači, tímto nepříjemným textem otevíráme další část našeho přemýšlení o 9. kapitole knihy Zjevení. Četl jsem 17. a 18. verš, jak jsme si to posledně slíbili. V předchozích dvou verších, 15. a 16. bylo napsáno, tu byli rozvázáni ti čtyři andělé připraveni na hodinu, den, měsíc a rok, kdy mají pobít třetinu lidí. A jejich jízdních oddílů bylo dvakrát miliony milionů. Slyšel jsem jejich počet. To je ekumenické podání. V kralickém překladu je 200krát tisíc tisíců. Zajímavé je, že tu je i přesná hodina stanovena k tomu, aby tito čtyři andělé vyšli na zem. Tehdy dojde k těm hrozným událostem, které ukončí mnoho lidských životů. Mají pobít třetinu lidí, četli jsme. Při zvuku šesté polnice zahyne třetina lidstva. Z počátku těch hrůz velkého soužení jsme viděli záhubu čtvrtiny lidstva, teď je to zase třetina všech žijících lidí. Takže v čase velkého soužení vlastně víc než polovina zemského obyvatelstva najde svou smrt. Není divu, že Pán Ježíš prohlásil, a kdyby nebyly ty dny ukráceny, nebyl by zachráněn žádný člověk. Matouš 24:22. Velikost armády, která tu vystupuje na scénu historie, je opravdu úžasná. A dává podnět k celosvětové válce. Připomněli jsme si posledně na rozloučenou, že jsme vlastně dosud neměli skutečně světovou válku na této zemi. Válku, do níž by se zapojil každý národ. Ale takováhle válka propukne v čase velkého soužení. Jsem přesvědčen, že tuto invazi ve skutečnosti bude řídit a motivovat svět démonů. A bude to další důsledek toho, že Satan otevřel dveře vstupu do oné bezedné jámy. Ten popis jezdců, kterým jsme zahájili naše dnešní přemýšlení v 17. a 18. verši 9. kapitoly, nám tento fakt ještě potvrzuje. Mnozí si myslí, že v těch verších jde o tanky. A též viděl jsem koně uvidění a ti, kteří již seděli na nich, měli pancíře ohnivé a hyacintové a z syry. Hlavy pak těch koní byly jako hlavy lvové a z úst jejich vycházel oheň a dým a syra. A tímto trojím zmordována jest třetina lidu, ohněm a dymem a syrou, kteréž vycházely z úst jejich. To je ještě jednou 17. a 18. verš, ale tentokrát podle kralického překladu. Tento popis mnozí tedy chápou jako tanky. Jak ovšem mohou vědět, že se v té době velkého soužení budou ještě používat tanky? Vždyť hovoříme o době, která leží v budoucnosti. Moderní tanky by to docela dobře mohly být, ale v mých představách zde už bude něco mnohem dokonalejšího, vysvětluje náš starý učitel. Všimněte si, že barvy jsou vyjádřeny obrazně, protože obvyklá slova by je tak asi nevystihla. Ohnivá barva, ohnivě červená, hyacintová, to je barva, jakou má květ hyacintu, tedy temně modrá, a sírová barva. Světle žlutá nebo taková do oranžova. Barvy jsou zde podány stejně pozoruhodně jako popis těch koní. Kůň býval válečným zvířetem. Viz také Job 39:19-25. Válku proti lidstvu v tomto celosvětovém smrtícím konfliktu nyní ve skutečnosti vede podsvětí, jak nám to podal náš učitel dr. McGee. A tato popsaná stvoření spojená s podsvětím jsou pro naše pozemské zvyklosti naprosto nepřirozená. William Newell ve svém výkladu zjevení učinil poznámku, která sem přichází velmi vhod. Věř tomu, co čteš, a pak už sotva budeš potřebovat nějaké vysvětlení. Tolik citát. Problémem lidí, kteří čtou knihu zjevení a říkají, že je těžké jí porozumět a že je nemožné jí vyložit, je obvykle to, že samotnému textu nevěří. Když čtete a jednoduše věříte, je všechno docela názorné. Jsem přesvědčen, že 3 zmíněné pohromy jsou skutečnými ranami. Berme doslovně oheň, dým i síru. Tytéž živly se tu na zemi už v lokálním měřítku objevily, provázely zničení Sodomy a Gomory. Jsem přesvědčen, že za velkého soužení bude svět ještě spustlejší a morálně více zkažený, než byly Sodoma a Gomora. Chceme-li to porovnat, pak se podívejme třeba na to, jak lidé mluví o homosexualitě. Jde o něco, co si dnes získává všeobecné uznání. Ano, to byl životní styl v Sodomě a Gomoře. Ale homosexuálové nutně museli zkrachovat. Bůh je zavrhl. Pro ochranu dalšího lidstva před morální zkázou a věřím, že i kvůli ochraně před vražednými pohlavními chorobami, Bůh obě tato města naprosto sterilně zničil. V této chvíli se tedy podle našeho textu třetina populace dostává do kritické situace. Třetina populace je vyhubena. Byla už také zasažena třetina přírody. Ale lidstva, jako by se ten předchozí rozsah trestu nedotkl. Kdyby, řekněme, na začátku velkého soužení bylo na světě 6 miliard lidí, 1/4 jich má zahynout při první pohromě, o které jsme si četli před několika týdny, zjevení 6:8 verš. Do této etapy, kdy znějí polnice, by tedy vstoupili zhruba 4,5 miliardy lidí. Pokud nyní zahynula další třetina všech živých, znamenalo by to, že další 1,5 miliardy lidí je zabito. Tak strašné oslabení zemské populace se jeví neporovnatelné s čímkoliv v celé historii lidstva. A 19. verš navíc dodává, vražedná moc těch konňů je v jejich tlamách a v jejich ocasech. Jejich ocasy jsou jako hadi a hlavy těch hadů přinášejí zhoubu. Jsou zde tedy nadpřirození koně schopní usmrcovat svými tlamami a z jejich rozmanitých zvláštností je nejpodivnější, že namísto ocasů z koňských žíní mají hady a rovněž tito hadi slouží k hubení lidí. Jiní pak lidé, kteří již nejsou zmordováni těmi ranami, nečinili pokání z skutků rukou svých, aby se neklanili ďáblům a modlám zlatým a stříbrným a měděným i kamenným i dřevěným, kteréž ani hleděti nemohou, ani slyšeti, ani choditi. Aniž činili pokání z vražd svých, aniž strávení svých, ani z smilstva svého, ani z krádeží svých. Verše 20 a 21 v 9. kapitole zjevení podle kralického překladu. Slovům kouzla či čarodějnictví odpovídá řecké slovo pharmakeion. Odtud je mimochodem odvozeno naše slovo farmacie, lékárnictví. To je obor, který se zabývá léčivými látkami nebo obecně drogami, které jsou v podstatě jedy. V čase velkého soužení nebude nad používáním drog žádná kontrola a nebude tu žádné omezení. Drogy budou hrát významnou roli v životě lidí a poslouží k několika účelům. Dá se předpokládat, že mnoha lidem umožní, aby vůbec snesli tresty té doby. Jsem si také jist, tvrdí náš McGee, že mnozí se obrátí k drogám, když budou například bodnuti anebo kousnuti těmi nepřirozenými tvory. Ač neumřou, budou se cítit na umření. A přinutí je to sáhnout po drogách, aby překonali bolest a aby s jejich pomocí to velké soužení vydrželi. Drogy budou mít své místo i v náboženství. Za dnů velkého soužení bude existovat nějaká zcela regulérní drogová kultura a dokonce i drogové náboženství. To, co vidíme v oblasti drog dnes, je nesrovnatelně málo s tím, co bude potom. Lidé se budou uchylovat ke všemu, co stlumí bolest nebo vůbec jejich vědomí. Ke všemu, co je nějak pozvedne z jejich nesnází. Rovněž lihoviny budou mít určitě velmi význačnou pozici

výrok doktora Syse z jeho knihy, která vyšla v roce 1906, cituje náš stařec. Rok vydání knihy zmiňuji proto, že se zdá, jako by ten odstavec napsal včera, nebo jako by jej snad připravoval pro zítřejší noviny. Tu je jeho poznámka ke slovu čarodějnictví z našeho textu. Nesmíme zapomenout na používání alkoholických stimulancí, opia a tabáku. Ani na spoustu kosmetických přípravků a léků pro zvýšení sexuální přitažlivosti. Ani na magické prostředky a zásahy přicházející údajně z duchovního světa ku prospěchu lidí na tomto světě. Ani na tisíce přehnaných požadavků při užívání léků a léčebných prostředků, které lidi povzbuzují k bezstarostnému hřešení a skýtají jim naději, že škody, které jsou přirozenou pokutou, se přece jen snadno napraví. Musíme myslet na narůstající zločinnost tím vším vyvolanou, na uvolnění a podněcování k aktivitě těch nejhnusnějších vášní, které rozleptaly smysl společnosti pro morálku, protože to všechno jsou začátky onoho morálního úpadku, na který zde prorok naráží jako na charakteristiku období, které nastane po zatroubení šestou polnicí. Tolik citát z velmi staré knihy. Jako by to bylo napsáno dnes. A přece tenkrát neexistovala tak silná drogová kultura a drogy a alkohol nebyly tak velkým problémem, jako je tomu dnes. Dnes se drogy používají prakticky v každém moderním kultu, v němž se uplatňuje sex a nejrůznější druhy smyslné rozkoše. Je nám zde řečeno, že ti lidé se neprovinili jen čarováním, nýbrž i tím, že si hověli v opilství a v drogách, a také hřešili smilstvem, které vedlo ke krádežím. Pohled na toto prorocké slovo je alarmující vzhledem ke způsobu, jakým se cizoložství praktikuje v naší době. Je totiž různými způsoby podporováno, jakožto důkaz naší svobody a úžasného povznesení civilizace. Čarování, smilstvo a zlodějství tedy v té době budou narůstat a bude na ně kladen stále větší důraz. Mám za to, že Antikrist si jejich prostřednictvím lidstvo zcela podrobí. Lidé se dají snadno zlákat a pod vlivem drog pak přijmou cokoliv. Jedním z důvodů, proč naše současné noční kluby propagují alkohol, je vedle peněžního zisku i to, že ten alkohol dělá jejich hostitele příjemnějšími. Tak například docela podřadný zpěvák anebo komik v takovém podniku, kde se podává dostatek alkoholu, dobře projde, když si jeho posluchači před vystoupením dali několik kalíšků něčeho dobře namíchaného. A pokud si jich dali ještě víc, stane se ten domnělý umělec přímo hvězdou. Ano, pomocí drog a lihovin se prosadí i Antikrist, představuje si náš doktor McGee. Apoštol Pavel napsal, ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. 2. Tesalonickým, 2. kapitola, verše 9 a 10. Jsem přesvědčen, že evangelium se ke každému dostane ještě před vtržením církve a určitě ho každý uslyší také během velkého soužení. To, co zde apoštol Pavel popisuje, se přihodí jen těm, kteří Boží slovo odmítli. 11. a 12. verš v téže 2. kapitole 2. Tesalonickým pak přidává, proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži.
Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti. V okamžiku, kdy někdo zavrhuje evangelium a své srdce zavírá před Bohem, je doširoka otevřen pro jakoukoli nehoráznou lež, která má punc příjemnosti. Kdo si řekl, že ti, kteří nezastávají nic, se nakonec oddají čemukoli? Je tomu přesně tak.

téma 10. kapitoly knihy Zjevení náš učitel, doktor McGee, nadepisuje slovy vsuvka či mezihra mezi 6. a 7. polnicí. Do mezery mezi 6. a 7. polnicí je vsunuta kapitola 10. Pokud nás posloucháte pravidelně a aspoň trochu pozorně, tak jistě víte, že v sérii takových vsuvek či meziher tahle představuje už druhou v pořadí. Ta první byla mezi 6. a 7. pečetí a týkala se dvou skupin lidí, kteří byli v průběhu velkého soužení označeni Boží pečetí. Teď v mezihře mezi 6. a 7. polnicí jsou na scénu uvedeny tři osobnosti. V této 10. kapitole Zjevení je popis mocného anděla a v prvních 14 verších 11. kapitoly jsou pak představeni dva svědkové bez bližšího udání totožnosti. V prvním verši 10. kapitoly přichází z nebe mohutný anděl a je nám zde blíže popsán. I viděl jsem jiného anděla, silného, stupujícího z nebe, oděného oblakem, a duha na hlavě jeho byla, a tvář jeho jako slunce, a nohy jeho jako sloupové ohnivý. O tom, kdo je tímto andělem, tímto mocným andělem, existují mezi významnými fundamentalistickými vykladači Bible určité nezhody. Godet, Vincent, Ironside, Walter Scott, William Kelly a další tohoto silného anděla ztotožňují s Kristem. Newell a jiní jej považují jen za anděla veliké síly a přední autority, nikoli však za samotného Krista. Takovýto pohled na věc zaujímá i doktor Walward a také doktor McGee. Ať se připojíte k té či oné straně, jsem přesvědčen, že budete v dobré společnosti, ubezpečuje nás náš průvodce těmito náročnými texty. V první skupině jsou někteří mužové, kterých si nesmírně vážím a miluji je v Kristu. Tři z nich jsem osobně znal a byli mými blízkými přáteli. Budete-li je následovat, bude to v pořádku, budete v dobré společnosti. Ale chcete-li být na správné straně, s potměšilým úsměvem dodává tentýž mluvčí, pak se v této věci přidejte ke mně.

Kristus se ve zjevení jako anděl neobjevuje. Je pravda, že ve Starém zákoně před svým vtělením byl Mesiáš mimo jiné spatřován jako anděl Hospodinův. Ale poté, co vzal na sebe naše lidství, poté, co zemřel, vstal z mrtvých a přijal oslavené tělo, ho vidíme v místě slávy a velebné moci po Boží pravici. Od na nebe vstoupení jsme ho už nikdy nespatřili v podobě anděla. Zde na zemi v čase svého lidství také nebyl andělem. Byl to člověk. A v knize zjevení nám je zjeven jako Mesiáš ve slávě. Je nade všechno vyvýšen. Bude dobře, budeme-li mít trvale na paměti, že tato kniha, tedy zjevení Jana, je zjevením Ježíše Krista. V každé kapitole se nám odkrývá nová a nová sláva jeho osoby, jeho síly a také jeho svrchovaného jednání. On je to, kdo nyní soudí zemi a lidstvo, které jej zavrhlo. I viděl jsem jiného silného anděla. Jiného znamená dalšího z téhož rodu, téhož druhu. Jednoho silného anděla jsme poznali už v 5. kapitole ve 2. verši. Tam nebyla diskuse, že nešlo o Krista. Kdyby tímhle andělem byl Kristus, pravděpodobně by před ním Jan padl a klanil by se mu. Udělal to už jednou, když viděl oslaveného Krista v 1. kapitole zjevení. Důvod je zřejmý, Jan před ním nyní nepadá a neklaní se mu, protože to je jen anděl. Některé písmáky v našem textu zjevení 10 vedl ke ztotožnění tohoto silného anděla s Kristem jeho oděv, nebo zvláštnost jeho oblečení. Ačkoliv všichni andělé jsou služebníky Krista, v této závěrečné knize Bible a v tomto případě jde zřejmě o mimořádného Kristova vyslance a proto nese také určité vnější znaky, které se podobají Kristovu výsostnému postavení. Milí posluchači, k těmto věcem se však vrátíme zase v našem příštím pořadu. Probereme si jednu po druhé a budeme v textu pokračovat dál. Bůh vám žehnej.

Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině, ale i dalších jazycích můžete najít také na stránkách ttb.bible. Pokud vás tento pořad oslovuje, budeme vděční za vaše ohlasy a také finanční podporu, aby mohl být pořad i nadále vysílán. Jeho pokračování naladíte opět zítra ve 20 hodin a 15 minut. Posloucháte Rádio 7.

Jen díky tobě dnes stojím, jen díky tobě dýchám. Tvá milost mě nese dál, v tobě svou naději mám, dospívala na Rádiu 7 kapela Solu Izrael. Hlídka z koše hlásí, že na obzoru je první noční hodina a s ní další pořadový přístav, ve kterém se tentokrát posadíme na hudební pohovku, na které už na nás čekají Karolína Vološinová a její host, britský křesťanský hudebník Graham Kendrick, se kterým si bude povídat o jeho tvorbě a významu úspěchu. Pořadem se budou samozřejmě prolínat také jeho písně. Jsme rádi, že jste s námi.

změní. Sofie, Lucie, moudrost světla, snaží se rozehnat.

0: Z prvního srpnového pondělí s datem 3.8. minula první hodina a na noční plavbě s rádiem 7 jsme přistáli v Pohovce. Nikdy se při tvorbě nedaří, uděláme chybu, přestože to vypadá navenek, že lidé sloužící hudbou na jevištích před zástupy lidí působí dokonale, jak imidží, tak produkcí. Co je to úspěch? Co když vám připadá píseň nepoužitelná po té, co ji napíšete? Víte, co to je psalm surfing? Dovíte se více v hodince s rozhovorem z festivalu This is the Day 2022. K mikrofonu usedl společně s moderátorkou Karolínou Vološinovou takzvaný otec moderní chvály Graham Kendrick. Dobrý poslech vám od mikrofonu přeje Milan Remeš.
1: Hodina hudby pro vás na Rádiu 7. Novinky a objevy z křesťanské hudební scény. Nechejte se inspirovat.

Vítejte u poslechu dnešního dílu Pohovky, kterým vás provede Karolína Vološinová. Než začneme s hudbou, ráda bych tento díl uvedla citátem z rozhovoru dnešního interpreta. Mezi prvky naší kultury patří i předpoklad, že jsme centrem vesmíru a Boha prosíme, aby nám dal tohle a tamto. Když jsem byl malý, vyrůstal jsem v tom, že pravda byla jasně daná. Existoval předpoklad morálních hodnot. Dnešní společnost je velmi založená na zkušenostech a ty upřednostňuje před pravdou. Nacházíme se v centru dění, protože my jsme ti důležití. Kolem nás se všechno točí. Podobně to vidíme na příkladu Mikuláše Koperníka, který měl velké problémy, když přednesl tezi, že Země obíhá kolem Slunce a nikoli naopak. Tušíte, koho jsem citovala? Lze ho považovat za samotného otce moderní worshipové hudby. Hudby psané pro uctívání Boha. Písně jsou plné poetické, božské, biblické pravdy. Stručně řečeno, píše písně, které pomáhají kostel rozespívat. Mluvím o britském písničkáři Grahamu Kendrickovi. Od vydání svého prvního alba v roce 1972 je Graham ve Spojeném království v popředí současné křesťanské hudby. Napsal a nahrál přes 450 písní, z nichž mnohé jsou zpívány po celém světě, včetně Shine Jesus Shine, Knowing You, The Servant King nebo Amazing Love. Grahamova nejnovější nahrávka Where It Began nás zavede zpět do dob vyprávění příběhu, kdy byly kavárny a folkové kluby jeho místem, kde se Ježíšovo poselství šířilo prostřednictvím 6 strun, jeho akustické kytary a napsaných textů. Kromě jeho posledního alba uslyšíte orientální úpravy již vydaných písní z roku 2017 a poslední singly roku 2022 a 2023. Kendrickova tvorba bude prolínat náš společný rozhovor, který ochotně poskytl Rádiu 7 v červenci roku 2022 během festivalu This is the Day přímo z Budapešti. Nerušený poslech přejí Karolína Vološinová a Daniel Zeman.

0: Dobrý večer, pane Kendriku. Děkuji, že jste přijel do Budapešti, kde nyní sedíme. Chtěla jsem se vás zeptat, jak se vám tady líbí a jak jste se dozvěděl o této události. Tohle je ten den. Už jste tu někdy byl? Jak ta spolupráce začala?
1: The connection began back in the 1980s actually, when one of the organizers.
2: Propojení začalo už v 80. letech, kdy mě jeden z organizátorů, muž jménem Tibor, požádal, abych přijel. To muselo být kolem roku 87 nebo 88 nebo něco takového. A tady to celé začalo. Pozval mě, abych něco udělal, a nemůžu si vzpomenout, co to bylo. Byl jsem na několika akcích a podílel jsem se na přípravě. Některé akce proběhly na starém stadionu před několika lety a vystupoval jsem na halových akcích. Bylo tedy výsadou procházet cestou tohoto festivalu. Ale hlavním Britem, který inspiroval organizátory k pořádání této akce, byl a je Noel Richards, který je dalším vedoucím chval. Ten měl v 90. letech vizi naplnit stadion v Anglii, slavný stadion ve Wembley, což se podařilo uskutečnit. S příběhem se pojí to, že pár maďarských mladíků vidělo video z té doby a tak to chtěli zrealizovat tady. Pro ně to byla dlouhá, dlouhá cesta, ale podařilo se to.
0: Kde jste sebral odvahu? Myslím tím splnit si sen nebo být součástí snu.
2: Myslím, že břemeno tady v Maďarsku nesli Viktor a Tibor s celým týmem, všichni dobrovolníci, kteří v tom s nimi stáli. Tak jsem přijel jako host. Neměl jsem těžkou práci. Víte, stál jsem tam a podílel se na radosti z toho všeho.
0: Zažil jste někdy takovou vizi, kterou chcete proměnit ve skutečný život? Plné stadiony nebo cokoliv jiného?
2: No ano, v 80. letech jsem byl součástí nového hnutí uctívání ve Velké Británii, psaní písní nového druhu, formy písní a uctívání kapelami, které byly nové. Víte, bicí, baskytara, kytara, klávesy a tak dále. Bylo to docela nové. A uprostřed této nové vlny velmi radostné hudby a kostelů, které ožívají, jsem uvažoval. No, to je skvělé, ale je to všechno zamčené za čtyřmi stěnami kostelů. Nedotýká se to světa. Jak to můžeme dostat do ulic? Pojďme chválit na ulici. Můj malý podíl na tom bylo napsat pár písní, které byly navrženy pro produkci na ulici. Provedli jsme to v Anglii v malém měřítku, ale najednou to prostě rostlo. Velmi brzy jsme měli desítky tisíc lidí přicházejících do ulic Londýna. Prvního londýnského pochodu se zúčastnilo 55 tisíc lidí. Pak jsme to udělali po celé zemi a pak lidé z Evropy začali chápat myšlenku a šířit ji. To se jednalo o pochod pro Ježíše. V roce 1992 se ho zúčastnilo asi 500 000 lidí ze 200 měst v Evropě a Severní Americe. Ve stejný den pochodovali za Ježíše na ulicích a modlili se za svá města. Já jen slyšel ten tichý hlas v mém srdci, ten či onen pocit, kterým mi Duch Svatý říká, musíš to zkusit dostat na ulici. Musím se přiznat, že to nebylo něco, co rád dělám, víte? Líbilo by se mi být písničkář, nebo by se mi líbil prvek kontroly prostředí. Vy ale jdete do ulic a může se stát cokoliv. Začali jsme se modlit za národ. Kráčeli jsme jako celek ze severu na jih a z východu na západ Velké Británie v modlitebních týmech. V pochodu jsme se modlili za národ. A všechny tyhle věci pro nás byly nové. Začali jsme s malinkou vizí. Řekli jsme si, že jo, že tohle je Bůh. Zkusme to.
0: Už jste to někdy zažil, že jste napsal píseň a pak jste si uvědomil, že to není moc dobré a možná, že to není také od Boha?
2: Zažil. Za každou úspěšnou skladbou, kterou publikujete, pravděpodobně zakusíte selhání na tuctu nebo 50 dalších skladbách. Můžete začít s nápadem a dostat se docela daleko, pak se ale zdá, že to celé nějak umře. Možná i o několik let později to najdete někde ve svých poznámkách a znovu to ožívá. Je zajímavé, že tento tvůrčí proces je směsicí inspirace a potu. Jinými slovy, dobrou píseň tvoří 10% inspirace a zbytek je tvrdá práce. Je velmi vzácné, když je píseň napsaná rychle. Víte, někteří lidé říkají, o, Bůh mi dal tuhle písničku. Já si ji poslechnu a pomyslím si, dobře, asi měl Bůh spíš v úmyslu, abyste to vylepšili. Protože Bůh miluje partnerství s námi, víte? On nás přiměje pracovat podobně jako Ježíš a jeho učedníci. Přiměl je, aby dělali věci, které udělal on sám. Neudělal to všechno pro ně. A to je Boží srdce. Chce nás trénovat, abychom dělali věci, které dělá. Takže ano, většina mých písničkářských počinů končí neúspěchem. Ale něco se podaří.

0: Co si myslíte, že je pro vás úspěch?
1: No, víte, myslím, že úspěch je být věrný Bohu a stát se tím, čím chce, abych byl.
0: No a jak to poznáte?
1: Myslím, že to musí být součástí vztahů a církve, rodiny a lidí, kteří vás dobře znají. S lidmi, se kterými cestujete životem, abyste rostli ve víře, protože v tom rosteme společně. Ale myslím, že často máme představy o tom, co to znamená být úspěšný křesťan, nebo chceme být tím či o ním. Vidíme někoho na pódiu a myslíme si, že tím chceme být. A někdy Bůh říká, jo, můžeš být někdo takový, ale nesnaž se to kopírovat jen proto, abys byl z určitého úhlu pohledu jedinečný. Jsme všichni velmi jedineční. Bůh nás tak stvořil a tak nás používá takové, jací jsme. Miluji toto v písmu, které mluví o Kristu v nás, naději v jeho slávě. Je to tedy proces, kdy se každý den a ve víře dáváme Kristu, aby mohl žít svůj život skrze nás. A to je opravdu úspěch. A pro většinu lidí to nezahrnuje jít na pódium a pro ty, kteří vystupují na pódiích, to může být období, kdy je to veřejný dar a jindy lidi Bůh ukryje a někteří lidé jsou povoláni ke službě ve skrytu, v neviditelnosti. Ale poslední den Bůh odhalí všechny druhy skrytých pokladů a budeme objevovat lidi. Bůh ocení lidi, kteří nikdy neměli žádnou čest v tomto světě, ale kteří tiše věrně sloužili Bohu na skrytém místě. Možná se jen staráte o nemocného příbuzného, sloužíte někomu jinému. Ježíš vyučoval o životě ve skrytu. Řekl svým učedníkům, nebuďte jako farizeové, kteří milují postávání na rozích ulic a modlí se působivé modlitby a hrají na trubky a rozdávají štědré dary chudým. Vypadají nemocně, aby při dodržování půstů působili hrozně. Ježíš říká, ne, když dáváte, nebo se postíte, nebo se modlíte, jděte na tajné místo. Nebeský Otec, který vás vidí na tom tajném místě, vás odmění. Takže si myslím, že všichni musíme najít to tajné místo u Boha a nesloužit mu pro uznání druhých, ale jednoduše pro Boží uznání a jeho čest. A nemusí to přijít v tomto životě, ale on to udělá vůči všem, kteří ho ctí, vůči těm, kteří mu byli věrní. He will honor those who have been faithful to him.

0: Vraťme se k vaší práci. Vydal jste nový single s Lucy Grimble, pokud se nepletu. Jak se tato spolupráce uskutečnila a také, kde jste nahrávali ten videoklip?
1: Well, I met Lucy on a number of occasions.
2: Dobře, no, Lucy jsem potkal mnohokrát a ona byla zapojená do nějakých podobných akcí. Je spíš z generace mých dětí. A taky jsme pracovali v týmu, který pořádá nějaký skladatelský trénink, konferenci, shromáždění skladatelů. Šlo o to pomáhat si navzájem, stát se lepšími písničkáři. Tehdy byla Lucy součástí toho týmu. A pak, když jste skladatelé a propojíte se, vždycky dojdete k myšlence, zajímalo by mě, jestli bychom mohli psát společně. A jednoho dne jsem dostal nápad a pomyslel jsem si, že tohle je něco, co by Lucy opravdu udělala. Tak jsem jí oslovil a ona řekla té myšlence ano. A tak jsme se dali dohromady a začali spolupracovat. Byl to docela dlouhý proces, protože jsme oba perfekcionisté a spolupráce mezi dvěma perfekcionisty je zajímavá. Lucy má milý, krásný hlas, má smysl pro melodii a psaní textu. Je velmi citlivá při úpravách textu. Vybírá velmi opatrně každé slovo. A já jsem také takový. Trvalo nám to dlouho, ale nakonec jsme to napsali. Napíšete písničku a myslíte si, že už ji máte, je lákavé říct, je to ono, pojďme to nahrát. Ale byl tu ten nepříjemný pocit, že to není úplně v pořádku. Takže jsme provedli nějaké změny a jeden nebo dva přátelé to slyšeli. V podstatě se ty úpravy odrazily nebo vyšly od lidí. Co se týče té nahrávky The Cross Has Spoken, ptala jste se, kde jsme natáčeli klip. Bylo to v krásné kapli u venkovského domu na jihu Anglie zvaného Whiston, který vlastní křesťanská tradiční rodina. Žijí tam stovky let a vlastní toto krásné místo. Umožňují konání křesťanských festivalů. Stejně jako mnoho z těch starých venkovských statků mají vlastní kapli. A tam jsme to natáčeli.
1: Like many of those old country states, they have their own chapel.

0: Na vaší webové stránce jsem zjistila, že jste zahájili projekt nebo iniciativu Psalm Surfingu. Proplouvání žalmy. Co to znamená? Mohl byste to blíže popsat, prosím?
1: Very simply is improvising.
2: Je to prostě improvizace. Zpíváte písmo. Takže mnoho lidí to dělá, takže pro skladatele to nemusí být nutně tak velké překvapení, protože trávíme celý život tím, že skládáme slova k hudbě. Tak proč neotevřít žalmy nebo jednoho z proroků jako Izajáš a začít zpívat? Byla to pro mě velmi zvláštní věc, částečně proto, že žalmy jsou důležité a myslím, že jsem vypozoroval, jak se jejich význam zvětšuje a zvětšuje. Myslím, že potřebuje

0: chceme ukázat na žalmy, protože tohle je darovaný jazyk od Boha. Je to Bůh, který říká, takhle se mnou můžeš promlouvat a takhle mi můžeš zpívat. A je to překvapivé, protože je to tak upřímné, je to takové surové, víte? Někdy se to zdá téměř urážlivé, protože je tam přítomen hněv a zoufalství a to může působit, že to není moc křesťanské. Pak jsem si uvědomil, tohle byl Ježíšův zpěvník. Tohle byl jeho zpěvník. Cituje žalmy a mnoho z nich je mesiánských. Vidíme to na kříži, když cituje ze žalmu 22. Můj Bože, proč jsi mě opustil? Ježíš žil žalm. Tohle je to, čemu říkám proplouvání žalmy. Ať už se skupinou lidí, nebo úplně sám, ale obvykle se skupinou lidí. Jedná se jen o jiný způsob uctívání. Já nebo jiný zpěvák jen zahraje akord a podívám se na linii žalmu a zpívám. Jen něco zaspívat, jen řádek a pak přimět lidi, aby znovu zpívali stejnou část a možná ji zpívali dvakrát nebo třikrát. Jedná se o zajímavou cestu, jak do toho jít hlouběji. Taková zpívaná meditace. Je to překvapivé a pokaždé jiné. Já většinou zapomínám, jak to bylo zpívané. Ani se nesnažím napsat píseň. Jde o tu chvíli, ale je to velmi osvěžující, protože je to dobrodružné. Nevíte, kam to směřuje. A často se snažím rozeznat, zda Boží duch spočívá na určité linii. Možná to zaspívám znovu. Zpíváme harmonie. A myslím, že to pomáhá lidem také objevovat písně způsobem, který předtím nezažili. Protože když něco zpíváme, zapojujeme do toho našeho ducha hlouběji. A myslím, že je to jen krásný způsob, jak můžeme obnovovat naši mysl, jak říká list Římanům 12. kapitola. Proměňujte se obnovou vaší mysli v Kristu Ježíši. A způsob, jakým obnovujeme naši mysl, je skrze písmo. A tak je to jen další způsob, jak to udělat. A říkáme tomu psalm surfing. Ne, že bych teda někdy surfoval.
1: No to je dobré vědět.
0: Sledoval jsem o tom filmy, víte? Když chytáte vlnu, čekáte na vlnu a pak jedete po té vlně. Takže otevírám písmo a hledám vlnu, chytám vlnu, jezdím na vlně a uvidím, jak daleko mě vlny zavedou. Někdy spadnete z prkna.
1: Opravdu? Stalo se vám to?
0: Ano, je to přirovnání. Často zpívám z písma a někdy se to prostě pokazí a spadnu z pomyslného prkna. Pokud se to nepodaří, tak se prostě znovu zvedněte a usmívejte se. Lidé to milují a řeknou si, ach ano, on je omylný, také není dokonalý. Víte, všichni jsme lidé, takže musíme být k sobě vzájemně milostiví.
1: Velice vám děkuji za rozhovor a přeji vám vše nejlepší do vaší práce. A ne mnoho pádů z prkna při surfování.
0: Děkuji mnohokrát. Víte, skvělé je, pokud při surfování padáte do vody. Jsou to totiž kameny, kterým se chcete vyhnout.

O úspěchu, sám surfingu, do Nitra, do přemýšlení o chvalách nám dal nahlédnout v rozhovoru s Karolínou Vološinovou její host Graham Kendrick. Příští vydání Pohovky, která během prázdninových týdnů přináší ta nejlepší setkání z let 2022 až 2025, připomene povídání Karolíny Vološinové se slovenskou zpěvačkou Janou Zibalovou. V premiéře je naladíte v úterý od 21 hodin. S Pohovkou a melodiemi Grahama Kendricka jsme se ve vysílání Rádia 7 přenesli přes druhou hodinu pondělí s datem 3. srpna 2026. Naše noční plavba pokračuje. U kormidla je stále moderátor Milan Remeš, který vám již za čtvrt hodinky nabídne další zastávku, kterou bude tentokrát čtení na pokračování z knihy o životě Suzany Wesleyové. Jsme rádi, že zůstáváte s námi.